Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou.

protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: o body jsou tentokrát hned čtyři nováčci. Na desátém místě startují Karol G a Bruno Mars, Still. Sedmá příčka patří spojení Krištof a Sergej Barakuda, Movie Stars. Na šestce jsou Žubel a Ocean House.
1: Hit týdne.
0: A ta čtvrtá novinka je v top 5, která vypadá takto.

0: čtvrtou příčku z jedničky klesají Temper City, Self-Aware. Třetí místo a zároveň loučení po 8 týdnech, Ella Langley, Choose in Texas, už pro ní nehlasujte. Na dvojku ze 7. místa vyskočil Teddy Swims, Break Up in Reverse. A tou nejvýše postavenou novinkou je nová jednička hitu týdne. Je tady Shaboozy, Born to Die.
1: Hit týdne.
0: Tohle je tedy aktuální hit týdne na Rádiu Praha. Teď už jste zase na řadě vy a vaše hlasy na praharozhlas.cz.
2: Hit týdne. Hlasujte na praha.rozhlas.cz.

0: Posloucháte reprízu pořadu Až na dřeň
1: na rádiu Praha.
2: Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
3: Vyrostla v divadelní rodině a už jako malá byla na jevišti či před kamerou jako doma. Popularitu jí přineslo moderování AZ Kvízu Junior, Snídaně s Novou, seriál Ulice a především její projekt Udrž ksicht. Naším hostem bude už za chvíli Marta Dřímal-Ondráčková. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech.
4: Někdy padá.

0: Kateřinou Kubalovou.
1: Do našeho studia dnes přišla Marta Dřímal Ondráčková. Dobrý den.
2: Dobrý den, Kateřina.
1: Víte, co jsem si říkala? Jestli když teď sedíte v tom studiu, díváme se na sebe, vy víte, že tady máme ty kamery, jestli se tak podvědomě sledujete, jak se tváří? A i třeba proto, jestli ty svaly máte na správném místě.
2: Já se nemusím sledovat, já to cítím.
1: Jo.
2: To je dost velká součást mojí práce, že v určitou fázi vlastně vy s těmi svaly začnete pracovat vědomě. Proto jsem schopná mít úplně hladký čelo a vlastně jako kdyby trošku vypnout tu mimiku, když ji nechci používat, protože ji používat můžu, ale nemusím. Jediný moment, kdy mě tenhle okruh mého myšlení úplně opouští, je ve chvíli, kdy vylezu na jeviště. Tam se prostě zapíná naprosto jiný modus operandi a tam ty emoce se propisují. Vysují do toho obličeje naprosto nekontrolovaně.
1: Vy jste sebou přinesla svoji novou knihu Udrž ksicht rychlovky. Jaký je to pocit, když člověk vypustí do světa další knihu, na které pracoval nějaké měsíce a měsíce?
2: Úleva, protože ta práce byla vlastně velmi náročná, vzhledem k tomu, že jsme se rozhodli, že opravdu vydáme tu knížku přesně na rok po tom, co vyšla ta první. A potom obrovské očekávání samozřejmě, protože ta první knížka Udrž ksicht je bestseller a teď je otázka, bude se úplně stejně dařit i té druhé knize.
1: Takže ta nervozita je větší, než byla přes tou první?
2: Není to o nervozitě. Já ty knížky dělám s plným vědomím toho, že tam předávám ty informace, které chci předat, které mám potřebu předat těm ženám, které to téma zajímá. Navíc rychlovky mají i ta první knížka, ale v rychlovkách je to jako ještě intenzivnější přesah do mých dalších témat, které se týkají vlastně toho celkového well-beingu, celkové kondice, toho, aby nám ty dny plynuly vlastně fajn, abychom se cítili dobře, nejenom když se podíváme do zrcadla, ale i když se nějakým způsobem vnímáme, abychom měli rychlá, fajn rána, abychom na sebe měli čas. To všechno je v rychlovkách. A já prostě vím, že si svoje čtenáře a čtenářky najdou, takže tam nervozita není, ale spíš to očekávání.
1: Možná i z toho, co jste teď říkala, vyplývá, že by možná po Udrž ksichtu mohlo následovat něco jako Udrž duši nebo něco takového?
2: Tam je to moje téma, které já už komunikuju delší dobu a máme hashtag Udrž life.
1: A s tím to dost souvisí, být v pohodě i uvnitř.
2: Ano, všechno se vším souvisí. A ten obličej je samozřejmě zrcadlo našeho vnitřku. To neříkám žádnou objevnou myšlenku. Jenom se snažím to zdůrazňovat, protože my si to fakt často neuvědomujeme. A já se s tím potkávám dnes a denně v rámci toho, když učím ať už veřejný workshopy, nebo mám živý konzultace. Tak vlastně za mnou přijdou ti lidé, schválně říkám lidé, nejenom ženy, protože pracuji i s muži, a řeší nějaký svůj konkrétní estetický problém. A my to začneme rozebírat, já dělám tu diagnostiku a najednou se dostaneme do toho, že ta příčina je úplně někde jinde. Všechno se vším souvisí a je potřeba si to opravdu na denní bázi uvědomovat tady tuhle pravdu.
1: To znamená, že když si třeba v uvozovkách velkých vyléčím tu duši, zbavím se nějakého problému, stresu, tak budu i lépe vypadat?
2: No, ten stres je vlastně jedna z věcí, která nejvíc ovlivňuje náš obličej, ať už po té duševní, neúplně uchopitelné stránce, tak i po té fyzické, hormonální, vyplavování stresových hormonů prostě má okamžitý propis do obličeje, do kvality pleti, do tonusu svalů. Takže jo, jenom tam jde o to, jak na to člověk jde. A já samozřejmě ve chvíli, kdy tak jako lehce ohmatávám tu duši a dostanu se do stavu, kdy už je to příliš hluboký, příliš odborný, tak pak je na mě, abych tu svoji práci předala někomu, kdo je odborník na tohle téma a aby se šlo opravdu jako třeba i do hlubší terapie, protože pokud tam sáhneme na nějaký dlouhodobý traumata a je to ve fázi, kdy ta žena nebo ten muž je schopen a ochoten s tím pracovat, tak je potřeba se na to podívat opravdu do hloubky a očima a rukama, který tomu dokonale rozumí.
1: Měla byste nějaký třeba konkrétní případ, kdy za vámi přišel člověk, který chtěl řešit tu estetiku, ale narazili jste na ten vnitřní problém, šlo se třeba na terapii a hle, ono to pomohlo?
2: Ano, mám takový případ a dokonce je součástí mého projektu Proměny, který bude mít ty finální výstupy, ať už videa nebo články, takové to, řekněme, klasické před a po, ale mezi tím to klasické vůbec není, na podzim, takže se můžete těšit.

0: Posloucháte reprízu pořadu Až na dřeň na Rádiu Praha.
1: Marta Dřímal Ondráčková dnes přinesla svou novou knihu. Myslela jste si někdy dřív, že budete psát?
2: Ano, ale úplně jiné knihy.
1: A co to mělo být?
2: No určitě beletrie. Já jsem psala vlastně od malička.
1: Ale no vidíte.
2: V době, kdy jsem se dostávala do takového toho věku, kdy se dívky stávají ženami a objevují svět vztahů, tak se to psaní přeneslo do terapeutické roviny. V té době jsem i vyhrávala různé soutěže literární. Mám ty povídky do dneška schované. Dokonce, doufám, že teď neposlouchá můj muž, můj úplně první přítel, který měl novinářské ambice a spisovatelské ambice, tak potom, co si přečetl jednu moji povídku, která právě vyhrála literární soutěž, tak se na to vykašlal. Tím neříkám, jako, že jsem byla tak geniální, jo. Jenom prostě tahle touha tam vždycky byla a řekněme naprosto jako upřímně a vím to, že nějaký dar slova mám. Proto vlastně přišla i nabídka na napsání knížky, protože redaktorka Martina Muziková, která se mnou zároveň spolupracovala na obou knihách, tak mi volala s tím, že miluje moje příspěvky na Instagramu a že jí strašně baví nejenom to, co přináší v rámci té praktické roviny a těch videí, ale právě i ty texty, které k tomu píšu. A že věří tomu, že tam prostě ten potenciál na vznik knihy je. Já jsem i v první, i v druhé knize jsem si dovolila nějaký svůj vlastní prostor mimo ty praktické a teoretické věci a vlastně v obou knížkách je po třech mých fejetonech, kde tak trošku odhaluju svoje soukromí, svoji duši a zároveň je tam vidět to moje ryzí psaní, které není zaměřené na to, jak si máte uvolnit masetr.
1: Takže jste si tak jako vystrčila ty své spisovatelské růžky.
2: Jo, a já hlavně si myslím, že to vlastně k mojí práci zároveň patří. Já jsem velkým dílem i bavič, když mám workshopy, tak prostě se snažím o to, aby to ty holky zajímalo, protože je to těžší. Vlastně proto vznikl Udrž ksicht, protože v době, kdy já už jsem se dlouhý léta věnovala obličejové józe a prostě tady těmhle s tím technikám a nastal covid a já jsem znala ta videa těch holek, který to dělají. Většinou to byly zahraniční lektorky, protože u nás to v té době nikdo nedělal. Mě to strašně nudilo. Já, jako praktik, který se tomu věnoval a v té době už jsem jako byla na profesionální úrovni, jsem vlastně umírala u těch videí a teď jsem si říkala tak. A teď si to pustí ty holky, které jsou zavřený doma, mají ambici se sebou něco dělat a budou si pouštět tady ty uspávače hadů. Takže už si to znovu nepustí, že? Nevejde to do té jejich běžné denní rutiny. A řekla jsem, no tak ne, tak takhle ne. To já to teda jako budu dělat jinak.
1: Vy jste v sobě měla toho baviče už od dětství? Já jsem někdy slyšela rozhovor s vámi a moc mě zaujala věta, že vás odmala provází smrad divadelních šál.
2: No.
1: to zní krásně, co si pod tím představit?
2: Maminka herečka, tatínek solista baletu. Já jsem se vlastně na tom jevišti narodila. Poprvé jsem na něm ani nestála, ale byla jsem nesena jako miminko v karafiátových broučcích. Nalodil se blouček, se tam ozve, tak to jsem byla já v povijanu.
1: Nalodila se Malta.
2: A já jsem vlastně v těch broučcích potom už i cupitala a tančila do svých nějakých 4 nebo 5 let, dokud byly na repertoáru. A vlastně v tom divadle jsem opravdu prožila celé své dětství. To tam je vepsané a pro mě pořád divadlo je grunt. Já jsem strašně šťastná, že jsem měla možnost se na jeviště vrátit po té dlouhé mateřské, která byla vlastně prodloužena i tím covidovým obdobím. A je to tam. Takhle, já jsem si vlastně jako dlouhá léta o sobě nemyslela, že jsem bavič. Já jsem se viděla jako ta velká tragická herečka. A je to dáno i typem rolí, který jsem vlastně od dost jako raného mládí dostávala.
1: Tak vy jste hrála ve 20 Marie Stuart. Ano, no, tak ano. To je
2: jsem do dneška jako jedna, byla jsem dlouho, jsem držela rekord nejmladší Marie Stuartovny na profesionálním jevišti ve střední Evropě. No a já jsem to tam samozřejmě měla otisklý, že jo, to herecký ego tam bylo jako trpitelský. No a pak jsem zjistila v určitý moment svojí kariéry, že mě to strašně štve, že vlastně bych si hrozně přála, aby za mnou přišel rejža, který ve mně uvidí jako něco jiného, než tu femme fatale, než tu ženu, která vždycky jako všechno vyřeší a všechny obloudí a oblouzní a uchvátí. Pár takových příležitostí bylo, byla jsem za ně jako strašně vděčná a pořád ještě doufám, že přijdou. Taková jako hodně výjimečná je třeba teďka Horácio v Hamletovi, kde to je jako úplně něco jiného, úplně jiný druh práce a celý Hamlet, protože já kromě Horácia hraju ještě další postavy a je strašně důležitý jako mít je hodně striktně oddělený a vlastně mě fakt vehnali slzy do očí moje kolegyně z Městského divadla, spolužačky Svetlanka Slováková, Lenka Janíková, které se na Hamleta v Brně přišli podívat, na tajnačku. Jsem ráda, že mi to neřekli dopředu, jo, asi bych byla hodně nervózní, protože já na ně chodím jako na ty hvězdy toho městského. A jedna z věcí, kterou mi potom říkali potom skončení té premiéry, že vlastně je jako uchvátilo to, jak opravdu každá ta moje postava je úplně jiná, je úplně jinak naplněná, je úplně jinak zpracovaná. A ono, když takhle na tom jevišti strávíte celé představení a opravdu jako odcházíte do jedné šály s tím, že se za minutu ani ne vracíte z druhé šály jako někdo jiný, tak jako ta práce, ta příprava předtím musí být opravdu velmi důkladná, aby pak v té rychlosti ty knoflíky fungovaly tak, jak mají. Takže jsem ráda, že tyhle příležitosti dostávám. A jak říkám, doufám, že na mě ještě čekají a že je tam nějaký ten rejža schovaný, který si řekne, jo, teď ona je kominda, pojďme jí prostě tu příležitost dát, aby to mohla ukázat, já si to s ní chci zkusit.
0: Do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Give me a beat. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin jedině na Rádiu Praha.

0: až na dřeň.
1: Už to tady padlo, že váš tatínek celý život žil baletem a vy dlouho taky. Právě díky němu nebo kvůli němu? Což
2: ano, to je
1: právě ta otázka. Jaké to bylo být od malička na těch, ne špičkách, ale v těch balerinkách?
2: Pak už i špičkách. Náročné, protože táta měl obrovskou ambici. On samozřejmě chtěl mít doma tu prima balerínu, i protože jeho tatínek, můj dědeček, byl slavný tanečník z té staré éry baletních solistů. On vlastně tancoval Merkucia ve světové premiéře Romea a Julie v Brně. Pan Bohumil Čigan, prostě baletní legenda. Takže na mě bylo jako hodně naloženo a on si to člověk v tom dětství vlastně neuvědomuje, protože je to nějaký standard, ve kterém žije. Já jsem si to uvědomila až ve chvíli, kdy jsem si natrhla achilku, paradoxně v tělocviku na základce. A tam najednou nastal ten moment, že jsem neměla každý den ty 3 tréninky a začala jsem zjišťovat, že ten život může vypadat jako úplně jinak. A že mě to vlastně až tak moc nebaví. A že chci zůstat v divadle, že chci dělat divadlo, ale že chci hrát. Já teda naštěstí jsem se k tomu tanci dost intenzivně vrátila, protože jsem pak studovala muzikálové herectví na JAMU, kde jsme měli prostě 7 hodin tance denně, ale měla jsem možnost přičuchnout, kromě té klasiky, která byla samozřejmě automatická, tak jsem měla možnost přičuchnout k moderně, k jazzu, našla jsem se vlastně v rámci nějakého tanečního stylu. A pak samozřejmě to bylo hojně využívané v tom divadle, protože najednou máte herečku, která zpívá, tančí a když to není muzikálový soubor, tak je to jako obrovská devíza. Takže mám za sebou spoustu krásných rolí, které sice byly primárně činoherní, ale dalo se tam právě využít toho, že tam ten skill je. A samozřejmě i muzikálových, jo. Já díky angažmá v Horáckém divadle Jihlava mám za sebou fakt jako spoustu krásných hereckých příležitostí.
1: Možná mě opravíte, ale já mám balet spojený nejen s tvrdou dřinou, ale taky s tím, že si člověk musí hodně hlídat tu postavu. Aby jedl trošku jako králík, aby byl pořád hubený a že s tím mohou být spojené dost velké problémy. Jak to bylo u vás?
2: Tam díky tomu, že já jsem v tom opravdu jako vyrůstala, tak samozřejmě spousta těch návyků mě přišla jako úplně přirozených. Nikdy jsem moc netrpěla tím, že se někdo opíral do mé postavy, ale už jenom jako mojí fyzis, já jako nemám úplně takovou tu typicky éterickou postavu, která je pro balet vhodná, ale tatínek měl některé kolegyně na solovém partu dokonce, které jako taky nebyly úplně éterické víly. Ono je to pak strašná dřina pro ty chlapy. Jo, teďka zdravím všechny kamarády, kolegy, solisty baletu. To je prostě strašný to uzvedat. Jo? A teď to nejenom na tom jevišti, během toho představení. Vy máte tréninky, vy to musíte naskoušet. Jo? Ti chlapi jako makají neuvěřitelným způsobem. A tam samozřejmě každý kilo navíc se velmi pozná. Takže jo, je to tak, nicméně já jsem tím nějak netrpěla. A já jsem hlavně byla takový to vyžlý dítě. Já jsem byla samá ruka, samá noha. A tam spíš se s tím jako pojí blbý návyky v rámci toho celkového stravování. Protože vy, když jdete na trénink, tak se prostě předtím nenajíte. A to se mi teda pak stalo až na JAMU. Když jdete pak točit ty točky a máte plný žaludek, tak se taky může stát,
1: je tam špatně.
2: No, že to prostě letí ven.
1: Tak to nechcete, to chápu.
2: To nechcete.
1: Už jsme tady zmínili i to, že jste baletila a pak najednou to přešlo. Co tomu říkal ten tatínek, který měl ty velké ambice, o kterých už jste taky mluvila?
2: No, nebyl nadšený samozřejmě. Ale o to víc pak měl radost, když chodil na ty předváděčky na JAMU, kde my jsme měli i předváděčky z klasiky, tak to vždycky seděl hrdý v první řadě a říkal, a tak já jsem si myslel, že ty se tím tancováním jako vlastně živit nebudeš a ono ve výsledku bys mohla. Což byla pro mě samozřejmě obrovská poklona.
1: Měli jste velký konflikt právě třeba kvůli tomuhle?
2: Jo, jako vlastně většina našich konfliktů s mým tátou vycházela z mýho přístupu k divadlu, protože já jsem měla i jako dlouhou pauzu, kdy nebylo úplně jako jednoduchý se na to jeviště vrátit. A pro něho to bylo jako strašně důležitý. A vlastně dost často mi to opakoval. Marti, prostě to jeviště, musíš se jako vrátit na to jeviště. A já jsem přesně říkala, ty jo, ale já tady mám jako svůj program, sledují mě tady prostě jako 100 000 lidí, já dělám už jako úplně jiné věci a buď to přijde, nebo to nepřijde. Samozřejmě ta vnitřní touha tam byla, ale do velké míry si myslím taky ovlivněná tím programem těch rodičů, že prostě pro ně ještě vzhledem k jejich generaci vlastně jako nic jiného než to divadlo neexistovalo. Nebo herectví, ten kumšt jako takovej. Takže to bylo jako hodně náročný. Ale nakonec si jako si myslím, že si dokázal uvědomit to, že moje profese vlastně může mít různé roviny.

0: Posloucháte reprízu pořadu Až na dřeň na Rádiu Praha.
1: Jak moc pro vás znamená sláva a popularita? Vy jste si vlastně ty první střípky zažila už v dětství. Potom následovala další vlna, když jste začala moderovat. Jak si se slávou vypořádáváte?
2: No dneska už si jednoduše, ale třeba právě v době, kdy jsem začala moderovat snídaně, přestěhovala jsem se do Prahy, tak si myslím, že to na mě bylo too much, že jsem se s tím vlastně jako vůbec nevěděla rady. Bylo to pro mě extrémně náročný období i v rámci nějakého jako nacházení sebe sama. A myslím si, že jsem se na pár let jako hodně ztratila. Dneska už k tomu mám velmi střízlivý postoj. Velmi mě pobavila Nicole Lightgib teďka svým příspěvkem na Instagramu, kde komentovala nějaké aktuální dění ve společnosti, řekněme, které teďka hodně rezonuje, a ona tam říkala jednu krásnou pravdu: víte, já už na ty akce chodit nechci. Mě už to jako nebaví. Já vlastně z toho vždycky mám akorát, jako ne, proč bych si to dělala. Takže já vlastně mám obrovskou radost z toho, že díky tomu, že za sebou mám nějakou historii, že lidi moji tvář znají, znají moje jméno, tak vlastně i celý ten projekt měl trošičku jako jednodušší start a že si mě lidi ještě pamatují, ať už z té snídaně, anebo do dneška pořád ještě jako slečnu Láskovou z Ordinace. No, ale dneska už vůči tomu mám jako velký odstup, velkou vděčnost samozřejmě. Je to v rámci mojí práce prostě zjednodušení, je to fajn a zároveň je to jako nesmírně náročné a já obdivuju všechny kolegy, kteří opravdu jako doslova stojí v záři těch reflektorů každý den, kdy je prostě na ně obrovský fokus v rámci médií, v rámci jejich práce. Já jsem si vždycky vážila kritiky, nicméně když šlo o kritiku konstruktivní, a my bohužel žijeme v době, kdy se vlastně dost často k té konstruktivní kritice ani nedostaneme, protože je skrytá v litrech a litrech žumpy, se kterou se musíme vypořádávat. Je to těžký a já radši toho budu trošičku stranou, pokud si můžu vybrat.
1: Říkala jste před chvílí, že jste se na nějakou dobu ztratila pod nánosem té slávy, té popularity, toho pozlátka. Co vám pomohlo se zase najít?
2: Mateřství a taky období covidu, protože naše profese přestala existovat. Já jsem vlastně tu první covidovou vlnu schytala ve chvíli, kdy jsem se měla vrátit na jeviště, kdy jako první dcera měla kolem půl roku. A zároveň jsem vlastně musela úplně přestat pracovat v televizi, protože já jsem v té době bydlela v Německu a já jsem se prostě přes ty hranice nedostala. Takže po tom prvním šoku, který odezněl během, já nevím, jak dlouho to trvalo, ten první týden, kdy se fakt jako ten svět zastavil, a vlastně se všechno začalo rozbíhat a nosili jsme ty roušky a točili se všechny ty pořady a všechny ty filmy s těma rouškama, bylo to dost komický, tak já jsem vlastně tu možnost neměla, protože já jsem opravdu jako nemohla do těch Čech přijet. A tam vlastně vznikl Udrž ksicht tehdy. Ale zároveň mě to dalo ten moment toho, že to vůbec není důležitý. Že jsou důležitý úplně jiné věci, to, že tady jsme spolu, že jsme zdraví, že mám to malé dítě, se kterým opravdu můžu být jako velmi intenzivně. Najednou jsem nemusela řešit tu logistiku toho přejíždění. Dění, že teď jako musím nakojit, během 5 minut musíme sedět v autě, ona mě bude spát, než přijedeme do té Prahy, že jo, teď tam jako musím být včas, abych vlastně ji stihla znovu nakojit, než se nachystám na to, abychom tohle natočili, tady bude vzhůru chvilku, tam s náma bude jako brblat a už zase musím do auta, abych jí spící převezla, jo, to byl strašný nápor na mě a na to dítě hlavně. No a najednou to nebylo. Najednou jsme měli jako naše krušnohorský lesy a jenom jsme existovali, byli, užívali si to a tam si myslím, že jsem se zase našla. Že tam zase jako se mnou spojila ta Marta, která v Brně prostě chodila každý večer do Marty, což je studentské divadlo. Tam jsme se zase potkali.
1: Neměla tahle ta Marta pak zase tendenci se trošičku uklidit, když covid zmizel. Najednou jsme zase všechno mohli. Neměla jste takové nutkání se vrátit zase do toho kolečka, ve kterém jste pěkně jako ten křeček běžela?
2: Měla, zkusila jsem si to a zjistila jsem, že mě to už absolutně nevyhovuje. Že už mám jiný život, že jsem hlavně paní svého času, což pro mě vlastně na začátku bylo nejtěžší, protože jsem opravdu jako celý život prožila v nějakém systému. Ať už to bylo úplně jako od toho raného dětství to divadlo v kombinaci se školou, pak ta škola, to studium, zase to divadlo, kdy vlastně jako máte rozvrh, máte ferman, víte prostě kdy máte být, proč tam máte být, co tam máte dělat, co se po vás chce, co si musíte připravit, co musíte umět, co pak musíte předvést. Já jsem nemusela vymýšlet jako kolikrát do měsíce jako budu hrát tuhle inscenaci a kolikrát tuhle, jo. No a pak najednou se člověk jako stane svým vlastním ředitelem, produkčním, tajemnicí, ještě kreativcem, že jo. tak to už dneska je pro mě vlastně nedílnou součástí mýho života a nedokážu si představit, že bych ty otěže zase předala.

0: na dřeň.
1: Říkáváte o sobě, že jste introvert a samotář. Jako mě to k vám úplně neštimuje. Jak to je?
2: To většině lidí, no. Ale já si myslím, že spousta herců, jako i těch opravdu, teď použiju ten podivný výraz, jako áčkových těch hvězd, které opravdu jako jsou na tom filmovém plátně, třikrát do roka prostě točí film, jsou na jevišti, tak, že to jsou dost často lidé, kteří vlastně strašně moc potřebují být sami. Jo, ono s tím nějakým způsobem souvisí období, kdy žijete jako velmi aktivním společenským životem i na té škole, protože třeba jako na JAMU chodíte na ta představení, pak jdete do toho klubu, jste s těma lidma, žijete, vlastně tvoří vás to, i že s nimi trávíte ten čas, protože já jsem na JAMU začala fungovat v době ještě jako pár let předtím, než jsem sama začala studovat. Vlastně zažila jsem tam ročník Jany Janíkové, Michala Slaného, potom Vaška Neužila, Janičku Plotkovou. To jsou děcka v uvozovkách teďka pro posluchače, který já jsem jako vlastně viděla studovat. Viděla jsem jako ten jejich růst v průběhu toho studia. Chodila jsem na ně, na jejich předváděčky semestrální a pak do té Marty, na té jejich absolventská představení. Některá jsem viděla jako xkrát, protože jsem prostě hltala jejich A pak se člověk dostane do té praxe a pokud je takového založení jako já, tak prostě s těma lidma najednou je rád a pak je strašně rád sám, protože potřebuje vlastně to všechno nějakým způsobem zpracovávat.
1: Jak a kdy zvládne být vytížená žena, máma, být sama?
2: Je to těžký. Tak když byly holky malí, tak to bylo vlastně v jejich přítomnosti, protože s tou první dcerou opravdu to bylo o tom, že já jsem si ji hodila do nosítka, do šátku nebo do kočárku a šli jsme se procházet do těch nádherných čistých lesů. Ona mě totiž jako přes den nespinkala doma. A já jsem si říkala, jako než tady budu stát s tím šátkem a houpat to mimino dvě hodiny v obýváku, tak jsem šla na tu procházku. Jo. Takže já jsem někdy nachodila i přes 15 kilometrů za den, protože jsem prostě chodila a chodila a chodila. Tam byla ta samota úžasná. To byly moje chvilky, kdy opravdu jsem čerpala. Ještě navíc z těch lesů to prostě. A bylo jedno, jestli je zima nebo je palčivý léto. Samozřejmě s těma dvěma dětma už je to trošku náročnější, protože když to malý spí, tak tam je pořád to starší, který je s váma. Jo? A my, protože jsme domškoláci, tak opravdu ty děti se mnou jsou. Takže tam už to bylo náročnější, nicméně můj muž je velmi aktivní tatínek a vlastně vždycky se mě snažil dávat ten prostor. Máme obrovskou pomoc v podobě chůviček a díky tomu já můžu pracovat a díky tomu si někdy taky můžu odpočinout. A zároveň ty holky mají i jiný věm než tu mámu, protože samozřejmě moje vědomosti a moje skilly mají prostě nějaký zaměření a je to nějaký výkroj z toho koláče a najednou je tam můj muž, který je zase další výkroj toho koláče a teď jako postupně skládáme ten koláček dohromady a samozřejmě naše chůvička je toho nedílnou součástí a zas tam má jako úplně jiný zaměření a úplně jiný modus operandi, jiný vyzařování, jinou energii.
1: My jsme obě v takovém tom věku, kdy se člověk už uvědomí, že mu není těch 20, že ten čas toho aktivního života se jako krátí a krátí a že to tak prostě je a že ať se nám to líbí nebo ne, tak postupně začnou odcházet lidi, které jsme brali jako samozřejmé, že tam prostě jsou kamarádi, kolegové, příbuzní. Jak tohle to vnímáte?
2: Já jsem měla bohužel tu smůlu, že mě spousta kamarádů odešla v době, kdy to ještě úplně jako není v pořádku. V době třeba, kdy jsem byla na střední škole. Takže je to tak, smrt je nedílnou součástí našich životů. Mě v tom nesmírně inspirují právě ty děti, protože my tam máme to obrovské emocionální zatížení, protože už máme nějaké životní zkušenosti, že jo, něco nám je předáváno, čteme ty nádherné literární eposy, tragický. Díváme se na ty filmy, vlastně nám je nějakým způsobem jako vštěpován ten přístup ke smrti v rámci naší společnosti. A pak tam máte to dítě, který to vnímá úplně čistě. Takže moje starší dcera vlastně jako vědomě byla u toho, když odešel můj táta, byla i na pohřbu, chtěla na něm být. Nebylo to jako, že jsme si řekli, to je něco, co musíš zažít. Jo, to je takový ten názor, který já trošku jako s ním mám problém.
1: Mě naopak jako dítě ti řekli, tohle nesmíš zažít.
2: Jo, já jsem se s tím taky potkala, když odešla moje prababička, že ne. A pak mě zase bylo řečeno opak, jako že ty, aby si to jako zažila. Jo. Já si myslím, že to je na volbě toho dítěte. Moje starší dcera se naprosto vědomě rozhodla, že jako toho chce být účastna. A bylo to jako fascinující to pozorovat, jak vlastně to je pro ní čistý. Oni to vnímají opravdu jako součást toho života, to není špatně. Jo, je špatně, když odejde mladý člověk. To je prostě vždycky tragédie. A my si tady můžeme říkat stokrát, že to snad má nějaký důvod, nicméně to se velmi špatně zpracovává vždycky. Když odejde člověk, který už ten život má nějakým způsobem za sebou, a teď se můžeme bavit o tom, jako, kde je ta věková hranice, kdy si řeknete, ale já tak jako jo. Tak to samozřejmě ty emoce vzbuzuje, nicméně je to spíš oslava toho, co má, co zažil, co za sebou nechal, co přinesl do těch ostatních životů, než se trápit tím, že už tady teď není. To je samozřejmě jako velká rána a velký prázdno, ale my můžeme dělat všechno pro to, abychom tady byli co nejdýl. Nicméně ta příroda je neúprosná. Jednoho krásného dne odejdeme. I ten Čapek to v té makropulce napsal, že prostě jen moment, kdy pokud by se nevyčerpalo to tělo, tak se prostě vyčerpá ta duše.

0: až na dřeň.
1: Co nejvíce ovlivnilo ten váš přístup k tomu odcházení, ke smrti?
2: To se asi tak jako skládá v rámci toho života, všechny ty zkušenosti, které za sebou mám, všechno to, co jsem si prožila, všechno to, co jsem přečetla. A určitě filozofie, se kterými se potkávám v průběhu toho svého vývoje, nějaká víra taky určitě. A pak ten moment toho zrození, protože si myslím, že každá máma, která si zažije porod, který, řekněme, je trošičku v její režii, tak tam vlastně má ten moment toho umírání. Já teďka nevím, u koho jsem se s tím potkala, ale určitě to je nějaká dula, která vlastně mluvila o tom, že v ten moment, kdy se rodí to dítě, tak je tam taková chvíle, kdy vy máte pocit, že tam nejste, že vlastně jak vy nějakým způsobem, jako ať už fyzicky, anebo psychicky, jako umíráte, protože ten prožitek je tak strašně silný, že to může mít vlastně velice blízko k té smrti.
1: Prožila jste něco takového? Já teď marně jsem si prošla ve vzpomínkách, jestli já něco takového cítila.
2: Já si myslím, že jo, že u obou těch porodů tam byl moment a nesouvisí to s tím, jako že já už to nezvládnu, ale kdy najednou to vědomí bylo někde jinde. Ať už bylo jako spojený velmi intenzivně s tím dítětem, nebo prostě fakt jako někam odstřelilo, to asi nedokážu teďka zpětně vůbec pojmenovat. Ale byl tam moment takového zvláštního jako temna. Ale zároveň jako vědomího temna, jo? Že to nebylo jako, že bych jako omdlela, odpadla, ale bylo to nějaký jako hodně, nebo to možná bylo hodně dovnitř. Nevím, těžko říct, ale jo, když jsem si právě tady tohle přečetla, tak jsem říkala, ty jo, ale máš pravdu, teď já jsem jako vlastně tam takovýhle momenty v obou těch případech měla. V tom druhém to bylo mnohem intenzivnější, protože jsem druhou dcerku rodila doma bez jakýchkoliv zásahů a ten porod byl opravdu velmi intenzivní, protože byl strašně rychlej. A byli jsme tam prostě jenom já a můj muž u toho a můj muž věděl, že mě nemá vyrušovat, že se má postarat o to, abych měla dostatek horký vody a zvládnout to.
1: Co potřebujete k tomu, abyste se cítila šťastná a spokojená? Já si teď, když jste mluvila o porodech, vybavila takový ten pocit fakt toho štěstí, toho opravdu jako čistého štěstí. Ale toho se nedá dosáhnout každý den, to jako nejde.
2: No ne, ta míra toho oxytocinu je tam tak obrovská, že to si myslím, jako, že se asi nedá úplně nasemplovat tady tohle.
1: Ne.
2: To asi ne. Co potřebuji k tomu, abych byla šťastná? Někdy mi stačí se vyspat. To jsou takový střípky asi, které se skládají. Já si myslím, že je strašně fajn si dokázat říct, nebo procítit to nějaký jako niterný štěstí třeba po celém tom dni, jo, v momentě, kdy ještě jako ty holky nespí, není to takový to úlevný, jakože dali jsme další den, ale kdy třeba ještě je ta horká chvilka, nechce se ukončit ta večeře a podobný jako momenty, a kdy vlastně bych chtěla, abychom tam byli všichni u toho stolu, ale holky už tady jako řeší, jestli doluvit žížaly na zahradu nebo co budou dělat. A třeba tam ten moment toho uvědomění si jako teď a tady, že máte tu šťastnou rodinu, že jako máte kde bydlet, že nám tady jako za hlavu nic nestřílí zatím, díky bohu. A je tam ten moment toho, jako jsem tady a teď vlastně nemám žádný problém. Tak ten moment, ta vteřina třeba jenom toho v tu chvíli, toho naplnění, toho štěstí. To je podle mě strašně silný a z toho pak člověk může vlastně fungovat strašně dlouho.
1: Říká Marta Dřímal-Ondráčková, která byla hostem pořadu Až na dřeň. Díky moc za to. Mějte se krásně.
2: Já děkuju za povídání.
3: A mně nezbývá, než dodat, že si nás můžete jako vždycky poslechnout také v podcastových aplikacích, v archivu Českého rozhlasu a připravený je také videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.
0: Poslouchali jste reprízu pořadu Až na dřeň. Nové díly vysíláme každou neděli po 12. hodině.

0: protože 80kový pecky nejsou pro starý. Naleďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádio Praha.
1: Rádio Praha. 107,1 FM a DAB+.

0: Švédští Roxette, How Do You Do, v 6 hodin na rádiu Praha. Před námi dnešní první zprávy, připravil je Míra Kasan. Přejeme vám hezké úterní ráno.
1: Dobré jutro.

0: Na Pražském hradě začíná výstava korunovačních klenotů. Nejprve je uvidí školáci. Prezident Pavel se sešel s premiérem Babišem, řešili hlavně zahraniční témata. Policie dnes zveřejní konečný počet lidí, kteří o prázdninách zemřeli na českých silnicích. Po rozpuštění ranních mlh a nízké oblačnosti bude polojasno až jasno s teplotami do 24 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Školáci si ode dneška můžou na Pražském hradě prohlédnout korunovační klenoty. Jedny z nejvýznamnějších symbolů české státnosti jsou vystaveny ve Vladislavském sále. Včera odpoledne je z korunní komory ve svatovícké katedrále vynesli zástupci státu, města Prahy a katolické církve.
2: Sedm klíčníků jeden po druhém odemkli malé dveře v rohu kaple a vstoupili do korunní komory. Po zhruba 5 minutách vynesli 3 schránky, ve kterých je uložená svatovícká koruna, královské žezlo a jablko. Památkáři v bílých rukavicích klenoty uložili do téměř metr dlouhé červené schránky s víkem, kterou členové hradní stráže pak přinesli do Vladislavského sálu. Ve Vladislavském sále budou klenoty do pátku přístupné pro školní kolektivy. Od soboty si je pak bude moct prohlédnout až do 28. září i veřejnost. Z Prahy Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
0: Po vyzvednutí korunovačních klenotů se včera na Pražském hradě sešli k soukromému jednání prezident Petr Pavel a premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš. Mluvili například o novele stavebního zákona a znovuzavedení EET. Tyto návrhy teď totiž má prezident posoudit. Zbylá témata se týkala hlavně zahraniční politiky, jak doplnil mluvčí hlavy státu Vít Kolář.
3: Prezident se s premiérem informovali vzájemně o chystaných cestách. Prezident informoval především o své cestě do Spojených států a o jednáních, které tam uskuteční. Domluvili se, že se potkají příště podle situace, ale nemají žádný přesný termín.
0: Prezident a premiér se ke schůzkám vracejí poté, co se jejich vztahy vyostřily kvůli červencovému summitu NATO v Ankaře. Policie dnes zveřejní konečný počet lidských životů, které si vyžádaly nehody na českých silnicích v období prázdnin. Už z předběžných údajů z konce srpna vyplývá, že v červenci a srpnu přišlo o život 99 lidí. Jde tak o nejtragičtější léto od roku 2021, kdy na silnicích zemřelo 101 lidí. Z dat zároveň vyplývá, že srpen byl letos na silnicích nejhorším měsícem. O život při nehodách přišlo 57 lidí. Stíhačky NATO sestřelily v noci v litevském vzdušném prostoru dron, potvrdil to prezident země Gitanas Nauseda. Původ bezpilotního letounu ale zatím není známý. Agentura Reuters s odvoláním na úřady píše, že do Litvy pravděpodobně vletěl z Běloruska. Stíhačka ho pak zneškodnila na jihu země, nedaleko druhého největšího města Kaunasu. Podobné případy jsou v poslední době časté, řeší je i další země v Pobaltí nebo Rumunsko a Moldavsko. Čeští volejbalisté si s předstihem zajistili postup do osmifinále mistrovství Evropy. Slovensko porazili 3-0 na sety a vyhráli v italské Modeně i třetí utkání. Ve skupině čekají náš tým ještě 2 zápasy. Dnes po 21. hodině nastoupí proti domácím Italům, zítra pak narazí na Slovince. Ráno a dopoledne bude v Praze místy mlhavo nebo zataženo nízkou oblačností. Po jejich rozpuštění bude polojasno až jasno s teplotami do 22 až 24 stupňů Celsia. Vát bude jen slabý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: Po zprávách dopravní informace, ve spojení jsme teď s dopravním infocentrem, ve kterém už sedí kolega Tomáš Kolmestr. Zdravím tě.
5: Hezké ráno. Ranní provoz po metropoli je zatím klidný, nicméně Vegbelské směr Hloubětín počítejte s kratším zdržením mezi křižovatkami s Kolbenovou a Poděbradskou, zdržení je tam do 5 minut a v Českobrodské na příjezdu do Běchovic od Úval naberete asi 10 minut navíc.
4: Já ti moc děkuju, hezké ráno.
5: Taky díky, hezké ráno.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
4: Kalma. minuty po šesté startuje úterní ranní vysílání Rádia Praha s datem 15. září. Svátek mají Jolana a Jolanta, tak všechno nejlepší holky. Co nás čeká? Pedro Capo, Faruko a Kalma. Taky Hearts a Purple Disco Machine a jejich Wonderful Life 25. No a hezké ráno přeje Honza Chlaň.
1: Rádio Praha a Honza Chlaň 107,1 FM.

0: To byly Hearts a Purple Disco Machine Wonderful Life 25. Je čtvrt na sedm, vstáváte s Rádiem Praha do úterý 15. září. A v Praze bude polojasno až jasno, ráno a dopoledne místy s mlhami nebo nízkou oblačností. Maxima 22 až 24 stupňů Celsia, teď jsme ale na 11 stupních a foukat bude slabý proměnlivý nebo jihozápadní vítr. Tomáš Kolmistr je v dopravním infocentru. Máš slovo, Tome.
1: Hezké ráno. V Liberecké směrem do centra se srazila dvě osobní auta před odbočkou na Bulovku. Blokují levý průh a tvoří se kolona, a to už od sjezdu na Letňany. V Ekbalské směr Hloubětín počítejte s kratším zdržením mezi křižovatkami s Kolbenovou a Poděbradskou. Zdržení je tam do 5 minut. A v Českobrodské na příjezdu do Bychovic od Úval naberete asi 10 minut navíc.
0: Díky moc, hezké ráno.
1: Taky díky, hezké ráno.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
0: V boji o body jsou tentokrát hned čtyři nováčci. Na 10. místě startují Karol G a Bruno Mars, Still. 7. příčka patří spojení Krištof a Sergej Barakuda, Movie Stars. Na 6. jsou Žubel a Ocean House. A ta čtvrtá novinka je v top 5, která vypadá takto. 5. místo zůstává beze změny. Jsou tu Calvin Harris a Jay-Z, Satisfy. Na 4. příčku z jedničky klesají Temper City, Self Aware. 3. místo a zároveň loučení po 8 týdnech. Ella Langley, Choosing Texas, už pro ní nehlasujte. Na 2. ze 7. místa vyskočil Teddy Swims, Break Up in Reverse. A tou nejvýše postavenou novinkou je nová jednička hitu týdne. Je tady Shabouzi, Born to Die.
3: Hit týdne.
0: Tohle je tedy aktuální hit týdne na Rádiu Praha. Teď už jste zase na řadě vy a vaše hlasy na praharozhlas.cz.
2: Hit týdne. Hlasujte na praha.rozhlas.cz.
3: Hit týdne. Let 'em march again.

0: Ray, Where's My Husband v 6:30 na Radiu Praha. Teď zprávy s Mirkem Kasanem.
1: Dobré jitro. Prezident Petr Pavel dnes na Pražském hradě přijme ministry spravedlnosti Jaromíra Tejce za hnutí ANO a obrany Jaromíra Zunu za SPD. Jednat budou o jmenování nových generálů. Prezident jmenuje do generálských hodností vojáky, policisty a hasiče dvakrát ročně. Poprvé u příležitosti Dne vítězství 8. května, podruhé v rámci výročí vzniku Československa, tedy 28. října. Podvodná internetová stránka Novatours se slovenskou koncovkou SK nabízela prodej zájezdů. Zneužívala k tomu jméno brněnské cestovní kanceláře. Upozornilo na to Ministerstvo pro místní rozvoj. Kvůli podvodnému webu se na něj obrátila samotná cestovka, která se slovenským webem neměla nic společného. V současnosti už je stránka mimo provoz. Česká režisérka Viktorie Štěpánová převzala v kanadském Torontu stříbrného studentského Oscara za snímek Folklor. Experimentální video esej zkoumá, jak se český folklor proměňuje v éře sociálních sítí. Snímek vznikl jako absolventská práce na pražské FAMU. Studentského Oscara získal v kategorii alternativní a experimentální film. Spojené státy se dál odklánějí od snahy o zastavení znečišťování životního prostředí. Americká agentura pro ochranu životního prostředí ruší omezení emisí skleníkových plynů produkovaných uhelnými a plynovými elektrárnami. Přinese to podle ní výrazné snížení nákladů průmyslu. Fotbalista Richard Sedláček bude dál hrát za Jablonec. Klub s ním prodloužil smlouvu do roku 2029, oznámil to na svém webu. Sedláček přišel do Jablonce v loni v září z Teplic. V nejvyšší soutěži má zatím na kontě 54 startů a 1 gol. V Praze bude ráno a dopoledne místy mlhavo nebo zataženo nízkou oblačností. Po jejich rozpuštění bude polojasno až jasno s teplotami do 22 až 24 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Máme po zprávách, takže koukneme ještě na silnice. Tomáš Kolmestr je připravený.
3: Hezké ráno. V Liberecké se popojíždí před Bulovkou už od sjezdu do Kbelské. Zdržení je tam asi 10 minut. Silnější provoz je také dál v Holešovičkách až do Nové Povltavské až před Blanku. Ve Kbelské směrem do Hloubětina se sune fronta od sjezdu do Novopatské k Poděbradské. Na Štěrbolské spojce směrem na Lanový most počítejte se silnějším provozem od Běchovic za Europark. Na okruhu směrem na letiště se jede pomaleji od sjezdu na Lochkov. Nakonec omezení za sjezdem na Barrandov mezi 15. a 18. kilometrem. V Českobrodské směrem do centra se popojíždí před Běchovicemi, tam je to zhruba na 10 minut. V Bělohorské směrem z centra postojíte před Vypichem a na magistrále se začíná plnit Nuselský most před Legerovou.
0: Já ti moc děkuju, Tomáši, zatím ahoj.
3: Taky děkuju, hezké ráno.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Myslíte, že hvězdy ukazují, co nás čeká? Co vy plánujete do budoucna?
6: Snídani?
5: Myslela jsem v delším časovém horizontu.
6: Oběd?
5: Divadlo Hibernia uvádí
7: romantický muzikál
5: Saturnin.
7: Kultovní humoristický román Zdeňka Jirotky ožívá v novém kabátě.
5: Od září 2026
7: v divadle Hibernia.
5: Mediálním partnerem je Rádio Praha.

0: To byla Katy Perry a Firework, je 6:45. Až do konce září si každý den připomínáme jednu častou chybu v silničním provozu a dnes se podíváme na výjezd z levého pruhu na kruhovém objezdu. Slovo má Václav Drážek ze Zelené vlny.
1: Možná to znáte z vlastní zkušenosti. Jedete po vícepruhovém kruhovém objezdu ve vnitřním pruhu a potřebujete ho opustit. Jenže v tom pravém vedle vás jedou další auta. Může v takovém případě řidič odbočit z levého pruhu na kruhovém objezdu a sjet z něj? Vysvětluje plukovník Jan Straka.
2: Za prvé, co je nejdůležitější, je číst ten kruhový objezd už předtím. Většinou bývá označen už předem dopravními značkami, jsou tam nějaké návěsti před křižovatkou, kde je vidět, do kterého směru mi která konkrétní větev toho kruhového objezdu vede. To znamená, já už v tu chvíli bych měl mít rozmyšleno, kam jedu, abych potom na tom kruhovém objezdu zbytečně nezmatkoval.
1: Platí i tady nějaké nepsané pravidlo?
2: Čím ten kruhový objezd je větší, tak tím je to důležitější samozřejmě. To znamená, já si najíždím na ten kruhový objezd, blížím se k němu, vím, že budu vyjíždět druhým výjezdem a podle toho, jak je ten kruhový objezd velký, si můžu vybrat, jestli pojedu v jednom nebo v druhém pruhu, v tom nájezdovém.
1: A jak je to tedy s tím výjezdem?
2: Pakliže tam ten kruhový objezd nemá ten průběžný jízdní pruh, tak v podstatě vždycky, když najíždím na kruhový objezd, dávám přednost. A to tak, že dávám přednost všem vozidlům, které jedou na tom kruhovém objezdu. Pokud má ten kruhový objezd pruh, který umožňuje to, že z toho pravého nájezdového pruhu můžu průběžně pokračovat do toho kruhového objezdu, tak tam samozřejmě já při tom nájezdu můžu pokračovat v kruhovém objezdu a potom další směřování na tom kruhovém objezdu už se opět řídí těmi pravidly jízdou v jízdních pruzích a tak dále.
0: Dnes, tedy v úterý 15. září, bude v Praze polojasno až jasno, ráno a dopoledne místy s mlhami nebo nízkou oblačností. Maxima mezi 22 a 24 stupni Celsia, o stupínek jsme ale klesli, bylo 11 teď 10 stupňů Celsia a foukat bude slabý proměnlivý nebo jihozápadní vítr. Tomáši, zdravím tě do dopravního infocentra, jak jsme na tom?
3: Hezké ráno. V Liberecké se popojíždí směrem do centra před Bulovkou, už od sjezdu do Kubelské, zdržení je tam okolo 15:15, silnější provoz je také dál v Holešovičkách až do Nové Povltavské před Blanku. Ve Kubelské směrem do Hloubětina se sune fronta od sjezdu do Novopatské k Poděbradské. Na Štěrbolské spojce směrem na Lanový most počítejte se silnějším provozem už z východní části okruhu od sjezdu na Hradeckou D11 za Europark, plná je také průmyslová. Na okruhu směrem na letiště se jede pomaleji od sjezdu na Lochkov až na konec omezení za sjezdem na Barandov mezi 15. a 18. kilometrem. Regulují proto vjezdy do obou tunelů, postojíte tak nárazově také před nimi. V Českobrodské směrem do centra se popojíždí před Běchovicemi, tam je to zhruba na 15:45. A ve spojovací brzdí provoz omezení před ulicí k Žižkovu počítejte s kolonou hlavně ve směru na Balabenku.
0: Tomáši, moc děkuju, hezké ráno.
3: Taky díky, hezké ráno.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Pražákům je hej na Rádio Praha. Pražákům je hej. Talk show o Praze, životním stylu, kultuře i světě velkoměsta. Pražákům je hej. Vojta Přívětivý a jeho hosté od pondělí do pátku po 12. hodině na Rádio Praha.

0: Zastupitelé Prahy 1 chtějí omezit hluk na lodích na Vltavě. Taxikářům při jízdách za hranice s klienty ze zemí mimo Schengen hrozí postih za převaděčství. Americký nejvyšší soud zablokoval pokus prezidenta Trumpa změnit těsně před listopadovými volbami pravidla pro korespondenční volbu. Ráno bude ještě místy zataženo nebo mlhavo, postupně slunečno s teplotami do 24 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Zastupitelé Prahy 1 budou rozhodovat o snížení hluku z hlasité hudby na lodích z Vltavy. Opatření vychází z výsledků loňského místního referenda, ve kterém se pro omezení hluku v historickém centru Prahy vyslovilo přes 70% hlasujících. Městská část proto navrhuje vyhlášku i speciální klidové zóny na řece. Součástí plánu je také zpřísnění nájemních smluv pro provozovatele plavidel, tak aby rušení nočního klidu mohlo být důvodem k výpovědi z přístavišť. Před jízdami do zahraničí s klienty ze zemí mimo šengenský prostor varuje komora provozovatelů taxislužby. Za převoz lidí bezplatných dokladů totiž řidičům hrozí postih za převaděčství a vysoké pokuty. Podobných případů v celé Evropě podle komory přibývá. Podle jejího prezidenta Arnošta Drozda přitom taxikáři nemají právo kontrolovat povolení k pobytu, víza ani jiné doklady cestujících.
2: Jako normální řidič taxislužby já nemám žádnou právní povinnost ani pravomoc kontrolovat zákazníkům doklady nebo platný víza. Zákazník, pokud ho o to jenom slušně požádám, vůbec není povinen mi něco takového ukazovat.
0: Kapela Činasky zakončí v Praze své letošní turné Open Air Léto. Závěrečný koncert odehraje v Trojské loděnici, kterou do původního plánu turné vůbec nezařadila. Pražskou zastávku přidala až na přání fanoušků. Pětihodinový program začne v 17 hodin setkáním s kapelou a nabídne taky soutěž s moderátorem Liborem Boučkem nebo set DJ Frikyho. Samotní Činasky vystoupí od 7:30 a během téměř dvouhodinového koncertu zahrají starší hity i nové skladby. Nejvyšší soud Spojených států zablokoval jednu z klíčových volebních priorit administrativy Donalda Trumpa – nové pravidlo pro korespondenční hlasování. Podle nařízení, o které americký prezident na poslední chvíli usiloval, měla pošta nově začít kontrolovat seznamy voličů a teprve potom jim posílat hlasovací lístky. Kritici namítali, že zavádět nový systém tak krátce před volbami přinese zmatek a znemožní přístup některých lidí k volbám.
3: Nejvyšší soud rozhodl většinou 7 členů proti 2, kteří byli proti. Jeho rozhodnutí je další v sérii nedávných právních zvratů, kterými se Bílý dům snaží zavést nová pravidla do volebního hlasování. Případ vynesl na světlo bývalý zaměstnanec pošty, který se stal informátorem a popsal zbrklé zavádění nových pravidel na poštách. V případě chyb a omylů by už ale nebyl čas na nápravu. V některých státech totiž začíná předběžné hlasování už za 3 dny a volební lístky jsou tak už na cestě. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Český rozhlas.
0: Z nominace amerických tenistů vypadli před utkáním druhého kola kvalifikace Davis Cupu v Česku 10. hráč světa Taylor Fritz a Tommy Paul. Souboj Česko-Spojené státy se bude odehrávat tento pátek a sobotu v Praze. Vítěz postoupí na listopadový finálový turnaj Davis Cupu pro 8 nejlepších týmů světa. Ráno a dopoledne bude v Praze místy mlhavo nebo zataženo nízkou oblačností. Po jejich rozpuštění bude polojasno až jasno s teplotami do 22 až 24 stupňů Celsia. Povane jen slabý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: V dopravním infocentru už je připravený kolega Tomáš Kolmistr, aby nám řekl, jaká je situace na silnicích 7:06.
5: Krásné ráno. V Liberecké směrem do centra se sune fronta od sjezdu na Letňany, dál kolem Bulovky až do Nové Povltavské před Blanku, zdržení asi 20 minut. V Ekbalské směrem do Hloubětina se sune fronta od sjezdu do Novopatské k Poděbradské. Na východní části okruhu a následně Štěrboholské spojice se popojíždí od sjezdu na Hradeckou D11 až za Europark, zdržení je tam asi 20 minut. Na okruhu směrem na letiště regulují vjezdy do obou tunelů, kolona se sune od sjezdu na Jesenici, pro osobní auto je to na zhruba půl hodiny. Před Šumavkou se jede pomaleji v Dobřízké, a to od Barandovského mostu. Na příjezdu do metropole od Slaného se zastavuje na konci D7 na 3. kilometru u sjezdu na Kněževé, se kolona pokračuje až k omezení u letiště. Ve spojovací brzdí provoz omezení před ulicí k Žižkovu počítejte s kolonou hlavně ve směru na Balabenku a na magistrále je plný Nuselský most, a to od Kongresového centra do Legerovy.
4: Díky moc, Tomáši, zatím ahoj.
5: Taky díky, ahoj.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
4: S Rádiem Praha a Honzou Chlaněm vstáváte do úterý s datem 15. září. Teď máme 7 minut po 7 a já vám přeju hezké ráno. Za chvilku Kamarád a Hug Yourself. A budou taky Žubel a Ocean House.
1: Rádio Praha a Honza Chlán.

0: Tak to byly Cranberries a Linga ve čtvrt na 8 na Rádiu Praha.
1: Perný den Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska.
3: Yes, we can.
4: Úterý 15. září. Svátek má Jolana. To se vykládá buď jako varianta jména Helena, tedy světlo pochodeň, anebo z maďarského Joleán, tedy správná dívka. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Světice a patronka země české, kněžna Ludmila, byla zavražděna v roce 921 v noci na 16. září. To je 1105 let. Vrazi jí povolili uprostřed noci jen krátkou modlitbu. Poté ji na Tetínském hradišti uškrtili. Ostravský řetězový most přes Ostravici se zřítil před 140 lety v roce 1886. Právě po něm mašírovala škadrona Hulánu a nezrušila krok, ale mohli za zřícení 92 metrů dlouhého mostu jen vojáci. Traduje se, že most byl silně skordovaný i vinou štamgastů z okolních hospod, kteří si tam chodili ulevovat. Tanky nasadila poprvé na bojištích první světové války anglická armáda před 110 lety v roce 1916 v bitvě na Somě. Stroje na smrt získaly svoje jméno tank, tedy z angličtiny nádrž podle svého tvaru. Slovo tank bylo krycím názvem projektu. Naše největší sázková kancelář, společnost Sazka, byla založena v budově nakladatelství Olympia v Klimenské ulici v Praze před 70 lety v roce 1956. A kolikže peněz se Sazkou dnes olovinem protočí? Loni překročili hrubé tržby z loterijní a sázkové činnosti hranici 14 miliard korun. Na výhrách bylo vyplaceno 12 miliard. Největší ekologická organizace světa Greenpeace vznikla před 55 lety v roce 1971. Ten den vypluli na rybářské lodi Phyllis Cormack pod jménem Greenpeace aktivisté směrem k Aljašce zabránit jaderným pokusům. Nová Škoda 105-120 byla slavnostně představena na brněnském strojírenském veletrhu před 50 lety v roce 1976.
5: Takové jsou automobily značky Škoda.
4: 105-ky a 120-ky byly ještě v roce 2002 nejčastějšími auty na našich silnicích. Před 105 lety se v Tuřanech narodil Jura Karásek ze seriálu Slovácko sa nesúdí.
6: Taky starý kotrmelec, však já mu to přeju.
4: Oldřich Velen. 80 slaví dvě obrovské osobnosti světa filmu. Americký herec Tommy Lee Jones a režisér Oliver Stone. 70 má dneska hlas mnohých slavných songů Mikea Oldfielda, rodačka ze skotského Glasgow Maggie Reilly. Já přeju hezký den.
0: Ten den bude polojasný až jasný, ráno a dopoledne místy s mlhami nebo nízkou oblačností. Maximální dnešní teploty 22 až 24 stupňů Celsia, vrátili jsme se tam, kde jsme byli, tedy na 11 stupňů, a foukat bude slabý proměnlivý nebo jihozápadní vítr. Tomáš Kolmistr sleduje situaci na silnicích. Tome?
7: Hezké ráno. Na okruhu směrem na letiště regulují vjezdy do obou tunelů. Je to kvůli silnému provozu za nimi mezi 15. a 18. kilometrem. Kolona se sune od sjezdu na Jesenici. Pro osobní auto je to zhruba na půl hodiny. Na východní části okruhu a následně Štěrboholské spojce se popojíždí od sjezdu na Hradeckou D11 až za Europark, zdržení asi 20 minut. Na jižní spojce směrem na Smíchov se dojíždí do kolony za sjezdem na Krč. Kolona se táhne přes Barandovský most až do Dobříské před Mrázovku. V Liberecké směrem do centra se sune fronta od sjezdu do Kbelské, dál kolem Bulovky až do Nové Povltavské před Blanku, tam je to asi na 20 minut. Na příjezdu do metropole od Slaného se zastavuje na konci D7 na 3. kilometru, kolona pokračuje až k omezení u letiště. Ve spojovací směrem na Balabenku se táhne kolona před omezením u ulice k Žižkovu. Z Českobrodské je to zhruba na čtvrt hodiny. V Českobrodské směrem do centra se popojíždí před Běchovicemi, tam je to zhruba na 10 minut a ucpaný zůstává Nuselský most od Vyšehradu do Legerovy.
0: Díky moc, hezké ráno.
7: Taky díky, hezké ráno.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Praha žije.
3: ve čtvrtek večer vám hrajeme nejslavnější živá.
8: Dua Lipa Live from Mexico. Dvakrát v rámci Radical Optimism Tour vyprodala pražskou O2 Arena. Finále celé šňůry se v prosinci 2025 odehrálo v hlavním městě Mexiko. Dua Lipa Live from Mexico. Ve čtvrtek na Praze.
9: Praha žije.

0: Lifehouse a Halfway Gone. Je půl osmé, dáme si zprávy Rádia Praha. Připravil je Míra Kasan.
1: Dobré ráno. Korunovační klenoty na Pražském hradě si ode dneška můžou prohlédnout školáci. Symboly české státnosti vynesli včera odpoledne z korunní komory svatovítského chrámu zástupci státu, města a církve. Teď jsou vystavené ve Vladislavském sále. Veřejnost si klenoty bude moci prohlédnout od soboty až do 28. září. Pravidla pro prodej a nakupování kratomu by měla být od příštího roku přísnější. Takzvaný Lex Kratom včera schválila vláda. Chce třeba zakázat prodej této psychomodulační látky online nebo pro ně zavést spotřební daň. Symfonický orchestr Českého rozhlasu dnes ke svému stému výročí zahraje na Mezinárodním hudebním festivalu Dvořákova Praha. S novým šéf-dirigentem Eliasem Grandym a solisty uvede dvojkoncert pro housle, violončelo a orchestr, který napsal dirigent a skladatel Jan Kučera přímo pro festival. Ukrajinské síly během noci znovu zaútočily v hloubi Ruska. V samarské oblasti podle médií opět napadly rafinérii v Sizrani a v rostovské oblasti ve městě Taganrog poškodili sklad druhého největšího ruského internetového prodejce Ozon nebo plynové potrubí. V Kyjevě podle místních úřadů ruský dron zasáhl čerpací stanici a zranil jednoho člověka. Basketbalisté Opavy si v této sezóně Ligu mistrů nezahrají. Rozhodl o tom hned první utkání kvalifikačního turnaje v bulharském Samokově, kde Slezané podlehli polskému týmu Dziki Varšava 99-116. V nadcházející sezóně je tak čeká evropský pohár FIBA. Ráno a dopoledne bude v Praze místy mlhavo nebo zataženo nízkou oblačností. Po jejich rozpuštění bude polojasno až jasno s teplotami do 22 až 24 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Co se děje na silnicích? Otázka pro Tomáše Kolmistra.
3: Hezké ráno. Na okruhu směrem na letiště stále trvá silný provoz od sjezdu na Lohkov za Barandov mezi 15. a 18. kilometrem. Regulují proto vjezdy do obou tunelů, kolona se nesouvisle sune už od sjezdu na Jesenici, zdržení pro osobní auto je asi půl hodiny. V opačném směru tedy na D1 je silný provoz za sjezdem na Plzeň mezi 23. a 19. kilometrem, plný je také příjezd po D5 z Plzně. Na Štěrbolské spojce směrem na Lanový most se táhne fronta z východní části okruhu od Hradecké D11 k Europarku. Plný je také příjezd z Hradce Králové už od prvního kilometru. Na jižní spojce směrem na Smíchov se dojíždí do kolony za sjezdem na Krč. Kolona se táhne přes Baranovský most až do Dobříské před Mrázovku. V Liberecké směrem do centra se sune fronta od sjezdu do Kbelské, dál kolem Bulovky až do Nové Povltavské před Blanku, tam je to na 20 minut. Ve spojovací směrem na Libeň se popojíždí před omezením u ulice k Žižkovu, z Českobrodské je to na zhruba 20 minut a na příjezdu do metropole od Slaného brzdí provoz omezení u letiště. Kolona se táhne už ze třetího kilometru.
0: Já ti moc děkuju, Tomáši, zatím ahoj.
3: Taky díky, ahoj.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Nechovám se o nic hůř než Pickering.
6: To není pravda. On zachází s květinářkou, jako by to byla dáma.
5: A já zacházím s kteroukoliv dámou, jako by to byla květinářka.
7: Pygmalion. Slavná komedie o snobismu, lásce, morálce a předsudcích. Divadle pod Palmovkou. www.podpalmovkou.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
8: Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Po půl osmé na Rádiu Praha Celeste a její Stop This Flame. A taky Milky, Just The Way You Are.

0: 3:15 na rádiu Praha, Meredith Brooks a Bitch. Slezením na umělé stěně se dá začít téměř v každém věku a obtížnost si lze přizpůsobit. Jak začít a co lezení obnáší, to zjišťovala naše létající redaktorka Monika Doležalová.
1: Naučit se techniku je záležitost tak třeba 6 až 8 hodin, ale ta technika toho lezení, tu se učí člověk celý život. Učí se, jak si stoupnout, jak přenášet váhu, jak si pomoct, aby jeho váha nevisela jenom na rukou, protože málo kdo má tak silný, aby dokázal vyschybovat celou stěnu. Ale úplně nejtěžší je hlava.
2: Vysvětlila mi na úvod lektorka z lezecké stěny Ruzině Marie Číšková. Na stěnu můžete ve dvojici, ale i sám.
1: Je dobrý mít sebou parťáka, ale tady jsou takzvaný samonavijáky, že když do toho spadnete nebo si odsednete, tak vás to pomaloučku spustí na zem.
3: Takže člověk může tedy přijít líst sám.
1: Může člověk přijít líst sám, ale v každém případě bych doporučila, aby nejdřív přišel buď to s někým, kdo to hodně dobře umí, anebo doporučím alespoň základní lekci s instruktorem.
3: Když sem teda přijdu, co všechno sebou musím mít?
1: Lezečky si tady můžete půjčit, sedací úvazek, lano si tu můžete půjčit, ale potřebujete být dopředu domluvená s někým, s kým polezete. Na těch prvních krocích na té stěně vás odjistí, vysvětlí vám vlastně, jak se to dělá. No a potom už záleží na vás, jestli vás to fakt chytlo.
3: Je tady nějaká část jako pro začátečníky lezecká, jakože kde se člověk seznamuje s tou stěnou?
1: No, ano, je. Tamhle naproti je taková jedna stěna, kde je takzvaný top rope, což je už jako předpřipravený lano a jsou tam takový dřevěný zvířátka. Tam začínají ty nejmenší dětičky a přiznám se, že tam testuju psychickou odolnost svých klientů i u dospělých.
2: Stěna v Ruzině je ve výšce 15 metrů. Lidé často vylezou do 4 až 5 metrů a pak začnou bojovat se strachem. Lezení je ale vhodné už pro děti od 4 let.
1: Můžou začít zkusit lézt, tam samozřejmě lezou vždycky slanem nahoru, jištěný instruktorem, opravdu jenom zkoušej lézt, je to taková hra. Je to výborný sport, který doporučují fyzioterapeuti, protože ty děti tím zaměstnávají úplně všechny svaly, i ty, o kterých ani maminka neví, že je mají.
2: Na lezecké stěně v Ruzini se konají kurzy pro děti i dospělé. Monika Doležalová, Rádio Praha.
0: Je úterý s datem 15. září, v Praze budeme mít polojasno až jasno, ráno a dopoledne ještě místy s mlhami nebo nízkou oblačností. Maxima 22 až 24 stupňů Celsia, pořád jsme na 11 stupních a foukat bude slabý proměnlivý nebo jihozápadní vítr. Jak to vypadá s dopravou, Tomáši?
4: Dobré ráno. Na Štěrobolské spojce směrem na Lanový most se táhne fronta z východní části okruhu od Hradecké D11 k Europarku. Na jižní spojce směrem na Smíchov se dojíždí do kolony za sjezdem do Vídeňské. Kolona se táhne přes Barandovský most až do Dobříské před Názovku. Zdržení je tam asi 20 minut. Na okruhu směrem na letiště stále trvá silný provoz od sjezdu na Lochkov za Barandov mezi 15. a 18. kilometrem. Regulují proto vjezdy do obou tunelů. Kolona se nesouvisle sune až ke sjezdu na Jesenici. Zdržení pro osobní auto je asi půl hodiny. V opačném směru tedy na D1 je silný provoz za sjezdem na Plzeň mezi 23. a 19. kilometrem. Plný je také příjezd po D5 z Plzně a to už od 4. kilometru. V Liberecké směrem do centra se sune fronta k Bulovce, už z Cínovecké od sjezdu do Novopatské. K Belské směrem do Hloubětiné ucpaná od Cínovecké k Poděbradské, celé je to na zhruba 25 minut. Ve spojovací směrem do Libně se sune kolona před omezením už z Českobrodské, celé je to taky na 25 minut a na příjezdu do metropole od Slaného brzdí provoz omezení u letiště.
0: Díky moc, Tome, hezké ráno.
4: Taky díky, hezké ráno.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
6: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
5: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
7: Co dneska děláte? Koulíte?
8: Přikuluji.
7: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
8: Ano.
5: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
6: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
5: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
9: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

0: Kapela Celest a Stop This Flame. Je 8 hodin, ve studiu se mnou Míra Kasan. Máme pro vás zprávy Rádia Praha. Přejeme hezké úterní ráno.
1: Hezké ráno.

0: Prezident Pavel se na Hradě sešel s premiérem Babišem, řešili hlavně zahraniční témata. Pražští hygienici dostali 2 ocenění za loňskou kampaň proti žloutence. V amerických televizních cenách Emmy uspěly seriály Widow's Bay nebo Urgent. A dnes bude polojasno až jasno s teplotami do 24 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Na Pražském hradě se včera v podvečer sešli prezident Petr Pavel a premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš. Jejich soukromé jednání následovalo po vyzvednutí korunovačních klenotů. Mluvili například o novele stavebního zákona a znovu zavedení EET. Tyto návrhy teď totiž má prezident posoudit. Zbylá témata se týkala hlavně zahraniční politiky, jak doplnil mluvčí hlavy státu Vít Kolář.
2: Prezident se s premiérem informovali vzájemně o chystaných cestách. Prezident informoval především o své cestě do Spojených států a o jednáních, které tam uskuteční. Domluvili se, že se potkají příště podle situace, ale nemají žádný přesný termín.
0: Oba státníci se ke schůzkám vracejí poté, co se jejich vztahy vyostřily kvůli červencovému summitu NATO v turecké Ankaře. Předseda vlády pak pozvání odmítal. Poprvé se u jednoho stolu sešli na konci srpna po jednání Bezpečnostní rady státu. Dvojici ocenění v marketingové soutěži Zlatý středník získali pražští hygienici za loňskou kampaň proti žloutence. Plakáty upozorňující na důležitost očkování tehdy měly pomoci zmírnit největší žloutenkovou epidemii v metropoli za poslední 4 desetiletí. Hygienická stanice hlavního města Prahy získala cenu za projekt roku a za odpovědnou komunikaci. Pokračuje mluvčí hygieniků Petra Batok.
3: Největší odměnou pro nás není samotná cena, ale fakt, že kampaň reálně zafungovala v terénu. Výrazný nárůst pro očkovanosti a dnešní sklidnění situace jsou jasným důkazem, že otevřené informování má přímý dopad na ochranu zdraví Pražanů.
0: Senioři z Prahy 7 se můžou přihlásit na jazykové kurzy. Výuka angličtiny, němčiny, francouzštiny a italštiny pro ně bude zdarma. Registrovat se budou moci tento pátek od 9 hodin v centru Elpida. Lekce jsou pro lidi starší 60 let, kteří trvale bydlí v 7. městské části. Uvedl to mluvčí radnice Martin Vokuš.
4: Výuka bude probíhat ve skupinách vždy o počtu maximálně 10 účastníků. Registrace na kurzy bude omezena na jeden jazykový kurz na osobu.
0: Americké televizní ceny Emmy ovládla hororová komedie Widow's Bay. Ze slavnostního udílení v Los Angeles si odnesla rekordních 14 sošek, včetně ceny za nejlepší komediální seriál a 3 hereckých cen. Nejlepším dramatickým seriálem se druhý rok v řadě stala série z lékařského prostředí Urgent. V kategorii minisérií zvítězil MRD St. Louis o nepovedeném milostném trojúhelníku. Americké ceny Emmy jsou televizní obdobou filmových Oscarů. O vítězích rozhoduje asi 22 tisíc členů pořádající televizní akademie. Začíná nová sezóna hokejové Tip Sport Extraligy. Karlovy Vary nastoupí proti Třinci. Západočeši patří dlouhodobě k pravidelným účastníkům play-off. Naposledy došli do semifinále a obsadili konečné 3. místo. Brankář Karlových Varů Dominik Frodl mluví o změnách v kádru.
5: Máme 5 nových obránců. Bude to chtít i čas trošku, aby se to sjednotilo, aby jsme si na sebe zvykli. Útok zůstal vlastně, tam nebyla jediná změna. Jediný odchod nebyl, jediný příchod. Ten tým bude zase o ten rok lepší. Můžeme zase mít další kvalitní sezónu, ale hodně faktorů, který tohle to ovlivňuje, ale ten základ pro to je dobrý.
0: Ráno a dopoledne bude v Praze místy mlhavo nebo zataženo nízkou oblačností. Po jejich rozpuštění bude polojasno až jasno s teplotami do 24 stupňů Celsia. Vát bude jen slabý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
6: Jdeme na silnice, jak to na nich vypadá, sleduje Tomáš Kolmistr z dopravního infocentra.
7: Hezké ráno. Na Štěrbolovské spojce směrem na Lanový most se táhne fronta z východní části okruhu, a to už od Hradecké D11 za Europark, celé je to zhruba na 40 minut. Na okruhu směrem na letiště stále trvá silný provoz od sjezdu na Lochkov za Barrandov mezi 15. a 18. kilometrem. Regulují proto vjezdy do obou tunelů, kolona kamionů se táhne už od sjezdu z D1. Pro osobní auta je to na asi půl hodiny. Směrem na D1 se sune fronta od sjezdu na Plzeň k Ořechu mezi 23. a 19. kilometrem. Plný je také příjezd po D5 z Plzně už od 4. kilometru. V Liberecké směrem do centra se sune fronta k Bulovce už z Cínovecké od sjezdu na Březiněvé ze zdržení půl hodiny. Kbelská směrem do Hloubětíné ucpaná od Cínovecké k Poděbradské, celé to na zhruba 25 minut. Ve spojovací směrem do Libně se sune kolona před omezením už z Českobrodské, celé to zhruba na 25 minut. A na magistrále postojíte ve směru do centra už od sjezdu na Pankrác přes Nuselský most až do Legerovy.
6: Díky moc, Tomáši, měj se.
7: Taky díky, hezké ráno.
8: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
6: Minut po 8. posloucháte Rádio Praha v úterý 15. září. Hezké ráno přeje Honza Chlaň. Za chvilku Sabrina Carpenter a Tears. A budou taky Kygo, Khalid a Griffin. Save my love.
1: Rádio Praha a Honza Chlaň.

0: mostu se ukrývá nejkratší pražská ulice. Ulice Jiřího Červeného na Kampě měří pouhých 27 metrů. Nemá veřejné osvětlení ani domovní čísla a spíš než ulici připomíná tajemný průchod. Nese jméno zakladatele slavného kabaretu Červená sedma. Ten před svou smrtí napsal báseni, ve které si přál, aby po něm byla pojmenovaná nejmenší ulice v Praze. Dlouhé roky to byl jen vtip. Teprve v roce 2001 získal tenhle úzký průchod oficiální jméno. Bez lamp, bez domovních čísel, ale s opravdu výjimečným příběhem.
1: Praha je nej. Rádio Praha.
2: Úterý 15. září bude v Praze polojasné až jasné ráno a dopoledne s mlhami nebo nízkou oblačností. Maxima mezi 22 a 24 stupni Celsia, teď jsme na 12 stupních. Foukat bude slabý proměnlivý nebo jihozápadní vítr. A jak to vypadá na silnicích, nám teď řekne Tomáš Kolmestr.
3: Hezké ráno. Na okruhu směrem na letiště stále trvá silný provoz za Lochkovským tunelem až před Ořech mezi 15. a 18. kilometrem. Regulují vjezdy do obou tunelů, kolona se táhne už od sjezdu na Jesenici, zdržení pro osobní auta je asi půl hodiny. V opačném směru tedy na D1 se zastavuje za sjezdem na Karlovy Vary na 24. kilometru, kolona pokračuje až na 19. kilometr. Tam je to také na půl hodiny, plný je i příjezd po D5 se z Plzně. V Cínovecké směrem do centra se popojíždí před Liberec až před Bulovku. Od sjezdu na Březiněvé ze zdržení je tam asi 20 minut. Na jižní spojce směrem na Smíchov opatrně u sjezdu na Vršovice. Stojí tam dodávka a v prostředním pruhu začíná se tvořit kolona. Dál se potom zastavuje za sjezdem na Krč. Kolona se táhne přes Barandovský most až do Dobříské před Mrázovku. Jižní spojka ještě jednou, tentokrát směrem na Černý most. Tam se zastavíte za Barandovským mostem. Kolona pokračuje až ke sjezdu na Brno. Tam stojí ve sjezdu osobní auto. A ve spojovací směrem do Libně se sune kolona před omezením už z Českobrodské, celé je to na zhruba 25 minut.
2: Já ti moc děkuju, Tomáši, hezké ráno.
3: Taky díky, hezké ráno.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Hit týdne.
2: Boji o body jsou tentokrát hned 4 nováčci. Na 10. místě startují Karol G a Bruno Mars. Styl.
5: Můžem si začít hrát.
2: Sedmá příčka patří spojení Krištof a Sergej Barakuda, Movie Stars. Na šestce jsou Žubel a Ocean House.
6: Hit týdne.
2: A ta čtvrtá novinka je v top 5, která vypadá takto.

0: na čtvrtou příčku. Z jedničky klesají Temper City, Self-Aware. Třetí místo a zároveň loučení po 8 týdnech. Ella Langley, Choosing Texas. Už pro ní nehlasujte. Na dvojku ze 7. místa vyskočil Teddy Swims, Break Up in Reverse. A tou nejvýše postavenou novinkou je nová jednička hitu týdne. Je tady Shaboozy, Born to Die.
1: Hit týdne.
0: Tohle je tedy aktuální hit týdne na Rádiu Praha. Teď už jste zase na řadě vy a vaše hlasy na praharozhlas.cz.
2: Hit týdne. Hlasujte na praha.rozhlas.cz.
1: Hit týdne.

0: Only Walk the Moon a Shut Up and Dance. Je 8:30, dáme si zprávy Rádia Praha s Mirkem Kasanem.
1: Hezké ráno. Prezident Petr Pavel dnes na Pražském hradě přijme ministry spravedlnosti a obrany Jeronýma Tejce za hnutí ANO a Jaromíra Zúnu za SPD. Jednat budou o jmenování nových generálů. Prezident jmenuje do generálských hodností vojáky, policisty a hasiče dvakrát ročně. Poprvé u příležitosti Dne vítězství 8. května, podruhé v rámci výročí vzniku Československa, tedy 28. října. V Česku se poprvé objevil invazní rak červený. Odborníci jeho výskyt potvrdili v jezeře Milada v Ústeckém kraji. Pro přírodu to podle nich není dobrá zpráva. Rak červený se rychle množí a je také přenašečem račího moru, který představuje pro české raky smrtelné nebezpečí. Česká režisérka Viktorie Štěpánová převzala v kanadském Torontu stříbrného studentského Oscara za snímek Volklor. Experimentální video esej zkoumá, jak se český folklor proměňuje v éře sociálních sítí. Snímek vznikl jako absolventská práce na pražské FAMU. Studentského Oscara získal v kategorii alternativní a experimentální film. Ukrajina je ochotná zastavit útoky na ruskou energetickou a kritickou infrastrukturu, pokud její partneři zajistí totéž z ruské strany, řekl to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Reagoval tak na prohlášení šéfa Bílého domu Donalda Trumpa, že Rusko a Ukrajina souhlasili se zastavením vzájemných útoků na energetiku. Moskva se k tomu zatím nevyjádřila. Fotbalista Tomáš Souček přinese při pietě před večerním utkáním anglického ligového poháru proti Fulhamu dres legendy West Hamu, brankáře Luďka Mikloška. Klub to uvedl na svém webu. Mikloško chytal v londýnském celku 8,5 roku. Zemřel včera ve věku 64 let. A počasí dnes bude v Praze polojasno až jasno. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 22 a 24 stupni Celsia. Vát bude jen slabý vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Jdeme na silnice, jak to na nich vypadá, sleduje z dopravního infocentra kolega Tomáš Kolmistr.
3: Hezké ráno. Na okruhu směrem na letiště stále trvá silný provoz za Lochkovským tunelem až před Ořech mezi 15. a 18. kilometrem. Regulují proto vjezdy do obou tunelů, kolona se táhne už od sjezdu na Jesenici, zdržení pro osobní auto je okolo půl hodiny. V opačném směru tedy na D1 se zastavuje za sjezdem na Karlovy Vary na 26. kilometru, kolona pokračuje až na 19. kilometr k Ořechu. Tam je to také na půl hodiny, plný je příjezd i po D5 z Plzně. V Cínovecké směrem do centra se popojíždí přes Liberecko až před Bulovkou od sjezdu na Březiněve se zdržení asi 20 minut. Na jižní spojce směrem na Smíchov opatrně u sjezdu na Vršovice, tam stojí dodávka v prostředním pruhu, tvoří se kolona už od koryt, dál se zastavuje pak za sjezdem na Krč, kolona se táhne přes Barandovský most až do Dobříské před Prázovku. Jižní spojka ještě jednou, tentokrát směr Černý most, tam se zastavuje hned za Barandovským mostem, kolona pokračuje až ke sjezdu na Brno, tam stojí stále osobní auto. A na Štěrbolské spojce směrem na Lanový most se táhne fronta z východní části okruhu už od Hradecké D11 k Europarku.
0: Díky moc, Tome, měj se.
3: Taky díky, hezké ráno.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Zažij město jako uličník. Sousedské slavnosti nejen pro všechny uličníky už 19. září ve vašem městě. Více info na zažitmestojinak.cz. Zažít město jinak pořádá spolek Automat a vy. Mediální partner Rádio.

po půl deváté v ranní Praze Pink a Trustfall. A budou taky Rudimental, McLemore, Jess Glynn a

0: 9:45.
1: Na Rádio Praha přichází Jirka Štefl.
2: Poslechněte si největší hity Michala Prokopa a užijte si jedinečnou atmosféru pod širým nebem. Michal Prokop patří k nejvýraznějším osobnostem české hudební scény a jeho tvorba dlouhodobě oslovuje několik generací posluchačů. Letos v srpnu oslavil 80. a v hudební kariéře rozhodně nepolevuje. Koncert bude na Smíchově v parku vedle kostela svatého Václava, a to v úterý od 18 hodin. A divadlo Pod Palmovkou vás zve na představení Ostře sledované vlaky. Příběh mladého výpravčího Miloše Hrmy, který touží na sklonku války dospět v muže, proslavil i díky oscarovému filmu českou kulturu po celém světě. Hrabalova novela dodnes patří k nejsilnějším a nejličtějším dílům, která kdy byla napsána. Ostře sledované vlaky jsou plné humoru, absurdních situací i citu pro obyčejného člověka. Představení začíná v divadle Pod Palmovkou v úterý v 19 hodin. Další představení jsou pak na programu na říjen. A příjemné zážitky přeje Jirka Štefl a Rádio Praha.
3: Pražákům je hej na Rádio Praha.
4: Mým pondělním hostem na Praze byla Eliška Vidomus ze spolku Pěšky městem. Naším hlavním tématem byla výzva Pěšky do školy. Některé děti to pojali opravdu kreativně.
5: Tam prostě přijel, já mám skoro chuť říct, přiletěl chlapeček na letadle, které bylo vyrobené z koloběžek a opravdu takový jako taková složitá konstrukce, dokonce se tomu točila vrtule, mělo to přidanou vrtačky, tam prostě bylo to strašně sofistikované. Měl dokonce kostým, že vypadal opravdu jako letec, i takové ty letecké brýle, a on na tom prostě takhle jako přijel k té škole. S něčím takovým jsme se ještě nesetkali a to už tu výzvu děláme 10 let, takže to mi udělalo velkou radost.
4: V úterý popoledně dorazí režisérka Helena Třeštíková. Budeme mluvit primárně o jejím novém dokumentu o Báře Basikové. Budu rád, když si nás poslechnete.
3: Pražákům je hej na Rádio Praha. Na Rádio Praha.
1: Úterý s datem 15. září bude v Praze polojasné až jasné, ráno a dopoledne místy s mlhami nebo nízkou oblačností, maxima 22 až 24 stupňů Celsia, teď jsme na 13 a foukat bude slabý proměnlivý nebo jihozápadní vítr. Tomáš Kolmistr má slovo.
6: Hezké ráno. Na jižní spojce směrem na Smíchov se zastavuje u sjezdu na Strašnice, kolona pokračuje až ke sjezdu na Vršovice. Tam překážela dodávka, ale před malou chvílí z prostředního pruhu odjela, takže už se kolona bude pomalu rozjíždět. Dál se pak zastavíte za sjezdem na Vídeňskou, kolona pokračuje až na Barandovský most, tam se srazil kamion a osobní auto a blokují dva prostřední pruhy. Na Pražském okruhu směrem na letiště stále trvá silný provoz za Lochkovským tunelem až před Ořech mezi 15. a 18. kilometrem. Regulují proto vjezdy do obou tunelů, kolona se táhne už od sjezdu z D1. Zdržení pro osobní auto je okolo půl hodiny, navíc v Lochkovském tunelu stojí porouchané osobní auto a blokuje pravý pruh. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most se táhne fronta z východní části okruhu od sjezdu z Novopatské k Europarku, zdržení je tam okolo půl hodiny. V Liberecké směrem do centra se sune kolona od sjezdu do Novopatské kolem Bulovky až do Nové Povltavské před Blanku a ve spojovací směrem do Libně se sune kolona před omezením už z Českou Brodské, celé je to na zhruba 25 minut, plní se proto průmyslová Hartigova nebo Poděbradská.
1: Díky moc, Tome, měj se.
6: Taky díky, hezké ráno.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Už jste dali Praze like? Jste fanoušky našeho Facebooku? Sledujete náš Instagram? Ne? Nejvyšší čas to napravit. Na Facebooku i Instagramu hledejte Rádio Praha. Rádio Praha. Maybe they do digital.

0: 9 hodin, ve studiu se mnou opět Míra Kasan, máme pro vás zprávy Rádia Praha a přejeme krásné úterní ráno.
1: Hezký den. Prezident Pavel a premiér Babiš se na Hradě shodli na nutnosti koordinovat některá témata, například zahraniční politiku. Zastupitelé Prahy 1 chtějí omezit hluk na lodích na Vltavě. Policie dnes zveřejní konečný počet obětí prázdninových autonehod. A dnes bude v Praze slunečno s teplotami do 24 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Prezident Petr Pavel a premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš se budou dál potkávat nad některými tématy. Shodli se, že je důležitá koordinace například v otázkách zahraniční politiky. Na Pražském hradě včera v podvečer jednali zhruba 3/4 hodiny. Na schůzku byl pozvaný i ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Podle premiéra Babiše by se ale měl s hlavou státu sejít sám.
3: Já myslím, že dozrala doba na to, aby pan Macinka měl schůzku s panem prezidentem. Já si myslím, že k tomu dojde, stejně jak tam chodí naši ministři, tak tam půjde i pan Macinka, aspoň mám takový pocit z toho, ale schůzky moje s panem prezidentem jsou na 4 oči a na tom já osobně nehodlám nic měnit.
1: Vztahy mezi šéfem diplomacie Petrem Macinkou a prezidentem Petrem Pavlem jsou narušené už od jmenování nové vlády. Hlava státu totiž odmítla jmenovat ministrem Filipa Turka za motoristy. Zastupitelé Prahy 1 budou rozhodovat o snížení hluku z hlasité hudby na lodích z Vltavy. Opatření vychází z výsledků loňského místního referenda, ve kterém se pro omezení hluku v historickém centru Prahy vyslovilo přes 70% hlasujících. Městská část proto navrhuje vyhlášku i speciální klidové zóny na řece. Součástí plánu je také zpřísnění nájemních smluv pro provozovatele plavidel, tak aby rušení nočního klidu mohlo být důvodem k výpovědi z přístavišť. Policie dnes zveřejní konečný počet obětí na životech, které si vyžádaly nehody na českých silnicích v období prázdnin. Už z předběžných údajů z konce srpna vyplývá, že v červenci a srpnu přišlo o život 99 lidí. Jde tak o nejtragičtější léto od roku 2021, kdy na silnicích zemřelo 101 lidí. Z dat zároveň vyplývá, že srpen byl letos na silnicích nejhorším měsícem. O život při nehodách přišlo 57 lidí. Tisíce policistů ve Francii budou dnes demonstrovat za lepší pracovní podmínky nebo zvýšení platů. Stěžují si taky na nízký rizikový příplatek. Hlavní protest plánují policisté předpolednem v centru Paříže. Reagují tak na neúspěšné jednání s ministrem vnitra Laurentem Nunezem ze začátku září.
4: Jeden z policistů řekl televizi France 3, že v posledních letech výrazně vzrostly životní náklady. Vadí mu, že přidáno ale dostali jenom komisaři a ne řadoví policisti. To kritizují i odbory. Policisti ve Francii nemůžou ze zákona stávkovat, v Paříži ale vyjdou do ulic a ti, kteří budou ve službě, si můžou dát pauzu. V takovém případě musí pracovat jenom při naléhavých situacích, například při ohrožení života. Ministr vnitra Laurent Nunez chce dát policii 100 milionů euro ročně navíc. Víc peněz si podle něj ale rozpočet nemůže dovolit. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
1: Čeští volejbalisté si s předstihem zajistili postup do osmifinále mistrovství Evropy. Slovensko porazili 3-0 na sety a vyhráli v italské Modeně i třetí utkání. Ve skupině čekají náš tým ještě 2 zápasy. Dnes po 21. hodině nastoupí proti domácím Italům, zítra pak narazí na Slovince. V Praze bude dnes polojasno až jasno s nejvyššími teplotami mezi 22 a 24 stupni Celsia a povane jen slabý vítr.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Po zprávách dopravní informace s Tomášem Kolmistrem.
6: Hezké ráno. Na okruhu ve směru na D1 opatrně za sjezdem na Karlovy Vary. Na 26. kilometru se dojíždí do kolony, ta se suná až k Ořechu na 19. kilometr, navíc na 23. a 5. kilometru řeší hromadnou nehodu v levém pruhu. Ve směru na letiště stále regulují vjezdy do obou tunelů, kolona kamionů se táhne už od sjezdu z D1. V Lochkovském tunelu navíc stále překáží porouchané osobní auto v pravém pruhu, zdržení pro osobní auto je asi půl hodiny. Na jižní spojce směrem na Smíchov se dojíždí do kolony za křížením s magistrálou, ta pokračuje až na Barandovský most, tam stále překáží po nehodě kamion a osobní auto a blokují dva pruhy, zdržení je tam okolo půl hodiny. Na východní části okruhu a následně Štěrboholské spojce se sune fronta už z Novopatské k Europarku, plný je také příjezd po Hradecké D11 už od 4. kilometru. V Liberecké směrem do centra se sune kolona od sjezdu do Novopatské kolem Bulovky až do Nové Povltavské před Blanku. Ve Strakonické směrem do centra se za Hornbachem srazila dvě osobní auta v levém pruhu a ve spojovací směrem na Libence popojíždí kvůli omezení už z Českobrodské.
0: Díky moc, hezké ráno.
6: Taky díky, hezké ráno.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: 13. září a činíte tak ve společnosti Rádia Praha. Honzi Chlaně, hezké ráno vám přeju, teď je 5:30 po 9. a za chvíli tady u nás James Blunt, Tastes Like Summer. A bude taky Adele, Rolling in the Deep.
1: Rádio Praha a Honza Chlaň, 107,1 FM a DAB+.

0: Adele, její Rolling in the Deep ve 9:45 na Rádiu Praha.
1: Perný den, Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
3: can. Úterý 15. září. Svátek má Jolana. To se vykládá buď jako varianta jména Helena, tedy světlo pochodeň, anebo z maďarského Joleán, tedy správná dívka. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Světice a patronka země české, kněžna Ludmila, byla zavražděna v roce 921 v noci na 16. září. To je 1105 let. Vrazi jí povolili uprostřed noci jen krátkou modlitbu. Poté ji na Tetínském hradišti uškrtili. Ostravský řetězový most přes Ostravici se zřítil před 140 lety v roce 1886. Právě po něm mašírovala škadrona Hulánu a nezrušila krok, ale mohli za zřícení 92 metrů dlouhého mostu jen vojáci. Traduje se, že most byl silně skordovaný i vinou štamgastů z okolních hospod, kteří si tam chodili ulevovat. Tanky nasadila poprvé na bojištích první světové války anglická armáda před 110 lety v roce 1916 v bitvě na Somě. Stroje na smrt získaly svoje jméno tank, tedy z angličtiny nádrž podle svého tvaru. Slovo tank bylo krycím názvem projektu. Naše největší sázková kancelář, společnost Sazka, byla založena v budově nakladatelství Olympia v Klimenské ulici v Praze před 70 lety v roce 1956. A kolikže peněz se Sazkou dnes olvinem protočí? Loni překročili hrubé tržby z loterijní a sázkové činnosti hranici 14 miliard korun. Na výhrách bylo vyplaceno 12 miliard. Největší ekologická organizace světa Greenpeace vznikla před 55 lety v roce 1971. Ten den vypluli na rybářské lodi Phyllis Cormac pod jménem Greenpeace aktivisté směrem k Aljašce zabránit jaderným pokusům. Nová Škoda 105-120 byla slavnostně představena na brněnském strojírenském veletrhu před 50 lety v roce 1976.
4: Takové jsou automobily značky Škoda.
3: 105-ky a 120-ky byly ještě v roce 2002 nejčastějšími auty na našich silnicích. Před 105 lety se v Tuřanech narodil Jura Karásek ze seriálu Slovácko sa nesúdí.
5: Taký starý kotrmelec, však já mu to přeju.
3: Oldřich Velen. 80 slaví dvě obrovské osobnosti světa filmu. Americký herec Tommy Lee Jones a režisér Oliver Stone. 70 má dneska hlas mnohých slavných songů Mikea Oldfielda, rodačka ze skotského Glasgow Maggie Reilly. Já přeju hezký den.
0: Ten den bude polojasný až jasný, teď ráno a dopoledne místy s mlhami nebo nízkou oblačností. Maxima 22 až 24 stupňů Celsia, teď jsme na 14 a foukat bude slabý proměnlivý nebo jihozápadní vítr. Tomáši, zdravím tě do dopravního infocentra, máš slovo.
6: Hezké ráno. Na jižní spojce směrem na Smíchov se dojíždí do kolony za křížením s magistrálou, ta pokračuje až na Barandovský most, tam už se podařilo odklidit následky nehody kamionu a osobního auta. Na východní části okruhu a následně Štěrbolské spojce se sune fronta už z Novopatské až k Europarku, plný je také příjezd po Hradecké D11 a to od 3. kilometru. Ve Strakonické směrem do centra se za Hornbachem srazila dvě osobní auta v levém pruhu, kolona se táhne už od závodiště, na místo právě dorazila policie. Na Pražském okruhu ve směnu na D1 opatrně za sjezdem na Karlovy Vary na 24. kilometru se dojíždí do kolony, ta se sune až k Ořechu na 19. kilometr, navíc na 23. a 5. kilometru řeší hromadnou nehodu v levém pruhu. Ve směnu na letiště stále regulují vjezdy do obou tunelů, kolona kamionu se táhne už od sjezdu z D1. V Lochkovském tunelu navíc stále překáží porouchané osobní auto v pravém pruhu. Ve spojovací směrem na Libeň se popojíždí kvůli omezení už z Českobrodské, zdržení je tam více než 20 minut a v Liberecké směrem do centra se pojíždí od sjezdu na Letňany k Bulovce, tam je to také na 20 minut.
0: Já ti moc děkuju, hezké ráno.
6: Taky díky, hezké ráno.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Nalaďte se od pondělí do pátku na talkshow o životě.

0: desáté na rádiu Praha, Jax Jones, MNEK a Where Did You Go a taky zprávy rádia Praha s Mirkem Kasanem.
1: Hezké dopoledne. Korunovační klenoty na Pražském hradě si ode dneška můžou prohlédnout školáci a mají velký zájem. Návštěvu výstavy ve Vladislavském sále má rezervovanou přes 300 škol. Termíny pro první 4 dny vyhrazené pro školní skupiny jsou tak už zaplněné. Veřejnost si korunovační klenoty bude moci prohlédnout od soboty až do 28. září, a to zdarma. Pravidla pro prodej a nakupování kratomu by měla být od příštího roku přísnější. Takzvaný Lex Kratom včera schválila vláda. Chce třeba zakázat prodej této psychomodulační látky online nebo pro ní zavést spotřební daň. Podvodná internetová stránka Novatours se slovenskou koncovkou SK nabízela prodej zájezdů. Zneužívala k tomu jméno brněnské cestovní kanceláře. Upozornilo na to Ministerstvo pro místní rozvoj. Kvůli podvodnému webu se na něj obrátila samotná cestovka. V současnosti už je stránka mimo provoz. Spojené státy se dál odklánějí od snahy o zastavení znečišťování životního prostředí. Americká agentura pro ochranu životního prostředí ruší omezení emisí skleníkových plynů produkovaných uhelnými a plynovými elektrárnami. Přinese to podle ní výrazné snížení nákladů průmyslu. Basketbalisté Opavy si v této sezóně Ligu mistrů nezahrají. Rozhodlo o tom dnes hned první utkání kvalifikačního turnaje v bulharském Samokově, kde Slezané podlehli polskému týmu Dziki Varšava 99-116. V nadcházející sezóně je tak čeká evropský pohár FIBA. Dnes bude v Praze polojasno až jasno s teplotami do 22 až 24 stupňů Celsia. Povane jen slabý vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Po zprávách si samozřejmě dáme taky dopravní informace, s těmi je připravený Tomáš Kolmistr.
3: Hezké ráno. Na jižní spojce směrem na Smíchov se zastavuje za křížením s magistrálou, kolona se táhne až na Barandovský most, celé je to na zhruba 20 minut. Na Štěrbolské spojce směrem na Lanový most se popojíždí z východní části okruhu ke sjezdu do Průmyslové, kolona hlavně kamionů se táhne také v Novopatské, pro osobní auto je to na zhruba půl hodiny. Na okruhu směrem na D1 opatrně za sjezdem na Karlovy Vary, na 23,5 kilometru řeší hromadnou nehodu, je blokovaný levý pruh, dál se zastavuje potom na 23. kilometru, pomalej se jede až na 19. kilometr. Ve směru na letiště se sune nesouvislá kolona hlavně kamionů od sjezdu z D1 až na 18. kilometr. Regulují proto vjezdy do obou tunelů. Navíc v Lochkovském tunelu stále překáží osobní auto, je blokovaný pravý pruh. Ve Strakonické do centra se pomalu rozjíždí kolona od závodiště. Vozidla po nehodě před malou chvílí odstranili, před malou chuchlí už se podařilo odklidit stranou. A na magistrále se zastavuje na úrovni Pankráce. Kolona pokračuje přes Nuselský most až do Legerovy.
0: Já ti moc děkuju, Tome, měj se.
3: Taky díky, hezké ráno.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Po půl desáté na Rádiu Praha Rag & Bone Man a Human. A bude LP a One Last Time.

0: Je 9:45. Komora taxislužby varuje řidiče před cestami do zahraničí s klienty ze zemí mimo Schengen. Pokud nemají potřebná povolení, může řidičům hrozit postih za převaděčství. Podle komory takových případů v Evropě přibývá.
1: Já jsem měl pronajatý štafl na hlavním nádraží autobusovým na Florenci. Přišel pán, řekl, jestli ho vemu do Drážďan. Já říkám, že jo. Domluvili jsme se na nějaký standardní ceně, což bylo nějakých 200 euro. Pán si pak přivete nějakou paní a vyrazili jsme do Německa.
2: Začíná vyprávět příběh pan Petr, který v Praze řídí taxi víc než 20 let. Před nějakou dobou vzal do auta pár z Iránu a vezl ho do německých Drážďan.
1: Za hranicema hned mě vlastně zastavili policisti německý a tam vlastně si vzali tyhle ty lidi. Potom přišli pro mě s tím, že mi dali ale Češku na telefonu. Já jsem jim vysvětlil, že jsem taxikář, že jsem je vezl prostě normálně na taxametr tak, jak se má. A ona jo. Jenom jim tam podepište nějaký formuláře a jeďte domů.
2: Následně mu z Německa přišel trestní příkaz.
1: Tam je napsáno, že já jsem měl neznámého spolupachatele, s kterým jsem se smluvil a že jsem věděl, že nemají právo vstoupit do Německa, jo, což jsem samozřejmě nevěděl. A že teda mám zaplatit asi 5000 euro pokutu a vlastně bych dostal podmínku, která by se mi propsala i sem do Česka.
2: V současnosti se brání u německého soudu. Ví i o dalších případech, kdy kolegy v Praze na Florenci oslovili cizinci ze zemí mimo šengenský prostor. Komora provozovatelů taxislužby proto všechny řidiče varuje, aby si podobnou zakázku dobře promysleli, říká její prezident Arnošt Drost.
3: Já vůbec nemůžu vědět, jestli ten dotyčnej má, nemá doklady v pořádku.
2: Případů lidí, kteří se po šengenském prostoru pohybují pomocí taxislužby nelegálně, podle něj přibývá.
3: Začínají dělat takový triky, jakože on přijede normálním autobusem na letiště i s kufrem, chvíli tam pobyde a pak vyleze z té haly. Když ho tam vidí nějaký řidič, no tak si myslí, že je to normální cestující, který přiletěl letadlem a prošel běžnou pasovou kontrolou.
2: Podle mluvčího ministerstva dopravy Františka Jemelky taxikáři nemůžou po klientech požadovat předložení dokladů, jako jsou víza nebo povolení k pobytu.
4: Řidič taxislužby v České republice nemá právo kontrolovat doklady, stejně jako by mu nepříslušelo posuzovat pravost jakýchkoliv jiných dokladů, například oprávnění k pobytu, víz a podobně, nebo rozhodovat o tom, jestli je něčí pobytový status platný.
2: K opatrnosti nabádá i policie, říká mluvčí policejního prezidia David Šén.
5: Taxi je služba, která není nároková, tedy řidič vozidla si může své klienty vybírat a případně je také odmítnout, pokud se mu bude zdát osoba podezřelá. A to platí nejen při zakázce přeshraničního transportu, ale i v rámci České republiky.
2: Loni podle něj česká policie zjistila bezmála 11 000 osob při nelegální migraci. Za převaděčství v Česku hrozí trest 6 měsíců až 12 let vězení. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Český rozhlas.
0: Dnes bude v Praze polojasno až jasno, ráno a dopoledne místy s mlhami nebo nízkou oblačností, ale ty už se asi rozpustily. Maxima 22 až 24 stupňů Celsia, teď jsme na 15 a foukat bude slabý proměnlivý nebo jihozápadní vítr. Ještě doprava a Tomáš Kolmistr.
6: Hezké ráno. Na okruhu směrem na D1 opatrně za sjezdem na Karlovy Vary. Na 23. a půltém kilometru pozor na nehodu, je blokovaný levý pruh, dál se zastavuje na 23. kilometru, pomaleji se jede na 19. kilometr. Ve směru na letiště se sune nesouvislá kolona kamionů od sjezdu z D1 až na 18. kilometr, regulují proto vjezdy do obou tunelů, navíc v Lochkovském tunelu stále stojí porouchané osobní auto v pravém pruhu. Na Štěrbalské spojce směrem na Lanový most se popojíždí z východní části okruhu ke sjezdu do Průmyslové, kolona hlavně kamionů už se táhne z Novopatské, pro osobní auto je to na asi půl hodiny. Na jižní spojce směrem na Smíchov se zastavíte za sjezdem do Vídeňské, kolona se táhne až na Barandovský most. V Liberecké směrem do centra se jede velmi pomalu, a to od sjezdu na Letňanek Bulovce, tam je to na zhruba 20 minut, a ve spojovací směrem na Libeň se sune kolona z Českobrodské až k omezení u Sběrného dvora, zdržení je tam také 20 minut.
0: Díky moc, hezké ráno, teda respektive hezký den. Naslyšenou.
6: Taky díky. Ahoj. Hezký den.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
8: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin jedině na Rádiu Praha.

0: Je úterý 15. září, bylo 10 hodin a na Praze vysíláme zprávy. Připravil je Miroslav Kasan. Dobré dopoledne.
1: A odbaví Vojta Přívětivý. Hezké dopoledne, Vojto. Řidiči v Praze 7 můžou využívat nové parkoviště v Bubnech. Kuřecí maso prodávané v Lidlu obsahovalo bakterie salmonely, zjistila to inspekce. Snímek Volklore české režisérky Viktorie Štěpánové získal stříbrného studentského Oscara. A dnes bude polojasno až jasno a naměříme až 24 stupně.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Nové parkoviště můžou využívat řidiči v pražských Bubnech. Vejde se tam 35 aut. Nevyužívaný pozemek mezi ulicemi Bubenská a Nikolase Vintna propůjčil městské části magistrát. Pokračuje mluvčí Prahy 7 Martin Vokuš.
3: Parkoviště pro více než 35 aut mohou využívat držitelé dlouhodobého parkovacího oprávnění pro zóny placeného stání na území Prahy 7. Provozovatelem parkoviště je 7. městská část, prostor není hlídaný a parkoviště je otevřeno nepřetržitě.
1: Pamětní desku Arnošta Lustiga dnes v 5 hodin odpoledne odhalí na Palmovce v Praze 8. Připomínat bude stoleté výročí narození tohoto českého spisovatele a publicisty. Arnošt Lustig se ve svých dílech věnoval holokaustu a získal několik ocenění. Narodil se v prosinci v pražské Libni v roce 1926, zemřel v roce 2011. Plastika bude umístěná na budově základní školy Palmovka. Další kuřecí maso původem z Rumunska, prodávané v řetězci Lidl, obsahovalo bakterie salmonely, tentokrát v prodejně v Pelhřimově. Zjistila to státní zemědělská a potravinářská inspekce, uvedl to její mluvčí Marek Bartík. Minulý týden inspekce informovala o kuřecích paličkách odebraných ve Strakonicích. V jednom případě se jednalo o výrobek s názvem Kukuřičné kuře křídla s datem použitelnosti do 23. července, ve druhém případě šlo o kuřecí zadní čtvrtky čerstvé s datem použitelnosti do 26. července. Pokud mají lidé tyto výrobky v mrazáku, inspekce jim důrazně doporučuje, aby je nejedli. Mráz nemá na bakterie téměř žádný vliv. Zničí je teplota 60 stupňů Celsia a vyšší, ale musí dosáhnout nejen povrch, ale i vnitřek masa. Česká režisérka Viktorie Štěpánová převzala v kanadském Torontu stříbrného studentského Oscara za film Volklore. Experimentální video esej absolventky pražské FAMU zkoumá proměnu českého folkloru v éře sociálních sítí.
4: The winner of the Silver Student Academy Award is Viktorie Štěpánová.
5: Film podle režisérky Viktorie Štěpánové Porotu zaujal hlavně svojí lokálností, jak řekla už v srpnu při vyhlášení ceny.
6: To je něco takového lokálního a možná až roztomilého jakoby vůči té Americe, která tu kulturu asi nemá, tak se jako my tady v Evropě takový ty malinký jako tradice.
7: Tady v tom videjku se divneme do světa předků a tradic, protože folklor.
5: Snímkem provází postava jménem Vivi. Fiktivní influencerka formou vlogů a slovníkem generace Z folklorem provází. Čeští tvůrci si studentského Oscara odnesli v minulosti už několikrát. Držitelem je taky režisér Jan Svěrák. Lukáš Pastejřík, Český rozhlas.
1: Čeští tenisté se začali připravovat na kvalifikační utkání s Američany. V pražské O2 aréně budou v pátek a v sobotu bojovat o postup na finálový turnaj Davis Cupu. Tým Spojených států musel udělat změnu v soupisce. Vypadli z ní 10. hráč světa Taylor Fritz a Tommy Paul. Nahradila je trojice Thien, Dam a Krajicek. V české nominaci jsou singlisté Jakub Menšík, Jiří Lehečka a Vít Kopřiva a deblisté Adam Pavlásek a Patrik Rikl. První tréninky si pochval kapitán Tomáš Berdych, který ještě jako hráč zažil i zatím poslední utkání slavné soutěže v O2 aréně před 13 lety.
8: Pojďme nežít jenom z historie, já myslím, že tady máme hezký příběh jako hezkýho zápasu. Musím říct, že všechno od pondělí začíná jako v dobrým módu, nic se nehasí, takže doufám, že to takhle i zůstane. Pokud se nebude muset hasit nějaká krizovka, tak už není potřeba asi do toho nějak sahat.
1: A počasí dnes bude v Praze polojasno až jasno s nejvyššími teplotami mezi 22 a 24 stupně Celsia. Vát bude jen slabý vítr.
9: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Situace na pražských silnicích sledují kolegové z redakce Zelené vlny. Dobré dopoledne.
10: Hezké dopoledne. Na okruhu směrem na letiště se tahne fronta hlavně kamionů od sjezdu z D1. Ta pokračuje až za tunely, tam stále regulují vjezdy. Navíc v Lochovském tunelu odtahují osobní auto z pravého pruhu, místy se zastavují před tunely také osobní auta. Na východní části okruhu a následně Štěrboholské spojce počítejte se silným transitním provozem od nájezdu z Novopatské k Europarku. V Liberecké směrem do centra se sune fronta od sjezdu na prosek k Bulovce. Navíc za sjezdem srazila dvě osobní auta a blokují levý pruh. Ve spojovací směrem na Libeň se sune kolona z Českobrodské až k omezení u Sběrného dvora a zdržení je tam 20 minut. Na jižní spojce směrem na Černý most se zastavíte na Barandovském mostě. Kolona pokračuje před sjezd na Pankrác, tam stojí porouchané osobní auto a částečně blokuje pravý pruh. A na magistrále je plný Nuselský most, a to od Vyšehradu do Legerovy. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: A 6,5 minuty po 10. hodině vám přeju dobrý den. New York, Londýn a ode dneška i Praha. Hlavní město se zapojilo do formátu, který propojuje vědce, biznis, politiky i veřejnost kolem tématu změny klimatu. Co všechno nabídne první pražský klimatický týden, řekneme za chvíli v dopolední Praze. Ta právě teď začíná, jsme rádi, že posloucháte, a jako první vám hrajeme Martina Garrixe s Edem Sheeranem. Hezký poslech.

0: minutu po čtvrt na 11 posloucháte Radio Praha. Dobrý den. V Praze včera začal Climate Week Prague, týdenní festival věnovaný změně klimatu a hlavně tomu, jaké jí dopady řešit v praxi. Program čítá přes 60 akcí a zapojí se do něj univerzity, firmy, banky i neziskové organizace. Pořadatelé říkají, že chtějí téma klimatu udržet ve veřejné debatě a zároveň ho otevřít i lidem, kteří by na čistě odbornou konferenci nejspíš nepřišli. Proto jsou v programu vedle debat třeba i filmové projekce, cyklistické akce anebo procházka po Praze zaměřená na opatření proti horku a suchu. Ta dnes povede z náměstí Jiřího z Poděbrad přes IP Pavlova a Václavské náměstí až na Ovocný trh, kde rostou stromy vybrané právě s ohledem na teplejší a suší podmínky. Festival začal, jak už jsem zmiňoval včera, začal v pražském Planetáriu a pokračuje na desítkách dalších míst po celém městě. Víc uslyšíte v reportáži Jana Kaliby na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Jak to aktuálně vypadá na silnicích? V Liberecké směrem do centra dejte pozor za sjezdem na Prosek. Stojí tam po nehodě dvě osobní auta a blokují levý pruh. Ve spojovací směrem na Libeňce sune kolona z Českobrodské až k omezení u Sběrného dvora, zdržení kolem 20 minut. Na jižní spojce směrem na Černý most se zastavuje na Barandovském mostě. Kolona pokračuje až před sjezd na Pankrác, tam stojí porouchané osobní auto. Na pražském okruhu směrem na letiště se táhne fronta hlavně kamionů. Od sjezdu z D1 ta pokračuje až za tunely, tam stále regulují vjezdy. Místy se zastaví také osobní auta a na východní části okruhu a následně Štěrboholské spojce se sune fronta už z Novopatské až k Europarku. Tam stojí nepojízdné osobní auto v levém pruhu. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha, hity, doprava, informace.

0: Je 10.30, Radio Praha vysílá krátké zprávy. Slovo má Miroslav Kasan.
1: Hezké dopoledne. Zastupitelé městské části Praha 1 dnes budou řešit omezení hluku z lodí na Vltavě. Minulý rok si v referendu na hlasitou hudbu stěžovalo 70% místních. Chtějí proto, aby v historickém centru hlavního města platilo pro hudební produkce omezení. Kvůli hluku by provozovatelé lodí také mohli dostat výpověď z přístaviště. Poslanci budou jednat podle nových pravidel. Začíná platit novela jednacího řádu sněmovny, která například omezuje čas pro navrhování změn pořadu schůze. Tím dnes poslanci tráví velkou část jednacích dní. Limit se bude vztahovat i na přednostní práva, tedy třeba i na předsedy stran nebo klubů. Naopak se prodlouží doba, kdy můžou poslanci schvalovat zákony ve třetím čtení. Symfonický orchestr Českého rozhlasu dnes ke svému stému výročí zahraje na mezinárodním hudebním festivalu Dvořákova Praha. S novým šéfdirigentem Eliasem Grandym a solisty uvede dvojkoncert pro housle, violončelo a orchestr, který složil dirigent Jan Kučera přímo pro festival. Ukrajinské síly během noci znovu zaútočily v hloubi Ruska. V samarské oblasti podle médií opět napadly rafinérii v Syzrani. V rostovské oblasti v městě Taganrog poškodili sklad druhého největšího ruského internetového prodejce Ozon. V Kyjevě zase podle místních úřadů ruský dron zasáhl čerpací stanici, kde zranil jednoho člověka. Fotbalista Richard Sedláček bude dál hrát za Jablonec. Klub s ním prodloužil smlouvu do roku 2029, oznámil to na svém webu. Sedláček přišel do Jablonce vloni v září z Teplic. V nejvyšší soutěži má zatím na kontě 54 startů a dal jeden gol. V Praze dnes bude jasno až polojasno s teplotami do 22 až 24 stupňů Celsia. Později večer začne postupně přibývat oblačnosti.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Informace pro řidiče má Tomáš Kolmejstrem. Dobré dopoledne.
3: Hezké dopoledne. Na Štěrbolské spojce směrem na Lanový most překáží osobní auto s defektem před Europarkem. Kolona se táhne už z východní části okruhu od sjezdu z Novopatské. Pro osobní auto je to na zhruba půl hodiny. Na okruhu směrem na letiště se stále táhne nesouvislá kolona kamionů od sjezdu z D1, regulují proto vjezdy do obou tunelů. V Novopatské směrem do Letňan řeší nehodu nákladního auta s osobním za sjezdem na Satelice, blokují levý pruh a kolona se táhne už od okruhu. V Liberecké směrem do centra dejte pozor za sjezdem na Prosek, stojí tam po nehodě dvě osobní auta a blokují levý pruh. Na D1 z Brna na příjezdu do Prahy zpomalte za sjezdem na Benešov, na 19. kilometru se dojíždí do kolony, ta pokračuje nesouvisle až ke sjezdu na Pražský okruh, zdržení je tam asi 20 minut a ještě v Černokostelecké směrem do centra se zakřížením se spojkou srazily dva autobusy a osobní auto, kolona se táhne už od Kutnohorské. Šťastnou cestu!
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Dnes večer v České televizi.
5: ČT1. Co když nastane blackout a neb 72 hodin civilizačního výpadku v běžném pražském bytě? Premiéra pořadu Rozpleteno, když zhasne svět. ČT2. Los jako totem, průvodce i zrcadlo člověka. 6 podivuhodných setkání s majestátním obrem v premiérovém dokumentu Amůst losí Odysea. A ČT Art. Hvězdná kariéra si začíná vybírat svou daň. Marilyn, vzestup a pád. Úterní večer s Českou televizí.
2: Radio Praha. Hity, doprava, informace.
0: 4 minuty po půl 11. pokračuje dopolední Praha. Poprvé si české korunovační klenoty mohli zájemci prohlédnout v roce 1929. Pak se čas od času ukázali ještě několikrát. Se současným prezidentem Petrem Pavlem si můžou zájemci české královské insignie prohlédnout každý rok. Právě dnes začíná jejich letošní výstava. Víc řekneme už za chvíli.

0: skupinu Imagine Dragons jste poslouchali v dopolední Praze. Většinu roku zůstávají zamčené. Ode dneška jsou ale české korunovační klenoty znovu vystavené na Pražském hradě. Večer je z korunní komory ve svatovícké katedrále vyzvedlo 7 klíčníků. Jako první si nejvzácnější české insignie prohlédnou školáci. V dalších dnech pak i ostatní návštěvníci. A na Pražském hradě máme teď reportéra Jakuba Vykam. Jakube, dobré dopoledne.
1: Hezké dopoledne ze třetího nádvoří Pražského hradu. Klenoty už jsou uložené v čele sálu, Vladislavského sálu ve speciální bezpečnostní vitríně. Kolem ji samozřejmě hlídají ozbrojení vojáci. No a v té vitríně na podušce se střapci leží svatováclavská koruna s drahokamy a vedle bohatě zdobené královské žezlo a jablko, tedy původně osobní insignie Ferdinanda I. Výjimečně je letos vystavené taky zlatě prošívané korunovační roucho s takzvaným hermelínem, tedy kožešinou z hranostaje. První 4 dny si vše budou moci prohlédnout právě školáci, k tomu se registrovalo přes 300 školních skupin, první z nich přišla v 9 hodin. Od soboty 19. září do pondělí 28. září se pak výstava otevře veřejnosti, a to opět zdarma.
0: Praktická zásadní věc, jak se na výstavu korunovačních klenotů dostat?
1: Vstup do Vladislavského sálu je právě odtud ze třetího nádvoří. Opět se dá očekávat, že o návštěvu bude velký zájem, takže fronta se protáhne přes býčí schodiště až do jižních zahrad. Právě do nich budete muset projít brankou z Hradčanského náměstí a tam se zařadit na případný konec fronty. Důležité je, že všichni návštěvníci budou muset strpět bezpečnostní prohlídku, takže velká zavazadla určitě nechte raději doma. Klíčová informace pak pro děti s malými dětmi. Podle zprávy hradu z provozních a bezpečnostních důvodů není možné pustit dovnitř kočárky a ani zmíněné jižní zahrady a ono býčí schodiště nejsou bezbariérová.
0: Doprovodná výstava se loni zaměřila na osud královských insigní během druhé světové války. Co to bude letos?
1: Letos má výstava podtitul Habsburkové 500, tedy 500 let od jejich nástupu na český trůn. Seznámí vás s osudy korunovačních klenotů od Ferdinanda I. Habsburského až do konce 18. století. Uvidíte cestu českých korunovačních klenotů od jejich uložení na Karlštejně přes přesun do Vídně během 30-leté války až po slavnostní návrat do Prahy v roce 1791. Ostatně právě tehdy se staly korunovační klenoty jedním z novodobých symbolů české státnosti, historické kontinuity a naší národní identity. Provedou vás tím třeba panovnické portréty a další dobová vyobrazení spojení korunovačních klenotů s Habsburskou dynastií. No a možná jedna historická drobnost na závěr. Svému účelu korunovační klenoty naposledy posloužily před 190 lety, přesně to bylo 7. září 1836, kdy byl inaugurován českým králem Ferdinand Dobrotivý. Jeho nástupce František Josef I. ani poslední rakouský panovník Karel I. korunování nebyli.
0: Právě dnes na Pražském hradě začala výstava českých korunovačních klenotů. Mluvili jsme o tom s reportérem Jakubem Vykem. Děkujeme, Jakube. Naslyšenou.
1: Díky, hezký den.
0: No a my se ještě podíváme, jak to vypadá na pražských silnicích. Na okruhu směrem na letiště se stále táhne nesouvislá kolona kamionů od sjezdu z D1. Regulují proto vjezdy do obou tunelů. V Novopatské směrem do Letňan řeší nehodu nákladního auta s osobním za sjezdem na Satelice. Blokují tam levý pruh a kolona se táhne už od okruhu. V Liberecké směrem do centra dejte pozor za sjezdem na Prosek. Stojí tam po nehodě dvě osobní auta a blokují levý pruh. Černokostelecká směrem do centra je neprůjezdná za spojku. Srazily se tam dva autobusy a osobní auto. Kolona se táhne už z Kutnohorské. A na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most stojí nepojízdné osobní auto v levém pruhu před Europarkem. Kolona se táhne už z východní části okruhu od hradecké dálnice D11. Zdržení je aktuálně asi 20 minut.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože osmdesátkový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: zpěvák Bruno Mars nás dovedl na Praze ke zprávám. Je 11 hodin a slovo má Miroslav Kasan. Dobré dopoledne.
1: Hezké dopoledne.
0: Je úterý 15. září.
2: Pražští hygienici dostali dvě ocenění za loňskou kampaň proti žloutence. Taxikářům při jízdách za hranice s klienty ze zemí mimo Schengenu hrozí postih za převaděčství. Americký nejvyšší soud zablokoval pokus prezidenta Trumpa změnit těsně před volbami pravidla pro korespondenční volbu. A bude slunečno s teplotami do 24 stupňů. Zítra naměříme až 27. Má být oblačno, postupně zataženo k večeru s deštěm nebo přeháňkami, ojediněle s bouřkami.
3: Rádio Praha. Zprávy.
2: Dvojici ocenění v marketingové soutěži Zlatý středník.

0: získali pražští hygienici za loňskou kampaň proti žloutence. Plakáty upozorňující na důležitost očkování tehdy měly pomoci zmírnit největší žloutenkovou epidemii v metropoli za poslední 4 dekády. Hygienická stanice hlavního města Prahy získala cenu za projekt roku a za odpovědnou komunikaci. Pokračuje mluvčí hygieniků Petra Batok.
1: Největší odměnou pro nás není samotná cena, ale fakt, že kampaň reálně zafungovala v terénu. Výrazný nárůst pro očkovanosti a dnešní sklidnění situace jsou jasným důkazem, že otevřené informování má přímý dopad na ochranu zdraví Pražanů.
0: Senioři z Prahy 7 se můžou přihlásit na jazykové kurzy. Výuka angličtiny, němčiny, francouzštiny a italštiny pro ně bude zdarma. Registrovat se budou moci tento pátek od 9 hodin v centru Elpida. Lekce jsou pro lidi starší 60 let, kteří trvale bydlí v 7. městské části. Uvedl to mluvčí radnice Martin Vokuš.
2: Výuka bude probíhat ve skupinách vždy o počtu maximálně 10 účastníků. Registrace na kurzy bude omezena na jeden jazykový kurz na osobu.
0: Před jízdami do zahraničí s klienty ze zemí mimo šengenský prostor varuje komora provozovatelů taxislužby. Za převoz lidí bezplatných dokladů totiž řidičům hrozí postih za převaděčství a vysoké pokuty. Podobných případů v celé Evropě podle komory přibývá. Podle jejího prezidenta Arnošta Drozda přitom taxikáři nemají právo kontrolovat povolení k pobytu, víza ani jiné doklady cestujících.
3: Jako normální řidič taxislužby já nemám žádnou právní povinnost ani pravomoc kontrolovat zákazníkům doklady nebo platný víza. Zákazník, pokud ho o to jenom slušně požádám, vůbec není povinen mi něco takového ukazovat.
0: Nejvyšší soud Spojených států zablokoval jednu z klíčových volebních priorit administrativy Donalda Trumpa, nové pravidlo pro korespondenční hlasování. Podle nařízení, o které americký prezident na poslední chvíli usiloval, měla pošta nově začít kontrolovat seznamy voličů a teprve potom jim posílat hlasovací lístky. Kritici namítali, že zavádět nový systém tak krátce před volbami přinese zmatek a znemožní přístup některých lidí k volbám.
4: Nejvyšší soud rozhodl většinou 7 členů proti 2, kteří byli proti. Jeho rozhodnutí je další v sérii nedávných právních zvratů, kterými se Bílý dům snaží zavést nová pravidla do volebního hlasování. Případ vynesl na světlo bývalý zaměstnanec pošty, který se stal informátorem a popsal zbrklé zavádění nových pravidel na poštách. V případě chyb a omylů by už ale nebyl čas na nápravu. V některých státech totiž začíná předběžné hlasování už za 3 dny a volební lístky jsou tak už na cestě. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Český rozhlas.
0: Hokejisté Sparty vstoupí do Tipsport Extraligy bez Aarona Irvinga. 30-letý kanadský bek končí v pražském týmu po 3 sezónách. Nejpovedenější měl tu předminulou, kdy v základní části nastřílel 21 gólů a vytvořil rekord soutěže mezi obránci. Nový extraligový ročník zahájí dnes v 18 hodin utkání hokejistů Karlových Varů a Třince. Dnes bude v Praze jasno až polojasno s teplotami do 22 až 24 stupňů Celsia. Později večer začne postupně přibývat oblačnosti. Zítra má být oblačno s teplotami až do 27 stupňů, ráno ještě ojediněle s mlhami. Během dne se zatáhne a odpoledne a večer čekejte déště nebo přehánky, ojediněle i bouřky.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
6: Situaci na pražských silnicích sleduje Tomáš Kolmestra.
7: Hezké dopoledne. Na Štěrbolské spojce směrem na Lanový most stojí nepojízdné osobní auto v levém pruhu před Europarkem. Kolona se táhne už z východní části okruhu od Hradecké D11. Zdržení je tam asi 20 minut. V Novopatské směrem na Letňany řeší nehodu osobního auta s nákladním za sjezdem na Satelice. Blokují levý pruh, kolona se táhne už z okruhu. Na okruhu směrem na letiště se sune fronta kamionů od sjezdu z D1. Regulují proto vjezdy do obou tunelů, místy se zastavuje také v levém pruhu. Černokostelecká směrem do centra je za spojkou už opět průjezdná pravým pruhem. Po nehodě 2 autobusů a osobního auta kolona se ale táhne stále od Kutnohorské od Dolních Měcholup. A v centru zůstává plný Nuselský most od Kongresového centra do Legerovy. Šťastnou cestu!
8: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
6: Dobrý den, 5:45 po 11. pokračuje dopolední Praha. Davis Cup se po 13 letech vrací do pražské O2 arény. Čeští tenisté tam o víkendu vyzvou Spojené státy a přestože původně chtěli hrát na Antuce, nakonec dostala přednost samotná hala. Proč? To řekneme už za chvíli, ještě předtím ale například Maroon 5, Shabuzi anebo One Republic. Hezký poslech vám přeje Vojtěch Přívětivý.

0: To byly Maroon 5 na Rádiu Praha. Čeští tenisté si poprvé zatrénovali v pražské Utvaréně, kde v pátek a v sobotu čeká souboj se Spojenými státy o postup do finálové skupiny Davis Cupu. Pro většinu současného týmu to bude v této hale Davis Cupová premiéra. Jediný, kdo tam podobný zápas zažil přímo na kurtu, je dnešní kapitán Tomáš Berdych. V roce 2013 tam Češi porazili Argentinu a později celý Davis Cup vyhráli. Tentokrát se bude hrát na tvrdém povrchu. Jiří Lehečka, Jakub Menšík přitom původně preferovali Antuku. Organizátoři mi ale podle Lehečky v Outuareně z technických důvodů nepovolili. Tým proto stál před volbou Antuka v jiné hale nebo tvrdý povrch v Outuareně. Nakonec převážela právě libeňská hala a zároveň očekávaná domácí atmosféra. Právě tu si dobře pamatuje i Kateřina Syniaková, která tady v roce 2018 pomohla českým tenistkám k triumfu ve Fed Cupu nad Američankami. Podle ní šlo o jeden z nejsilnějších zážitků její kariéry. Víc v reportáži redaktora Radiožurnálu Sport Jaroslava Plašila na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. No a jak to vypadá na pražských silnicích? Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most odtahují nepojízdné auto z levého pruhu před Europarkem. Kolona od sjezdu na Hradeckou D11 je na asi 20 minut. V Novopatské směrem na Letňany řeší nehodu osobního auta s nákladním, a to za sjezdem na Satelice. Blokují tam levý pruh, kolona se táhne už od okruhu. Na okruhu směrem na letiště se sune fronta kamionů od sjezdu z D1. Regulují stále vjezd do obou tunelů, místy se zastavuje také v levém pruhu. Ve směru na D1 opatrně za sjezdem na Jesenici, srazily se tam dvě nákladní auta v omezení a je tam obtížný průjezd, a v Černokostelecké směrem do centra řeší nehodu autobusu s osobním autem, projíždí se pouze pravým pruhem, kolona se táhne z Kutnohorské už z Horních Měcholup.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Praha žije.
2: Ve čtvrtek večer vám hrajeme nejslavnější živá.
3: Dua Lipa Live from Mexico. Dvakrát v rámci Radical Optimism Tour vyprodala pražskou O2 Arena. Finále celé šňůry se v prosinci 2025 odehrálo v hlavním městě Mexiko. Dua Lipa Live from Mexico. Ve čtvrtek na Praze.
1: Praha žije.

0: Radio Praha zalité malinovým sirupem. Dobré dopoledne přejeme. Je 11.30, teď vysíláme krátké zprávy. Připravili Miroslav Kasan.
1: Hezké dopoledne. Korunovační klenoty na Pražském hradě si ode dneška můžou prohlédnout školáci a mají velký zájem. Návštěvu výstavy s podtitulem Habsburkové 500 ve Vladislavském sále má rezervovanou přes 300 škol. Termíny pro první 4 dny vyhrazené pro školní skupiny jsou tak zaplněné. Veřejnost si korunovační klenoty bude moci prohlédnout od soboty až do 28. září. Prezident Petr Pavel dnes na Pražském hradě přijme ministry spravedlnosti Jeronýma Tejce za hnutí ANO a obrany Jaromíra Zúnu za SPD. Oba dva mu přinesou návrhy na jmenování nových generálů. Detektivové zasahují v kanceláři nymburského starosty Tomáše Macha ze sdružení Nymburk s klidem. Informaci nymburského deníku potvrdil Českému rozhlasu mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej. Vyšetřovatelé mají podezření na machinace s veřejnými zakázkami. Spojené státy mají rozmístěné zbraně na oběžné dráze země. Podle agentury AFP to oznámili americké vesmírné síly. Jde o první potvrzení přítomnosti zbraní ve vesmíru. Z prohlášení složky amerických ozbrojených sil také vyplývá, že zbraně lze použít k obranným i útočným účelům. Čeští hokejisté vstoupí do nové sezóny v pražské O2 aréně. Ve čtvrtek 5. listopadu se v zápase Eurohockey Tour utkají se Švédskem. O dějišti zápasu informoval Český svaz ledního hokeje. Duel se Švédy bude zároveň premiérou nového realizačního týmu, vedeného hlavním koučem Zdeňkem Motákem. V Praze dnes bude slunečno s teplotami do 22 až 24 stupňů Celsia. Později večer začne postupně přibývat oblačnosti. Zítra má být oblačno, ráno ojediněle s mlhami. Během dne se zatáhne a odpoledne a večer čekejte déště nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Naměříme až 27 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Jak to vypadá na silnicích, to ví Tomáš Kolmistr. Hezké dopoledne.
3: Hezké dopoledne. Na Štěrbolské spojce směrem na Lanový most odtahují nepojízdné auto z levého pruhu před Europarkem. Kolona od sjezdu na Hradeckou D11 je na zhruba 20 minut. Na okruhu směrem na letiště se sune fronta kamionů od sjezdu z D1. Regulují stále vjezdy do obou tunelů, místy se zastavuje také v levém pruhu. Ve směru na D1 stojí porouchané nákladní auto v omezení za sjezdem na Jesenici na 80. kilometru. Nějakou dobu se nedalo projet, teď se projíždí pouze levým pruhem. Kolona se táhne už od 0. kilometru. Kamiony ale omezením teď neprojedou. V Novopatské směrem do Letňána stále řeší nehodu za sjezdem na Satelice v levém pruhu, kolona se táhne už z okruhu. V Ekbalské směrem do Hloubětiné se sune fronta od Cínovecké k Poděbradské, celé je to na zhruba 20 minut. A na D5 z Prahy směrem do Plzně opatrně za sjezdem na Rudnou, na 6. kilometru se zastavuje, kolona se táhne až na 8. kilometr, tam právě zasahují u nehody. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Radio Praha. Hity, doprava, informace.
0: 3:15 po 11:30 pokračuje dopolední Praha. Dobrý den. Měnící se klima může změnit i chuť českého piva. Sucho a horko totiž ohrožují chmel. Vědci ale mají recept, jak ho chránit. Víc se dozvíte v reportáži už za chvíli. Teď třeba Sam Fender a Olivia Dean. Tak hezký poslech.

0: Posloucháte Radio Praha, dobrý den. Vědci z Akademie věd pracují na zachování tradiční chuti českého piva. Zkoumají geny, které chmelu pomáhají odolávat suchům, vedru i chorobám. Právě ty mohou snižovat jeho výnos a měnit obsah hořkých a aromatických látek. Cílem je vyšlechtit odolnější odrůdy, které si přitom zachovají vlastnosti důležité pro chuť a aroma piva.
1: Tohle je vlastně žatecký poloraný červeňák, odrůda, která má dlouholetou tradici v České republice.
2: Ukazuje mi vědeckou chmelovou zahrádku Lucie Horáková z Biofyzikálního ústavu Akademie věd.
1: Je to hlavně aromatická odrůda, využívá se v pivovarnictví po celém světě.
2: My tady teď stojíme za vaším pracovištěm, visí tady z 3metrové výšky. Tak je zajímavé, že je tady i nejeden uschlý lístek, jak ten chmel zvládá současné klimatické změny a velmi suchá a horká léta a podobně.
1: Na chmelnicích, ať už v žatecké oblasti, nebo například v oblasti Kokor a Prosenic, tak ten chmel potřebuje velké množství vody, což letošní léto nebylo úplně příkladem.
2: To potvrzuje i předseda zemědělského družstva v Kokorách a zároveň místopředseda svazu pěstitelů chmele České republiky Vladimír Lichnovský.
3: Ta voda jednoznačně nám chybí, teplota byla hodně vysoká, ten chmel není na to zvyklý.
2: Vědci tak pracují na šlechtění nových odrůd i vylepšování stávajících. Jinak podle Horákové hrozí, že ztratí důležité vlastnosti.
1: Může to ovlivnit to spektrum těch sekundárních metabolitů, které jsou důležité právě při výrobě piva.
2: No a nyní se teda z exteriéru přesuneme do interiéru a teda do vaší laboratoře.
4: Místnost, ve které pěstujeme ten chmel bez přístupu bakterií, virů, hub a tak dále.
2: Ukazuje mi kultivační místnost Vojtěch Huděček z Biofyzikálního ústavu.
4: To znamená, že na tom živném médiu roste jenom ta rostlina.
2: Držíte teď v ruce takovou krabičku, dole je médium, vypadá to trošku jako takový rosol a z toho roste malinkatá chmelová kytička.
4: Je to živné médium, ve kterém jsou všechny látky potřebné pro život té rostliny.
2: Dá se říct, že jeden malý gen nebo jedna nějaká modifikace genu může ovlivnit teda jeho chuť a odolnost?
4: Přesně tak. Ono vlastně tím, že ta rostlina se ubrání stresu, tak tím my zajistíme, že bude vyšší výnos a pravděpodobně taky i lepší složení těch obsahových látek, které chceme mít v tom pivu.
2: Cílem je tak podle vědců rostlina, která zvládne lépe stres, ale zachová si svůj výnos i vlastnosti, aby se s měnícím klimatem nemusela měnit i chuť českého piva. Z Brna Marek Hensel, Český rozhlas.
0: Na Štětbohelské spojce směrem na Lanový most už se podařilo odtáhnout nepojízdné auto před Europarkem. Kolona se stále táhne z východní části okruhu od nájezdu z Novopatské. Na okruhu směrem na D1 stále překáží porouchané nákladní auto za sjezdem na Jesenici v omezení na 80. kilometru. Blokuje to pravý pruh, nákladní auta nemohou projet, kolona se táhne už od 3. kilometru. V Novopatské směrem do Letňan stále řeší nehodu za sjezdem na Satalice v levém pruhu, kolona se táhne už z okruhu. Vegbelské směrem do Hloubětína se sune fronta od Cínovecké k Poděbradské celé, je to na asi 20 minut a na výjezdu z metropole po D5 směrem do Plzně opatrně za sjezdem na Rudnou, na 5. kilometru se dojíždí do kolony, ta pokračuje až na kilometr 8, tam řeší nehodu, zdržení asi 15 minut. Šťastnou cestu.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
6: Pražákům je hej na Rádio Praha. Pražákům je hej. Talk show o Praze, životním stylu, kultuře i světě velkoměsta. Pražákům je hej. Vojta Přívětivý a jeho hosté od pondělí do pátku po 12. hodině na Rádio Praha.

0: úterý 15. září Praha vysílá polední zprávy. Ve studiu s nimi kolega Miroslav Kasan. Dobré poledne.
1: Dobré poledne.
0: Bylo 12 hodin.
1: Zrekonstruované byty v pražské Bubenči dostanou rodiny v obtížné životní situaci a v domě bude taky poradna. Kuřecí maso prodávané v pelhřimovském Lidlu obsahovalo bakterie salmonely, zjistila to inspekce. Litevská armáda zkoumá trosky dronů, který sestřelili stíhačky NATO. A bude slunečno s teplotami do 24 stupňů. Zítra naměříme až 27, postupně se ale zatáhne a přidají se srážky, ojediněle i pouřka.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: V bytovém domě v pražské Bubenči dělníci opravili 12 sociálních bytů. Bydlet v nich budou třeba nízkopříjmové rodiny nebo oběti domácího násilí. Stavební práce za bezmála 17 milionů korun začaly na přelomu letošního května a června. V budově vznikne taky poradna Pražského centra sociálních služeb. Pokračuje jeho ředitelka Monika Korábová.
3: My vybíráme skutečně ty vhodné klienty nebo klientky, které jsou schopné takového způsobu života v samotném

0: špatném bytě, protože zatím obývají třeba azylové domy a obývají je třeba řadu let.
1: Pamětní desku Arnošta Lustiga dnes v 5 hodin odpoledne odhalí na Palmovce v Praze 8. Připomínat bude 100. výročí narození tohoto českého spisovatele a publicisty. Arnošt Lustig se ve svých dílech věnoval holokaustu a získal několik ocenění. Narodil se v prosinci v pražské Libni v roce 1926, zemřel v roce 2011. Plastika bude umístěná na budově základní školy Palmovka. Další kuřecí maso původem z Rumunska, prodávané v řetězci Lidl, obsahovalo bakterie salmonely, tentokrát v prodejně v Pelhřimově. Zjistila to státní zemědělská a potravinářská inspekce. Podle jejího mluvčího Marka Bartíka se v jednom případě jednalo o výrobek s názvem kukuřičné kuře křídla s datem použitelnosti do 23. července. Ve druhém případě šlo o kuřecí zadní čtvrtky čerstvé s datem použitelnosti do 26. července. Pokud mají lidé tyto výrobky ještě v mrazáku, inspekce jim důrazně doporučuje, aby je nejedli. Mráz se nemá na bakterie téměř žádný vliv. Zničí je teplota 60 stupňů Celsia a vyšší, musí jí ale dosáhnout nejen povrch, ale i vnitřek masa. Stíhačky Severoatlantické aliance sestřelili dron, který narušil litevský vzdušný prostor. Nejsou hlášeni žádní zranění ani škody. Podle litevské armády mohl bezpilotní stroj nést výbušnou nálož. Tuto informaci ale armáda ještě nepotvrdila. Není zatím ani jisté, jestli šlo o ruský nebo ukrajinský dron.
2: Bezpilotní letoun přeletěl litevskou hranici východně od Kaunasu. Přiletěl z území Běloruska a zachytili ho litevské radary.
3: Objekt ale nebylo možné vizuálně ze země potvrdit a proto byly nasazeny letouny proti vzdušné obrany. Ty bezpilotní letoun zachytili a dle postupů ho zničili.
2: Řekl k zásahu velitele litevského letectva Antanas Matutis. Zmínil také, že nemá informace o tom, že by cílem útoku mohla být přečerpávací vodní elektrárna Kruonis. Spojenecké stíhačky vzlétly ze základny v Šauli a dron se střelili u vesnice Pratkuny asi 5 kilometrů od elektrárny. Trosky objektu jsou rozptýlené na velké ploše a v současnosti armáda pracuje na jejich sběru a průzkumu. Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
1: Fotbalista Tomáš Souček přinese při pietě před večerním utkáním anglického ligového poháru proti Fulhamu dres zesnulé legendy West Hamu Luďka Mikloška. Klub to uvedl na svém webu. Bývalý reprezentační brankář chytal v londýnském celku 8,5 roku. U týmu pak po aktivní kariéře působil jako trenér golmanů. Zemřel včera, bylo mu 64 let. Odpoledne bude v Praze jasno až polojasno s teplotami do 24 stupňů Celsia. Později večer začne postupně přibývat oblačnosti. Zítra má být oblačno, ráno ojediněle s mlhami. Během dne se zatáhne a odpoledne a večer čekejte déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřku. Naměříme až 27 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Situace na pražských silnicích dál sleduje Tomáš Kolmistr.
6: Hezké poledne. Na okruhu směrem na D1 už se podařilo obnovit provoz v omezení za sjezdem na Jesenici. Kolona od Lochovského tunelu se tak bude dávat pomalu do pohybu. Ve směru na letiště se tahne fronta hlavně kamionů od sjezdu z D1 k omezení na 81. kilometr. Navíc v omezení zůstal stát autobus v levém pruhu a nemůže projet. Na východní části okruhu a následně Štěrboholské spojce trvá silný transitní provoz už z Novopatské až k Europarku. V Novopatské směrem do Letňan stále řeší nehodu za sjezdem na Satelice v levém pruhu, kolona kamionů se táhne už z východní části okruhu. Ve Kbelské směrem do Nahloubětín počítejte se silnějším provozem od Cínovecké k Poděbradské, zdržení je tam okolo 15 minut. A na magistrále je plná Vilzonová, a to od Florence až k omezení u muzea. Šťastnou cestu.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
4: Pražákům je hej na Rádio Praha. Na Rádio Praha.
5: 6 minut popoledně posloucháte Rádio Praha, dobrý den. Dívat se na svoje dávná rozhodnutí není vždycky příjemné, zvlášť když už víme, jak dopadla. Bára Baseková to dovolila, a konkrétně režisérce Heleně Třeštíkové dovolila taky to, aby se na ta její rozhodnutí podívali diváci v kině. O důvěře i 30 letech společného natáčení se dnes budeme povídat právě s režisérkou Helenou Třeštíkovou.
4: Pražákům je hej na Rádio Praha.

0: Na začátku byla domluvaná 5 let natáčením, nakonec z toho byly 30 let a blízké přátelství. Helena Třeštíková v novém časosběrném dokumentu sleduje, jak Bára Basiková zpívá, vychovává děti, zamilovává se i začíná znovu. Jak se točí film o člověku, který vám za tu dobu přiroste k srdci. I o tom dnes budeme mluvit s režisérkou Helenou Třeštíkovou. Moc si vážím toho, že je dnes naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Paní Třeštíková, vy jste s Bárou Basikovou původně natáčela, nebo měla natáčet jenom 5 let pro televizní cyklus Ženy na přelomu tisíciletí. Jak se z těch původně domluvených 5 let stalo těch 30?
1: No tak my těch 5 let jsme opravdu točili a vznikl film, který potom byl vysílán v roce 2001. V České televizi, to se jmenovalo Bára B. Life. No my jsme s Bárou byli dále v kontaktu a já jsem potom po nějaké době navázala spolupráci s producentskou společností Negativ a dohodli jsme se, že bychom ve sledování Báry pokračovali, tak jsme pokračovali dále. No a pak z toho vznikl film, který teda se jmenuje Bára Basiková a je to vlastně dohromady 50 let jejího života, protože tam máme ještě archivy 20 let, takže takhle celiství tvar to je.
0: No a co vás přivedlo k tomu se vlastně k tomu příběhu Báry Basikové vrátit po těch 5 letech?
1: No tak my, protože jsme s Bárou byli v velmi úzkém kontaktu a zdálo se mi, že její život je zajímavý, ona je zajímavá. Je to vlastně nebývale autentická, upřímná, otevřená žena na to, že je vlastně, dala by se zahrnout do pojmu celebrita, ale přesto je opravdu velmi neokázalá a tak mě zajímalo sledovat život ženy, která pracuje a přitom vychovává děti, a jak to všechno dohromady vlastně spojuje, jak se jí daří propojit osobní a pracovní život.
0: Vy jste ostatně Liborově Boučkovi na Radiožurnálu v létě ve Varech říkala, že ta vaše zásada je, aby to bylo co nejpravdivější, nejautentičtější.
1: No jistě,
0: což vlastně je. Dává tím pádem smysl, pokud vám Bára Basiková přijde opravdová.
1: Ano. Ano, myslím, že to opravdu v tomhle případě se naplnilo stoprocentně, že Bára nikdy se nijak nestylizovala a nechtěla jaksi vypadat jinak, než jaká je realita, včetně situací, kdy nebyla na tom úplně dobře a hroutilo se jí manželství třeba, tak o tom taky mluvila velmi otevřeně i o svých různých problémech, takže to jsem velmi cenila.
0: Dokáže vás Bára Basiková po těch 30 letech ještě něčím překvapit?
1: Ale no tak dá se říct, že každý lidský život přináší nové a nečekané věci, takže určitě by mě něčím překvapit dokázala.
0: Říká režisérka Helena Třeštíková, která je dnes hostem Rádia Praha. Za chvíli budeme pokračovat. Teď se ale ještě podíváme na pražské silnice. Na hlavní části pražského okruhu ve směru z letiště, kde jedna pokračují s regulací provozu v obou tunelech, první část kolony. Už tak čekejte od sjezdu na Studulky na 21. kilometru. Příčinou dlouhého zdržení bylo porouchané nákladní auto v omezení u Jesenice. Teď už je pryč, fronty se ale budou ještě nějakou chvíli rozjíždět. Na východní části okruhu a následně Štěrboholské spojce trvá silný transitní provoz už z Novopatské až k Europarku. V Novopatské směrem do Letňan stále řeší nehodu za sjezdem na Satalice v levém pruhu. A kolona kamionu se táhne už z okruhu a ve Kbelské směrem na Hloubětín počítejte se silnějším provozem od Cínovecké k Poděbradské, zdržení cca 15 minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Posloucháte Pod kamenem s Broukem Pitlíkem. Pořad, který je víc než pravda. Před sebou mám nově objeveného Brouka Řehoře.
4: Zdravím všechny posluchače.
3: Pojďme rovnou k věci. Co je to ta, jak vy říkáte, arktická zima?
4: Je to nová doba ledová.
3: Je krásné teplé léto. A vy tvrdíte, že už večer přijde mráz?
5: Mrazivá apokalypsa za zvuků samby. Havěť. Bláznivá autorská komedie Tomáše Dianišky. V divadle Pod palmovkou. www.podpalmovkou.cz. Mediálním partnerem divadla je Rádio Praha.
6: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

0: Režisérka Helena Třeštíková je dnes hostem Rádia Praha. Paní Třeštíková a Bára Baseková a nedávno Liboru Boučkové, bylo to podle mě včera nebo před pár dny, na Radiožurnálu řekla, že už vás vnímá jako součást svojí rodiny.
1: No. A
0: co pro vás takové přijetí znamená? Protože ne u všech vašich respondentů ve vašich dokumentech to dopadlo tak, že byste byla součástí té rodiny.
1: No, že bych byla součástí rodiny, to asi ne, že to Bára říká, to je strašně milý, to mě samozřejmě těší, ale my jsme byli v kontaktu opravdu i v nějaký té době, kdy se netočilo, takže vlastně to není daný tím, že jsem já režisérka, ona protagonistka, ale spíš jako takový dvě ženy, které mají tak jaksi podobné názory a podobné smýšlení o životě, o světě a tak, tak všechno probíráme a tak to víte, já mám z toho velkou radost, protože opravdu tím jako naším vztahem dobrým myslím, že je opravdu Bára otevřenější, že ona několikrát řekla, já bych tohle, co říkám, tobě nikomu jinému neřekla. Tak to mě samozřejmě potěšilo, protože to si vždycky dokumentarista přeje, jak si aby byl tím, komu se ten jeho protagonista svěří opravdu otevřeně.
0: Já si říkám, jestli ta blízkost může nějak měnit tu odpovědnost za ten film, který o tom protagonistovi vlastně vytváříte.
1: No, my jsme měli s Bárou od začátku dohodu, ale to mám se všemi lidmi, s kterými točím, že ten definitivní tvar uvidí a pardon,
0: v pořádku,
1: mám nějaký kašel a bude mít možnost samozřejmě říct, že tam něco nechce. Takže
0: no, ale
1: to se stalo, že Bára to viděla a nic nevynechala.
0: To právě ona taky říkala v nějakém rozhovoru, možná to bylo taky u Libora Boučka, že vlastně měla tu možnost, ale rozhodla se, že nevynechá jako vůbec nic.
1: A to mě samozřejmě hrozně potěšilo, protože to je to upřímnější a autentičtější.
0: A čím lépe někoho známe, mám pocit, že tím víc mu rozumíme, ale taky ho možná trošku víc omlouváme. Jak se tohle u takhle časozběrného dokumentu hlídá?
1: Ale tak já do toho sama nějak nezasahuju a ptám se a použiju to, co ten člověk řekne. Samozřejmě to zhušťujeme, zkracujeme, ale nikdy vlastně nikoho nenabádám k tomu, co má říct a jak to má říct. Jako opravdu ta autenticita je pro dokument hrozně důležitá, to trošku se opakuju, ale prostě pořád to tak je. A takže nikdy jsem s Báře neradila, co má udělat, jak to má říct, co nemá říct. Vždycky tak, jako když se sejdou dvě přítelkyně a povídají si.
0: A v tom filmu jsou i její děti, které během toho natáčení vyrostly. A jak se měnila jejich možnost říct vám, tohle už je i náš příběh a tohle třeba ukazovat nechceme? Jak to bylo?
1: No tak oni se moc před kameru nehrnuli. Když jsme tam byli a točili jsme, tak samozřejmě jsme je natočili a samozřejmě to potom taky oni viděli ještě v té přípravné fázi a mohli případně taky se k něčemu vyjádřit, ale oni jsou spíš takový zdrženliví a drží se zpátky, ale zajímavý bylo ten nejmladší syn, který mu teď bude 18, tak toho jsme tam natočili občas v takových situacích, kdy tak jako zlobil a jako odmlouval nebo se tak jako různě ksichtil. A on potom, když to viděl na té projekci zase pro rodinu jenom, tak to mi Bára říkala, že potom jí objel a říkal, ježiš, maminko, ty seš tak úžasná a já jsem byl takový hajzlík. Takže se jí omluvil.
0: Takhle, já mám pocit, že to slovo, které použil, bylo trochu pejorativnější,
1: to
0: ale to samozřejmě děkuju, že jsme bylo mnohem drsnější, ale děkuju, že jsme ho teďka nepoužili.
1: Ale jako on byl Jako, myslím, že z toho měla radost potom z toho filmu a to mě taky těšilo.
0: Režisérka Helena Třeštíková je dnes hostem Rádia Praha.

0: Posloucháte Rádio Praha. Mým dnešním hostem je režisérka Helena Třeštíková. Bavíme se o jejím novém časozběrném dokumentu o Báře Basekové. Když dnes v rádiu Bára Baseková začne hrát, zesílíte si, anebo po těch letech natáčení a stříhání někdy potřebujete od jejího hlasu si odpočinout? A nebo naopak to, že s ní trávíte tolik času a to, že je tak blízká přítelkyně, je právě ten důvod, proč si ji zesílíte?
1: Spíš si zesílím, mně se to líbí a na Báře je vlastně hrozně zajímavý to, co ona i v tom filmu říká, že je taková nezařaditelná, že ona zpívala, já nevím, Stromboli Precedence, tak to byl určitý styl, potom přešla na muzikály, různé muzikály, potom i vydávala různé vlastní desky, takže ona nemá takový jaksi jeden styl a jeden směr, kterým by se ta její kariéra ubírala, a pro mě to je právě hrozně zajímavý, protože takový jsme všichni, že jo, že nejsme, nemyslíme jenom jedním směrem, život je rozmanitý a rozmanitost je krásná.
0: Já jsem se na to ptal, protože sama Bára Baseková u Libora Boučka přiznala, že jí to opakování souměrné vlastně už lehce leze na nervy. Tak jestli jo. To tak nemáte třeba taky? Protože předpokládám, že zrovna souměrnou jste asi slyšela mnohokrát.
1: Souměrnou jsem slyšela mnohokrát a máme ji v tom filmu na závěrečné titulky. Takže to jsem slyšela mnohokrát, ale... Já jsem toho více slyšela mnohokrát, ale nikdy jsem neměla pocit, že bych jako už tím byla nějak přehlcená, to vůbec ne.
0: A dokážete při poslechu jakékoliv její písničky slyšet jenom tu písničku, anebo už si prostě vždycky vybavíte nějaký konkrétní moment z toho jejího života?
1: Samozřejmě si trošku i vybavím, pokud slyším nějakou, kterou máme ve filmu, v nějaké situaci, tak si vzpomenu na to, kdy jsme to točili, za jakých okolností, v jaké situaci, takže to z toho už se těžko lze zbavit, že jo, protože ono, to, co máme ve filmu, no tak to v té střižně slyšíte mnohokrát a teď s tím různě pracujete a někde to třeba musíte malinko zkrátit nebo to přetahujete přes jiné obrazy, takže tam jsem s tím velmi zžitá.
0: Já jsem někde zaslechl a možná se úplně pletu. A když tak mě opravte a řekněte mi, že to je úplný drb, ale že někdy sehnat práva na ty písničky nebylo úplně jednoduché.
1: No to není žádný drb, to je jako naprostá realita. Prostě za hudební práva použitý ve filmu musíte platit. A za cokoliv, to je, hudebníci tohle mají velmi dobře ošetřený. A musím říct, že teda jsme měli velký štěstí, že právě autoři písní pro Precedent Stromboli nebo muzikál Johanka z Arku, což byl Ondřej Soukup, tak ty nám to dali zadarmo. Ale například Jesus Christ Superstar, to jsou strašný peníze, opravdu strašný peníze. A já jsem i dokonce napsala takový dopis, jako že to je dokument, že to není nějaká komerční záležitost, jestli by nám neslevili. A pak jsem se dozvěděla, že se to k těm autorům hudby vůbec nedostane, že to všechno řeší nějaký jejich agenti.
0: Jo.
1: A takže se všechno muselo zaplatit. A jako to jsou opravdu velký náklady a někde jsme i museli třeba... Já nevím, je taková situace, že v době covidu Bára zpívá v domově důchodců zadarmo, jako jenom tak prostě z dobré vůle, a zpívala tam Aleluja, což strašně krásně tam fungovalo, no a to se nedalo použít, protože jako zase strašný peníze za práva, takže jsme tam nakonec použili jinou píseň, protože ona jich zpívala víc, takže někdy jsme museli to, co v tom filmu zazní, trošku orientovat podle toho, jak je to zprávy. No, velká, to jsem do té doby tolik nevnímala, protože jsem nikdy nedělala film o hudebníkovi a to bylo opravdu složitý.
0: Říká režisérka Helena Třeštíková, bavíme se o jejím novém časozběrném dokumentu o zpěvačce Báře Basekové. Za chvíli pokračujeme. Jak to vypadá na pražských silnicích? Na to se ptám kolegů z redakce Zelené vlny. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, zdraví Katka Jelenová. V Novopatské směrem z Černého mostu ke Kbelské buďte opatrní těsně za sjezdem na Satalice. V levém pruhu odklízejí následky nehody, fronta místy jen nesouvislá se posouvá už z východní částí okruhu, a to od nájezdu z dálnice D11. Kbelská z Letňan dolů do Hloubětína je hodně plná už od sjezdu z Cínovecké k Novopatské. Ze spod od Hloubětína se budete sunout od Poděbradské k Novopatské. Ve spojovací působí velké potíže omezení u odbočky k Libeňskému nádraží. Kolona od Jarova na 15 až 20 minut, od Balabenky o něco kratší, tam ztratíte 5 až 10 minut. A na okruhu z letiště k D1 trvá regulace provozu v obou tunelech. Prudce se brzdí už kousek za D5 na 23. kilometru. Porouchané nákladní vozidlo v omezení u Jesenice už sice odtáhly. Kamionů jedoucích směr Brno je dnes ale opravdu hodně. Kolony tak čekejte velmi dlouhé, jak na hlavní, tak na východní části okruhu. A dobře dojeďte.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Myslíte, že hvězdy ukazují, co nás čeká? Co vy plánujete do budoucna?
5: Snídani?
4: Myslela jsem v delším časovém horizontu.
5: Oběd?
4: Divadlo Hibernia uvádí
6: romantický muzikál
4: Saturnin.
6: Kultovní humoristický román Zdeňka Jirotky ožívá v novém kabátě.
4: Od září 2026
6: v divadle Hibernia.
4: Mediálním partnerem je Rádio Praha.
7: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině

0: Posloucháte Rádio Praha. Mým dnešním hostem je režisérka Helena Třeštíková. Paní Třeštíková, ještě jednou dobrý den.
1: Ještě jednou dobrý den. A děkuji za pozvání.
0: Já děkuji, že jste ho přijala. A když stříháte svůj dokument a máte u toho třeba toho protagonistu, třeba zrovna Báru Basikovou, a vidíte, že je ten protagonista nadšený z toho, co vidí na tom obraze, a vy už víte, že to jako nedopadne úplně dobře. A jak se dá zařídit, aby se na sebe ten člověk nedíval jako na naivního?
1: No, ale on, jako myslíte, když vidím ve střižně toho člověka jaksi natočenýho a stříhám nějakou pasáž, ve který je pozitivní, a potom vím, že to zase...
0: Přesně,
1: no,
0: tak.
1: Ale to všechno už je natočeno, to všechno už jsme prožili, zažili, čili já to vím, že takhle to ten život napsal, že tady zrovna jsme v nějaký takový pozitivnější chvíli života, ale že přijde zase nějaká těžší chvíle, to všechno vím, a jako ta snaha v té střižně je to množství materiálu, který jsme za tu dobu natočili, zhustit tak, aby ten příběh, který jak si chcem divákům předat, byl jasný, srozumitelný, aby tam nebyly zlouhavé věci a aby i jaksi, aby to neubližovalo samozřejmě jako nikomu, kdo se v tom objeví, nejenom Bára, ale různí lidé okolo ní. A takže je to, ta střižna je strašně zajímavá práce, někdy jako trošku únavná. My jsme tohleto stříhali asi skoro rok. Ale ono kromě filmu vznikl ještě třídílný televizní cyklus pro Českou televizi, takže ta práce byla, nejdřív jsme dodělali ten film a pak jsme ještě udělali teda tuhletu část televizní. A je to ale strašně zajímavá práce, no. Strašně krásná, tvořivá.
0: No a jak v tom filmu třeba zachovat i ty úplně obyčejné dobré roky, aby ten život nakonec vlastně v tom dokumentu nevypadal jako určitý sled krizí, jenom proto, že právě ty krize jsou nějak atraktivní.
1: No jasně, ale to právě je důležitý, aby to bylo vyvážený, ale tak Bára je zpěvačka, takže spousty jako situací nebo zrovna nějakých jako co v té době se odehrává, je řečeno třeba tou písní, která to tak jako vlastně posouvá dál, někdy to odlehčí, někdy naopak je to takový akcent třeba na nějaký problém, protože to jsme se snažili, aby ty písně někdy právě takhle fungovaly, jakože něco dopovědi za Báru.
0: Máte po těch letech větší nebo menší důvěru v to, a teďka se nebavíme konkrétně o Báře, ale i o dalších protagonistech vašich dokumentů, máte po těch letech větší nebo menší důvěru v to, že se lidé můžou změnit?
1: No, myslím, že se všichni trochu měníme, že asi jako taková ta představa, že se někdo narodí jako dobrý člověk a celý život dělá jenom samé dobré činy a naopak někdo špatný a jenom samé špatné činy, že to by bylo strašně zjednodušující. Že lidi jsou hrozně různorodí, jejich životy jsou různorodé, ale taková představa, že se člověk úplně totálně změní, tomu bych asi nevěřila, no.
0: Říká,
1: nebo jenom v případě nějakých jako zásadních, jako úplně šílených událostí, ale...
0: Život měnících.
1: Ano.
0: Říká režisérka Helena Třeštíková, za chvíli pokračujeme.
2: se ještě podíváme na pražské silnice. Na jižní spojce směrem z Barandovského na Černý most čekejte zdržení před sjezdem na magistrálu. Kolona na 10 až 15 minut se sune od Krče, a to z úrovně čerpací stanice OMV. Na hlavní části okruhu směrem z letiště, kde je jedna, přetrvává kolona od sjezdu z plzeňské D5 ze 23. kilometru. Stále tam regulují provoz v tunelech a k Lochkovskému se jede téměř půl hodiny. A na příjezdu do Prahy ústeckou dálnicí D8 naberete zdržení už kousek za Zdiby. Velmi pomalu se jede až ke sjezdu na Čakovice, následně se brzdí i ve sjezdu do Belské.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80-kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: Posloucháte Radio Praha, mým dnešním hostem je režisérka Helena Třeštíková. Paní Třeštíková, vy když jste se rozhodla, že půjdete na FAMU, a tak vám to prý to vaše okolí rozmlouvalo i proto, že jste nepůsobila příliš průbojně.
1: No, to je pravda. Jak spolužáci na střední škole jsem dělala střední výtvarnou, tak ty se mi úplně smáli.
0: Říkali prý, Heleno, ty jsi se zbláznila.
1: Přesně tak, no. A rodiče taky jako strašně, těm se to strašně nelíbilo. A já jsem vlastně nějak pořád v to věřila. Dneska si říkám, jako, že to je zvláštní, že jsem měla tu vizi, že chci dělat film a dokumentární film. A že jsem to neměla ničím absolutně podložený v té době, jako ještě jako nebylo moc zvykem, že by si člověk něco točil sám nějak, tak když tak by musel mít nějakou kamerku, což jsem teda neměla. A prostě byla to nějaká vize a ta v tu dobu opravdu působila hrozně nepravděpodobně.
0: No a nestala se naopak právě ta nenápadnost, ta role toho pečlivého, nenápadného pozorovatele právě tou velkou výhodou v té vaší profesi?
1: Možná, že jo. Že jsem jako nepůsobila jako nějaký takový jako agresivní, výrazný typ. Možná, že jo, že to vlastně jsem o tom nikdy takhle neuvažovala, když to takhle říkáte, tak to možná bylo. Ale fakt je, že jak jsem na tu FAMU přišla, ne, že jo, nejdřív člověk dělal zkoušky, se děsil, jestli to dopadne, no, tak vzali mě. A musím říct, že potom od první chvíle jsem se cítila strašně dobře, a měla jsem pocit, že to je přesně ono, co chci dělat a opravdu jsem nezapochybovala ani chvilku do dneška, že bych chtěla dělat něco jiného, takže to nějak ve mně vznikla taková vize, která se naplnila a opravdu musím říct, že jsem v té práci šťastná, byť to není úplně jednoduchý, někdy teda se člověk potýká s velkými problémy, nejenom s tím jako při tom natáčení, ale jako vlastně vůbec získat finance, někoho přesvědčit, že jako píšete nějaký námět a musíte někoho přesvědčit, že by to stálo za to udělat. Takže tam těch nejistot je strašně moc, ale nelituju ani chvilku.
0: Vy jste v červenci mluvila o nápadu založit nadaci na podporu časozběrných filmů. Posunulo se to nějak od té doby?
1: No, tak zatím to moc nevypadá. Já jsem se o tom, jsem rokovala s kolegy, producenty a zvlášť teďka, když je taková nejistota okolo teda médií, veřejné služby, okolo České televize, tak o to víc, jako se nám to zdá skoro až nerealizovatelný teď momentálně, takže ten nápad se zatím nějak nerozvíjí.
0: Děkuju za ten vhled do toho, jak to teda pokračuje. Napadá mě vlastně, když se bavíme potom o tom schánění peněz a o té distribuci, musíte být úplně jinou Helenou, když sedíte u někoho doma s kamerou a natáčíte 30 let jeho život. A úplně jinou Helenou, když pro ten film scháníte peníze?
1: A já mám pocit, že ne, že jsem furt stejná a že já bych to asi ani nedokázala nějak se příliš jaksi
0: přetvářet.
1: Prostě nějaká jsem a buď mě ty lidi berou, nebo mě neberou a teď naštěstí už, když mám producenty z negativu, tak nemusím ty finance schánět sama, takže už se v tomhletom směru ten život zjednodušil teda.
0: Hostem Rádia Praha byla režisérka Helena Třeštíková. Paní Třeštíková, moc děkuju za váš čas.
1: Děkuju a budu ráda, když lidi půjdou do kina na film o Báře Basikové.
0: Ano, do kin vchází už ve čtvrtek 17. září.

0: A je tady 13. hodina, připravené jsou další dnešní zprávy ve studiu. Mirek Kasan, Mirku, vítej, hezké odpoledne.
1: Díky, vítám Petra Zajíčka, který vystřídal Vojtu. Dobré odpoledne. Policie zatkla 3 lidi z ústřední vojenské nemocnice, prověřuje její veřejné zakázky. Řidiči v Praze 7 můžou využívat nové parkoviště v Bubnech. Český rozhlas připravil systém pro informování lidí v krizových situacích. A bude slunečno s teplotami do 24 stupňů. Zítra naměříme až 27. Postupně se ale zatáhne a přidají se srážky, ojediněle i bouřka.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Kriminalisté zasahují v ústřední vojenské nemocnici v Praze. Zadrželi 3 lidi. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí vojenské policie Andrea Rimkevič-Hajková. Zadržení podle ní pracovali nebo stále pracují jako náměstci ředitele střešovické nemocnice. Policie podle mluvčí Rimkevič-Hajkové provádí taky na 11 místech domovní prohlídky.
3: Kriminální služba vojenské policie dnes na několika místech České republiky provádí úkony trestního řízení v souvislosti s podezřením na rozsáhlou trestnou činnost hospodářského charakteru, mimo jiné v oblasti veřejných zakázek ústřední vojenské nemocnice. Mezi zadrženými není žádný voják z povolání.
1: V nemocnice podle mluvčí Andrej Štorchové s policií spolupracuje, víc ale zásah komentovat nechtěla. Nové parkoviště můžou využívat řidiči v pražských Bubnech. Vejde se tam 35 aut. Nevyužívaný pozemek mezi ulicemi Bubenská a Nikolase Vintna propůjčil městské části magistrát. Pokračuje mluvčí Prahy 7 Martin Vokuš.
4: Parkoviště pro více než 35 aut mohou využívat držitelé dlouhodobého parkovacího oprávnění pro zóny placeného stání na území Prahy 7. Provozovatelem parkoviště je 7. městská část, prostor není hlídaný a parkoviště je otevřené.

0: ráno nepřetržitě.
1: Český rozhlas vytvořil systém pro vysílání v krizích. Ve spolupráci s hasiči, policií a záchrannou službou připravil pro lidi zvukové návody, třeba při povodních, požárech, haváriích nebo blackoutu. Pro mimořádné situace chystá celkem až 22 scénářů. Český rozhlas chce o podobných mimořádnostech informovat posluchače co možná nejrychleji, říká ředitel zpravodajství Ondřej Suchan.
2: My jsme si nastavili dva limity, jeden je do 13 minut ověřená informace i s nějakým základním servisem pro posluchače a do 40 minut přes den, případně do 60 spuštění plnohodnotného speciálního vysílání, včetně všech servisních informací.
1: Český rozhlas mimo jiné s českými radiokomunikacemi testuje nový systém varování obyvatel. Ten v krizových situacích lidem sám spustí rádio, přeruší běžný poslech nebo přeladí na radiožurnál. Rakousko prodloužilo hraniční kontroly s Českem, Slovenskem, Maďarskem a Slovinskem o dalších 6 měsíců. Oznámil to rakouský ministr vnitra Gerhard Karner. Podle něj jsou stávající opatření proti nelegální migraci a pašerákům nadále nezbytná. Kroky Vídeň koordinuje se sousedními státy. Rakousko kvůli nelegální migraci začalo zavádět kontroly postupně od roku 2015. V případě Česka to bylo před 3 lety v říjnu. Fotbalisté Sparty se v Jerevanu připravují na úvodní utkání v hlavní fázi Evropské ligy. Zítra nastoupí proti domácímu Araratu Arménia. Stejného soupeře Pražané dvakrát porazili v loňské kvalifikaci konferenční ligy. Pokračuje trenér Sparty Brian Priske.
3: Oproti Loňsku u nich došlo ke změnám v kádru. Nebylo jich tedy tolik jako u nás, ale mají nové hráče, kteří před rokem nehráli. Bude to znovu zajímavý souboj. Navíc tentokrát budeme hrát na jiném stadionu, což bude mít také určitě vliv.
1: Úvodní utkání Evropské ligy mezi fotbalisty Araratu Arménia a Sparty začne zítra v podvečer ve 6:45. Odpoledne bude v Praze jasno až polojasno s teplotami do 24 stupňů Celsia. Později večer začne postupně přibývat oblačnosti. Zítra má být oblačno, ráno ještě ojediněle s mlhami. Během dne se zatáhne a odpoledne a večer čekejte déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Naměříme až 27 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: A pojďme se po 13. hodině podívat na dopravu.
6: Na D8 na příjezdu do Prahy směrem z Ústí nad Labem se brzdí u zdib. Pomalu se jede v obou pruzích. Příčinou zdržení je porouchaný kamion na začátku k Belské. Kousek za sjezdem z Cínovecké blokuje pravý pruh. Na jižní spojce od Barandovského mostu se sune fronta od Krčské OMV. 10 minut ztratíte po pojížděním ke sjezdu na magistrálu. Podle našeho zpravodaje tam v jednom z pruhů stojí nepojízdné vozidlo. Na okruhu směrem z letiště k D1 trvá zdržení od Zličína z 23. kilometru. Okolo 20 minut se budete sunout za Ořech na 18. kilometr, pokračuje navíc i regulace provozu v obou tunelech. Ve spojovací do centra čekejte zdržení od Jarova, tedy od křížení s Českobrodskou. U odbočky k Libeňskému nádraží stále pracují na opravách vozovky, jezdí se pouze jedním pruhem a kratší zdržení tak naberete i směrem z Balabenky. Šťastnou cestu.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: A tady už je nabídka muziky po 13. hodině. Taylor Swift, John Newman a bude tady Miles Smith. Já jsem Petr Zajíček a přeji vám příjemné úterý.

0: 13 hodin 16 minut, než se opět podíváme na pražskou dopravu, tak připomínám, že při úterku dnes večer po 21. hodině na vás bude na Rádiu Praha čekat náš hudební speciál Retro, tedy návrat jako vždy každé úterý večer do 80. let minulého století. A připomeneme si třeba legendární hity od skupiny Aha, od Barbra Streisand, Bonnie Tyler tady bude, Alice Cooper, Cyndi Lauper, samozřejmě také král popu nesmí chybět, Michael Jackson a z našich, tedy tehdy československých nahrávacích studií, skupina Turbo. Tak tolik nabídka dnešního hudebního speciálu po 21. hodině po zprávách, tady bude Retro. A jak to vypadá v pražské dopravě, to už nám řekne Katka Jelenová. Neřekne, řeknu vám to já. Tak momentálně to vypadá tak, že na magistrále se zdržíte v obou směrech. Od Pankráce se zaplnil celý Nuselský most, následně se popojíždí i před omezením u hlavního nádraží, tam to je dlouhodobé. Od Holešovic potom v úseku mezi Bulharem a IP Pavlova. Na východní části okruhu směrem do Štěrbohol dnes panuje velmi silný transitní provoz. Kamiony brzdí u sjezdu na Hradeckou D11, osobní auta v levém pruhu jedou o něco svižněji. Na hlavní části okruhu směrem z D1 k letišti se kamiony posouvají už kousek za dálnicí D1. Provoz brzdí jednak omezení mezi Jesenicí a Vescem, potom i regulace vjezdu do obou tunelů. Na ústecké D8 před Prahou popojíždí kolona už před Zdiby. Příčinou 20-minutového zdržení je porouchaný kamion na začátku k Belské směrem do Hloubětí na kousek za sjezdem z Cínovecké, blokuje pravý jízdní pruh, takže si dokážete představit, jaká tam je teď situace. Přejeme pevné nervy a šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Praha žije.
2: Ve čtvrtek večer vám hrajeme nejslavnější živá.
3: Dua Lipa Live from Mexico. Dvakrát v rámci Radical Optimism Tour vyprodala pražskou O2 Arena. Finále celé šňůry se v prosinci 2025 odehrálo v hlavním městě Mexiko. Dua Lipa Live from Mexico. Ve čtvrtek na Praze.
1: Praha žije.

0: Tak tolik na Rádiu Praha skvělá newyorská písničkářka Susan Vega. Je to 2 měsíce, co byla naživo v Praze v Arše Plus, měla skvělý koncert. Teď jsou tady krátké zprávy Amerika San.
1: Hezké odpoledne. Vojenská policie zasahuje na několika místech v Česku kvůli podezření na rozsáhlou trestnou činnost, mimo jiné při zadávání veřejných zakázek v Ústřední vojenské nemocnici v Praze. Zadržela 3 lidi, jsou to bývalí a současní náměstci nemocnice. Policie o tom informovala na síti X. Podle Střešovické nemocnice se vyšetřování týká bývalého vedení. V bytovém domě v pražské Bubenči dělníci opravili 12 sociálních bytů. Bydlet v nich budou třeba nízkopříjmové rodiny nebo oběti domácího násilí. Stavební práce za bezmála 17 milionů korun začaly na přelomu letošního května a června. V budově vznikne taky poradna pražského centra sociálních služeb. Na českých silnicích zemřelo o prázdninách 100 lidí, což je o 12 víc než loni. Počet obětí se tak vrátil na úroveň roku 2021. Statistiku dnes zveřejnila policie. V červenci a srpnu také stoupl počet dopravních nehod na víc než 15 600. Nejtragičtějšími příčinami podle policie jsou na prvním místě nepřiměřená rychlost, pak nepozornost a přejetí do protisměru. Moskva považuje návrh amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby Rusko a Ukrajina zastavili vzájemné útoky na energetickou infrastrukturu, za dobrý nápad a dobrou iniciativu. Dnes to podle agentury AFP řekl mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Hokejový obránce David Němeček skončil po 6 letech v extraligové Spartě. Nově bude hrát finskou nejvyšší soutěž za IFK Helsinki, kde podepsal smlouvu do konce sezóny. Finská liga se hraje od začátku září. Nejvyšší česká hokejová soutěž začne dnes v 18 hodin soubojem Karlových Varů s Třincem. Odpoledne bude v Praze slunečné s teplotami do 24 stupňů Celsia. Později večer začne postupně přibývat oblačnosti. Zítra má být oblačno, ráno ještě ojediněle s mlhami. Během dne se zatáhne. Odpoledne a večer čekejte déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Naměříme až 27 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A po zprávách jako vždy doprava a Katka Jelenová.
3: Vekbelské směrem z Letňan do Hloubětína těsně za sjezdem z Cínovecké stále v pravém pruhu překáží nepojízdný kamion. Kolona chvílemi jen nesouvislá se posouvá od zdi, čekejte 20 minut navíc. Před Vypichem houstne provoz v Bělohorské směrem z centra, tradičně od Kláštera, zaplnila se i Kukulová ze spod od Plzeňské. Nuselský most do centra ucpaný a Šklegerově z druhé strany od Holešovic přibrzdíte za Florencí a čtvrt hodiny pojedete k omezení u IP Pavlova. A plzeňská D5 se plní před Prahou, nesouvislá fronta nákladních souprav začíná u Rudné na 4. kilometru a v pomalejším tempu pokračují i dál okruhem, jako obvykle za Ořech na 18. kilometr. Dobře dojeďte.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Pražské Bubenči dokončili dělníci opravu 12 sociálních bytů. Kdy se do nich nastěhují první nájemníci, prozradíme v našem vysílání už za pár minut.

0: Tak tolik někdejší člen skupiny Take That, dnes už samozřejmě řadu desetiletí, skvělá velká světová solová hvězda Robbie Williams. Několik sociálních bytů opravili dělníci v pražské Bubenči. Bydlet v nich budou třeba nízkopříjmové rodiny nebo oběti domácího násilí. Stavební práce staly necelých 17 milionů korun a první klienti by se měli do domu nastěhovat koncem října. Více informací na místě zjišťoval reportér Dominik Kučera. Hezký den.
1: Hezký den. Takzvaný dům pro nový začátek využije Centrum sociálních služeb Prahy. Podle jeho ředitelky Moniky Korábové vyberou sociální pracovníci klienty, kteří například delší dobu žijí v azylových domech a zvládnou bydlet samostatně a platit snížený nájem. Zatím je předběžně obsazených asi 8 bytů z celkových 12. Podle vedení hlavního města bude nájemné začínat asi na 115 korunách za metr čtvereční. Noví nájemníci nejprve získají roční smlouvu, kterou pak budou moct prodloužit třeba na další 3 nebo 4 roky. Cílem je, aby do budoucna mohli žít samostatně i jinde.
0: Dominiku, jak to v opraveném domě vypadá?
1: V domě jsou jednopokojové i dvoupokojové byty. Každý z nich je vybavený kuchyní se základními spotřebiči, pračkou a lednicí. Jsou tam také postele s povlečením, skříně a vlastní koupelny. Kromě bytů tam vznikla i zahrádka s pískovištěm ve vnitrobloku, kterou využijí třeba rodiny s dětmi. V nebytových prostorech by měla být poradna pro veřejnost i dluhová poradna, určená především pro vzdělávání pracovníků Centra sociálních služeb Prahy.
0: A konečně, kolik celý bytový dům stál?
1: V polovině roku 2024 Praha koupila tehdy chátrající činžovní dům v Bubenči za více než 120 milionů korun. Opravy začaly na přelomu května a června letošního roku a vychází na necelých 17 milionů. Rekonstrukci má na starost městská společnost Technologie hlavního města Prahy. Podle jejího generálního ředitele Tomáše Jílka budou do konce října pokračovat práce ještě v nebytových prostorech. Byty jsou už opravené a na podzim se do nich mají nastěhovat první nájemníci.
0: V bytovém domě v pražské Bubenči dokončili dělníci opravu 12 sociálních bytů. Využívat je budou klienti Centra sociálních služeb Prahy. Informace k tomu přinesl reportér Dominik Kučera. My děkujeme. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Pražské informace.
0: A teď ještě přidáme dopravní informace. Tak v Troji začínají regulovat vjezd do Blanky, kolona popojíždí už v Holešovičkách, od Rokosky ucpaný je sjezd do Nové Povltavské. Spojovací do centra trvá zdržení kvůli omezení u odbočky do ulice k Žižkovu, pracují tam na opravách vozovky, projíždí se jedním pruhem, od Jarova ztratíte 10 minut, od Balabenky maximálně 5. Jižní spojka se plní jak před Brandovským mostem, zatím od sjezdu na Modřany, tak ve směru na Černý most, a to od Spořilova. Z opačné strany jedou pomalej hlavně kamiony v pravém pruhu, a to na Štěrboholské spojce mezi Běchovicemi a Europarkem. No a dálnice D8, připomínám, před Prahou kolona se natáhla až na úroveň Klíčan na 3. kilometr. Na začátku k Belské směrem do Hloubětína, kousek za sjezdem Stínovecké, stále v pravém pruhu stojí porouchaný kamion. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Každý den vám hrajeme nejvíc hitů a přinášíme nejnovější informace z hlavního města. Sledujte náš Facebook a přidejte se k nám. Rádio Praha.

0: Tak to byl návrat do 90. se skupinou Crash Test Dummies. Teď už je tady 14. hodina, čas na další dnešní zprávy ve studiu Anička Hašková po Mirkovi Kasanovi. Aničko, vítej, hezký den.
1: Pěkné odpoledne.

0: Na chtějí omezit hluk na lodích na Vltavě. Policie hledá pohřešovanou Janu Šerejníkovou i za hranicemi republiky. Europoslanci schválili zastropování cen v systému obchodování s emisemi ETS2. Zbytek nečekejte jasno až polojasno a teploty do 24 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Zastupitelé Prahy 1 budou rozhodovat o snížení hluku z hlasité hudby na lodích z Vltavy. Opatření vychází z výsledků loňského místního referenda, ve kterém se pro omezení hluku v historickém centru Prahy vyslovilo přes 70% hlasujících. Městská část proto navrhuje vyhlášku i speciální klidové zóny na řece. Součástí plánu je také zpřísnění nájemních smluv pro provozovatele plavidel tak, aby rušení nočního klidu mohlo být důvodem k výpovědi z přístavišť. Senioři z Prahy 7 se můžou přihlásit na jazykové kurzy. Výuka angličtiny, němčiny, francouzštiny a italštiny pro ně bude zdarma. Zájemci se mohou registrovat v pátek od 9 hodin v centru Elpida. Lekce jsou pro lidi starší 60 let, kteří trvale bydlí v městské části, říká její mluvčí Martin Vokuš.
2: Výuka bude probíhat ve skupinách vždy o počtu maximálně 10 účastníků. Registrace na kurzy bude omezena na jeden jazykový kurz na osobu.
0: Policie rozšířila pátrání po pohřešované Janě Šerjeníkové z Frýdku Místku. 38-letou ženu hledá i za hranicemi v Česka v zemích šengenského prostoru. Pohřešovaná už je 13 dní, potvrdila moravskoslezská policejní mluvčí Eva Michalíková. Upřesnila, v jakém oblečení odešla.
3: Na základě dalšího šetření bylo kriminalisty zjištěno, že pohřešovaná žena mohla mít při odchodu z bydliště na sobě černou mikinu s dlouhým rukávem a kapucí, lesklé tmavé legíny, bežové boty, nadtkaničky a šedý batoh.
0: Policie nadále žádá o pomoc veřejnost. Lidé můžou jakékoliv informace související s pohřešovanou ženou oznámit na lince 158 nebo na kterékoliv policejní služebně. Evropský

0: parlament schválil úpravu systému obchodování s emisemi ETS 2, který má kontrolovat například silniční dopravu a budovy. Změny nově stanovily strop v přepočtu 1100 korun za tunu vyprodukovaného oxidu uhličitého. Poté se začnou automaticky uvolňovat povolenky z rezervy tržní stability. Úpravu mu ještě musí schválit členské státy Evropské unie. České volejbalistky čeká večer čtvrtý zápas ve skupině mistrovství Evropy. V Modeně nastoupí s jistotou postupu do osmifinále proti domácím Italům. Univerzál Patrik Indra bere utkání s úřadujícími světovými šampiony jako výjimečnou událost.
1: Je to splněný sen nás všech hrát proti mistrům světa u nich doma, vyprodaný hale, atmosféra bude určitě elektrizující. My se budeme snažit hrát náš volejbal a určitě se neuspokojíme s tím, že si půjdeme zahrát nebo že se to jdeme užít, prostě půjdeme za vítězstvím.
0: Zápas začne v 21 hodin a 5 minut. Zbytek odpoledne bude v Praze a okolí jasno až polojasno, na některých místech se zvětšenou oblačností, která se postupně rozpustí. Večer začne oblačnosti od západu opět přibývat. Nejvyšší teploty 22 až 24 stupňů. Vítr bude foukat slabý jihozápadní až jižní.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
3: A jak to vypadá v dopravě po 14. hodině, řekne Katka Jelenová.
4: Ve Kbelské směrem z Letňan do Hloubětína trvají potíže těsně za sjezdem z Cínovecké. V pravém pruhu stále stojí porouchaný kamion. Kolona se protahuje, aktuálně se brzdí už na úrovni Klíčan na 3. kilometru. Na cestě strávíte bezmála půl hodiny. Na hlavní části okruhu směrem z D1 k letiště čekejte hodně silný transitní provoz. Kamiony se sunou už ve sjezdu z dálnice. Velmi pomalu pak jedou celým omezením mezi Jesenicí a Vestcem. V osobním autě zastavíte za sjezdem na Písnici na 5. kilometru. A je to i kvůli regulaci vjezdu do obou tunelů. Nuselský most do centra zůstává ucpaný až k prvním semaforům v Legerově, z druhé strany tedy od Holešovic přibrzdíte za Florencí a okolo čtvrt hodiny pojedete k omezení u IP Pavlova. Přejeme šťastnou cestu.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
3: A to už je hudební nabídka po 14. hodině. Budou tady společně David Guetta, Teddy Swims a Australanka Tones and I. Pak kapela Mirai. A třeba Holly Humberstone. A já jsem Petr Zajíček a přeji vám příjemné úterní odpoledne.

0: 14 hodin, 16 minut, než se opět podíváme na dopravu, tak mám pro vás pozvánku na naše facebookové stránky Rádia Praha, protože právě tam od dnešního dne začalo nové hlasování do pořadu Vinyl. Takže každé pondělí potom samozřejmě na základě vašeho hlasování pondělí večer po 21. hodině vám jedno nebo druhé LPčko podle toho, které dostane více hlasů, pustíme. Tak tentokrát vaše volba směřuje ke dvěma zpěvačkám. Jedna je 27 let, pochází z amerického Los Angeles a jmenuje se Gracie Abrams a její album Daughter from Hell. A druhá možnost, druhá volba, kterou můžete zvolit, tak to je 39-letá britská zpěvačka Ellie Goulding, která ještě letos na konci roku oslaví kulatou 40. A album, o které v této chvíli jde, se jmenuje I Know Too Much. Takže je to na vás, vyberte si Gracie Abrams nebo Ellie Goulding. A hlavně tedy hlasujte na Facebooku Rádia Praha. Od této chvíle a čas na to máte opravdu hodně času. Až do pondělí 21. září do 12 hodin. No a pojďme se také podívat na silnice, jak to tam momentálně po 14:15 odpoledne vypadá. Tak hlavní část okruhu směrem od D1 k letišti. Tady máme opravdu váznoucí provoz, téměř nehybná kolona kamionu už ve sjezdu z dálnice D1, sune se potom celým omezením mezi Jesenicí a Vescem, do toho pokračuje regulace vjezdu do tunelu. Řidiči nákladních souprav tak nabírají minimálně hodinové zpoždění, než se dostanou k dálnici D5. Ani na severu metropole se situace moc nelepší, fronta od Klíčan z 3. kilometru se posouvá až do Kbelské, těsně za sjezdem z Cínovecké, neprůjezdný pravý pruh a je tam stále porouchaný kamion. Spořilovskou odchodová popojíždí také převážně nákladní soupravy, chvílemi ale zpomalují i osobní auta v levém pruhu, pokračují potom dále jižní spojkou až k Klanovému mostu. Potom už se v obou pruzích jede vcelku plynule. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha, hity, doprava, informace.
3: Život plyne dál,

0: Tak tolik Holly Humberstone na Rádiu Praha. Teď je čas na krátké zprávy, ve studiu už je Anička Hašková.
1: Počet kybernetických útoků. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost jich v srpnu řešil 28. To je druhý nejvyšší počet za poslední rok. Útočníci nejčastěji napadali e-mailové servery, uživatelské účty i aplikační servery ve veřejném správě, vzdělávacím sektoru nebo zdravotnictví. Za letošek bylo zatím nejvíce kyberútoků v lednu, a to 32. Nové parkoviště můžou využívat řidiči v pražských Bubnech. Vejde se tam 35 aut. Nevyužívaný pozemek mezi ulicemi Bubenská a Nikolase Vintna propůjčil městské části magistrát. Kapela Činasky zakončí v Praze své letošní turné Open Air Léto. Závěrečný koncert odehraje v Trojské Loděnici, kterou do původního plánu turné vůbec nezařadila. Pražskou zastávku přidala až na přání fanoušků. Pětihodinový program začne v 17 hodin setkáním s kapelou a nabídne také soutěž s moderátorem Liborem Boučkem nebo set DJ Frikyho. Provoz sicilského letiště v Katánii funguje už druhý den v omezeném režimu kvůli sopečné aktivitě Etny. Přílety a odlety jsou zrušené zatím do 14:30 dnešního odpoledne. Týká se to i jednoho z Prahy, který odletěl se zhruba 4-hodinovým zpožděním. Některé spoje jsou odkláněné na jiné letiště na Sicílii. Zbytek dne čekejte jasno až polojasno. Na některých místech se objeví zvětšená oblačnost, která postupně zase zmizí. Večer pak oblačnosti od západu opět přibyde. Teploty vystoupí nejvýše na 22 až 24 stupňů. Foukat bude slabý jihozápadní až jižní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A jak to vypadá v pražské dopravě, to nám řekne Katka Jelenová.
3: V Praze dnes se sledujeme velmi silný transitní provoz. Kolona kamionů se sune ve směru z D1 jak hlavní částí okruhu směr letiště, tak i z úrovně Chodova s Pořilovskou dál i jižní spojkou až za Lanový most. Ze severu plní D8 směrem z Ústí, zastavují u Klíčan okolo 3. kilometru a vlečou se až do Kbelské. Těsně za Cínoveckou už se podařilo nepojízdný kamion odstranit, kolona by se tak mohla dát rychleji do pohybu. Ve spojovací směrem do centra trvá zdržení kvůli omezení u odbočky do ulice Křižkovů, pracují tam stále na opravách vozovky, průjezdný Kyverlově jeden pruh, od Jarova ztratíte 10 až 15 minut, od Balabenky o něco méně 5 až 10 minut. Dobře dojeďte.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Máme 15. září a na Rádiu Praha už za chvilku Perný den Petra Jungmana.

0: Herní den Rádia Praha.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Úterý 15. září. Svátek má Jolana. To se vykládá buď jako varianta jména Helena, tedy světlo pochodeň, anebo z maďarského Joleán, tedy správná dívka. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Světice a patronka země české, kněžna Ludmila, byla zavražděna v roce 921 v noci na 16. září. To je 1105 let. Vrazi jí povolili uprostřed noci jen krátkou modlitbu. Poté ji na Tetínském hradišti uškrtili. Ostravský řetězový most přes Ostravici se zřítil před 140 lety v roce 1886. Právě po něm mašírovala škadrona Hulánu a nezrušila krok, ale mohli za zřícení 92 metrů dlouhého mostu jen vojáci. Traduje se, že most byl silně skordovaný i vinou štamgastů z okolních hospod, kteří si tam chodili ulevovat. Tanky nasadila poprvé na bojištích první světové války anglická armáda před 110 lety v roce 1916 v bitvě na Somě. Stroje na smrt získaly svoje jméno tank, tedy z angličtiny nádrž podle svého tvaru. Slovo tank bylo krycím názvem projektu. Naše největší sázková kancelář, společnost Sazka, byla založena v budově nakladatelství Olympia v Klimenské ulici v Praze před 70 lety v roce 1956. A kolikže peněz se Sazkou dnes Olvinem protočí? Loni překročili hrubé tržby z loterijní a sázkové činnosti hranici 14 miliard korun. Na výhrách bylo vyplaceno 12 miliard. Největší ekologická organizace světa Greenpeace vznikla před 55 lety v roce 1971. Ten den vypluli na rybářské lodi Phyllis Cormac pod jménem Greenpeace aktivisté směrem k Aljašce zabránit jaderným pokusům. Nová Škoda 105-120 byla slavnostně představena na brněnském strojírenském veletrhu před 50 lety v roce 1976.
4: Takové jsou automobily značky Škoda.
3: 105-ky a 120-ky byly ještě v roce 2002 nejčastějšími auty na našich silnicích. Před 105 lety se v Tuřanech narodil Jura Karásek ze seriálu Slovácko sa nesúdí.
5: Taky starý kotrmelec, však já mu to přeju.
3: Oldřich Velén. 80 slaví dvě obrovské osobnosti světa filmu. Americký herec Tommy Lee Jones a režisér Oliver Stone. 70 má dneska hlas mnohých slavných songů Mikea Oldfielda, rodačka ze skotského Glasgow Maggie Reilly. Já přeju hezký den.
6: A pojďme se opět po 15 minutách věnovat dopravě. Tak v ulicích metropole začíná housnout provoz kvůli počínající odpolední špičce. V Troji už výrazně regulují vjezd do Blanky, s kolonou tak počítejte v Holešovičkách od Rokosky. Hodně ucpaný je sjezd do Nové Povltavské. Ve spojovací do centra naberete zdržení od Jarova. 15 minut se budete posouvat do omezení u odbočky k Libeňskému nádraží. V Hloubětině se popojíždí nejprve v Průmyslové před Poděbradskou směrem z Hostivaře a potom i k Belskou až k Novopatské. Pokud tedy jdete směrem z centra. Před Europarkem se plní obě spojky, jižní od Spořilova, v pravém pruhu se táhne fronta kamionů, osobní auta brzdí za Lanovým mostem, no a Štěrboholská, tam je to od sjezdu na Dolní Počernice. Jižní spojka se ucpává i na trase k Barandovskému mostu, kolona začíná u sjezdu na Pankrác a čekejte 10 minut navíc. Nuselský most do centra zůstává plný až k prvním semaforům v Legerově ulici, další zdržení potom vás čeká před omezením u hlavního nádraží a z druhé strany od Holešovic zase v úseku mezi Florencí a IP Pavlova. Tady ztratíte zhruba čtvrt hodiny. Šťastnou cestu.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
8: Zažij město jako uličník. Sousedské slavnosti nejen pro všechny uličníky už 19. září ve vašem městě. Více info na zažitmestojinak.cz. Zažít město jinak pořádá spolek Automat a vy. Mediální partner Rádio Praha.
9: Vinyl. Každé pondělí na Rádio Praha.
10: Na Rádio Praha. Vinyl.
0: Dvě současné hvězdy a nejnovější alba v hlasování. Američanka Gracie Abrams a nejnovější Daughter from Hell. Nebo anglická blondýnka Ellie Goulding a horká novinka I Know Too Much. Gracie nebo Ellie? Kterou z nich si poslechneme v pondělí na Rádiu Praha? Rozhodněte na našem Facebooku.

0: Policisté zasahují v pražské vojenské nemocnici, prověřují veřejné zakázky. Nejvyšší žalobkyně Bradáčová slibuje dodržování zásad trestního řízení. Podle ministra spravedlnosti by státní zástupci měli zohledňovat priority vlády. Slovenský premiér Robert Fico navrhl odvolání ministra životního prostředí Tomáše Taraby. Zbytek odpoledne a večer čekejte jasno až polojasno s teplotami do 24 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Vojenská policie zadržela 3 lidi z ústřední vojenské nemocnice v Praze. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí policistů Nikola Rimkevič-Hájková. Všichni podle ní pracovali nebo stále pracují jako náměstci ředitele. Policisté prověřují veřejné zakázky a mají podezření na rozsáhlou hospodářskou kriminalitu. Nemocnice podle mluvčí Andreje Štorchové s policií spolupracuje, víc ale zásah komentovat nechce. Před jízdami do zahraničí s klienty ze zemí mimo šengenský prostor varuje komora provozovatelů taxislužby. Za převoz lidí bezplatných dokladů hrozí řidičům postih za převaděčství a vysoké pokuty. Podobných případů v celé Evropě podle komory přibývá. Podle jejího prezidenta Arnošta Droda taxikáři přitom mají právo kontrolovat povolení k pobytu, víza ani jiné doklady cestujících.
2: Jako normální řidič taxislužby já nemám žádnou právní povinnost ani pravomoc kontrolovat zákazníkům doklady nebo platný víza. Zákazník, pokud ho o to jenom slušně požádám, vůbec není povinen mi něco takového ukazovat.
0: Státní zástupci budou podle nejvyšší žalobkyně Lenky Bradáčové vždy postupovat podle všech zásad trestního řízení. Reagovala tím na výroky ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za hnutí ANO. Ten žádá, aby státní zástupci zohledňovali priority trestní politiky schválené vládou. Podle Tejce by se měli odvolávat proti nepřiměřeně nízkým trestům, omezit stíhání kontroverzních projevů nebo častěji navrhovat dohled pomocí elektronických náramků. Slovenský premiér Robert Fico podal návrh na odvolání ministra životního prostředí Tomáše Taraby. Návrh převzal slovenský prezident Peter Pellegrini. Odstoupení Taraby požaduje Slovenská národní strana, která ho do funkce sama navrhla. Důvodem jsou údajně dlouhodobé spory mezi ním a vedením strany a absence věcné diskuze o důležitých tématech. Čeští tenisté se začali připravovat na kvalifikační utkání s Američany. V libeňské hale v

0: Praze budou v pátek a v sobotu bojovat o postup na finálový turnaj Davis Cupu. Tým Spojených států musel udělat změnu na soupisce. Vypadli z ní desátý hráč světa Taylor Fritz a Tommy Paul. Nahradila je trojice Tien, Dam a Krajicek. V české nominaci jsou singlisté Jakub Menšík, Jiří Lehečka, Vít Kopřiva a deblisté Adam Bavlásek a Patrik Rykl. První tréninky si pochvaloval kapitán Tomáš Berdych, který ještě jako hráč zažil i zatím poslední utkání slavné soutěže v O2 aréně před 13 lety.
1: Pojďme nežít jenom z historie, já myslím, že tady máme hezký příběh jako hezkýho zápasu.
2: Musím říct, že všechno od pondělí začíná jako v dobrým módu, nic se nehasí, takže doufám, že to takhle i zůstane. Pokud se nebude muset hasit nějaká krizovka, tak už není potřeba asi do toho nějak sahat.
0: Zbytek nebude jasno až polojasno, na některých místech čekejte zvýšenou oblačnost, která se postupně rozpustí. Později bude oblačnosti od západu opět přibývat. Teplotní maxima 22 až 24 stupňů. Povane slabý západní až jižní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: A dnešní pražský odpolední provoz sleduje Katka Jelenová.
5: Hezké odpoledne. Jižní spojka směrem z Černého na Barandovský most se plní už za podjezdem magistrály. Nesouvislá fronta pokračuje až k mostu, zpomaluje se následně i v Dobřížské před Mrázovkou. S přicházející odpolední špičkou začínají regulovat provoz v tunelech na městském okruhu. Není to tedy pouze zdržení před Mrázovkou, ale i v Troji před Blankou. Fronta popojíždí Holešovičkami už od Bulovky, plní se po Vltavská, zatím od Zenklovy, Trojská od Kempu. Před Prašným mostem naberete zdržení už z ulice Jugoslávských partizánů před Vítězným náměstím od Podbaby, dál se budete sunout i Svatovítskou. V Patočkově se zatím tvoří jen velmi krátká fronta z úrovně Kajetánky. Před spojovací na Jarově už se začíná plnit Českobrodská. Zdržení před omezením u odbočky do ulice k Žižkovu narostlo až na 25 minut. A před Ohradou čekejte kratší 5-minutové zdržení v Hartigově v obou směrech, o mnoho delší přibližně 15-minutové pak v ulici Jana Želivského. Kolona se sune od Hřbitova. Šťastnou cestu.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
4: A tady už je hudební jmény po 15. hodině. Ed Sheeran. Bude tady Morčíba. A třeba Alex Warren. A já jsem Petr Zejček, přeji vám hezký den.

0: Heaven for Everyone, skladba, která se dostala na album Made in Heaven skupiny Queen, ale které už se Freddie Mercury nedočkal té finální podoby, už jenom naspíval svůj hlas. A propos Freddieho jsme si nedávno připomínali jeho nedožité 80. narozeniny a letos tady bude ještě další výročí spojené s tímto legendárním zpěvákem skupiny Queen 24. listopadu. To bude přesně 35 dlouhých let, co Freddie Mercury už bohužel není s námi a co odešel předčasně do hudebního nebe. Jaká je teď doprava, řekne Katka Jelenová.
1: V metropoli sledujeme rozjezd dnešní odpolední špičky, kromě regulace provozu v tunelech na městském okruhu a potížemi s tím spojenými se zaměříme na méně obvyklé situace, například na omezení ve spojovací u odbočky k Libeňskému nádraží. Kolona už v Českobrodské před Jarovem bezmála půl hodiny se jede krokem k odbočce do ulice k Žižkovu. Ze spod od Balabenky ztratíte 10 až 15 minut. Trvá i velmi silný transitní provoz. Kamiony brázdí okolí hlavního města. Mimo jiné dálnici D8 směrem z Ústí zastavují už za Kralupy na 7. kilometru a vlečou se až do Kbelské, respektive Novopatské směr Černý most. A na východní části okruhu zpomalují za D11 a sunou se až za Europark. A podíváme se i za Prahu. Velké potíže teď na 7. směr Chomutov. Na obchvatu Slaného je po těžké nehodě v obou směrech zastavený provoz. Kolona od Prahy z konce dálnice před Knovízem, z druhé strany od Třebíze. Objízdná trasa vede přes centrum města, už se ale značně ucpává. Dlouhé zdržení čekejte i na přivaděči k 7 na silnici 16. Dobře dojeďte.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Instagramujete? Instagramujete? Tak si instagramujte. Ale občas mrkněte i k nám na Rádio Praha. Na Rádio Praha. Uvidíte, jak vypadáme, co hrajeme i co se děje v hlavním městě. Rádio Praha. Nejvíc hitů ve vašem mobilu. Ve vašem mobilu.

že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než bojuju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to zná.

0: Máme 15:30 odpoledne, čas na krátké zprávy s Aničkou Haškovou.
1: Další kuřecí maso původem z Rumunska prodávané v Lidlu obsahovalo bakterie salmonely. Zjistila to státní zemědělská a potravinářská inspekce. Maso už není v prodeji, lidé ho ale můžou mít ještě doma zamražené. Podle inspekce šlo o výrobky s názvem kukuřičné kuře křídla a kuřecí zadní čtvrtky čerstvé s minimální trvanlivostí do konce července. Korunovační klenoty na Pražském hradě si ode dneška můžou prohlédnout školáci. Symboly české státnosti vynesli včera odpoledne z korunní komory v chrámu svatého Víta zástupci státu, města a církve. Teď jsou vystavené ve Vladislavském sále. Do pátku mají si jich návštěvou přednost školní skupiny. Veřejnost si klenoty bude moci prohlédnout od soboty. Vystavené pak předměty zůstanou do 28. září. Zastupitelé Prahy 1 budou rozhodovat o snížení hluku z hlasité hudby na lodích z Vltavy. Opatření vychází z výsledků loňského místního referenda, ve kterém se pro omezení hluku v historickém centru vyslovilo přes 70% hlasujících. Městská část proto navrhuje vyhlášku i speciální klidové zóny na řece. Slovenští hygienici našli v láhvích vody Natura žíravinu. Půllitrové láhve jemně perlivé vody měly být plněny v Česku. Informoval o tom Slovenský úřad veřejného zdravotnictví s tím, že testovaná voda měla vysoké pH. Zjištěné pH 14 znamená podezření na přítomnost silně alkalické žíravé látky. Konzumace takové vody může vést k chemickému poleptání dutiny ústní a trávicího traktu. Zbytek odpoledne bude v Praze a okolí jasno až polojasno, na některých místech se zvětšenou oblačností, která se postupně rozpustí. Večer začne oblačnosti od západu opět přibývat. Nejvyšší teploty 22 až 24 stupňů. Vítr bude foukat slabý jihozápadní až jižní.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A jak je na tom pražská doprava, připomene Katka Jelenová.
3: Na jižní spojce naberete zdržení od Pankráce v obou směrech. Fronty se odtud sunou jak k Barandovskému mostu, tak k Černému. Nejprve ke sjezdu na magistrálu, poté i od Spořilova až do Štěrbohol ke sjezdu na Dolní Počernice. Jedete-li směrem z Černého mostu, zdržení čekejte od nájezdu z Hradecké D11. Hlavně kamiony se posouvají pravým pruhem až za Europark, osobní auta v levém zpomalují jen chvílemi. Pokračuje regulace vjezdu do tunelu na městském okruhu, postává se tak v Dobříšské před Mrázovkou. Kolona kvůli tomu i v Radlické od Valtrovky. Na Břevnově naberete 10 minut navíc v Patočkově od Kajetánky. Svatovícká je plná od Vítězného náměstí. V Troji před Blankou ztratíte čas v koloně v Holešovičkách od Bulovky. V Trojské od Kempu v Povltavské zatím jen pár minut mezi Zenklovou a Bulovkou. A ještě připomeneme uzavřenou sedmičku na obchvatu Slaného. Kvůli vážné nehodě se nedá jet ani na Prahu, ani na Chomutov. Policie provoz odklání přes město. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Dnes večer v České televizi.
6: ČT1. Co když nastane blackout a neb 72 hodin civilizačního výpadku v běžném pražském bytě? Premiéra pořadu Rozpleteno, když zhasne svět. ČT2. Los jako totem, průvodce i zrcadlo člověka. 6 podivuhodných setkání s majestátním obrem v premiérovém dokumentu A můst losí Odysea. A ČT Art. Hvězdná kariéra si začíná vybírat svou daň. Marilyn, vzestup a pád. Úterní večer s Českou televizí.
5: Radio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Jak už jste mohli slyšet ve zprávách, Praha 1 chce omezit hluk z lodí na Vltavě. Dnes o tom budou hlasovat zastupitelé městské části a my se už za chvilku spojíme s reportérem, který celé to jednání sleduje.

0: Krásná vída hitovka z 90. a pánové Neil Tent a Chris Lowe, tedy britští Pet Shop Boys. V Tyršově domě na Malé Straně dnes jednají zastupitelé Prahy 1. Hlasovat budou také o omezení hlasité hudby na lodích plujících po Vltavě. Loni se v místním referendu pro regulaci hluku v centru metropole vyslovilo přes 70% obyvatel městské části. Jednání zastupitelů sleduje náš reportér Mikuláš Vochoska. Dobrý den.
1: Dobrý den. Vedení městské části přichází s návrhem vyhlášky, která by přímo v historickém centru vymezila takzvanou klidovou zónu na Vltavě. V té by platila přísnější pravidla nejenom pro hudbu z reproduktorů, ale také pro koncerty živé hudby na palubách i náplavkách. Městská část chce upravit nájemní smlouvy s lodními dopravci tak, aby porušení hlukových limitů nově mohlo být přímým důvodem k okamžité výpovědi z kotviště.
0: Má ale Praha 1 vůbec pravomoc takový zákaz na řece sama zavést?
1: Nemá, a právě proto jde zatím o podkladový návrh. Pokud návrh zastupitelé schválí, bude muset Praha 1 zahájit jednání s magistrátem, okolními městskými částmi, ale i se státní plavební správou nebo povodím Vltavy. Než by se ale celopražská vyhláška prosadila, má městská část v plánu posílit vlastní kontroly v terénu a posílat častější podněty hygienikům.
0: Pojďme ještě prozradit, co dalšího budou zastupitelé dnes projednávat.
1: Politici dnes budou řešit například negativní dopady přeměry turismu na území městské části a jak se jim do budoucích let můžou předcházet. Kromě toho se budou zabývat také opozičním návrhem na snížení dopravní zátěže v okolí staroměstského náměstí v období Vánoc. Opozice chce dočasně omezit automobilovou dopravu v době nejvyšší návštěvnosti, kdy jsou na náměstí tradiční vánoční trhy. Omezení by mohlo platit zejména v pátek a o víkendech odpoledne a večer. Opatření by mělo zvýšit bezpečnost pěších, snížit hluk i emise a zlepšit průjezdnost pro rezidenty, zásobování i záchranáře.
0: Tolik aktuálně z jednání zastupitelů Prahy 1 náš reportér Mikuláš Vochoska. Děkujeme za informace a naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.
2: Pražské informace.
0: A máme pro vás i aktualizované dopravní informace a tady už je připravená Katka Jelenová.
3: Ve spojovací před omezením popojíždí kolony z obou stran delší od Jarova, tam se brzdí už v Českobrodské, čekejte 20 minut navíc. Od Balabenky se popojíždí o něco kratší dobu do 10 minut. Jižní spojka na cestě k Barandovskému mostu plná od sjezdu na Pankrác i za mostem počítejte se zdržením v Dobřížské, k Mrázovce fronta na 10 až 15 minut. Délka zdržení se ale průběžně mění, vjezdy do tunelu stále regulují. Průmyslová od Hostivaře, kolona vás zastaví v klesání před Poděbradskou, okolo 4 hodiny pojedete do Kbelské ke sjezdu do Novopatské. Kbelskou dál směr D8 plní kamiony, pravým pruhem se vlečou až ke sjezdu do Cínovecké. V Čakovicích se ucpává Kostelecká před Globusem, a to z obou stran, od sjezdu z D8 i z úrovně zámku. A v Uhříněvsi se zaplnil hlavní průtah, tedy ulice Přátelství. Kolony k novému náměstí popojíždí jak z centra od kruhového objezdu u Lidlu, tak od Říčan od Penny. Dobře dojeďte.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Praha žije.
4: Ve čtvrtek večer vám hrajeme nejslavnější živá.
5: Dua Lipa Live from Mexico. Dvakrát v rámci Radical Optimism Tour vyprodala pražskou O2 Arena. Finále celé šňůry se v prosinci 2025 odehrálo v hlavním městě Mexiko. Dua Lipa Live from Mexico. Ve čtvrtek na Praze.
2: Praha žije.

0: Tak to byly Felixien a Kaskáda na Rádiu Praha. Je právě 16 hodin, další zpravodajská relace už je připravená a s ní ve studiu Anička Hašková. Hezké odpoledne.
1: Pěkné odpoledne. V Česku zemřelo o prázdninách 100 lidí, je to více než loni. Pražští hygienici dostali 2 ocenění za loňskou kampaň proti žloutence. Ukrajinský parlament jednohlasně schválil odvolání generálního prokurátora Kravčenka. Zbytek dne bude jasno až polojasno, teplotní maxima 22 až 24 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Na českých silnicích zemřelo o letošních prázdninách 100 lidí, to je o 12 víc než před rokem. Třetina z nich byli motorkáři, oznámila to dopravní policie. O necelou tisícovku vzrostl i počet nehod, bylo jich skoro 16 tisíc. Podle ředitele dopravní policie Michala Hodbodě policisté odhalili přítomnost alkoholu v necelých 6% případů.
3: Máme méně dopravních nehod vlivem alkoholu a to, co je pro nás ještě důležitější, tak máme i méně tragických dopravních nehod vlivem alkoholu a máme méně zraněných. Právě v souvislosti s dopravními nehodami, kde byl řidič nebo kde by měl být řidič pod vlivem alkoholu.
1: Nejčastější příčinou nehod bylo nevěnování se řízení, nejtragičtější pak nepřiměřená rychlost. Dvojici ocenění v marketingové soutěži Zlatý středník získali pražští hygienici za loňskou kampaň proti žloutence. Plakáty upozorňující na důležitost očkování tehdy měly pomoci zmírnit největší žloutenkovou epidemii v metropoli za posledních 40 let. Hygienická stanice hlavního města Prahy získala cenu za projekt roku a za odpovědnou komunikaci, říká mluvčí hygieniků Petra Batok.
4: Největší odměnou pro nás není samotná cena, ale fakt, že kampaň reálně zafungovala v terénu. Výrazný nárůst pro očkovanosti a dnešní sklidnění situace jsou jasným důkazem, že otevřené informování má přímý dopad na ochranu zdraví Pražanů.
1: Pražská Libeň si připomíná 100 let od narození spisovatele Arnošta Lustiga. V 17 hodin odhalí u základní školy Palmovka pamětní plastiku, která odkazuje na místa spojená s jeho dětstvím. Nasledovat bude v nové libeňské synagoze výstava prací místních žáků inspirovaných Lustigovým autobiografickým románem Dům vrácené ozvěny. Program zakončí od 6:30 koncert souboru Martinů Strings Prague. Zazní při něm také ukázky z Lustigova díla v podání herce Kajetána Písařovice. V ukrajinském parlamentu dnes poslanci jednohlasně schválili odvolání generálního prokurátora Ruslana Kravčenka. S návrhem přišel prezident Volodymyr Zelenský kvůli korupčnímu skandálu. Protikorupční úřad a speciální prokuratura Kravčenka viní skrytí podvodných call center, která okrádala cizince i ukrajinské občany. V přepočtu necelých 20 milionů korun pak legalizovali prostřednictvím nákupu nemovitostí. Kravčenko vinu popírá. Na post už minulý týden sám rezignoval. Fotbalisté Tottenhamu s brankářem Antonínem Kinským se pokusí postoupit do osmifinále anglického ligového poháru. V 21 hodin nastoupí proti Liverpoolu. Hrát se bude mimo jiné také londýnské derby mezi West Hamem a Fulhamem. Domácí tým před ním uctí památku bývalého reprezentačního gólmana Luďka Mikloška, který zemřel v pondělí ve věku 64 let. Zbytek odpoledne a večer čekejte jasno až polojasno. Na některých místech se objeví zvětšená oblačnost.

0: která postupně zase zmizí. Později pak oblačnosti od západu opět přibyde. Teploty vystoupí nejvýše na 22 až 24 stupňů. Foukat bude slabý jihozápadní až jižní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: A nabízíme opět aktualizované dopravní informace s Katkou Jelenovou.
3: V Praze panuje silný provoz, vlivem odpolední špičky zatím se jede, ale bez nehod. Zdržení nabíráte na tradičních místech, mimo jiné na jižní spojce od Vídeňské k Barandovskému mostu, také ve směru na Černý most od Spořilova do Štěrbohol. Do Břížská před Mrázovkou Ucpaná od Zlíchovského tunelu, v centru od Tančícího domu se dlouze popojíždí jak na Smíchov, plný uší rázků v most, tak nahoru k Legerově, sunout se budete Reslovou, poté i celou Ječnou. Magistrála do centra, kolona od Pankráce přes Nuselský most k Legerově, pak i před omezením u hlavního nádraží. Od Holešovic trvá zdržení mezi Florencí a IP Pavlova. Ve spojovací před omezením popojíždí kolony z obou stran, delší stále od Jarova. Brzdíte už v Českobrodské, čekejte 20 minut navíc. Ze spod od Balabenky se popojíždí zhruba 10 minut. A pojďme ještě za Prahu na D1 směrem do Brna. Buďte opatrní za sjezdem na Velké Popovice. Na kilometru 18,5 havaroval kamion. Stojí sice v odstavném pruhu, zlehka ale zasahuje i do pravého. Navíc je označený pouze výstražným trojúhelníkem a okolo se pohybuje řidič. Dobře dojeďte.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
2: A tady už je nabídka muziky po 16. hodině. Milky. Leony a Callum Scott. A nebo ta, pro kterou teď můžete hlasovat v našem vinilu, Gracie Abrams. A já jsem Petr Zejček, přeji vám příjemný den.

0: Víte, kde v Praze najdete nejstarší dopravní značku, která vlastně značku vůbec nepřipomíná? Tak to se musíte vydat na Národní třídu, konkrétně k pasáži Platýs. Na fasádě domu je tu dodnes umístěná malá plastika Sovy. Ta v historii signalizovala, jestli je ve dvoře další místo pro kočáry a vozy. Ovládala se táhlem. Když bylo ve dvoře volno, Sova seděla na bydýlku hlavou vzhůru. Když visela hlavou dolů, znamenalo to, že už tu další kočár jednoduše nezaparkuje. Praha je nej. Rádio
1: Praha. A jaká je situace v dopravě po 4:45, řekne Katka Jelenová.
2: Před Blankou v Troji se sunou fronty v Holešovičkách od Bulovky, v Povltavské z Čuprovy, v Trojské zatím od Kempu. Zaplnil se Trojský most od Holešovického nádraží i Argentinská z centra od hasičů. V Českobrodské směr centrum už se zastavuje za Hrdlořezy. Téměř půl hodiny teď zabere trasa do spojovací k omezení u odbočky do ulice k Žižkovu. Jižní spojka od Černého mostu a velmi hustý provoz v úseku mezi Vídeňskou a Mrázovkou, připočtěte 25 minut. Jedete-li v opačném směru, tedy na Černý most, ztratíte také okolo půl hodiny po pojížděním od podjezdu magistrály až do Štěrbohol ke sjezdu na Dolní Počernice. Na hlavní části okruhu směrem z D1 k letišti stále regulují provoz v tunelech. První část kolony už před Jesenicí, to kvůli omezení. Pak se brzdí u sjezdu na Vestec na 3. kilometru, následně i na výjezdu z Lohkovského tunelu. Proto se teď hodně plní i ulice k Barandovu před okruhem. Fronta se sune od akvaparku. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Nic
4: týdne. Boj o body jsou tentokrát hned 4 nováčci. Na 10. místě startují Karol G a Bruno Mars. Styl. Můžem si začít hrát. 7. příčka patří spojení Krištof a Sergej Barakuda. Movie Stars. Na 6. jsou Žubel a Ocean House.
5: Hit týdne.
4: A ta 4. novinka je v top 5, která vypadá takto. 5. místo zůstává bez změny. Jsou tu Calvin Harris a Jay-Z. Satisfy. Na 4. příčku z jedničky klesají Temper City. Self-Aware. 3. místo a zároveň loučení po 8 týdnech. Ella Langley, Choose in Texas. Už pro ní nehlasujte. Na 2. ze 7. místa vyskočil Teddy Swims, Break Up in Reverse. A tou nejvýše postavenou novinkou je nová jednička hitu týdne. Je tady Shaboozy, Born to Die.
5: Hit týdne.
4: Tohle je tedy aktuální hit týdne na Rádiu Praha. Teď už jste zase na řadě vy a vaše hlasy na praharozhlas.cz.
3: Hit týdne. Hlasujte na praha.rozhlas.cz.
5: Hit týdne.

0: Tak tolik na Rádio Praha americká písničkářka Gracie Abrams o jejím novém albu, které letos vyšlo, Daughter From Hell. Teď můžete hlasovat do pořadu Vinyl. Druhá volba je Ellie Goulding, takže podívejte se na Facebook Rádia Praha a hlasujte do pořadu Vinyl. Teď už krátké zprávy a Anička Hašková.
1: Dneska začala platit nová pravidla jednání sněmovny. Poslanci už nemůžou navrhovat změny pořadu bez časového omezení. Limit budou mít i poslanci s přednostním právem. Novela vychází z návrhu předsedy opozičního klubu ODS Marka Bendy, který podal v minulém volebním období. Sněmovna ale jeho projednání do konce minulého volebního období nestihla dokončit. V bytovém domě v pražské Bubenči dělníci opravili 12 sociálních bytů. Bydlet v nich budou třeba nízkopříjmové rodiny nebo oběti domácího násilí. Stavební práce za bezmála 17 milionů korun začaly na přelomu letošního května a června. V budově vznikne také poradna pražského centra sociálních služeb. Na Mladoboleslavském hradě můžou lidé vidět novou stálou expozici věnovanou venkovu se od 70. let 18. století do poloviny 20. století. Muzeum Mladoboleslavska tak nabízí pohled na lidovou architekturu, život na venkově, práci na statku a zvyky. Za novou stálou expozici a úpravu prostor zaplatilo středočeské hejtmanství přes 3 miliony korun. Po útoku na ropný tanker v Ománském zálivu se pohřešují dva členové posádky. Informoval o tom Ománský úřad pro námořní bezpečnost. Kdo za útokem stojí, ale neuvedl. Plavidlo po úderu začalo hořet. Ománské námořnictvo z něj evakuovalo 23 lidí. Tanker plul pod panamskou vlajkou. Zítra bude v Praze a okolí oblačno, později zataženo, odpoledne a večer se objeví déšť nebo přeháňky a ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty 25 až 27 stupňů. Vítr bude foukat slabý jihozápadní až jižní.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A teď pražská doprava a Katka Jelenová.
3: V metropoli pokračuje odpolední špička, jižní spojka z úrovně magistrály stále ucpaná jak ve směru na Černý, tak na Barandovský most. Za mostem vás čeká zdržení i v Dobřížské před Mrázovkou. Patočkovou se popojíždí před Vypichem směrem z centra, od Kláštera naberete 10 minut, před tunely od Kajetánky ztratíte podobný čas. A neměná situace panuje i v Troji před Blankou, kolony nejen v Nové Povltavské, předtím i v Povltavské od Zenklovy, v Liberecké od Střížkova, v Trojské od Kempu. V Českobrodské před Jarovem přetrvává zdržení kvůli omezení ve spojovací. Čekejte 20 minut v koloně. Od Balabenky je to na 5 až 10 minut. A na D7 z Prahy do Chomutova se brzdí před kolonou na kilometru 15,5. Příčinou je odklízení následků vážné nehody na obchvatu Slaného, tedy na silnici 7. Komunikace tam zůstává v obou směrech neprůjezdná, policie provoz odklání přes město. Průtah se ucpává stejně jako silnice 16 od Velvar. Velmi špatně průjezdné jsou teď i silnice nižších tříd v okolí Slaného. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Máme 4 minuty po půl páté, tak už za pár okamžiků nabídneme pravidelné metropolitní tipy s Jirkou Šteflem.

0: 3:45 odpoledne je čas na metropolitní tipy, které pravidelně připravuje Jirka Štefl.
1: Z Rádia Praha vám přeju hezký den. Permanent Pragovka vás zve na pražský Oktoberfest. To je festival tupláku plných bavorského piva i stylových pokrmů. Těšit se tam můžete na klobásky i tradiční louhované preclíky. A nebude chybět ani svižná muzika, zpěv a tanec i pivní soutěže. Oktoberfest se otevírá ve středu v 15 hodin a vydat se na ně můžete klidně i ve stylovém oblečení až do nedělní 22. hodiny. Současná literatura, netradiční místa, známé tváře. Taková zase bude noc literatury, která na atraktivních nebo běžně nedostupných místech přibližuje ukázky z nové tvorby evropských spisovatelů v podání známých hereckých osobností. Noc literatury navštivte třeba v Holešovickém vnitrobloku nebo v komunitním centru Přístav 7. A ve Story B v Praze 4 budou promítat dechberoucí snímek Interstellar. Na velkém plátně ho můžete vidět ve středu v 19 hodin. A příjemné zážitky přeje Jirka Štefl a Rádio Praha.
0: A jak to vypadá v dopravě před 5:00 odpolední, řekne Katka Jelenová.
2: Na začátku Barandovského mostu směrem na Smíchov zastavilo v pravém pruhu nepojízdné vozidlo. U něj se pohybuje řidič bez vesty a čeká na příjezd policie. Projíždí se pouze levým pruhem kolona na jižní spojce už od podjezdu magistrály zhruba na 20 minut. A hned za mostem se brzdí znovu, a to kvůli regulaci vjezdu do Mrázovky. Jižní spojka zůstává plná i ve směru na Černý most. Fronta od Spořilova se nesouvisle sune až do Štěrbohol, a to ke sjezdu na Dolní Počernice. A na závěr lepší zpráva z obchvatu Slaného. Silnice 7 je po vážné nehodě už průjezdná alespoň Kyvadlově jedním pruhem. Dlouhé kolony ale přetrvávají. Od Prahy se vleče už na D7 z úrovně Brandýsku z 15. kilometru. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
4: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
3: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
5: Co dneska děláte? Koulíte?
6: Přikuluji.
5: To přikulovat je lepší než koulet, že?
6: Ano.
3: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
4: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
3: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
7: Rádio Praha Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80-kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádio Praha.

0: Tak to byly Red Hoti na Rádiu Praha, tady kapela Red Hot Chili Peppers. Přiblížila se nám 17. hodina. Je čas na další dnešní zprávy s Aničkou Haškovou. Hezké odpoledne.
1: Pěkné odpoledne.

0: má k dispozici server i rozhlas.cz. Babiš by podle doporučení neměl být majetkově spjatý s Agrofertem. Jako další možnost je, že holding nebude čerpat unijní peníze. Evropská komise už dříve oznámila, že převedení Agrofertu do svěřenského fondu, který má po Babišově odchodu z vlády přejít do rodinné správy, neřeší premiérův střet zájmů. Kvůli tomu už Agrofertu v minulém týdnu pozastavila část dotací. Babiš střet zájmů dlouhodobě odmítá. Vojenská policie zadržela 3 lidi z ústřední vojenské nemocnice v Praze. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí policistů Nikola Rimkevič-Hajková. Všichni podle policie spolupracují nebo stále pracují jako náměstci ředitele. Policisté prověřují veřejné zakázky a mají podezření na rozsáhlou hospodářskou kriminalitu. Nemocnice podle mluvčí Andreje Štorchové s policií spolupracuje, víc ale zásah komentovat nechce. Senioři z Prahy 7 se můžou přihlásit na jazykové kurzy. Výuka angličtiny, němčiny, francouzštiny a italštiny pro ně bude zdarma. Zájemci se budou moci registrovat v pátek od 9 hodin v centru Elpida. Lekce jsou pro lidi starší 60 let, kteří trvale bydlí v městské části, říká její mluvčí Martin Vokuš.
1: Výuka bude probíhat ve skupinách vždy o počtu maximálně 10 účastníků. Registrace na kurzy bude omezena na jeden jazykový kurz na osobu.
0: Rakousko prodloužilo hraniční kontroly s Českem, Slovenskem, Maďarskem a Slovinskem o dalších 6 měsíců. Oznámil to rakouský ministr vnitra Gerhard Karner. Podle něj jsou stávající opatření proti nelegální migraci a pašerákům nadále nezbytná. Kroky Vídeň koordinuje se sousedními státy. Rakousko kvůli nelegální migraci začalo zavádět kontroly postupně od roku 2015. V případě Česka to bylo před 3 lety v říjnu. Čeští volejbalisté nastoupí na mistrovství Evropy už s jistotou postupu do osmifinále proti domácí Itálii. Pro Čechy je to předposlední utkání v základní skupině. Hrát se bude v ikonické hale v Modeně. Na zážitek se těší i smečař Lukáš Vašina.
2: Se strašně moc těšíme, protože jak máme informace, tak zase tady hala Palapanini bude vyprodaná a jak jsme koukali na ty zápasy domácích Italů v televizi, tak to bude neuvěřitelná atmosféra. Zase se utkat s týmem ze světové špičky, vlastně s mistrama světa z minulého roku. Těšíme se na to, teď dobře zregenerovat, připravit se a se ničeho nebát jít do toho.
0: Zápas Česka s Itálií začne ve 21 hodin a 5 minut. Zítra čekejte oblačno, postupně zataženo. Odpoledne a večer přijde déšť nebo přeháňky a ojediněle i bouřky. Teploty vystoupí nejvýše na 25 až 27 stupňů. Foukat bude slabý jihozápadní až jižní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: A po zprávách jako vždy doprava a Katka Jelenová.
5: Na jižní spojce cestou na Smíchov naberete zdržení v koloně od magistrály přes Ucpaný most a do Břížskou pojedete k Mrázovce více než půl hodiny. Na začátku Barandovského mostu navíc v pravém pruhu překáželo porouchané osobní auto, už se ho ale podařilo odtáhnout. Kolona by se tak mohla dát rychleji do pohybu. V ulici 5. května na Chodově směrem z D1 se řadí kamiony před sjezdem do Spořilovské. I tou se sunou krokem dál i jižní spojkou směr Černý most. Před Lanovým mostem už výrazně brzdí i osobní auta v levém pruhu. Vše se rozjíždí až ve Štěrboholech za sjezdem na Dolní Počernice. A ulice 5. května, tedy magistrála, ještě jednou teď ve směru z centra k D1. Na úrovni obchodního centra Chodov zasahují u nehody blokovaný jeden z pruhů. Fronta popojíždí od nájezdu z jižní spojky. V okolí tančícího domu popojíždí kolony na Rašínově nábřeží od Vyšehradu, na Jiráskově mostu směr Smíchov, pak i v Vreslově, následně Ječné nahoru k Legerově. Dobře dojeďte.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
4: Po 17. hodině si dáme One Direction. Budou tady Katy Perry a Skip Marley. A třeba Calvin Harris a Clementine Douglas. A Petr Zajíček vám ze studia Rádia Praha přeje příjemné úterý.

0: Přesně 5:45, za chvilku se podíváme na dopravu, jak se to v Praze vyvíjí, ale ještě předtím pozvánka k našemu dnešnímu hudebnímu speciálu. Je úterý a to znamená, že po 9:00 večer tady bude návrat do 80. let minulého století a bude tady pravidelné retro. Na koho se tentokrát můžete těšit? Tak třeba na skupinu AHA. Bude tady Barbara Streisand, Bonnie Tyler, Alice Cooper, Cyndi Lauper, Michael Jackson a z českých nebo respektive československých tehdy nahrávacích studií nabídneme skupinu Turbo. A jaká je teď doprava, řekne Katka Jelenová.
1: Kvůli pokračující regulaci provozu v tunelech na městském okruhu přetrvává zdržení mimo jiné v Dobřížské před Mrázovkou, předtím i na jižní spojce téměř od podjezdu magistrály. Na Břevnově pak v Patočkově od Kajetánky v Troji před Blankou v Holešovičkách od Bulovky, v Povltavské od Čuprovy plný zůstává Trojský most z centra i Argentinská směrem z centra od Hasičů. Letenský tunel směrem z centra hodně plný, ještě předtím naberete zdržení i na Štefánikově mostu od Revoluční. Jedete-li z Bubenče se zdržením, počítejte v Korunovační až ke křížení s Veletržní. Magistrála z Pankráce do Holešovic a kolona od sjezdu do Nuslí do Legerovy je to na 15:45. Před omezením u hlavního nádraží ztratíte už jen maximálně 5 až 10 minut. Z Holešovic se jede chvílemi jen krokem v úseku mezi Florencí a IP Pavlova. Přejeme šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Topíte se v reklamách. Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam.

0: Rádio Praha.
1: Když nemá konce cesta,

0: Tak to byla vzpomínka na Davida Stypku na Rádiu Praha. Jsou tady krátké zprávy a Anička Hašková.
1: Nebezpečná šarže jemně perlivé minerální vody značky Natura se v Česku nevyskytuje, informovali o tom hygienici. Reagují tak na informace ze sousedního Slovenska, kde hygienici v jedné provozovně u Bratislavy našli lahev, která obsahovala vodu s velmi vysokým pH. To podle nich ukazuje na přítomnost žíraviny. Podle šarže kontrola zjistila, že lahev měla být plněná v Česku. Na Masarykovo nádraží v Praze začnou v prosinci znovu jezdit vlaky z Kladna a Kralup nad Vltavou. Nyní končí ve stanici Praha Bubny. Jezdit budou na nástupiště číslo 5 a 6. V příštím roce dělníci dostaví i zbylé koleje a tím umožní obnovení kompletního provozu nádraží. Nové parkoviště můžou využívat řidiči v pražských Bubnech, vejde se tam 35 aut. Nevyužívaný pozemek mezi ulicemi Bubenská a Nikolase Vintna propůjčil městské části magistrát. Policie v Istanbulu zadržela nejméně 150 demonstrantů. Lidé v největším tureckém městě protestovali proti víkendovým zátahům a zatýkání lidí z LGBT+ komunity po celé zemi. Turecká vláda razii zdůvodňuje ochranou dětí a rodinných hodnot. Policie o víkendu zadržela nejméně 40 aktivistů. Vtrhla do barů i mužských lázní, které členové komunity navštěvovali. Během středy bude oblačno, později se od severozápadu zatáhne. Odpoledne a večer se vyskytne déšť nebo přeháňky, ojediněle také bouřky. Teplotní maxima 25 až 27 stupňů. Povane slabý jihozápadní až jižní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A jaká je teď situace v dopravě, to nám popíše Katka Jelenová.
3: V Kbelské Zloubětí na Doletňan teď je čerstvá potíž těsně za sjezdem do Novopatské. V levém pruhu stojí nepojízdné osobní auto s přívěsným vozíkem. Kolona se sune už v Průmyslové od Hostivaře, brzdí se v klesání před Poděbradskou, čekejte okolo 15 minut navíc. V ulici 5. Května na Chodově směrem z D1 popojíždí dlouhá šňůra kamionů. Ucpávají i Spořilovskou, následně i jižní spojku směr Černý most. Před Lanovým mostem už výrazně brzdí i osobní auta v levém pruhu. Od Černého mostu přetrvává silný provoz v úseku mezi D11 a Europarkem. Na hlavní části okruhu z D1 k letišti popojíždí také hlavně kamiony, už téměř ze sjezdu z dálnice. Provoz zpomaluje jak omezení mezi Jesenicí a Vestcem, tak nadále pokračující regulace vjezdu do obou tunelů. A v opačném směru, tedy z letiště k D1, panuje silný provoz od Zličína z 23. kilometru. Fronta popojíždí téměř k Barrandovu na 17. a plní se i plzeňská D5 před okruhem. Nákladní soupravy zastavují u Chrášťan na prvním kilometru. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Nechovám se o nic hůř než Pickering.
6: To není pravda. On zachází s květinářkou, jako by to byla dáma.
5: A já zacházím s kteroukoliv dámou, jako by to byla květinářka.
7: Pygmalion. Slavná komedie o snobismu, lásce, morálce a předsudcích. V divadle pod Palmovkou. www.podpalmovkou.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
8: Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: A už za pár minut pro vás budeme mít další díl řidičské abecedy. Až do konce září vám totiž každý den radíme, jak se na silnici chovat v situacích, ve kterých řidiči často chybují.

0: A teď už je čas osvěžit si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečněji. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. A dneska konkrétně si řekneme, jak postupovat při výjezdu z levého pruhu na kruhovém objezdu. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Možná to znáte z vlastní zkušenosti. Jedete po vícepruhovém kruhovém objezdu ve vnitřním pruhu a potřebujete ho opustit. Jenže v tom pravém vedle vás jedou další auta. Může v takovém případě řidič odbočit z levého pruhu na kruhovém objezdu a sjet z něj? Vysvětluje plukovník Jan Straka.
2: Za prvé, co je nejdůležitější, je číst ten kruhový objezd už předtím. Většinou bývá označen už předem dopravními značkami, jsou tam nějaké návěsti před křižovatkou, kde je vidět, do kterého směru mi která konkrétní větev toho kruhového objezdu vede. To znamená, já už v tu chvíli bych měl mít rozmyšleno, kam jedu, abych potom na tom kruhovém objezdu zbytečně nezmatkoval.
1: Platí i tady nějaké nepsané pravidlo?
2: Čím ten kruhový objezd je větší, tak tím je to důležitější samozřejmě. To znamená, já si najíždím na ten kruhový objezd, blížím se k němu, vím, že budu vyjíždět druhým výjezdem a podle toho, jak je ten kruhový objezd velký, si můžu vybrat, jestli pojedu v jednom nebo v druhém pruhu, v tom nájezdovém.
1: A jak je to tedy s tím výjezdem?
2: Pakliže tam ten kruhový objezd nemá ten průběžný jízdní pruh, tak v podstatě vždycky, když najíždím na kruhový objezd, dávám přednost. A to tak, že dávám přednost všem vozidlům, které jedou na tom kruhovém objezdu. Pokud má ten kruhový objezd pruh, který umožňuje to, že z toho pravého nájezdového pruhu můžu průběžně pokračovat do toho kruhového objezdu, tak tam samozřejmě já při tom nájezdu můžu pokračovat v kruhovém objezdu a potom další směřování na tom kruhovém objezdu už se opět řídí těmi pravidly jízdou v jízdních pruzích a tak dále.
0: A já dodám jako vždy, že řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. A pojďme teď k dopravním informacím, které jsou na výsost aktuální před 18. hodinou a ty má pro nás Katka Jelenová.
3: Vekbelské z Hloubětína do Letňana těsně za sjezdem do Novopatské stále v levém pruhu překáží porouchané osobní auto s přívěsným vozíkem. Fronta popojíždí už v Průmyslové okolo 15:15. Na trase k Europarku trvá zdržení z obou stran. Od Barandovského mostu zastavíte na jižní spojce u Spořilova. Předtím plní Spořilovskou odchodova kamiony. Od Černého mostu kolona na východní části okruhu z úrovně D11. Jižní spojka zůstává zaplněná i na trase na Smíchov. Od nájezdu z Vídeňské k Mrázovce je to stále na více než 20 minut. V Patočkově před tunely ztratíte 10 minut, o něco déle pak před Blankou v Troji. V Holešovičkách se sune fronta od Bulovky, v Povltavské od Zenklovy a velmi silný provoz teď sledujeme i na výjezdu z Blanky do Nové Povltavské. Zpomaluje se už přímo v tunelu za sjezdem na Letnou. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: čas.
1: Tak to byla Lady Gaga na Rádiu Praha a dospívala nám přesně v 18 hodin. Je tady další zpravodajská relace a s ní Anička Hašková. Hezký podvečer.
2: Pěkný podvečer. Před přechodem se rozhlédnout a stlumit sluchátka, to radí nová kampaň v Praze. Policie hledá pohřešovanou Janu Šerejníkovou i za hranicemi republiky. Rusko chce útočit na Ukrajinu i během případných jednání o konci války. Kyjev s tím nesouhlasí. Zítra čekejte oblačno až zataženo a teploty do 27 stupňů.
3: Rádio Praha. Zprávy.
2: Cestující v Praze můžou ode dneška potkávat nově polepenou tramvaj. Chodce vyzývá k opatrnosti. Je součástí kampaně se názvem 3 sekundy, to je easy. Ta má upozornit hlavně mladé lidi s telefonem a sluchátky, aby dávali pozor na projíždějící vozy. Heslo kampaně je vidím, slyším, jdu, říká Petr Tomčík, ředitel společnosti Ropid, která organizuje hromadnou dopravu v Praze a okolí.
4: Než někam vstoupím, tak samozřejmě se rozhlédnout, ideálně se zaposlouchat, respektive jestli ta tramvaj nepřijíždí, není tam náhodou druhá, ale netýká se to pouze tramvají, ale samozřejmě i autobusů.
2: Pražský dopravní podnik za letošní první pololetí eviduje 43 střetů s tramvají s chodci. Zemřelo při nich jedno dítě. Dvojici ocenění v marketingové soutěži Zlatý středník získali pražští hygienici za loňskou kampaň proti žloutence. Plakáty upozorňující na důležitost očkování tehdy měly pomoci zmírnit největší žloutenkovou epidemii v metropoli za posledních 40 let. Hygienická stanice hlavního města Prahy získala cenu za projekt roku a odpovědnou komunikaci, říká mluvčí hygieniků Petra Batok.
5: Největší odměnou pro nás není samotná cena, ale fakt, že kampaň reálně zafungovala v terénu. Výrazný nárůst pro očkovanosti a dnešní sklidnění situace jsou jasným důkazem, že otevřené informování má přímý dopad na ochranu zdraví Pražanů.
2: Policie rozšířila pátrání po pohřešované Janě Šerejníkové z Frýdku Místku. 38-letou ženu hledá i za hranicemi Česka v zemích šengenského prostoru. Pohřešovaná je už 13 dní, potvrdila moravskoslezská policejní mluvčí Eva Michalíková. Upřesnila, v jakém oblečení odešla.
6: Na základě dalšího šetření bylo kriminalisty zjištěno, že pohřešovaná žena mohla mít při odchodu z bydliště na sobě černou mikinu s dlouhým rukávem a kapucí, lesklé tmavé legíny, bežové boty, nadtkaničky a šedý batoh.
2: Policie nadále žádá o pomoc veřejnost. Lidé můžou jakékoliv informace související s pohřešovanou ženou oznámit na lince 158 nebo na kterékoliv policejní služebně. Rusko nezastaví boje a útoky na Ukrajinu ani během případných rozhovorů o konci války. Podle agentury Reuters to prohlásil ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. Ukrajina mírová jednání podmiňuje klidem zbraní. Kreml také uvedl, že vítá americký návrh na zastavení vzájemných útoků na energetickou infrastrukturu. Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského to bude možné, jen pokud údery přestane Rusko. Atletické mistrovství světa v roce 2029 poprvé uspořádá africká země. Závodit se bude v hlavním městě Keni, tedy v Nairobi. O dva roky později se bude světový šampionát konat v Mnichově. Ten nejbližší v příštím roce bude v Pekingu. Zítra bude v Praze a okolí oblačno, později zataženo, odpoledne a večer se objeví déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty 25 až 27 stupňů. Vítr bude foukat slabý jihozápadní až jižní.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: A jsou tady aktualizované dopravní informace s Katkou Jelenovou.
7: Krátce po 18. hodině už v Praze provoz zlehka slábne, například na jižní spojce před Barandovským mostem po pojíždí už spíše jen nesouvislá fronta od Vídeňské. Za mostem v Dobřížské ale kolona přetrvává, regulace vjezdu do tunelu na městském okruhu ještě neukončili. Se zdržením tak stále počítejte i na Břevnově v Patočkově, tam už je to dokonce na čtvrt hodiny, i v Troji před Blankou, jak v Holešovičkách od Bulovky, tak v Povltavské od Zenklovy. Komplikace trvají i ve Kbelské Zloubětí na Doletňan. Těsně za sjezdem do Novopatské blokuje levý pruh, nepojízdné osobní auto, fronta už z Průmyslové popojíždí okolo čtvrt hodiny. Připomeneme i omezení ve spojovací u odbočky k Libeňskému nádraží, se kvůli opravám vozovky projíždí Kyvadlově, kolona už v Českobrodské od Jarova na 15 až 20 minut. A pozor, teď čerstvá komplikace na magistrále ve směru z Holešovic na Pankrác. V omezení před IP Pavlová teď průjezdný pouze pravý pruh, jeden ze čtyř.

0: vozidlo a kolona od Bulhara přibližně na 20 minut bude narůstat. Dobře dojeďte.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
2: Pražský update.
3: Pražští hasiči.
4: Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
2: Praze nepojede o víkendu metro.
4: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
2: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
5: V dnešním pražském updateu se například zaměříme na novou silnici mezi Lochkovem a Slivencem. Už za chvíli si s naším reportérem řekneme více o nové kampani, kterou dnes spustila společnost Tropit a která se týká bezpečnosti chodců. A nebude chybit jako vždy perný den Petra Jungmana. Já jsem Petr Zajíček a přeji vám hezký úterní večer.
2: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na Rádiu Praha. Pražský update.

0: Pražský update.
1: Cestující v Praze mohou potkat nově polepenou tramvaj, která vyzývá chodce k opatrnosti. Kampaň s názvem 3 sekundy, to je easy, spustila dnes společnost Ropid, která organizuje dopravu v hlavním městě a středočeském kraji. A byl u toho i náš reportér Petr Kastner, který teď se mnou ve studiu. Hezký den.
2: Hezký den.
1: Petře, jedna tramvaj, která upozorňuje chodce na nebezpečí po Praze, už jezdí. Má na sobě i napsané pomyslné skóre počtu chodců, kteří střed s tramvají bohužel nepřežili. Proč přišel Ropid s další kampaní?
2: Nová tramvaj má oslovit hlavně mladé lidi, konkrétně v rozmezí 11 až 19 let. Celá je polepená černou barvou s různými grafikami, je na ní například nakreslený přechod, sluchátka a telefon. Asi nejčastěji se pak objevuje nápis Vidím, slyším, jdu. To je heslo, kterým by se měli řídit nejen mladí lidé. Právě uvědomění si těchto kroků by mělo zabrat pomyslné 3 vteřiny, které ale můžou zamezit fatální nehodě. Podle ředitele Ropidu Petra Tomčíka není cílem zakazovat používání telefonu ani sluchátek, ale spíš přimět děti ke krátkému zastavení a zpozornění.
1: Co dalšího je součástí kampaně, kromě tedy té popsané tramvaje?
2: Je to třeba simulátor přijíždějící tramvaje, který jsem si mohl dnes osobně vyzkoušet. Dostal jsem sluchátka, ve kterých hrála hudba, za zády jsem měl velký reproduktor, ze kterého zněl zvuk přijíždějící tramvaje a na vedlejší obrazovce, kterou jsem ale neviděl, se pak ukazovalo, jak blízko je ta přijíždějící tramvaj. Člověk musí mávnout rukou ve chvíli, kdy tramvaj uslyší. Osobně jsem to stihl asi 4 vteřiny před pomyslnou srážkou, to je tedy velice krátký čas na uskočení. Dodám tedy, že jsem se opravdu soustředil na to, abych tu tramvaj slyšel. Tento simulátor si budou moct vyzkoušet děti na různých veřejných akcích po Praze a taky v některých místních školách. Součástí kampaně budou i krátká videa na sociálních sítích nebo nápisy a kresby v ulicích.
1: No a pojďme ještě připomenout, na jakých místech v Praze se nehod chodců a tramvají stává nejvíc.
2: Mezi nejproblematičtější patří úsek mezi zastávkami IP Pavlova a Štěpánská. Právě tohle místo patří každoročně mezi ta, kde je sražených chodců nejvíc. Opakovaně ale lidé vstupují pod tramvají taky na zastávkách Florence nebo Anděl. Dopravní podnik hlavního města upozorňuje, že tramvaj s lidmi může vážit až 60 tun. Její brzdná dráha je tak násobně delší než třeba osobního auta. Za deště nebo mrazu je pak dráha ještě další.
1: Samozřejmě. Tolik reportér Petr Kastner, děkujeme za připomenutí a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Pražský update na Rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
1: A pojďme se také věnovat individuální automobilové dopravě, jak to vypadá, nám řekne Katka Jelenová.
3: Na magistrále směrem z Holešovic na Pankrác přímo v omezení před IP Pavlova se dá stále projet pouze pravým pruhem. Zasahují tam u nehody 2 vozidel, kolona na 20 minut se sune už od Florence. Komplikace trvají nadále i ve Kbelské směrem z Hloubětína nahoru do Letňan. Za sjezdem do Novopatské bloku je levý pruh, nepojízdné osobní auto, fronta z Průmyslové popojíždí 4 hodiny 20 minut. A jedete-li D1 z Prahy směr Brno, velmi opatrní, teď buďte kousek před sjezdem na Benešov. Na 21. kilometru v pravém pruhu čerstvá kolize 2 kamionů. Okolo se kličkuje, fronta zatím krátká, na pár minut. Dobře dojeďte.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
0: Nelaďte se od pondělí do pátku na talkshow o životě.

0: dnes hýbalo Prahou. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
1: Řidiči mohou nově jezdit po silnici mezi Pražským Slivencem a Lochkovem v jeho západní části hlavního města. Úsek dříve využívali dělníci při budování Lochkovského tunelu. Teď by měl pomoci snížit počet projíždějících aut v městských částech. Někteří řidiči se díky silnici dostanou rychleji do práce.
2: Silnice zkrátila cestu na dálnici třeba panu Filipovi, který žije v Lochkově.
3: Já jsem hodně jako na dálnici, že jo, aby to jedu na Plzeň nebo dolů, jo, na tunely.
4: Pomohlo tady to.
3: Pod Lochkov najedu prostě na dálnici, že jo, tady to, protože bydlím nahoře v Lochkově, že jo, tak je to pro mě jednodušší.
2: A pomohla i obyvatelce Slivence, paní Petře, která tudy jezdí do práce.
5: Tu využívám, a když ji zavřu, tak vždycky nadávám, takhle přes Lochkov, tím směrem. Jakoby bych jela k cementárně, jo, takže tam potom to strhnu a je to výborná zkratka na ten pražský okruh.
2: Podle Zbyňka Klíra z investičního odboru pražského magistrátu bude také díky silnici městskými částmi projíždět méně aut.
6: Má pomoc k odlehčení dopravy tady v té oblasti Lochkov, Slivenec, Velká Kuchle zejména, částečně Radotín. Odlehčí teda místním komunikacím v těch městských částech. Náhradně může sloužit jako objezdná trasa při investičních akcích v okolí.
2: A dodává, že město za její vybudování zaplatilo přes 20 milionů korun. Silnici dříve využívali dělníci při stavbě Lochkovského tunelu, říká Petr Myslivec, ředitel závodu dopravní stavby Západ společnosti Světelsky.
7: Větší části se tady dělali, opravdu jsme na vyrovnané bilanci kubatur, to znamená, ta vozovka kopíruje ten původní stav, což je velice dobře, že to projektant takhle udělal, a víceméně pouze konstrukční vrstvy a asfaltové souvrstvy.
2: Vedení Lochkova a Slivence chtějí, aby se silnice jmenovala nad Lochkovem. Návrh musí ještě projednat místopisná komise a radní hlavního města. Richard Webs, Český rozhlas.
0: Pražský update. Pražští hasiči.
8: Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
0: Praze nepojede o víkendu metro.
8: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
0: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na rádiu Praha. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský

0: Posloucháte Pražský update a v rámci něj je už teď připraven souhrn dnešních pražských zpráv s Aničkou Haškovou.
1: Česká policie dnes zasahovala na několika místech v Česku kvůli podezření na rozsáhlou trestnou činnost, mimo jiné při zadávání veřejných zakázek v Ústřední vojenské nemocnici v Praze. Zadržela 3 lidi, jsou to bývalí a současní náměstci nemocnice. Policie o tom informovala na síti X. Prezident Petr Pavel dnes na Pražském hradě přijel ministry spravedlnosti a obrany Jeronýma Tejce za hnutí ANO a Jaromíra Zunu z SPD. Přinesli mu své návrhy na jmenování nových generálů. Prezident jmenuje do generálských hodností vojáky, policisty a hasiče dvakrát ročně. Korunovační klenoty na Pražském hradě si ode dneška můžou prohlédnout školáci a mají velký zájem. Návštěvnost výstavy ve Vladislavském sále má rezervovanou přes 300 škol. Termíny pro první 4 dny jsou vyhrazené pro školní skupiny. Veřejnost si korunovační klenoty bude moci prohlédnout od soboty až do 28. září. 2 ocenění v marketingové soutěži Zlatý středník získali pražští hygienici za loňskou kampaň proti žloutence. Plakáty upozorňující na důležitost očkování tehdy měly pomoci zmírnit největší žloutenkovou epidemii v metropoli za poslední 4 desetiletí. V bytovém domě v Pražské Bubenči dělníci opravili 12 sociálních bytů. Bydlet v nich budou třeba nízkopříjmové rodiny nebo oběti z domácího násilí. V budově vznikne také poradna Pražského centra sociálních služeb. A pamětní desku Arnošta Lustiga dnes odpoledne odhalili na budově základní školy Palmovka v Praze 8. Připomínat bude 100. výročí narození tohoto českého spisovatele a publicisty. Arnošt Lustig se ve svých dílech věnoval holokaustu a získal několik ocenění. Narodil se v Pražské Libni v roce 1926 a zemřel v roce 2011. Zítra čekejte oblačno, postupně zataženo. Odpoledne a večer přijde déšť nebo přeháňky, ojediněle i bouřky. Teploty vystoupí nejvýše na 25 až 27 stupňů. Foukat bude slabý jihozápadní až jižní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A aktuální situaci v dopravě nám teď popíše Katka Jelenová.
3: Na trase z Hostivaře nahoru do Letňan se brzdí v Průmyslové před Poděbradskou. Příčinou 15-minutového zdržení je překážka těsně za sjezdem do Novopatské v levém pruhu, stále nepojízdné osobní auto s vozíkem. Na magistrále z Holešovic na Pankrác velká komplikace přímo v omezení před IP Pavlova. Ze dvou průběžných pruhů zůstal průjezdný pouze ten pravý. V levém jsou následky střetu dvou vozidel. V koloně se jede krokem přes 20 minut od Florence. Ve spojovací směrem z Jarova k Balabence trvá zdržení kvůli omezení u odbočky do ulice k Žižkovu. Brzdí se už v Českobrodské v koloně za Kauflandem. Navíc bourala dodávka s osobním autem. O to hůře se teď projíždí. Ztratíte tam čtvrt hodiny. A na konci jižní spojky před Barandovským mostem blokuje levý pruh. Porouchané osobní auto 5 až 10 minut se popojíždí od sjezdu na Pankrác. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Myslíte, že hvězdy ukazují, co nás čeká? Co vy plánujete do budoucna?
6: Snídani?
5: Myslela jsem v delším časovém horizontu.
6: Oběd?
5: Divadlo Hibernia uvádí
7: romantický muzikál
5: Saturnin.
7: Kultovní humoristický román Zdeňka Jirotky ožívá v novém kabátě.
5: Od září 2026
7: v divadle Hibernia.
5: Mediálním partnerem je Rádio Praha.
2: Máte rádi novinky?
8: Tak si nalaďte každou středu

0: Máme 15. září a na Rádiu Praha je čas na Perný den Petra Jungmana.
1: Perný den Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
3: can. Úterý 15. září. Svátek má Jolana. To se vykládá buď jako varianta jména Helena, tedy světlo pochodeň, anebo z maďarského Joleán, tedy správná dívka. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Světice a patronka země české, kněžna Ludmila, byla zavražděna v roce 921 v noci na 16. září. To je 1105 let. Vrazi jí povolili uprostřed noci jen krátkou modlitbu. Poté ji na Tetínském hradišti uškrtili. Ostravský řetězový most přes Ostravici se zřítil před 140 lety v roce 1886. Právě po něm mašírovala škadrona Hulánu a nezrušila krok, ale mohli za zřícení 92 metrů dlouhého mostu jen vojáci. Traduje se, že most byl silně skordovaný i vinou štamgastů z okolních hospod, kteří si tam chodili ulevovat. Tanky nasadila poprvé na bojištích první světové války anglická armáda před 110 lety v roce 1916 v bitvě na Somě. Stroje na smrt získaly svoje jméno tank, tedy z angličtiny nádrž podle svého tvaru. Slovo tank bylo krycím názvem projektu. Naše největší sázková kancelář, společnost Sazka, byla založena v budově nakladatelství Olympia v Klimenské ulici v Praze před 70 lety v roce 1956. A kolikže peněz se Sazkou dnes olvinem protočí? Loni překročili hrubé tržby z loterijní a sázkové činnosti hranici 14 miliard korun. Na výhrách bylo vyplaceno 12 miliard. Největší ekologická organizace světa Greenpeace vznikla před 55 lety v roce 1971. Ten den vypluli na rybářské lodi Phyllis Cormac pod jménem Greenpeace aktivisté směrem k Aljašce zabránit jaderným pokusům. Nová Škoda 105-120 byla slavnostně představena na brněnském strojírenském veletrhu před 50 lety v roce 1976.
4: Takové jsou automobily značky Škoda.
3: 105-ky a 120-ky byly ještě v roce 2002 nejčastějšími auty na našich silnicích. Před 105 lety se v Tuřanech narodil Jura Karásek ze seriálu Slovácko sa nesúdí.
5: Taký starý kotrmelec, však já mu to přeju.
3: Oldřich Velen. 80 slaví dvě obrovské osobnosti světa filmu. Americký herec Tommy Lee Jones a režisér Oliver Stone. 70 má dneska hlas mnohých slavných songů Mikea Oldfielda, rodačka ze skotského Glasgow Maggie Reilly. Já přeju hezký den.
1: Rádio Praha 107,1 FM.

0: Pražský update.
1: Komora provozovatelů taxislužby varuje řidiče před jízdami do zahraničí s klienty, kteří pochází ze států mimo šengenský prostor. Pokud cizinci pojedou bez potřebných povolení, může hrozit řidičům postih za převaděčství. Podle komory takových případů v celé Evropě přibývá.
2: Přišel pán, řekl, jestli ho vemu do Drážďan, já říkám, že jo. Domluvili jsme se na nějaký standardní ceně, což bylo nějakých 200 euro a vyrazili jsme do Německa.
3: Začíná vyprávět příběh pan Petr, který v Praze řídí taxi víc než 20 let. Před nějakou dobou vzal do auta pár z Iránu a vezl ho do německých Drážďan.
2: Za hranicema hned mě vlastně zastavili policisti německý a tam vlastně si vzali tyhle ty lidi. Potom přišli pro mě s tím, že mi dali ale Češku na telefon. Já jsem jim vysvětlil, že jsem taxikář, že jsem je vezl prostě normálně na taxametr. A ona jo, jenom jim tam podepište nějaký formuláře a jeďte domů.
3: Následně mu z Německa přišel trestní příkaz.
2: Tam je napsáno, že jsem věděl, že nemají právo vstoupit do Německa, jo, což jsem samozřejmě nevěděl. A že teda mám zaplatit asi 5000 euro pokutu a vlastně bych dostal podmínku.
3: V současnosti se brání u německého soudu. Ví i o dalších případech, kdy kolegy v Praze na Florenci oslovili cizinci ze zemí mimo šengenský prostor. Komora provozovatelů taxislužby proto všechny řidiče varuje, aby si podobnou zakázku dobře promysleli, říká její prezident Arnošt Drost.
4: Já vůbec nemůžu vědět, jestli ten dotyčnej má, nemá doklady v pořádku.
3: Případů lidí, kteří se po šengenském prostoru pohybují pomocí taxislužby nelegálně, podle něj přibývá.
4: Začínají dělat takový triky, jakože on přijede normálním autobusem na letiště i s kufrem, chvíli tam pobyde a pak vyleze z té haly, když ho tam vidí nějaký řidič, no tak si myslí, že je to normální cestující, který přiletěl letadlem a prošel běžnou pasovou kontrolou.
3: Podle mluvčího ministerstva dopravy Františka Jemelky taxikáři nemůžou po klientech požadovat předložení dokladů, jako jsou víza nebo povolení k pobytu.
5: Řidič taxislužby v České republice nemá právo kontrolovat doklady, stejně jako by mu nepříslušelo posuzovat pravost jakýchkoliv jiných dokladů.
3: K opatrnosti nabádá i policie, říká mluvčí policejního prezidia David Šén.
6: Řidič vozidla si může své klienty vybírat a případně je také odmítnout, pokud se mu bude zdát osoba podezřelá.
3: Loni podle něj česká policie zjistila bezmála 11 000 osob při nelegální migraci. Za převaděčství v Česku hrozí trest 6 měsíců až 12 let vězení. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Český rozhlas.
0: Pražský update na Rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
1: A pojďme se opět podívat na pražskou dopravu s Katkou Jelenovou.
7: Na konci jižní spojky těsně před Barandovským mostem blokují levý pruh následky střetu dvou osobních vozidel. Na místo už dorazila i policejní hlídka, kolona se protáhla až k nájezdu z Vídeňské. Naberete v ní zhruba 15 minut. Ve spojovací směrem k Balabence popojíždí fronta stále už z konce Českobrodské. Příčinou je omezení u odbočky k Libeňskému nádraží. V koloně za Kauflandem navíc řeší srážku osobního auta s dodávkou. Ve Kbelské z Hloubětí na Doletňan už se u sjezdu do Novopatské opět jede oběma pruhy, porouchané osobní auto z levého odtáhly. I na magistrále z Holešovic na Pankrác v omezení u IP Pavlová se situace zlepšila. Následky nehody přesunuly mimo jízdní pruhy. Opět se jede pravým i levým. Dobře dojeďte.
0: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Vinyl. Každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha. Dvě současné hvězdy a nejnovější alba v hlasování. Američanka Gracie Abrams a nejnovější Daughter from Hell. Nebo anglická blondýnka Ellie Goulding a horká novinka I Know Too Much. Gracie nebo Ellie? Kterou z nich si poslechneme v pondělí na Rádiu Praha? Rozhodněte na našem Facebooku.

0: pojďme se ještě podívat na počasí. V noci bude většinou jasno až polojasno a teploty klesnou na 15 až 12 stupňů Celsia. No a zítra ve středu už bude oblačno, ráno ojedině na mlhy. Během dne se zatáhne a odpoledne a večer se vyskytne déšť nebo přehánky. Nejvyšší denní teploty 24 až 26 stupňů.
1: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na rádiu Praha. Pražský update.

0: Počet kybernetických incidentů v Česku byl v srpnu nadprůměrný. Na jazykové kurzy se budou moci přihlásit seniori v Praze 7. Slovensko prověřuje nebezpečnou šarži balené vody. Na český trh se zřejmě nedostala. Ve středu bude oblačno až zataženo s teplotami do 27 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: V Česku roste počet kybernetických útoků. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost jich v srpnu řešil 28. To je druhý nejvyšší počet za poslední rok. Útočníci nejčastěji napadali e-mailové servery, uživatelské účty i aplikační servery ve veřejné správě, vzdělávacím sektoru a zdravotnictví. Na letošek bylo zatím nejvíce útoků v lednu, a to 32. Armáda zítra zahájí průzkum kontaminované lokality na Šumově. Českému rozhlasu to řekl náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč. Že má lokalitu čistit právě armáda, řekl včera po jednání vlády premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Původně ministerstvo životního prostředí chtělo, aby zakázku získala soukromá firma Dekonta. Hlaváč vysvětlil, jaký teď bude postup armády.
2: Tam určitě zahájíme zítra tu rekognoskaci, no a potom cestou ministra obrany my navrhneme vládě, jak dál postupovat, jaké jsou naše možnosti, jaké jsou naše limity, tak určitě my ten úkol splníme.
0: Ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů minulý týden oznámil, že v bývalém vojenském prostoru Dobrá voda na Klatovsku je 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými látkami. Seniori z Prahy 7 se můžou přihlásit na jazykové kurzy. Výuka angličtiny, němčiny, francouzštiny a italštiny pro ně bude zdarma. Zájemci se budou moci registrovat v pátek od 9 hodin v centru Elpida. Lekce jsou pro lidi starší 60 let, kteří trvale bydlí v městské části, říká její mluvčí Martin Vokuš.
3: Výuka bude probíhat ve skupinách vždy o počtu maximálně 10 účastníků. Registrace na kurzy bude omezena na jeden jazykový kurz na osobu.
0: Slovenští hygienici oznámili, že v půllitrovém balení minerální vody Natura našli patrně žíravinu. V Česku šarže této vody není, informovala o tom Česká hygienická služba. Podle ní výrobce tvrdí, že se jemně perlivá voda s datem spotřeby do 27. listopadu dostala jen na slovenský trh. Zástupce hlavního hygienika Matyáš Fošum řekl, že nebezpečná látka byla jen v jedné lahvi.
4: Máme potvrzeno, že se jedná pouze o jednu láhev. Tím, že z té lahve se napilo 7leté dítě, které následně mělo zažívací potíže, pocit pálení v oblasti trávicího traktu a bylo obratem záchrannou službou převezeno do zdravotnického zařízení.
0: Ministerstvo zdravotnictví a hygienická služba podle Fošuma situaci aktivně monitorují. Fotbalisté Tottenhamu s brankářem Antonínem Kinským se pokusí postoupit do osmifinále anglického ligového poháru. V 21 hodin nastoupí v Liverpoolu. Hrát se bude mimo jiné také londýnské derby mezi West Hamem a Fulhamem. Domácí tým před ním uctí památku bývalého reprezentačního golmana Luďka Mikloška, který zemřel v pondělí ve věku 64 let. Během středy bude oblačno, později se od severozápadu zatáhne. Odpoledne a večer se vyskytne déšť nebo přeháníky a ojediněle také bouřky. Teplotní maxima 25 až 27 stupňů. Povane slabý jihozápadní až jižní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: A po zprávách jako vždy doprava a Katka Jelenová.
6: Krátce po 7. večerní už je provoz na většině pražských komunikací klidný, ne tak na jižní spojce. Před Barandovským mostem zůstává blokovaný levý pruh, v něm následky nehody kolona od nájezdu z Vídeňské je na 15 až 20 minut. Kolona přetrvává i ve spojovací směrem k Balabence. V úseku mezi Jarovem a omezením u odbočky do ulice k Žižkovou ztratíte čtvrt hodiny. Kousek za Kauflandem navíc stále zasahují u nehody dodávky a osobního auta. Nuselský most do centra plný zhruba z poloviny, následně se popojíždí i před omezením u hlavního nádraží. Od Holešovic naberete zdržení mezi Bulharem a IP Pavlova. Přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: A to už je hudební menu po 19. hodině. Alex Warren, Ed Sheeran, a budou tady Stouni.

0: Před dronovým útokem nás mohou varovat takzvané automatické uši. Právě zvuk je podle odborníků slabé místo bezpilotních letounů. Na systému, který by drony uslyšel i v horších podmínkách, pracují i čeští vývojáři.
1: Takové zvuky nechcete, abyste slyšeli, že vám to letí nad hlavou, to je pšahý dron.
2: Předvádí Pavel Konečný ze společnosti Neuron Soundware, která se zabývá strojovým zpracováním zvuku. V současnosti zkouší, jak přesně dokážou odhalit letící drony.
1: Bylo slyšet, jak ten dron vlastně předí kolegům nad hlavou. Tady ta modrá tečka na obrazovce ukazuje, kde algoritmus si myslí, že ten dron je.
2: Malé nízkoletící drony nejsou vidět na radaru a špatně se zaměřují i dalekohledem. Jejich motory ale podle odborníků vždy budou vydávat nějaký zvuk. Přístroje schopné slyšet drony proto vyvíjí nebo už i nabízí řada firem po celé Evropě, říká odborník na zpracování zvuku z Fakulty elektrotechnické ČVUT Jan Holub.
3: Profesionální komerčně dostupné systémy vyrábí typicky třeba Rheinmetall, německá zbrojařská firma.
2: Umělá inteligence se dokáže ve směsici zvuků soustředit na jeden z nich, podobně jako to děláme my lidé.
3: Když jste někde na nějaké akci, kde hovoří spousta lidí, tak dokážeme se zaměřit třeba na jednoho vzdáleného mluvčího, ty ostatní hlasy jakoby upozadit. To neznamená, že by ten člověk mluvil hlasitěji než ti jeho spolumluvčí.
2: Přesto se ale v hluku můžeme přeslechnout a stává se to i systémům na rozpoznávání zvuku. Pro odhalování dronů je proto lepší mít víc uší na různých místech.
3: Na Ukrajině podél fronty systém jednoduchých jednomikrofonních čidel v počtu řádově desítek tisíc, často třeba mobilní telefony, jenom když se třeba na mapě zobrazí čidla, která hlásí podnět, tak už je vidět na té mapě, že něco letí, odkud, jakým směrem a tak dále.
2: Zkušenostmi z Ukrajiny a také pobaltských států se inspiroval i Pavel Konečný. V našich podmínkách by se podle něj hodilo mít protidronové umělé uši, například na elektrických rozvodnách.
1: Tady těch transformátorů je opravdu hodně, v Českých Kulbicech je 60 tisíc, každá vesnice má jeden, dva.
2: Čidlo uslyší dron jen malou chvíli před tím, než přiletí. Navíc ho nemusí zaměřit dokonale přesně. Proto nakonec nestačí drony jenom slyšet, ale další systémy by se po nich měly ještě podívat, aby je zneškodnili. Martin Srb, Český rozhlas.
4: Praha žije. Ve čtvrtek večer vám hrajeme nejslavnější živák.
5: Dua Lipa live from Mexico. Dvakrát v rámci Radical Optimism Tour vyprodala pražskou O2 Arena. Finále celé šňůry se v prosinci 2025 odehrálo v hlavním městě Mexiko. Dua Lipa live from Mexico. Ve čtvrtek na Praze.
4: Praha žije.

Máme přesně 7:30 večer, pojďme se teď podívat opět na počasí, připomněme si, jaké budou následující hodiny. V noci většinou jasno až polojasno a teploty klesnou na 15 až 12 stupňů Celsia, no a zítra tedy ve středu už bude oblačno, ráno také ojediněle mlhy a během dne se zatáhne, odpoledne a večer se vyskytne déšť nebo přehánky. Nejvyšší zítřejší teploty 24 až 26 stupňů Celsia, ale v dalších dnech už se ochladí.

0: Tak to byly na Rádiu Praha Bastille, teď už metropolitní typy, které připravil Jirka Štefl.
1: Z Rádia Praha vám přeju hezký den, Permanent Pragovka vás zve na pražský Oktoberfest. To je festival tupláku plných bavorského piva i stylových pokrmů. Těšit se tam můžete na klobásky i tradiční louhované preclíky a nebude chybět ani svižná muzika, zpěv a tanec i pivní soutěže. Oktoberfest se otevírá ve středu v 15 hodin a vydat se na ně můžete klidně i ve stylovém oblečení až do nedělní 22. hodiny. Současná literatura, netradiční místa, známé tváře. Taková zase bude noc literatury, která na atraktivních nebo běžně nedostupných místech přibližuje ukázky z nové tvorby evropských spisovatelů v podání známých hereckých osobností. Noc literatury navštivte třeba v Holešovickém vnitrobloku nebo v komunitním centru Přístav 7. A ve Story B v Praze 4 budou promítat děchberoucí snímek Interstellar. Na velkém plátně ho můžete vidět ve středu v 19 hodin. A příjemné zážitky přeje Jirka Štefl a Rádio Praha.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha.
3: Mým úterním hostem byla režisérka Helena Třeštíková a naším hlavním tématem byl nový dokument o Báře Basikové.
4: Na Báře je vlastně hrozně zajímavý to, co ona i v tom filmu říká, že je taková nezařaditelná, že ona zpívala, já nevím, Stromboli Precedence, tak to byl určitý styl, potom přešla na muzikály, potom i vydávala různé vlastní desky, takže ona nemá takový jaksi jeden styl a pro mě to je právě hrozně zajímavý.
3: No a ve středu to bude o divadle. Dorazí režisér a umělecký šéf divadla v Řeznické Jiří Hájek. Tak si nás popoledně poslechněte.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha. Na Rádio Praha.
5: Zažij město jako uličník. Sousedské slavnosti nejen pro všechny uličníky už 19. září ve vašem městě. Více info na zažitmestojinak.cz. Zažít město jinak pořádá spolek Automat a vy. Mediální partner Rádio Praha.
2: Scrollujete? Jen si klidně.

0: Tak to byla Shakira na Rádiu Praha. Je právě 20 hodin, je čas na další dnešní zprávy, které připravila opět Anička Hašková. Hezký večer.
1: Pěkný večer. Kriminalisté dnes zasahovali v pražské vojenské nemocnici, prověřovali veřejné zakázky. Na silnicích v Česku zemřelo o prázdninách 100 lidí, je to více než loni. Europoslanci schválili zastropování cen v systému obchodování s emisí.

0: Jak mezi ulicemi Bubenská a Nikolase Vintna propůjčil magistrát městské části, říká mluvčí Prahy 7 Martin Vokuš.
1: Parkoviště pro více než 35 aut mohou využívat držitelé dlouhodobého parkovacího oprávnění pro zóny placeného stání na území Prahy 7. Provozovatelem parkoviště je 7. městská část, prostor není hlídaný a parkoviště je otevřeno nepřetržitě.
0: Na českých silnicích zemřelo o letošních prázdninách 100 lidí, to je o 12 více než před rokem. Třetina z obětí byli motorkáři, oznámila to dopravní policie. O necelou tisícovku vzrostl i počet nehod, bylo jich skoro 16 tisíc. Podle ředitele dopravní policie Michala Hodbodě policisté odhalili přítomnost alkoholu v necelých 6% případů.
2: Máme méně dopravních nehod vlivem alkoholu a to, co je pro nás ještě důležitější, tak máme i méně tragických dopravních nehod vlivem alkoholu a máme méně zraněných právě v souvislosti s dopravními nehodami, kde byl řidič nebo kdo by měl být řidič vlivem alkoholu.
0: Nejčastější příčinou nehod bylo nevěnování se řízení, nejtragičtější pak nepřiměřená rychlost. Evropský parlament schválil úpravu systému obchodování s emisemi ETS 2, který má kontrolovat například silniční dopravu a budovy. Změny nově stanovily strop v přepočtu 1100 korun za tunu vyprodukovaného oxidu uhličitého. Poté se začnou automaticky uvolňovat povolenky z rezervy tržní stability. Úpravu ještě musí schválit členské státy Evropské unie. Český volejbalisty čeká dnes večer čtvrtý zápas ve skupině mistrovství Evropy. V Modeně nastoupí s jistotou postupu do osmifinále proti domácím Italům. Univerzál Patrik Indra bere utkání s úřadujícími světovými šampiony jako výjimečnou událost.
3: Je to splněný sen náš všech, hrát proti mistrům světa u nich doma, vyprodaný hale, atmosféra bude určitě elektrizující. My se budeme snažit hrát náš volejbal a určitě se neuspokojíme s tím, že si půjdeme zahrát nebo že si to jdeme užít, prostě půjdeme za vítězstvím.
0: Zápas začíná ve 21 hodin a 5 minut. Zítra bude v Praze a okolí oblačno, později zataženo, odpoledne a večer se objeví déšť nebo přeháňky a ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty 25 až 27 stupňů. Vítr bude foukat slabý jihozápadní až jižní.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: A pojďme se ještě po 20. hodině podívat na dopravu, tak ta je v Praze a nejbližším okolí už momentálně bezproblémová, takže dálnice D1 opatrně na 44. kilometru ve směru na Prahu, mělo by tam být momentálně odstavené nákladní vozidlo pro poruchu. Šťastnou cestu.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: A to už je nabídka muziky po 20. hodině. Karol G a Bruno Mars. Bude tady Lost Frequencies. A třeba kapela Linkin Park. A já jsem Petr Zajíček a přeji vám hezký večer.

0: Tak to byly UB40 na rádiu Praha. Tisíce metrů kabelů, desítky tun asfaltu i stovky stromů, tak vypadá nově otevřený severní úsek obchvatu Rakovníka. Stavba má pomoci nejenom řidičům, ale i dopravně zatíženému centru města. Dříve než řidiči se na silnici podívali lidé na kolech i koloběžkách.
1: To nebude tak průjezdný přes město, že nebude tolik kamionů.
2: Stavbu nového obchvatu Rakovníka oceňuje třeba paní Helena.
1: Že se bude lépe jezdit.
2: Já koukám, že jste přišla s vnoučaty. Vnoučka tady má takovou tříkolku, starší vnouček, který má koloběžku. Jdete se projet po obchvatu?
1: Ano, jsi vymyslel vnuk.
2: A stejně to vidí i paní Etela, která jezdí z Rakovníka do Řevničova.
3: Když pojedeme z Řevničova, tady spily, tak to můžeme vzít tady tu lima. To bude kratší.
2: Řidiči si ale na celý obchvat budou ještě muset počkat. Silničáři totiž otevřeli jeden ze tří úseků. Hotové jsou tak momentálně dva, říká ředitel krajské správy a údržby silnic Aleš Čermák.
4: Máme celkově 1,8 kilometru stavby druhé silnice druhé třídy. Vlastně nejsme ve finále a budeme pokračovat další etapou v následujících letech, až se nám ji podaří dopřipravit, majetkoprávně vypořádat a sehnat finanční prostředky. A samozřejmě na to navazující i obchvat Lišan a doladíme celkovou tu koncepci silnic druhých tříd okolo města Rakovník.
2: Stavba severní části obchvatu Rakovníka stála zhruba 170 milionů korun. Je na ní několik kruhových objezdů a křižovatek i jeden most. Popisuje Kamil Hrbek, provozní ředitel společnosti Froněk, která silnici stavěla.
5: Most měl tři pole, délku 45 metrů, na něm bylo spotřebováno 1000 kubíků betonu a 130 tun. Oceli, přeložky sítí, kanalizace 4x asi 300 metrů, vodovod 5x taky 300 metrů, veřejné osvětlení 4 km kabelů, 54 lamp, vysokotlaký přeložky plynu 400 metrů, vegetační úpravy, tráva asi 5 fotbalových hřišť, 10 000 keřů, 700 stromů.
2: Obchvat nepomůže jen řidičům. Jeho hlavním cílem je podle mluvčí Rakovníka Kateřiny Hradilové odlehčit dopravou zatíženému centru města.
6: Nejde jen o novou silnici, ale především o úlevu pro město a jeho obyvatel. Část transitní dopravy se přesune mimo zastavěné území, což může znamenat méně hluku, emisí a větší bezpečí v ulicích.
2: Poslední část obchvatu by silničáři mohli začít stavět v roce 2028. Rakovníka, Richard Webs, Český rozhlas.
7: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin jedině na Rádiu Praha.

A teď už pozvánka k našemu dalšímu vysílání. Máme úterý a tak v dnešním hudebním speciálu, tedy už za 35 minut po zprávách po 21. hodině, nabídneme návrat do 80. let. Bude tady pravidelný pořad retro. A dnes odstartuje skupina AHA s hitem The Sun Always Shines on TV. Pokračovat bude úžasná Shadej a její Smooth Operator. Přidáme legendární Barbra Streisand a jeden z jejich stěžejních songů Woman in Love, který pro ně napsali členové skupiny Bee Gees. Dále se můžete těšit na Cyndi Lauper s hitovkou Time After Time anebo vzpomínku na nedávno zesnulou Bonnie Tyler s jejím velkým hitem Total Eclipse of the Heart. No a pro vyznavače rockovější muziky tady bude Alice Cooper. A z československých nahrávacích studií tentokrát skupina Turbo s hitovkou Díky já jdu dál, se kterou se v roce 1984 dostali i do tehdy velmi sledované hitšarády pánů Šípa a Uhlíře. Takže pokud osmdesátky jsou vaše parketa, rádi se vracíte právě do této dekády, tak je tady opět dneska jako každé úterý večer retro po 21. hodině po zprávách.

0: To byl Richard Marx na Rádiu Praha. Vědci z Akademie věd pracují na zachování tradiční chuti českého piva. Zkoumají geny, které chmelu pomáhají odolávat suchu, vedru i chorobám. Právě ty mohou snižovat jeho výnos a měnit obsah hořkých a aromatických látek. Cílem je tedy vyšlechtit odolnější odrůdy, které si přitom zachovají vlastnosti důležité pro chuť a aroma piva.
1: Tohle je vlastně žatecký poloraný červeňák. Odrůda, která má dlouholetou tradici v České republice.
2: Ukazuje mi vědeckou chmelovou zahrádku Lucie Horáková z Biofyzikálního ústavu Akademie věd.
1: Je to hlavně aromatická odrůda, využívá se v pivovarnictví po celém světě.
3: My tady teď stojíme za vaším pracovištěm, visí tady z 3metrové výšky. Tak je zajímavé, že je tady i nejeden uschlý lístek. Jak ten chmel zvládá současné klimatické změny a velmi suchá a horká léta a podobně.
1: Na chmelnicích, ať už v žatecké oblasti nebo například v oblasti Kokor a Prosenic, tak ten chmel potřebuje velké množství vody, což letošní léto nebylo úplně příkladem.
2: To potvrzuje i předseda zemědělského družstva v Kokorách a zároveň místopředseda svazu pěstitelů chmele České republiky Vladimír Lichnovský.
4: Ta voda jednoznačně nám chybí, teplota byla hodně vysoká, ten chmel není na to zvyklý.
2: Vědci tak pracují na šlechtění nových odrůd i vylepšování stávajících. Jinak podle Horákové hrozí, že ztratí důležité vlastnosti.
1: Může to ovlivnit to spektrum těch sekundárních metabolitů, které jsou důležité právě při výrobě piva.
3: No a nyní se teda z exteriéru přesuneme do interiéru a teda do vaší laboratoře.
5: Tady je místnost, ve které pěstujeme ten chmel bez přístupu bakterií, virů, hub a tak dále.
2: Ukazuje mi kultivační místnost Vojtěch Huděček z Biofyzikálního ústavu.
5: To znamená, že na tom živném médiu je jenom ta rostlina.
3: Držíte teď v ruce takovou krabičku, dole je médium, vypadá to trošku jako takový rosol a z toho roste malinkatá chmelová kytička.
5: Je to živné médium, ve kterém jsou všechny látky potřebné pro život té rostliny.
3: Dá se říct, že jeden malý gen nebo jedna nějaká modifikace genu může ovlivnit teda jeho chuť a odolnost?
5: Přesně tak, ono vlastně tím, že ta rostlina se ubrání stresu, tak tím my zajistíme, že bude vyšší výnos a pravděpodobně taky i lepší složení těch obsahových látek, které chceme mít v tom pivu.
2: Cílem je tak podle vědců rostlina, která zvládne lépe stres, ale zachová si svůj výnos i vlastnosti, aby se s měnícím klimatem nemusela měnit i chuť českého piva. Z Brna Marek Hensel, Český rozhlas.
6: Praha žije vědou. Praha žije vědou.

0: Tak to byl Alvaro Soler na Rádiu Praha. Přiblížila se nám 21. hodina, čas na další zprávy ve studiu Anička Hašková. Hezký večer.
1: Pěkný večer. Se rozhlédnout a slumit sluchátka, to radí nová kampaň v Praze. Inspektoři našli v dalším kuřecím mase bakterie salmonely, nabízel ho znovu Lidl. Do litevského vzdušného prostoru přiletěl z Běloruska dron. Zítra bude oblačno až zataženo, nejvyšší teploty 25 až 27 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Cestující v Praze můžou ode dneška potkávat nově polepenou tramvaj, která chodce vyzývá k opatrnosti. Je součástí kampaně s názvem 3 sekundy, to je easy. Ta má upozornit hlavně mladé lidi s telefonem a sluchátky, aby dávali pozor na projíždějící vozy. Heslo kampaně je vidím, slyším, jdu, říká Petr Tomčík, ředitel společnosti Ropid, která organizuje hromadnou dopravu v Praze a okolí.
3: Než někam vstoupím, tak samozřejmě se rozhlédnout, ideálně se zaposlouchat, respektive jestli ta tramvaj nepřijíždí, není tam náhodou druhá, ale netýká se to pouze tramvají, ale samozřejmě i autobusů.
1: Pražský dopravní podnik za letošní první pololetí eviduje 43 střetů tramvají s chodci. Zemřelo při nich jedno dítě. Dvojici ocenění v marketingové soutěži Zlatý středník získali pražští hygienici za loňskou kampaň proti žloutence. Plakáty upozorňující na důležitost očkování tehdy měly pomoci zmírnit největší žloutenkovou epidemii v metropoli za posledních 40 let. Hygienická stanice hlavního města Prahy získala cenu za projekt roku a za odpovědnou komunikaci, říká mluvčí hygieniků Petra Batok.
4: Největší odměnou pro nás není samotná cena, ale fakt, že kampaň reálně zafungovala v terénu. Výrazný nárůst pro očkovanosti a dnešní sklidnění situace jsou jasným důkazem, že otevřené informování má přímý dopad na ochranu zdraví Pražanů.
1: Další kuřecí maso původem z Rumunska prodávané v Lidlu obsahovalo bakterie salmonely. Zjistila to státní zemědělská a potravinářská inspekce. Maso už není v prodeji, lidé ho ale můžou mít ještě doma zamražené. Podle inspekce šlo o výrobky s názvem kukuřičné kuře křídla a kuřecí zadní čtvrtky čerstvé s minimální trvanlivostí do konce.

Nového ročníku Tip Sport Extraligy ovládli hokejisté Třince. V Karlových Varech vyhráli 1-0, když se jako jediný prosadil ve třetí minutě Jakub Galvas. Zítra čekejte oblačno, postupně zataženo. Odpoledne a večer přijde déšť nebo přeháňky a ojediněle i bouřky. Teploty vystoupí nejvýše na 25 až 27 stupňů. Foukat bude slabý jihozápadní až jižní vítr. Více zpráv najdete na našem zpravodaji.

0: navrhuje řešení jeho možného střetu zájmů. Zrekonstruované byty v pražské Bubenči dostanou rodiny v obtížné životní situaci a v domě bude také poradna. Rakousko o půl roku prodloužilo hraniční kontroly, týká se to i Česka. Ve středu bude oblačno až zataženo s teplotami do 27 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Evropská komise navrhuje premiéru Andreji Babišovi z hnutí ANO dvě řešení jeho potenciálního střetu zájmů. Vyplývá to z dopisu komise, který má k dispozici server i rozhlas.cz. Babiš by podle doporučení neměl být majetkově spjatý s Agrofertem. Jako další možnost je, že holding nebude čerpat unijní peníze. Evropská komise už dříve oznámila, že převedení Agrofertu do svěřenského fondu, který má po Babišovi odchodu z vlády přejít do rodinné správy, neřeší premiérův střet zájmů. Kvůli tomu už Agrofertu v minulém týdnu pozastavila část dotací. Babiš střet zájmů dlouhodobě odmítá. V bytovém domě v pražské Bubenči dělníci opravili 12 sociálních bytů. Bydlet v nich budou třeba nízkopříjmové rodiny nebo oběti domácího násilí. Stavební práce za bezmála 17 milionů korun začaly na přelomu letošního května a června. V budově vznikne také poradna pražského centra sociálních služeb, pokračuje jeho ředitelka Monika Korábová.
2: My vybíráme skutečně ty vhodné klienty nebo klientky, které jsou schopné takového způsobu života v samostatném bytě, protože zatím obývají třeba azylové domy a obývají je třeba řadu let.
0: Před jízdami do zahraničí s klienty ze zemí mimo šengenský prostor varuje komora provozovatelů taxislužby. Za převoz lidí bezplatných dokladů hrozí řidičům postih za převaděčství a vysoké pokuty. Podobných případů v celé Evropě podle komory přibývá. Podle jejího prezidenta Arnošta Drozda taxikáři přitom nemají právo kontrolovat povolení k pobytu, víza ani jiné doklady cestujících.
3: Jako normální řidič taxislužby já nemám žádnou právní povinnost ani pravomoc kontrolovat zákazníkům doklady nebo platný víza. Zákazník, pokud ho o to jenom slušně požádám, vůbec.

0: Atletické mistrovství světa v roce 2029 poprvé uspořádá africká země. Závodit se bude v hlavním městě Keni, tedy v Nairobi. O dva roky později se bude světový šampionát konat v Mnichově. Ten nejbližší v příštím roce bude v Pekingu. Během středy bude oblačno, později se od severozápadu zatáhne. Odpoledne a večer se vyskytne déšť nebo přehánky a ojediněle také bouřky. Teplotní maxima 25 až 27 stupňů. Povane slabý jihozápadní až jižní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.

Pražské Letné stojí stadion, který už více než 100 let sleduje historii českého fotbalu. Domov AC Sparta Praha je nejstarším stadionem v Praze, na kterém se dodnes hraje ligový fotbal. První zápas se tu odehrál už v roce 1917. Stadion má za sebou i jednu obrovskou tragédii. V roce 1934 zachvátil hlavní dřevěnou tribunu ničivý požár. Schořel

0: každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha.
1: Dvě současné hvězdy a nejnovější alba v hlasování. Američanka Gracie Abrams a nejnovější Daughter from Hell. Nebo anglická blondýnka Ellie Goulding a horká novinka I Know Too Much. Gracie nebo Ellie? Kterou z nich si poslechneme v pondělí na Rádiu Praha? Rozhodněte na našem Facebooku.

0: Posloucháte reprízu pořadu Až na dřeň na Rádiu Praha.
1: Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
2: Vyrostla v divadelní rodině a už jako malá byla na jevišti či před kamerou jako doma. Popularitu jí přineslo moderování AZ Kvízu Junior, Snídaně s Novou, seriál Ulice a především její projekt Udrž ksicht. Naším hostem bude už za chvíli Marta Dřímal-Ondráčková. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech.

0: sedíte v tom studiu, díváme se na sebe, vy víte, že tady máme ty kamery, jestli se tak podvědomě sledujete, jak se tváříte. A i třeba proto, jestli ty svaly máte na správném místě.
1: Já se nemusím sledovat, já to cítím.
0: Jo.
1: To je dost velká součást mojí práce, mm-hmm. že v určitou fázi vlastně vy s těmi svaly začnete pracovat vědomě. Mm-hmm. Proto jsem schopná mít úplně hladký čelo a vlastně jako kdyby trošku vypnout tu mimiku, když ji nechci používat, protože ji používat můžu, ale nemusím. Jediný moment, kdy mě tenhle okruh mého myšlení úplně opouští, je ve chvíli, kdy vylezu na jeviště. Tam se mm-hmm. prostě zapíná naprosto jiný modus operandi a tam ty emoce se propisují. Do toho obličeje naprosto nekontrolovaně.
0: Vy jste sebou přinesla svoji novou knihu Udrž ksicht rychlovky. Jaký je to pocit, když člověk vypustí do světa další knihu, na které pracoval nějaké měsíce a měsíce?
1: Úleva, protože ta práce byla vlastně velmi náročná, vzhledem k tomu, že jsme se rozhodli, že opravdu vydáme tu knížku přesně na rok po tom, co vyšla ta první. A potom obrovské očekávání samozřejmě, protože ta první knížka Udrž ksicht je bestseller a teď je otázka, bude se úplně stejně dařit i té druhé knize.
0: Takže ta nervozita je větší, než byla přes tou první?
1: Není to o nervozitě. Tímhle? Já ty knížky dělám s plným vědomím toho, že tam předávám ty informace, které chci předat, které mám potřebu předat těm ženám, které to téma zajímá. Navíc rychlovky mají i ta první knížka, ale v rychlovkách je to jako ještě intenzivnější přesah do mých dalších témat, které se týkají vlastně toho celkového well-beingu, celkové kondice, toho, aby nám ty dny plynuly vlastně fajn, abychom se cítili dobře, nejenom když se podíváme do zrcadla, ale i když se nějakým způsobem vnímáme, abychom měli rychlá, fajn rána, abychom na sebe měli čas. To všechno je v rychlovkách. A já prostě vím, že si svoje čtenáře a čtenářky najdou, takže tam nervozita není, ale spíš to očekávání.
0: Možná i z toho, co jste teď říkala, vyplývá, že by možná po Udrž ksichtu mohlo následovat něco jako Udrž duši nebo něco takového?
1: Tam je to moje téma, které já už komunikuju delší dobu a máme hashtag Udrž life.
0: A s tím to dost souvisí, být v pohodě i uvnitř.
1: Ano, všechno se vším souvisí. A ten obličej je samozřejmě zrcadlo našeho vnitřku. To neříkám žádnou objevnou myšlenku. Jenom se snažím to zdůrazňovat, protože my si to fakt často neuvědomujeme. A já se s tím potkávám dnes a denně v rámci toho, když učím ať už veřejný workshopy, nebo mám živý konzultace. Tak vlastně za mnou přijdou ti lidé, schválně říkám lidé, nejenom ženy, protože pracuji i s muži, a řeší nějaký svůj konkrétní estetický problém. A my to začneme rozebírat, já dělám tu diagnostiku a najednou se dostaneme do toho, že ta příčina je úplně někde jinde. Všechno se vším souvisí a je potřeba si to opravdu na denní bázi uvědomovat tady tuhle pravdu.
0: To znamená, že když si třeba v uvozovkách velkých vyléčím tu duši, zbavím se nějakého problému, stresu, tak budu i lépe vypadat?
1: No, ten stres je vlastně jedna z věcí, která nejvíc ovlivňuje náš obličej, ať už po té duševní, neúplně uchopitelné stránce, tak i po té fyzické, hormonální, vyplavování stresových hormonů prostě má okamžitý propis do obličeje, do kvality pleti, do tonusu svalů. Takže jo, jenom tam jde o to, jak na to člověk jde. A já samozřejmě ve chvíli, kdy tak jako lehce ohmatávám tu duši a dostanu se do stavu, kdy už je to příliš hluboký, příliš odborný, tak pak je na mě, abych tu svoji práci předala někomu, kdo je odborník na tohle téma a aby se šlo opravdu jako třeba i do hlubší terapie, protože pokud tam sáhneme na nějaký dlouhodobý traumata a je to ve fázi, kdy ta žena nebo ten muž je schopen a ochoten s tím pracovat, tak je potřeba se na to podívat opravdu do hloubky a očima a rukama, který tomu dokonale rozumí.
0: Měla byste nějaký třeba konkrétní případ, kdy za vámi přišel člověk, který chtěl řešit tu estetiku, ale narazili jste na ten vnitřní problém, šlo se třeba na terapii a ejhle, ono to pomohlo?
1: Ano, mám takový případ a dokonce je součástí mého projektu Proměny, který bude mít ty finální výstupy, ať už videa nebo články, takové to, řekněme, klasické před a po, ale mezi tím to klasické vůbec není, na podzim, takže se můžete těšit.

0: Posloucháte reprízu pořadu Až na dřeň na Rádiu Praha.
1: Marta Dřímal Ondráčková dnes přinesla svou novou knihu. Myslela jste si někdy dřív, že budete psát?
2: Ano, ale úplně jiné knihy.
1: A co to mělo být?
2: No určitě beletrie. Já jsem psala vlastně od malička.
1: Ale no vidíte.
2: V době, kdy jsem se dostávala do takového toho věku, kdy se dívky stávají ženami a objevují svět vztahů, tak se to psaní přeneslo do terapeutické roviny. V té době jsem i vyhrávala různé soutěže literární. Mám ty povídky do dneška schované. Dokonce, doufám, že teď neposlouchá můj muž, můj úplně první přítel, který měl novinářské ambice a spisovatelské ambice, tak potom, co si přečetl jednu moji povídku, která právě vyhrála literární soutěž, tak se na to vykašlal. Tím neříkám, jako, že jsem byla tak geniální, jo. Jenom prostě tahle touha tam vždycky byla a řekněme naprosto jako upřímně a vím to, že nějaký dar slova mám. Proto vlastně přišla i nabídka na napsání knížky, protože redaktorka Martina Muziková, která se mnou zároveň spolupracovala na obou knihách, tak mi volala s tím, že miluje moje příspěvky na Instagramu a že jí strašně baví nejenom to, co přináší v rámci té praktické roviny a těch videí, ale právě i ty texty, které k tomu píšu. A že věří tomu, že tam prostě ten potenciál na vznik knihy je. Já jsem i v první, i v druhé knize jsem si dovolila nějaký svůj vlastní prostor mimo ty praktické a teoretické věci a vlastně v obou knížkách je po třech mých fejetonech, kde tak trošku odhaluju svoje soukromí, svoji duši a zároveň je tam vidět to moje ryzí psaní, které není zaměřené na to, jak si máte uvolnit masetr.
1: Mm-hmm, takže jste si tak jako vystrčila ty své spisovatelské růžky.
2: Jo, a já hlavně si myslím, že to vlastně k mojí práci zároveň patří. Já jsem velkým dílem i bavič, když mám workshopy, tak prostě se snažím o to, aby to ty holky zajímalo, protože je to těžší. Vlastně proto vzniklo Udrž ksicht, protože v době, kdy já už jsem se dlouhý léta věnovala obličejové józe a prostě tady těmhle s tím technikám a nastal covid a já jsem znala ta videa těch holek, který to dělají. Většinou to byly zahraniční lektorky, protože u nás to v té době nikdo nedělal. Mě to strašně nudilo. Já, jako praktik, který se tomu věnoval a v té době už jsem jako byla na profesionální úrovni, jsem vlastně umírala u těch videí a teď jsem si říkala tak. A teď si to pustí ty holky, které jsou zavřený doma, mají ambici se sebou něco dělat a budou si pouštět tady ty uspávače hadů. Takže už si to znovu nepustí, jo. Nevejde to do té jejich běžné denní rutiny. A řekla jsem, no tak ne, tak takhle ne. To já to teda jako budu dělat jinak.
1: Vy jste v sobě měla toho baviče už od dětství? Já jsem někdy slyšela rozhovor s vámi a moc mě zaujala věta, že vás odmala provází smrad divadelních šál.
2: No.
1: to zní krásně, co si pod tím představit?
2: Maminka herečka, tatínek solista baletu. Já jsem se vlastně na tom jevišti narodila. Poprvé jsem na něm ani nestála, ale byla jsem nesena jako miminko v karafiátových broučcích. Nalodil se Blouček, se tam ozve, tak to jsem byla já v Povijanu.
1: Nalodila se Malta.
2: A já jsem vlastně v těch broučcích potom už i cupitala a tančila do svých nějakých 4 nebo 5 let, dokud byly na repertoáru. A vlastně v tom divadle jsem opravdu prožila celé své dětství. To tam je vepsané a pro mě pořád divadlo je grunt. Já jsem strašně šťastná, že jsem měla možnost se na jeviště vrátit po té dlouhé mateřské, která byla vlastně prodloužena i tím covidovým obdobím. A je to tam. Takhle, já jsem si vlastně jako dlouhá léta o sobě nemyslela, že jsem bavič. Já jsem se viděla jako ta velká tragická herečka. A je to dáno i typem rolí, který jsem vlastně od dost jako raného mládí dostávala.
1: Tak vy jste hrála ve 20 Marie Stuart?
2: Ano,
1: no, tak
2: ano.
1: To je
2: jsem jasné. Jsem do dneška jako jedna, byla jsem dlouho, jsem držela rekord nejmladší Marie Stuartovny na profesionálním jevišti ve střední Evropě. No a já jsem to tam samozřejmě měla otisklý, že jo, to herecký ego tam bylo jako trpitelský. No a pak jsem zjistila v určitý moment svojí kariéry, že mě to strašně štve, že vlastně bych si hrozně přála, aby za mnou přišel rejža, který ve mně uvidí jako něco jiného, než tu femme fatale, než tu ženu, která vždycky jako všechno vyřeší a všechny obloudí a oblouzní a uchvátí. Pár takových příležitostí bylo, byla jsem za ně jako strašně vděčná a pořád ještě doufám, že přijdou. Taková jako hodně výjimečná je třeba teďka Horácio v Hamletovi, kde to je jako úplně něco jiného, úplně jiný druh práce a celý Hamlet, protože já kromě Horácia hraju ještě další postavy a je strašně důležitý jako mít je hodně striktně oddělený a vlastně mě fakt vehnali slzy do očí moje kolegyně z Městského divadla, spolužačky Svetlanka Slováková, Lenka Janíková, které se na Hamleta v Brně přišli podívat, na tajnačku. Jsem ráda, že mi to neřekli dopředu, jo, asi bych byla hodně nervózní, protože já na ně chodím jako na ty hvězdy toho městského. A jedna z věcí, kterou mi potom říkali po tom skončení té premiéry, že vlastně je jako uchvátilo to, jak opravdu každá ta moje postava je úplně jiná, je úplně jinak naplněná, je úplně jinak zpracovaná. A ono, když takhle na tom jevišti strávíte celé představení a opravdu jako odcházíte do jedné šály s tím, že se za minutu ani ne vracíte z druhé šály jako někdo jiný, tak jako ta práce, ta příprava předtím musí být opravdu velmi důkladná, aby pak v té rychlosti ty knoflíky fungovaly tak, jak mají. Takže jsem ráda, že tyhle příležitosti dostávám. A jak říkám, doufám, že na mě ještě čekají a že je tam nějaký ten rejža schovaný, který si řekne, jo, teď ona je kominda, pojďme jí prostě tu příležitost dát, aby to mohla ukázat, já si to s ní chci zkusit.
3: Ve čtvrtek večer vám hrajeme nejslavnější živá.
0: Dua Lipa Live from Mexico. Dvakrát v rámci Radical Optimism Tour vyprodala pražskou O2 Arena. Finále celé šňůry se v prosinci 2025 odehrálo v hlavním městě Mexiko. Dua Lipa Live from Mexico. Ve čtvrtek na Praze.
3: Praha žije.

0: až na dřeň.
1: Už to tady padlo, že váš tatínek celý život žil baletem a vy dlouho taky. Právě díky němu nebo kvůli němu? Což
2: ano, to je
1: právě ta otázka. Jaké to bylo být od malička na těch, ne špičkách, ale v těch balerinkách?
2: Pak už i špička. Náročné, protože táta měl obrovskou ambici. On samozřejmě chtěl mít doma tu prima balerínu, i protože jeho tatínek, můj dědeček, byl slavný tanečník z té staré éry baletních solistů. On vlastně tancoval Merkucia ve světové premiéře Romea a Julie v Brně. Pan Bohumil Čigan, prostě baletní legenda. Takže na mě bylo jako hodně naloženo a on si to člověk v tom dětství vlastně neuvědomuje, protože je to nějaký standard, ve kterém žije. Já jsem si to uvědomila až ve chvíli, kdy jsem si natrhla achilku, paradoxně v tělocviku na základce. A tam najednou nastal ten moment, že jsem neměla každý den ty tři tréninky a začala jsem zjišťovat, že ten život může vypadat jako úplně jinak. A že mě to vlastně až tak moc nebaví. A že chci zůstat v divadle, že chci dělat divadlo, ale že chci hrát. Já teda naštěstí jsem se k tomu tanci dost intenzivně vrátila, protože jsem pak studovala muzikálové herectví na JAMU, kde jsme měli prostě 7 hodin tance denně, ale měla jsem možnost přičuchnout, kromě té klasiky, která byla samozřejmě automatická, tak jsem měla možnost přičuchnout k moderně, k jazzu, našla jsem se vlastně v rámci nějakého tanečního stylu. A pak samozřejmě to bylo hojně využívané v tom divadle, protože najednou máte herečku, která zpívá, tančí, a když to není muzikálový soubor, tak je to jako obrovská devíza. Takže mám za sebou spoustu krásných rolí, které sice byly primárně činoherní, ale dalo se tam právě využít toho, že tam ten skill je. A samozřejmě i muzikálových, jo. Já díky angažmá v Horáckém divadle Jihlava mám za sebou fakt jako spoustu krásných hereckých příležitostí.
1: Možná mě opravíte, ale já mám balet spojený nejen s tvrdou dřinou, ale taky s tím, že si člověk musí hodně hlídat tu postavu. Aby jedl trošku jako králík, aby byl pořád hubený a že s tím mohou být spojené dost velké problémy. Jak to bylo u vás?
2: Tam díky tomu, že já jsem v tom opravdu jako vyrůstala, tak samozřejmě spousta těch návyků mě přišla jako úplně přirozených. Nikdy jsem moc netrpěla tím, že se někdo opíral do mé postavy, ale už jenom jako mojí fyzis, já jako nemám úplně takovou tu typicky éterickou postavu, která je pro balet vhodná, ale tatínek měl některé kolegyně na solovém partu dokonce, které jako taky nebyly úplně éterické víly. Ono je to pak strašná dřina pro ty chlapy. Jo, teďka zdravím všechny kamarády, kolegy, solisty baletu. To je prostě strašný to uzvedat. Jo? A teď to nejenom na tom jevišti, během toho představení. Vy máte tréninky, vy to musíte naskoušet. Jo? Ti chlapi jako makají neuvěřitelným způsobem. A tam samozřejmě každý kilo navíc se velmi pozná. Takže jo, je to tak. Nicméně já jsem tím nějak netrpěla. A já jsem hlavně byla takový to vyžlý dítě. Já jsem byla samá ruka, samá noha. A tam spíš se s tím jako pojí blbý návyky v rámci toho celkového stravování. Protože vy, když jdete na trénink, tak se prostě předtím nenajíte. A to se mi teda pak stalo až na JAMU. Když jdete pak točit ty točky a máte plný žaludek, tak se taky může stát,
1: je tam špatně.
2: No, že to prostě letí ven.
1: Tak to nechcete, to chápu.
2: To nechcete.
1: Už jsme tady zmínili i to, že jste baletila a pak najednou to přešlo. Co tomu říkal ten tatínek, který měl ty velké ambice, o kterých už jste taky mluvila?
2: No, nebyl nadšený samozřejmě. Ale o to víc pak měl radost, když chodil na ty předváděčky na JAMU, kde my jsme měli i předváděčky z klasiky, tak to vždycky seděl hrdý v první řadě a říkal, a tak já jsem si myslel, že ty se tím tancováním jako vlastně živit nebudeš a ono ve výsledku bys mohla. Což byla pro mě samozřejmě obrovská poklona.
1: Měli jste velký konflikt právě třeba kvůli tomuhle?
2: Jo, jako vlastně většina našich konfliktů s mým tátou vycházela z mýho přístupu k divadlu, protože já jsem měla i jako dlouhou pauzu, kdy nebylo úplně jako jednoduchý se na to jeviště vrátit. A pro něho to bylo jako strašně důležitý. A vlastně dost často mi to opakoval. Marti, prostě to jeviště, musíš se jako vrátit na to jeviště. A já jsem přesně říkala, tyjo, ale já tady mám jako svůj program, sledují mě tady prostě jako 100 000 lidí, já dělám už jako úplně jiné věci a buď to přijde, nebo to nepřijde. Samozřejmě ta vnitřní touha tam byla, ale do velké míry si myslím taky ovlivněná tím programem těch rodičů, že prostě pro ně ještě vzhledem k, jako k jejich generaci vlastně jako nic jiného než to divadlo neexistovalo. Nebo herectví, ten kůmšt jako takovej. Takže to bylo jako hodně náročný. Ale nakonec si jako si myslím, že si dokázal uvědomit to, že moje profese vlastně může mít různé roviny.

0: Posloucháte reprízu pořadu Až na dřeň na Rádiu Praha.
1: Jak moc pro vás znamená sláva a popularita? Vy jste si vlastně ty první střípky zažila už v dětství. Potom následovala další vlna, když jste začala moderovat. Jak si se slávou vypořádáváte?
2: No dneska už si jednoduše, ale třeba právě v době, kdy jsem začala moderovat snídaně, přestěhovala jsem se do Prahy, tak si myslím, že to na mě bylo too much, že jsem se s tím vlastně jako vůbec nevěděla rady. Bylo to pro mě extrémně náročný období i v rámci nějakého jako nacházení sebe sama. A myslím si, že jsem se na pár let jako hodně ztratila. Dneska už k tomu mám velmi střízlivý postoj. Velmi mě pobavila Nicole Lightgeep teďka svým příspěvkem na Instagramu, kde komentovala nějaké aktuální dění ve společnosti, řekněme, které teďka hodně rezonuje, a ona tam říkala jednu krásnou pravdu: víte, já už na ty akce chodit nechci. Mě už to jako nebaví. Já vlastně z toho vždycky mám akorát, jako ne, proč bych si to dělala. Takže já vlastně mám obrovskou radost z toho, že díky tomu, že za sebou mám nějakou historii, že lidi moji tvář znají, znají moje jméno, tak vlastně i celý ten projekt měl trošičku jako jednodušší start a že si mě lidi ještě pamatují, ať už z té snídaně, anebo do dneška pořád ještě jako slečnu Láskovou z Ordinace. No, ale dneska už vůči tomu mám jako velký odstup, velkou vděčnost samozřejmě. Je to v rámci mojí práce prostě zjednodušení, je to fajn a zároveň je to jako nesmírně náročné a já obdivuju všechny kolegy, kteří opravdu jako doslova stojí v záři těch reflektorů každý den, kdy je prostě na ně obrovský fokus v rámci médií, v rámci jejich práce. Já jsem si vždycky vážila kritiky, nicméně když šlo o kritiku konstruktivní, a my bohužel žijeme v době, kdy se vlastně dost často k té konstruktivní kritice ani nedostaneme, protože je skrytá v litrech a litrech žumpy, se kterou se musíme vypořádávat. Je to těžký a já radši toho budu trošičku stranou, pokud si můžu vybrat.
1: Říkala jste před chvílí, že jste se na nějakou dobu ztratila pod nánosem té slávy, té popularity, toho pozlátka. Co vám pomohlo se zase najít?
2: Mateřství a taky období covidu, protože naše profese přestala existovat. Já jsem vlastně tu první covidovou vlnu schytala ve chvíli, kdy jsem se měla vrátit na jeviště, kdy jako první dcera měla kolem půl roku. A zároveň jsem vlastně musela úplně přestat pracovat v televizi, protože já jsem v té době bydlela v Německu a já jsem se prostě přes ty hranice nedostala. Takže po tom prvním šoku, který odezněl během, já nevím, jak dlouho to trvalo, ten první týden, kdy se fakt jako ten svět zastavil, a vlastně se všechno začalo rozbíhat a nosili jsme ty roušky a točili se všechny ty pořady a všechny ty filmy s těma rouškama, bylo to dost komický, tak já jsem vlastně tu možnost neměla, protože já jsem opravdu jako nemohla do těch Čech přijet. A tam vlastně vznikl Udrž ksicht tehdy. Ale zároveň mě to dalo ten moment toho, že to vůbec není důležitý. Že, jako, že jsou důležitý úplně jiné věci, to, že tady jsme spolu, že jsme zdraví, že mám to malé dítě, se kterým opravdu můžu být jako velmi intenzivně. Najednou jsem nemusela řešit tu logistiku toho přejíždění, že teď jako musím nakojit, během 5 minut musíme sedět v autě, ona mě bude spát, než přijedeme do té Prahy, že jo, teď tam jako musím být včas, abych vlastně ji stihla znovu nakojit, než se nachystám na to, abychom tohle natočili, tady bude vzhůru chvilku, tam s náma bude jako brblat a už zase musím do auta, abych jí spící převezla, jo, to byl strašný nápor na mě a na to dítě hlavně. No a najednou to nebylo. Najednou jsme měli jako naše krušnohorský lesy a jenom jsme existovali, byli, užívali si to a tam si myslím, že jsem se zase našla. Že tam zase jako se mnou spojila ta Marta, která v Brně prostě chodila každý večer do Marty, což je studentské divadlo. Tam jsme se zase potkali.
1: Neměla tahle ta Marta pak zase tendenci se trošičku uklidit, když covid zmizel. Najednou jsme zase všechno mohli. Neměla jste takové nutkání se vrátit zase do toho kolečka, ve kterém jste pěkně jako ten křeček běžela?
2: Měla, zkusila jsem si to a zjistila jsem, že mě to už absolutně nevyhovuje. Že už mám jiný život, že jsem hlavně paní svého času, což pro mě vlastně na začátku bylo nejtěžší, protože jsem opravdu jako celý život prožila v nějakém systému. Ať už to bylo úplně jako od toho raného dětství to divadlo v kombinaci se školou, pak ta škola, to studium, zase to divadlo, kdy vlastně jako máte rozvrh, máte ferman, víte prostě kdy máte být, proč tam máte být, co tam máte dělat, co se po vás chce, co si musíte připravit, co musíte umět, co pak musíte předvést. Já jsem nemusela vymýšlet jako kolikrát do měsíce jako budu hrát tuhle inscenaci a kolikrát tuhle, jo. No a pak najednou se člověk jako stane svým vlastním ředitelem, produkčním, tajemnicí, ještě kreativcem, že jo. tak to už dneska je pro mě vlastně nedílnou součástí mýho života a nedokážu si představit, že bych ty otěže zase předala.
0: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kdo to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha, hity, doprava, informace.

0: až na dřeň.
1: Říkáváte o sobě, že jste introvert a samotář. Jako mě to k vám úplně neštimuje. Jak to je?
2: To většině lidí, no. Ale já si myslím, že spousta herců, jako i těch opravdu, teď použiju ten podivný výraz, jako áčkových těch hvězd, které opravdu jako jsou na tom filmovém plátně, třikrát do roka prostě točí film, jsou na jevišti, tak, že to jsou dost často lidé, kteří vlastně strašně moc potřebují být sami. Jo, ono s tím nějakým způsobem souvisí období, kdy žijete jako velmi aktivním společenským životem i na té škole, protože třeba jako na JAMU chodíte na ta představení, pak jdete do toho klubu, jste s těma lidma, žijete vlastně, tvoří vás to, i že s nimi trávíte ten čas, protože já jsem na JAMU začala fungovat v době ještě jako pár let předtím, než jsem sama začala studovat. Vlastně zažila jsem tam ročník Jany Janíkové, Michala Slaného, potom Vaška Neužila, Janičku Plotkovou. To jsou děcka v uvozovkách teďka pro posluchače, který já jsem jako vlastně viděla studovat. Viděla jsem jako ten jejich růst v průběhu toho studia. Chodila jsem na ně, na jejich předváděčky semestrální a pak do té Marty, na ta jejich absolventská představení. Některá jsem viděla jako xkrát, protože jsem prostě hltala jejich A pak se člověk dostane do té praxe a pokud je takového založení jako já, tak prostě s těma lidma najednou je rád a pak je strašně rád sám, protože potřebuje vlastně to všechno nějakým způsobem zpracovávat.
1: Jak a kdy zvládne být vytížená žena, máma, být sama?
2: Je to těžký. Tak když byly holky malí, tak to bylo vlastně v jejich přítomnosti, protože s tou první dcerou opravdu to bylo o tom, že já jsem si ji hodila do nosítka, do šátku nebo do kočárku a šli jsme se procházet do těch nádherných, čistých lesů. Ona mě totiž jako přes den nespinkala doma. A já jsem si říkala, jako než tady budu stát s tím šátkem a houpat to mimino dvě hodiny v obýváku, tak jsem šla na tu procházku. Takže já jsem někdy nachodila i přes 15 kilometrů za den, protože jsem prostě chodila a chodila a chodila. Tam byla ta samota úžasná. To byly moje chvilky, kdy opravdu jsem čerpala. Ještě navíc z těch lesů. To prostě. A bylo jedno, jestli je zima nebo je palčivý léto. Samozřejmě s těma dvěma dětma už je to trošku náročnější. Protože když to malý spí, tak tam je pořád to starší, který je s váma. Jo? A my, protože jsme domškoláci, tak opravdu ty děti se mnou jsou. Takže tam už to bylo náročnější, nicméně můj muž je velmi aktivní tatínek a vlastně vždycky se mě snažil dávat ten prostor. Máme obrovskou pomoc v podobě chůviček a díky tomu já můžu pracovat a díky tomu si někdy taky můžu odpočinout. A zároveň ty holky mají i jiný věm než tu mámu, protože samozřejmě moje vědomosti a moje skilly mají prostě nějaký zaměření a je to nějaký výkroj z toho koláče a najednou je tam můj muž, který je zase další výkroj toho koláče a teď jako postupně skládáme ten koláček dohromady a samozřejmě naše chůvička je toho nedílnou součástí a zas tam má jako úplně jiný zaměření a úplně jiný modus operandi, jiný vyzařování, jinou energii.
1: My jsme obě v takovém tom věku, kdy se člověk už uvědomí, že mu není těch 20, že ten čas toho aktivního života se jako krátí a krátí a že to tak prostě je a že ať se nám to líbí nebo ne, tak postupně začnou odcházet lidi, které jsme brali jako samozřejmé, že tam prostě jsou kamarádi, kolegové, příbuzní. Jak tohle to vnímáte?
2: Já jsem měla bohužel tu smůlu, že mě spousta kamarádů odešla v době, kdy to ještě úplně jako není v pořádku. V době třeba, kdy jsem byla na střední škole. Takže je to tak, smrt je nedílnou součástí našich životů. Mě v tom nesmírně inspirují právě ty děti, protože my tam máme to obrovské emocionální zatížení, protože už máme nějaké životní zkušenosti, že jo, něco nám je předáváno, čteme ty nádherné literární eposy, tragický. Díváme se na ty filmy, vlastně nám je nějakým způsobem jako vštěpován ten přístup ke smrti v rámci naší společnosti. A pak tam máte to dítě, který to vnímá úplně čistě. Takže moje starší dcera vlastně jako vědomě byla u toho, když odešel můj táta, byla i na pohřbu, chtěla na něm být. Nebylo to jako, že jsme si řekli, to je něco, co musíš zažít. Jo, to je takový ten názor, který já trošku jako s ním mám problém.
1: Mě naopak jako dítě ti řekli, tohle nesmíš zažít.
2: Jo, já jsem se s tím taky potkala, když odešla moje prababička, že ne. A pak mě zase bylo řečeno opak, jako že ty, aby si to jako zažila. Jo. Já si myslím, že to je na volbě toho dítěte. Moje starší dcera se naprosto vědomě rozhodla, že jako toho chce být účastna. A bylo to jako fascinující to pozorovat, jak vlastně to je pro ní čistý. Oni to vnímají opravdu jako součást toho života, to není špatně. Jo, je špatně, když odejde mladý člověk. To je prostě vždycky tragédie. A my si tady můžeme říkat stokrát, že to snad má nějaký důvod, nicméně to se velmi špatně zpracovává vždycky. Když odejde člověk, který už ten život má nějakým způsobem za sebou, a teď se můžeme bavit o tom, jako, kde je ta věková hranice, kdy si řeknete, ale já tak jako jo. Tak to samozřejmě ty emoce vzbuzuje, nicméně je to spíš oslava toho, co má, co zažil, co za sebou nechal, co přinesl do těch ostatních životů, než se trápit tím, že už tady teď není. To je samozřejmě jako velká rána a velký prázdno, ale my můžeme dělat všechno pro to, abychom tady byli co nejdýl. Nicméně ta příroda je neúprosná. Jednoho krásného dne odejdeme. I ten Čapek to v té makropulce napsal, že prostě jen moment, kdy pokud by se nevyčerpalo to tělo, tak se prostě vyčerpá ta duše.
0: Radio Praha 107,1 FM.

0: až na dřeň.
1: Co nejvíce ovlivnilo ten váš přístup k tomu odcházení, ke smrti?
2: To se asi tak jako skládá v rámci toho života, všechny ty zkušenosti, které za sebou mám, všechno to, co jsem si prožila, všechno to, co jsem přečetla. A určitě filozofie, se kterýma se potkávám v průběhu toho svého vývoje, nějaká víra taky určitě. A pak ten moment toho zrození, protože si myslím, že každá máma, která si zažije porod, který řekněme, je trošičku v její režii, tak tam vlastně má ten moment toho umírání. Já teďka nevím, u koho jsem se s tím potkala, ale určitě to je nějaká dula, která vlastně mluvila o tom, že v ten moment, kdy se rodí to dítě, tak je tam taková chvíle, kdy vy máte pocit, že tam nejste, že vlastně jak vy nějakým způsobem, jako ať už fyzicky, anebo psychicky jako umíráte, protože ten prožitek je tak strašně silný, že to může mít vlastně velice blízko k té smrti.
1: Prožila jste něco takového? Já teď marně jsem si prošla ve vzpomínkách, jestli já něco takového cítila.
2: Já si myslím, že jo, že u obou těch porodů tam byl moment a nesouvisí to s tím, jako že já už to nezvládnu, ale kdy najednou to vědomí bylo někde jinde. Ať už bylo jako spojený velmi intenzivně s tím dítětem, nebo prostě fakt jako někam odstřelilo, to asi nedokážu teďka zpětně vůbec pojmenovat. Ale byl tam moment takového zvláštního jako temna. Ale zároveň jako vědomího temna, jo? Že to nebylo jako, že bych jako omdlela, odpadla, ale bylo to nějaký jako hodně, nebo to možná bylo hodně dovnitř. Nevím, těžko říct, ale jo, jo, jo, když jsem si právě tady tohle přečetla, tak jsem říkala, ty jo, ale máš pravdu, teď já jsem jako vlastně tam takovýhle momenty v obou těch případech měla. V tom druhém to bylo mnohem intenzivnější, protože jsem druhou dcerku rodila doma bez jakýchkoliv zásahů a ten porod byl opravdu velmi intenzivní, protože byl strašně rychlej a byli jsme tam prostě jenom já a můj muž u toho a můj muž věděl, že mě nemá vyrušovat, že se má postarat o to, abych měla dostatek horký vody a zvládnout to.
1: Co potřebujete k tomu, abyste se cítila šťastná a spokojená? Já si teď, když jste mluvila o porodech, vybavila takový ten pocit fakt toho štěstí, toho opravdu jako čistého štěstí. Ale toho se nedá dosáhnout každý den, to jako nejde.
2: No ne, ta míra toho oxytocinu je tam tak obrovská, že to si myslím, jako, že se asi nedá úplně nasemplovat tady tohle.
1: Ne.
2: To asi ne. Co potřebuji k tomu, aby byla šťastná? Někdy mi stačí se vyspat. To jsou takový střípky asi, které se skládají. Já si myslím, že je strašně fajn si dokázat říct, nebo procítit to nějaký jako niterný štěstí třeba po celém tom dni, jo, v momentě, kdy ještě jako ty holky nespí, není to takový to úlevný, jakože dali jsme další den, ale kdy třeba ještě je ta horká chvilka, nechce se ukončit ta večeře a podobný jako momenty a kdy vlastně bych chtěla, abychom tam byli všichni u toho stolu, ale holky už tady jako řeší, jestli doluvit žížali na zahradu nebo co budou dělat. A třeba tam ten moment toho uvědomění si jako teď a tady, že máte tu šťastnou rodinu, že jako máte kde bydlet, že nám tady jako za hlavu nic nestřílí zatím, díky bohu. A je tam ten moment toho, jako jsem tady a teď vlastně nemám žádný problém. Tak ten moment, ta vteřina třeba jenom toho v tu chvíli, toho naplnění, toho štěstí. To je podle mě strašně silný a z toho pak člověk může vlastně fungovat strašně dlouho.
1: Říká Marta Dřímal-Ondráčková, která byla hostem pořadu Až na dřeň. Díky moc za to. Mějte se krásně.
2: Já děkuju za povídání.
3: A mně nezbývá, než dodat, že si nás můžete jako vždycky poslechnout také v podcastových aplikacích, v archivu Českého rozhlasu a připravený je také videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.
0: Poslouchali jste reprízu pořadu Až na dřeň. Nové díly vysíláme každou neděli po 12. hodině. Týdne.
4: V boji o body jsou tentokrát hned 4 nováčci. Na 10. místě startují Karol G a Bruno Mars. Styl. Můžem si začít hrát. 7. příčka patří spojení Krištof a Sergej Barakuda. Movie Stars. Na 6. jsou Žubel a Ocean House.
5: Hit týdne.
4: A ta 4. novinka je v top 5, která vypadá takto.

0: čtvrtou příčku z jedničky klesají Temper City, Self-Aware. Třetí místo a zároveň loučení po 8 týdnech, Ella Langley, Choose in Texas, už pro ní nehlasujte. Na dvojku ze 7. místa vyskočil Teddy Swims, Break Up in Reverse. A tou nejvýše postavenou novinkou je nová jednička hitu týdne. Je tady Shabouzi, Born to Die.
1: Hit týdne.
0: Tohle je tedy aktuální hit týdne na Rádiu Praha. Teď už jste zase na řadě vy a vaše hlasy na praharozhlas.cz.
2: Hit týdne. Hlasujte na praha.rozhlas.cz. Rádio Praha. Hit

0: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
1: Rozsudek nad mužem obžalovaným ze zneužívání dvou dětí prověřuje nejvyšší státní zastupitelství.
2: 30-letý muž z Rumburku půl roku zneužíval 12-letého chlapce.
3: Dvakrát zneužil také jeho 10-letého kamaráda.
4: Děčínský soud ho nejprve poslal na 3,5 roku do vězení.
5: Odvolací senát Ústeckého krajského soudu ale trest zmírnil.
6: Podle soudu šlo o ojedinělý exces muže, kterému se děti sami nabízely, protože si chtěli vydělat.
0: Dva chlapci, dokázané zneužívání a pravomocně odsouzený muž, jenže jen podmínečně. Případ Rumburk, skandální verdikt, myslí si premiér. Jak ho obhajuje soudkyně? Ptám se na to Artura Janouška z investigativního týmu Radiožurnálu, který na případ upozornil. Dnes je úterý, 15. září. Ahoj Arture, vítej po nějaké době u nás zase ve studiu Vinohradské 12. Díky, že jsi přišel.
7: Děkuji Matěj za pozvání, přeju hezký den tobě a všem našim posluchačům.
0: Tak, už o tvé práci mluví i premiér Andrej Babiš a ministr spravedlnosti Jeroným Tejc. Slyšel jsem je na Instagramu. Odvolací soud v Ústí nad Labem totiž zmírnil trest muži, který zneužíval dvě děti ze 3,5 roku vězení na podmínku. Ty si o tom jako první informoval v Radiožurnálu a na webu i rozhlas.cz. A mluvil si přímo s Janou Kurešovou, se soudkyní Janou Kurešovou, jejíž senát o tomhletom odvolacím verdiktu rozhodl.
7: Ano.
0: Čím to zdůvodnila, že snížila ten trest na podmínku za ty skutky, které jsem popsal?
7: Ona zmínila, že ten prvoinstanční soud, okresní soud v Děčíně, se nevypořádal dostatečně s několika polehčujícími okolnostmi, které tedy byly ve prospěch toho obžalovaného. Například to, že do té doby nespáchal žádný trestný čin, že teda vedl řádný život.
8: On se v minulosti nedopustil žádného protiprávního jednání.
7: Že měl kladné hodnocení v práci, že litoval toho, co udělal.
8: On sám obžalovaný to uznal, nebo respektive se vyjádřil. Bylo mu to hrozně moc líto.
7: Soud také konstatoval, že ten jeho čin, že to byl výjimečný, ojedinělý exces.
8: Kdybychom se zatím nestali, tak bychom určitě takhle jako nerozhodli.
7: Také uvedl, že toho mladšího z chlapců, 10-letého, že ten obžalovaný zneužil pouze dvakrát a to slovo pouze je skutečně uvedeno v rozsudku. A pak také soud zdůraznil, že to byli právě ti chlapci, ty oběti, kteří obžalovaného přemlouvali, prosili ho o schůzku, protože on jim za sexuální služby platil, tak oni ho přemlouvali, aby si mohli vydělat a že on teda podlehl jejich nátlaku. A pak také soud konstatoval, že ten starší z těch chlapců, 12-letý, že už v té době byl narušený.
0: Takže 10-letý a 12-letý chlapec, u 12-letého chlapce mělo to zneužívání probíhat půl roku, nebo tak je to zdokumentované, a ano, u 10-letého v úvozovkách je to v tom rozsudku pouze dvakrát.
7: Pouze dvakrát, ano. U toho 12-letého to probíhalo od října 2022 do března 2023 a to nejméně v 10 případech. 10 případů má policie zdokumentováno.
0: A ty jsi říkal, že soudkyně tvrdí, že ten starší, že byl narušený?
7: Ano.
0: A že to je polehčující okolnost pro toho odsouzeného?
7: Nebo ano, ona...
0: Co to znamená, že byl narušený?
7: Ona tam popisuje v tom rozsudku, nebo odvolací senát krajského soudu v Ústí nad Labem v rozsudku zmiňuje, že ten chlapec vyrůstal v problematické rodině, že měl výchovné problémy, kvůli kterým se teda nakonec dostal do výchovného ústavu, že se sám dopouštěl protiprávních činů, že provozoval tu dětskou prostituci ještě dřív, teda než potkal toho obžalovaného, a že dokonce vydíral ty muže, kterým poskytoval ty sexuální služby, aha, že je vydíral takovým tím stylem, buď zaplatíte, nebo vás udám, protože víte, že mi je 12 let. Aha. Tady je ale potřeba dát vlastně ty věci do kontextu. Ten chlapec vyrůstal opravdu v zoufalých sociálních podmínkách. Otec opustil rodinu, matka propadla alkoholu a drogám. Toho chlapce vychovával děda. Když mu bylo 12 let, tak za ním přišel místní muž z Rumburka a ukázal mu, jakým způsobem by si mohl přivydělat. Takže ten člověk se stal jeho prvním kuplířem. Ten chlapec pak zjistil, že než se dělit s kuplířem, tak si bude prostě klienty schánět sám někde na webu na kluky.cz, což se teda taky dělo. Musíme taky ještě

0: vypomenout, za co ten chlapec utrácel ty peníze, které získával od těch klientů. On tam zmiňuje v nějaké WhatsAppové komunikaci, že si za to koupí třeba hamburger nebo alkohol, nebo dokonce v jednom případě přemlouvá toho obžalovaného ke schůzce, aby od něj dostal za sexuální službu peníze a mohl matce koupit dárek k narozeninám.
1: No ale v tu chvíli ta trestní odpovědnost zůstává přeci na tom muži, který ty chlapce podle soudu zneužíval, ne? Není to tak, že by soudkyně, nebo bere to teda jako polehčující okolnost?
0: Bere.
1: To bere, jo?
0: Ona říká na jednu stranu, nebo vůbec ten odvolací senát říká, že ten pachatel je odpovědný za ty své činy, že ho to nevyvinuje. Prostě on to spáchal, je to prokázáno, konstatuje to ten soud, ale vnímá ten život toho 12-letého chlapce, že teda provozoval dětskou prostituci, ještě než ho poznal, že prováděl nějaké protiprávní činy, že měl výchovné problémy. To všechno ten soud vnímá tak, že došlo k narušení ještě předtím, než se setkal s tím obžalovaným. A dokonce to je přímo citace z toho rozsudku odvolacího senátu, že tohle všechno výrazně snižuje společenskou škodlivost jednání obžalovaného. Jinými slovy, ten soud říká, že to dítě už je zkažené a proto ten čin, který na něm někdo páchá, že není tak společensky škodlivý.
1: A když odvolací senát rovněž tvrdí, že šlo o exces, použil si to slovo,
0: ano,
1: tak když 30-letý muž z Rumburka se schází minimálně s tím starším půl roku, nebo v 10 případech si říkal?
0: Ano.
1: A s tím mladším ve 2 případech. To ano. Považuje soudkyně, respektive její senát, za exces, za výjimečné chování, které vybočuje z jeho řádného života.
0: Ano. Já jsem taky moc jsem tomu nerozuměl, tak ptal jsem se soudkyně, jak to teda myslí a jestli skutečně lze půlroční období označit za výjimečný exces, mimořádný. A ona říkala, že to myslela tak, že to bylo výjimečné období v jeho životě, jinak řádné.
2: Jenom podlehle všem těm okolnostem v době, kdy se s ním rozešel partner, kdy měl takovou svízelnou osobní situaci.
0: Že to byl prostě jeden dlouhý půl roku trvající trestný čin, který ale vybočoval z toho jeho jinak řádného života.
2: Takže celý ten skutek byl ojedinělým excesem z jeho jinak řádného bezproblémového života.
1: Připomínám, že odvolačka v Ústí nad Labem zmírnila trest muži na podmínku, protože původně okresní soud v Děčíně uložil tomu 30-letému muži 3,5 roku vězení. Proč byl ten verdikt přísnější než u odvolacího krajského soudu, který dal teda muži 3letou podmínku s 5letým odkladem a ještě, abychom nezapomněli, peněžitý trest?
0: Ano, on nařídil mu zaplatit 400 tisíc nebo 450 tisíc jako peněžitý trest a 70 tisíc jako zadosti učinění nebo odškodnění pro toho mladšího 10letého
1: chlapce. Staršímu nic.
3: Citujeme z SMSky obhájkyně odsouzeného Světly Klajnové pro Vinohradskou 12.
4: Uložený podmíněný trest na samé horní hranici a vedle něj peněžitý trest rozhodně nelze označovat za výraz beztrestnosti pachatele či za tresty, které by mého klienta nijak nepostihly. Odvolací senát věc pečlivě prostudoval, než rozhodl.
1: A čím se teda ty verdikty liší? Proč ten trest je jiný?
0: Okresní soud v Děčíně vlastně taky vzal ty polehčující okolnosti celého toho případu, ale konstatoval, že nejsou tak silné, aby přebyly závažnost jednání toho pachatele. Mm-hmm. Říkají, že on páchal tu trestnou činnost na malých dětech, 10-letém a 12-letém, dlouhodobě. Těch skutků bylo teda minimálně 12. To všechno je tak závažné, a tohle konstatoval okresní soud v Děčíně, že alternativní podmíněný trest nepřichází v úvahu. Mm. A zabýval se taky tím narušením toho staršího chlapce a říká, že nelze hovořit o tom, že by to jednání obžalovaného nezanechalo na tom chlapci trvalé psychické následky, protože jemu je 12, jeho psychika ještě nedozrála a proto taky může dojít k těm trvalým psychickým následkům nebo mohou se projevit ty psychické následky až v budoucnu. Teď nemůžeme říkat, že to jeho jednání nebylo škodlivé pro tu oběť, pro toho 12-letého chlapce, tak jak to říká odvolací senát nebo soudkyně Jana Kurešová, když říká, že on nezpůsobil svým chováním narušení toho 12-letého dítěte. To si okresní soud v Děčíně nemyslí a říká, že tohle to přece my teď vědět nemůžeme, to se může projevit v budoucnu.
1: Ten obžalovaný, respektive teď už pravomocně odsouzený, se přiznal?
0: On se přiznal ke schůzkám a tomu, že mu poskytoval sexuální služby, nebo prostě, že docházelo k nějakým sexuálním praktikám s tím 12-letým chlapcem. U toho 10-letého to popřel, že se to nedělo. U toho 12-letého se přiznal.
1: To znamená, že když dostal 3,5 roku vězení od okresního soudu v Děčíně, tak se pak odvolal.
0: On se odvolal, protože ten trest 3,5 roku vězení mu přišlo moc, že to je příliš přísný trest.
1: Takhle se to dostalo do Ústí.
0: Ano.
3: Citujeme z rozsudku krajského soudu v Ústí nad Labem.
4: Obžalovaný prostřednictvím obhájkyně odvolání odůvodnil tím, že uložený trest je nepřiměřeně přísný a neodpovídá povaze skutku, osobě obžalovaného a okolnostem případu.
0: Žádal už od začátku jenom výchovnou podmínku, případně peněžitý trest. Odvolání podal i státní zástupce.
1: Aha.
0: Který řekl, že ta společenská škodlivost toho jednání je extrémně vysoká.
5: Jak dětská prostituce, tak třeba dětský porno jsou společensky extrémně nebezpečné projevy nebo procesy.
0: A nelze mu proto podle něj ukládat byť vězení, ale v polovině trestní sazby.
5: A nelze přičítat k dobru pachateli trestné činnosti, který je zneužívá, to, že oni si tím přilepšovali.
0: Tomu obžalovanému hrozilo 1 až 8 let vězení za pohlavní zneužití. Pokud dostal teda 3,5 roku, tak je to ještě pod polovinou. Státní zástupce se proto odvolal, protože mu to naopak přišlo málo. Žádal pro obžalovaného vězení alespoň na 50 měsíců.
1: Takže když se Lukáš Otypka odvolal a žádal 50 měsíců a mluvil o společenské škodlivosti toho jednání,
0: ano.
1: Tak teď odvolací soud, respektive senát odvolacího soudu, si tedy nemyslí, že by ta společenská škodlivost byla tak vysoká. Ty už to sám popisoval, že takhle to, takhle tím argumentovala paní soudkyně.
0: Ano.
1: To znamená, si stojí za tím, že ten trest je aktuálně přiměřený,
0: ano.
1: Že je dostatečně výchovný.
0: Několikrát jsem se během toho rozhovoru soudkyně Jany Kurešové ptal, jestli ten trest je přiměřený, dostatečný podle ní. Ona trvala na tom, že ano. A vysvětlovala to tím, že je přece rozdíl, když agresor někde u školy si vybere nějaké nevinné dítě, neskušené, a je to rozdíl, než když teda páchá trestnou činnost na malých dětech, teda 10-letém, 12-letém, ale které už nějakou sexuální zkušenost mají.
1: Jakmile si na tenhle případ upozornil, vzedmula se poměrně velká vlna reakcí, tak už to tak bývá u podobných kauz. Co na to rozhodnutí říkají experti věnující se zločinům spáchaných a páchaných na dětech?
0: My jsme oslovili například bývalou státní zástupkyni a teď aktuálně advokátku Věru Novákovou, která se specializuje právě na ty činy spáchané na dětech, ta označila ten rozsudek krajského soudu za perverzní.
6: Podle mě se jedná o obviňování oběti toho nejhrubšího zrna.
0: Řekla, že tím krajský soud, odvolací soud, přenáší vinu z toho pachatele na oběti, protože místo, aby hodnotil ten jeho čin, tak vlastně posuzuje chování těch dvou malých chlapců.
6: Odvolací soud tím prakticky říká, že se dítě provinilo tím, že se nedokázalo narodit do lepších podmínek a jeho zápečná...
0: Říká, že teda podle toho odvolacího soudu, jinak příkladný občan podlehl jejich svodům. Zase komentuje to narušení toho 12-letého chlapce a říká, že přece i ten obžalovaný se podílel na jeho vývoji už tím, že to špatné chování v něm posiloval a utvrzoval. On prostě tím, že dobře souhlasil s těmi schůzkami, platil mu za sexuální služby, tak tím vlastně mu říkal, že to je normální.
1: Soudkyně Kurešová taky tvrdí, že teď je tu jakási společenská poptávka, že tyto případy jsou pod drobnohledem a že oni jako soudci se prý dostávají pod tlak veřejnosti. Jak rozumíš jejím slovům ve vztahu k tomu, jaký signál vlastně to rozhodnutí toho senátu vysílá veřejnosti?
0: Ono to vypadá, jako kdyby soudce vymlouval na ten tlak veřejnosti a jako kdyby se tím chtěl zbavit odpovědnosti. Ale to je vždycky soud, ten, kdo má odpovědnost za rozsudky, nikdo jiný.
1: Neměnily se ale právě z důvodu toho, že těch případů je mnohem víc, které pak končí podmínkou, neměnily se kvůli tomu zákony, protože ta celospolečenská reakce byla velmi nesouhlasná, že by měli pachatelé podobných trestných činů dostávat jenom podmínky.
0: Už od loňského roku se změnila definice znásilnění a vlastně platí, že sexuální aktivity s dětmi mladšími 12 let jsou považovány za znásilnění, tedy ne pohlavní zneužívání nebo pohlavní zneužití. Je to tak, že dítě do 12 let je považováno za bezbrané. A pokud pachatel páchá sexuální čin a zneužívá při tom bezbranosti té oběti, tak se to bere jako znásilnění. A v tom odstavci, který se týká znásilnění dětí pod 15 let, tak je trestní sazba 5 až 15. Dřív byla 5 až 12, teď se to od loňského roku zvedlo na 15 let. Ale hlavně jde o to, že ta spodní hranice je 5 leta. A proto by tam v těchto těch případech už by se až na mimořádné případy neměla dávat podmínka.
1: No a proč se dala? Protože na případ Rumburg se to ještě nevztahuje?
0: Ano, ano. Soud vždycky musí posuzovat zákony, které platily v době, kdy ten obžalovaný spáchal, a v tom roce 2022 a 2023 tohle ještě neplatilo. Proto to taky bylo kvalifikováno jako pohlavní zneužití.
1: Těch případů, kterých se odborná i laická veřejnost pozastavuje nad tím, jak nízký trest nebo dokonce jen podmíneční trest padne za zneužívání dětí, těch bylo skutečně v posledních letech víc. My jsme o nich i ve Vinohradské 12 mluvili. Bylo v nich k té podmínce přistoupeno vždy jako z podobných důvodů, to znamená nějaké výjimečné chování, které vybočilo z řádného života?
0: Ano. Tím soudci většinou argumentují. Bylo to třeba v případu muže z Břeclavska, který 3 roky zneužíval a znásilňoval 6 malých chlapců. V roce 2023 uzavřel dohodu o vině a trestu. Díky tomu dostal podmínku a taky v tomhle případě to bylo vlastně to samé, co v tom rumburském případu. Soudce argumentoval tím, že ten muž do té doby nebyl trestán, že to litoval, omluvil se, zaplatil nemajetkovou újmu. A ono je to i v dalších případech. Podmínku letos dostal třeba zubní lékař z Ústecka, který ve své ordinaci fotil nezletilé pacientky a z těch fotografií pak vyráběl pomocí umělé inteligence dětské porno. Tak i tento člověk uzavřel dohodu o vině a trestu, díky tomu dostal podmínku a taky v tomto případě prostě argumentovalo tím, že do té doby vedl řádný život a tohle bylo jenom vybočení.
1: A pak je tu ten velmi známý, mediálně známý případ Aničky z roku 2024, kterou měl
0: otčím
1: zneužívat její otčím, měl si to natáčet, ale prý se staral o rodinu přiznal se, tak mu
0: dostal taky podmínku.
1: Tak mu soudal jenom a vyměřil mu jenom podmínku. V případě Aničky před 2 lety se tou věcí zabývalo Ministerstvo spravedlnosti. Stejně tak se tímto rumburským případem zabývá teď Ministerstvo spravedlnosti a pan ministr Jeroným Tejc, už jsem o tom mluvil na začátku, taky pan premiér Andrej Babiš, ten vždycky říká, že hned píše Tejcovi, když se něco takového přihodí, že to je skandální rozhodnutí, že se to má řešit a že to Tejc řeší. Čím přesně se ministerstvo aktuálně zabývá, co může nebo nemůže s tím verdiktem ještě dělat, pokud by chtělo?
0: My jsme teda, ještě musím říct, my jsme se obrátili nejprve na nejvyšší státní zastupitelství, které ten případ také řeší. Zvažovalo možnost podat dovolání, ale to se podává pouze, pokud ten případ trpí nějakými procesními vadami, například je tam špatně kvalifikace stanovena a tak podobně. To asi v tomhle případě není. Ale řešilo nejvyšší státní zastupitelství, zda podat podnět k podání stížnosti pro porušení zákona. Ten by směřoval právě na ministerstvo spravedlnosti, ten podnět by řešil ministr Jeroným Tejc, který teda už oznámil, že je připraven podat stížnost.
7: Přesně tyto rozsudky, kdy někteří soudci ukládají podmínky za závažné sexuální činy, potom snižují důvěru v justici.
0: Tu stížnost pro porušení zákona podává k nejvyššímu soudu, ten už nemůže zvrátit ten pravomocný rozsudek, může ale konstatovat, že skutečně byl porušen zákon.
7: Je to naprosto nepřijatelné v této věci. Nepochybně podám stížnost pro porušení zákona.
0: A pokud to udělá, tak bylo by to závazné pro soudy, které o podobných případech by rozhodovaly v budoucnu. A je to také důležité k tomu, protože i těch porušení zákonů bylo ze strany nejvyššího soudu už bylo konstatováno několik, ale každý ten případ je jiný. A tím také soudci občas argumentují, že náš případ se nevešel do toho, o kterém už se rozhodl nejvyšší soud, proto pro nás není závazný, protože ten náš případ je malinko jiný, tak když těch porušení zákona nebo toho konstatování o porušení zákona bude víc, tak bude větší šance, že se tím soudy budou zabývat, protože bude šance se vždycky dostat k tomu, že ten jejich případ bude přesně ten, o kterém nejvyšší soud rozhodl.
1: Ale ten rozsudek v tomto případě, ten už to nezvrátí.
0: Nezvrátí.
1: Pokud by nejvyšší soud naznal, že by to bylo potřeba, tak už tím nic neudělá.
0: Ne, to už je akademický výrok, který nezvrátí ten rozsudek toho případu, o kterém se bavíme, ale může být závazný pro soudy, které budou rozhodovat o takových podobných případech v budoucnu.
1: Já jsem zmínil ten mediálně velmi známý případ Aničky. Na základě toho kritizovaného verdiktu tehdy vznikly i zákonné změny, které platí od letoška, to znamená nějaké větší vzdělávání soudců, výraznější vzdělávání soudců v oblastech domácího sexualizovaného násilí a problematiky ochrany zvlášť zranitelných obětí. Mohl by i ten nynější případ vést k nějakým dalším podobným změnám, protože pan ministr se obrátil na státní zástupce s tím, že jsou to nepřiměřené, nepřípustné verdikty v těchto věcech?
0: Ano, on už o tom mluvil, že samotné zákony nestačí, že je třeba vzdělávat soudce a státní zástupce, dokonce nabádá státní zástupce, aby v případě, že prvoinstanční soud vydá nějaký nepřiměřeně mírný trest, tak aby se vždycky odvolávali. No ale oni to dělají. Taky v tomto případě se státní zástupce odvolal a pak ten rozsudek, ten trest zmírnil až ten odvolací soud. Takže tady v tom případě pan ministr nabádá státní zástupce k něčemu, což už ale oni dělají.
1: Rozumím tomu. Tak tohle potom verdikt toho senátu, který si za ním, jak jsme popsali, stojí, vyvolalo to debatu, kterou to vyvolalo, o které se tady i my dva bavíme, o které jsme se bavili ve Vinohradské 12. Díky, že jsi přišel, díky, že jsi na ten případ upozornil.
0: Já děkuji za pozvání, Matěj. Naschledanou.
1: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl dneska Artur Janoušek, investigativní reportér z Radiožurnálu. Mluvil jsem s ním o případu ze severu Čech. Odvolací soud v Ústí dal 30-letému muži za zneužívání dvou chlapců podmínku a to vyvolalo bouřlivé reakce a řeší to i Ministerstvo spravedlnosti. Naslyšenou zítra.

0: Nic osobního.
1: Prostě biznis.
0: Jana Klímová.
1: Petr Šimůnek.
0: Budeme se bavit o biznisu, ekonomice a politice, o penězích, moci a vlivu.
1: Jak to všechno souvisí, kdo je kdo a jak to případně všechno dopadá na nás. Co probereme dneska? Téma číslo 1. Kdo je podle nových žebříčků tuzemských médií letos nejbohatší Čech? Daniel Křetínský, majitel firem EP Group a Vesa, anebo zbrojař Michal Strnad? Vysvětlíme, proč ukazuje každý žebříček něco jiného a jak to, že je ve špičce miliardářů stále premiér Andrej Babiš a co jsou trhliny jeho svěřenského fondu.
0: A téma číslo 2. Vývojáři umělé inteligence začínají otevřeně varovat před riziky jejího překotného vývoje. Americká OpenAI proto zvažuje zpomalení dalších kroků v koordinaci s konkurenty. Důvodem jsou obavy o bezpečnost. Jak to ovlivní vstup AI gigantů na burzu ve Spojených státech? A podíváme se i na to, co se děje s vývojem AI v Evropě.
1: Začneme prvním žebříčkem, který na konci srpna zveřejnil ekonomický web Euro. Na nejvyšší příčku bohatých Čechů posadil stejně jako loni majitele zbrojařské skupiny CSG Michala Strnada s majetkem 470 miliard korun, tedy skoro půl bilionu. Na druhé místo se posunul většinový vlastník skupiny EP Group Daniel Křetínský se 432 miliardami a až třetí je majitelka finanční skupiny PPF Renáta Kellnerová s rodinou, vdova po někdejším nejbohatším Čechovi Petru Kellnerovi. Jejich majetek euro ocenilo na 385 miliard. No a minulý týden vyšel ještě žebříček ekonomického deníku E15 a podle něj je to trochu jinak. Nejbohatší je Daniel Křetínský s majetkem 480 miliard korun a druhá je majitelka finanční skupiny PPF Renata Kellnerová. Ta má podle E15 405 miliard a majitel zbrojařského strojírenského holdingu CSG Strnad je až třetí se 347 miliardami. Petře, jak se dají takové rozdíly v ocenění majetku biznismenů vysvětlit u Michala Strnada? Je to třeba rozdíl 130 miliard mezi těmi dvěmi propočty u Křetínského 50 miliard. Nevyhrál to Křetínský asi v E15, protože vlastní to vydavatelství, veď?
0: To bychom byli moc přísní na ně. Ale já myslím, že klíčová věc je, kdo a kdy ten žebříček vlastně počítal, protože euro bylo první, myslím si, že oni uzavírali výsledky někdy v polovině srpna, E15 to dělala v září a u těch dvou nejbohatších je to důležitá věc, protože Strnad a Křetínský poprvé vlastně v letošním roce se dají spočítat vcelku snadno a to proto, že hlavní část jejich majetku je na burze. V případě Michala Strnada jsou už od ledna akcie CSG na burze v Amsterdamu, takže čistě teoreticky se stačí podívat do Amsterdamu na ten ticker CSG, kolik tam jako ukazuje cenu k určitému datu a podle toho to spočítat. U Dana Křetínského je to trochu podobné, protože 50% svých aktiv v energetice vyměnil za akcie Total Energy, francouzsky, aby jsme to řekli, ty se obchodují v Paříži a tam zase odečteme cenu z toho, jak je to na burze a můžeme to spočítat, ale má to velké háčky.
1: Hele, jasně, ale sám říká, že by to vlastně mělo být tedy jednoduché, tak by tam nemělo být, ale pak v tom případě tak obrovské rozdíly.
0: No právě, pozor, ty rozdíly se dají vysvětlit tou burzou, protože je jiný kurz akcí v srpnu, jiný kurz akcí v září, to jsou ty rozdíly mezi těmi dvěma žebříčky, třeba u CSG, jestli si to dobře pamatuju, padly ty akcie z nějakých 18 na 16 euro za kus a to už ti v tom objemu může udělat miliardy korun. Total Energies tam zase kvůli Hormuzu a kvůli růstu ceny ropy jdou nahoru i akcie Total Energies a tím pádem majetek Dana Křetínského. Takže tím by se to trochu vysvětlit dalo, ale není to všechno.
1: Další věc je, že asi tam do toho vstupuje to, že třeba u CSG se obchoduje pouze 15% akcí, takže z toho vlastně odvozuješ ten zbytek. A další věc je, že Michal Strnad začal docela dost investovat svoje soukromé peníze vedle CSG, to je fond Akypia.
0: Ano, přesně tak. Tam se musí počítat s tím, že ten takzvaný free flow, to, co se obchoduje na burze, je 15%. Není to moc, ale není to zase tak málo, aby se nedala ta cena vzít za realistickou. Musí se k tomu ale připočítat to, že Michal Strnad dostal za ty akcie, které v Amsterdamu prodal, cash. A ten cash nějak investuje dál, právě třeba s tou Akipí, koupil za 1 miliardu euro. 14% akcí společnosti Pirelli, která není veřejně obchodovatelná. Naopak zase Dan Křetínský má Royal Mail, Metro, to jsou společnosti, které byly delistované z burzy, takže tam se ta valuace musí dělat takzvaně ručně, takže musí se to k tomu připočítat. Ty rozdíly v těch žebřících jsou velké, přitom ta metodika by měla být vcelku jednoduchá pro každou tu redakci.
1: Jak se to vlastně dělá? Ty máš zkušenosti z bývalého působení ve Forbesu, kde se také sestavují samozřejmě žebříčky bohatství, tak jaké jsou ty metody? Jak se to dá udělat u lidí, kteří nic na burze nemají, jako typu třeba Renata Kellnerová?
0: Byla i většina v českém prostředí a není to zase úplně raketová věda. Vaříš?
1: Samozřejmě.
0: No tak víš, a to říká Zdeněk Polreich třeba, že vlastně o vaření rozhodují ingredience a tady to je stejné. Italská kuchyně má většinou jednoduché recepty, ale musíš mít aspoň 3 dobré ingredience a tady to je taky tak. Ty musíš mít dobrá čísla, aby si dokázala ten recept udělat. Potřebuješ provozní zisk EBITDA nebo EBITDA zisk, který je to zásadní, musíš znát u každé té společnosti extra, jaké jsou dluhy. No a pak začíná malinko ta magie a to vaření trochu z vody, protože ty si potřebuješ vzít podobnou společnost, která se obchoduje na burze. Z té společnosti, která se na burze obchoduje, odvodíš takzvaný multiple, násobek EBITDA, za kterou se obchoduje tahle společnost a pak to celé vynásobíš a odečteš ty dluhy. Takhle jednoduché by to mělo být. Dokonce existují tabulky s těmi jednotlivými multiply na různé obory, ale když se podíváme třeba na CSG, tak multiple můžeš mít jako třeba Rheinmetall. Rheinmetall má nejvyšší v zbrojařské rodině přes 20 teď. A nebo použiješ multiple Leonardo nebo BAE Systems. A to je třeba 10 nebo 15. To znamená obrovské rozdíly. Takže buď to násobíš EBITDA 10 nebo 20 a pak je to dvakrát tolik. Správně se to dělá tak, že máš těch násobků několik a dělá se průměr. Důležité je říct, že všechny ty žebříčky nevaří úplně z vody, ale jsou to odhady. Není to due diligence, není to valuace, kterou by dělala nějaká renomovaná firma, ale jsou to kvalifikované odhady.
1: Jinak z vody a vařím taky samozřejmě.
0: A musíš tam do toho přidat aspoň ty špagety.
1: Občas spíš v práci než doma. No, mě v těch žebříčcích ale zaujalo ještě umístění českého premiéra Andreje Babiše a ocenění jeho majetku. Podle E15 mu patří se 111 miliardami korun 7. místo a podle Eura je to 8. místo s hodnotou majetku 83,5 miliardy. Zaujalo mě nejenom tedy to, jaký je tam rozdíl, zase opět desítky miliard, ale že tam Andrej Babiš jako vůbec je, co si o tom myslíš vlastně?
0: No takhle se asi oceňuje důvěra a to, jak věříme premiérovi Babišovi, že to není jeho. A v těch žebřících je proto, protože mu to ty redakce neuvěřili, že to je všechno
1: že
0: v tom.
1: Že vlastně nevlastní Agrofert.
0: Přesně tak, jo. Že v tom je RSVP Trustu.
1: Protože upřímně by tam být s takovým majetkem neměl, protože on do RSVP Trustu vložil Agrofert, o který jde, který má největší hodnotu už někdy v únoru nebo v březnu a ty žebříčky se uzavíraly tedy až teď minulý měsíc, takže zjevně tam něco nehraje.
0: Přesně tak, respondent Silvuple, prosím odpovězte.
1: A vlastně oficiálně, promiň, má dneska Andrej Babiš akorát Symbiol, ten si nechal na sobě. No a v Symbiolu právě vložený Hartenberg, který udává dokonce na svém webu, že má majetek 17,3 miliardy korun. Pak má ještě, že jo, Čapí hnízdo, Imoba a tak dále.
0: No tak to právě, tady z toho jenom vidíme to, že ani ty redakce Euro a E15 nevěří tomu, že Andrej Babiš nijak nedosáhne na ten fond, jinak by tam měl mít jenom tohle. Mimochodem, pořád je tady tenhle ten velký majetek za 17 miliard korun, který nikam Andrej Babiš nevložil.
1: Přesně
0: a tam jsou
1: tak.
0: Konflikty zájmu úplně stejné jako v Agrofertu. A to se už vlastně neřeší.
1: No,
0: protože
1: tak jsou tam konflikty zájmu, ale nejsou tak očividně v rozporu jako se zákonem, nebo
0: dále,
1: prostě nejsou tam přímo dotace, že jo? Jsou tam, že se čerpá veřejné zdravotní pojištění, ale to podle mě žádný zákon jako o střetu zájmu nepostihuje. Kromě teda tomu, že mu to neuvěřili novináři, že ten fond vyřešil ten jeho střet zájmu, tak mu to tedy neuvěřila zjevně zatím ani Evropská komise.
2: The commission, after thorough assessment, considers that the Czech prime minister is in a potential situation of conflict of interest.
1: Protože, jak se ukázalo minulý týden, tak chce víc informací.
2: The Czech authorities must take appropriate measures to prevent a conflict of interest from arising in the functions under their responsibility.
1: Právě jak ten údajně jeho slepý svěřenský fond RSVP vlastně funguje a jestli tedy dostal tomu, že nemá žádný střet zájmu.
0: No, co se jí na tom premiérově slepém fondu nezdá vlastně? Zdá se jí, že asi nemá úplně bílou hůl?
1: No, že vlastně vůbec není slepý. Tak on od začátku, vlastně česká legislativa nezná pojem slepý svěřenský fond. Nicméně pravidla by měla být taková, aby to tomu odpovídalo. To znamená, že premiér by prostě to měl vložit do fondu a neměl by mít absolutně žádný přístup k ovlivňování toho, co se s tím majetkem stane. To znamená, ten absolutně nezávislý správce a zakladatel toho fondu by měl mít možnost si s tím majetkem dělat, co chce. Třeba celý Agrofert klidně prodat. Jenomže právě tady je zřejmě to jádro pudla, kdy i konkrétně v dopise, tedy který poslala do Česka Evropská komise a o tom dopisu informoval Český rozhlas, tak tam se píše, že nově zřízený fond nelze považovat za slepý fond a tedy za odpovídající řešení situace. Máme informace o tom, že právě je tam sporná pasáž, kdy vlastně ten pokyn, nebo já nevím, jak to říct, ale ten zakladatel zřídil ten fond s tím, že Agrofert má zůstat zachován ve funkční struktuře a celistvosti, aby tím bylo umožněno dlouhodobě naplňování materiálních potřeb potomků Andreje Babiše, to znamená toho, kdo rozhodl o tom zřízení, jakožto budoucích obmyšlených, to znamená, to jsou lidé, kteří mají potom výhody z toho majetku. Vlastně, když tam dáš takovouhle premisu, tak potom to znamená, že to vlastně nemůže být slepý fond, protože ty...
0: Má jasně určeno, co musí a
1: protože ty
0: co
1: pořád
0: smí,
1: víš,
0: dělat.
1: Že v tom fondu ten Agrofert je. A ještě se v tom dokumentu Evropské komise píše, jako otec nebo dědeček budoucích omyšlený má totiž zájem na hospodářském úspěchu společnosti Agrofert a skupiny Agrofert.
0: To je jasná věc, mě na tom teda nejvíc zaujalo slovo dědeček Andrej Babiš, tak jsem se ho ještě nikdy nepředstavil, teď poprvé. Ale co na to vlastně Andrej Babiš premiér říká?
1: Tak jednak to skoro nekomentuje, ale tu jednu věc, kterou tomu řekl, tak to už se asi slyšel, viď?
0: Slyšel, ale rád si to poslechnu znova.
3: Nezajímá mě to a ani to neřeším. Agrofert nevlastním, nikdy už vlastnit nebudu a nemám z něj ani žádný prospěch. Nevím, co bych měl udělat víc. U Evropské komise stačí, pokud komisař střet zájmu nahlásí a tím je to vyřešené. U mne by ale zřejmě ani nestačilo, kdybych se zastřelil.
1: Takže to jsme probrali Andreje Babiše a ještě je tam jedna zajímavost poslední. Asi.
0: Jsou tam noví lidé, jak v euru, tak v E15. To nejznámější a asi nejzajímavější je Petr Kellner mladší, který je na 21. místě. Nedávno jsme o něm mluvili, že dostal z dědictví po své moci
1: 40 miliard zhruba.
0: A dostali od Renaty Kellnerové, která si tím pádem koupila všechny akcie, které byly k dispozici a Petr Kellner začal investovat, založil investiční skupinu Palmont a koupil nemovitosti a třeba...
1: Mluvili jsme tady o firmě Tonak.
0: Přesně tak, klobouk bychom měli mít teď. Jsou tam další nováčci?
1: Jsou tam další nováčci, co mě zaujalo, tak je to otec Michala Strnada Jaroslav, který se založil novou firmu poté, co přenechal CSG svému synovi.
0: A je nováček
1: teďka.
0: Chudší než syn.
1: Je na 42. až 44. pozici. Je to firma CE Industries. A mimochodem tato firma minulý týden informovala, že fond, který založil právě Jaroslav Strnad s touto firmou, tak vybíral od investorů peníze na další investice a vybral 3,6 miliardy korun.
0: A tam bych se skoro sadil, že když se budeme bavit za rok, tak bude výš než na 42. a 44. pozici.
1: Jo, ano, rozjíždí velké investice, to je pravda. Pak je tam další developer Petr Dědek z DD Group, Ivo Valenta a jeho synot a do stovky se ještě vešel nováček žebříčku Ivan Baťka, který stojí za břeclavskou chemicko-potravinářskou firmou Fosfa. To zní jako Agrofert, chemicko-potravinářská firma.
0: To skoro, ale já bych ještě dodal, že je docela zajímavé sledovat ten práh, kdy se vlastně někdo do té stovky dostane, protože ten pořád roste. Teď bude kolem 5 miliard korun, abyste se vůbec dostali mezi 100 nejbohatších lidí. Dřív to byla třeba 1 miliarda, 2 miliardy a každý rok je to výš a výš.
1: Tak máme tu téma číslo 2?
0: Přesně tak. Americká společnost OpenAI, která vyvíjí umělou inteligenci, všichni známe ChatGPT, neuvede své akcie na burzu v letošním roce, jak se očekávalo. Řekl to šéf podniku Sam Altman pro časopis Fortune. Důvodem mimo jiné podle něj jsou pochybnosti ohledně bezpečnosti vývoje AI.
1: A ty jsou opravdu v některých fázích až strašidelné v téhle souvislosti. Přišla v minulých dnech se zajímavou zprávou agentura Bloomberg. Podle ní tedy OpenAI zvažuje zpomalení vývoje umělé inteligence v koordinaci s konkurenty. Už dříve OpenAI uvedla, že v poslední době sama zpomalila některé části vývoje modelů a pozastavila část interního tréninku umělé inteligence právě kvůli obavám o bezpečnost. Mimochodem, právě obavy budí i poslední zpráva vývojáře AI z firmy Anthropic, kdy ta firma popsala, že letos odhalila, zmařila několik pokusů o využití svých modelů umělé inteligence k vývoji biologických zbraní. A v té zprávě podle agentur také popsala nejzávažnější incidenty, kdy byly její modely Claude, tedy modely Anthropicu, zneužity nebo se o zneužití někdo pokoušel.
0: Ví se, že asi ve 4 případech ty AI agenti takzvaně utekli z té své klece a dostali se na veřejný web a tam něco prováděli.
1: Přeskládali nějakou.
0: To podobné se stalo s ChatGPT v tom nejznámějším případě z minulých týdnů.
1: A co mě ještě zaujalo, jedna, když jsem mluvila o tom, že některé ty věci jsou až strašidelné, tak to byla zpráva od dalšího výzkumníka, myslím, že bývalého už, společnosti Anthropic, Jacoba Coxna, který oznámil, že právě ano, že odchází z té firmy. A vůbec i z celého oboru kvůli obavám, že Anthropic a jeho konkurenti příliš rychle vyvíjejí systémy schopné samostatného zdokonalování.
0: Já ti do toho jenom chvilku skočím. Jacob Coxon je zajímavý tím, že pracoval nejenom v Anthropicu, ale předtím v OpenAI, ale je mu jenom 27 let, což vůbec nesnižuje to, co říká, ale byl to víceméně řadový vývojář. Není to nějaká velká hlava postav. V těch firmách. Ale to nevadí, protože za chvilku se dozvíme, že i ty velké hlavy říkají dost podobné věci.
1: No, on se obává toho, že by se mohly ty systémy vymknout lidské kontrole, že by mohly zničit lidstvo. Podle něj řada kolegů z oboru, když popisuje to směřování modelů, které se sami vylepšují, tak používají slova jako crunch time, tedy rozhodující okamžik, nebo endgame, čili závěrečná fáze. Takže výrazy, prostě, které označují, že ten vývoj se dostává do finále a že přijde něco asi spíš hrozného.
0: Všichni tady umřeme. Takhle se popisuje AI, že zničí lidstvo už dlouhou dobu. Minulý týden byl speciální, že vlastně každý den se něco podobného stalo. Každý den jsme slyšeli nějaký podobný výrok, ať už to bylo od legislativců v americkém kongresu, v OSN se o tom mluvilo, anebo od samotných šéfů těch firm. I think Anthropic is the most responsible player, right? I think Anthropic is the most aware of these issues. He wasn't calling out us. Je to určitě speciální týden, který jsme zažili s AI.
1: Nepochybně jo. A jak, Petře, tyhle ty věci dopadají na ten biznis těchto společností?
0: Tak ten biznis těch společností byl hodnocen dlouhou dobu jako závod o to, kdo bude první, a pálily se v něm miliardy a miliardy dolarů právě na ten vývoj. To mimochodem může být zatím, proč teďka chtějí všichni zpomalit. Obecně burza se dívá na několik skupin, které se týkají firem, které jsou spojeny s AI. Infrastruktura, čipy, cloud, tam to docela jde. Kde to nejde tak dobře, jsou právě firmy, které sami AI rozvíjejí. Meta, Alphabet, Microsoft, tam jsou plus minus na nule. u těch infrastrukturních společností vidíme růst třeba 51% u společnosti Snowflake, Nvidia má 20% plus, CoreWeave taky roste dvouciferným tempem, takže v těchto firmách to jde nahoru, ale ve firmách, které jsou ohroženy, jako třeba Oracle nebo Adobe, naopak vidíme, že od začátku roku poklesly třeba o 25%.
1: No nicméně firmy jako Anthropic se pořád asi připravuje třeba na burzu, že vstoupí na burzu, že vydá nové akcie.
0: My jsme řekli, že OpenAI od toho teď ustoupila, přestože už připravovala svůj prospekt.
1: V letošním roce.
0: Že letos to nebude, ale letos se očekává právě Anthropic a podle odhadu valuací by mohl mít valuace až 2 biliony dolarů, neuvěřitelná částka. A Financial Times přišel se zajímavou zprávou, že z uzavřeného meetingu s potenciálními investory uniklo, že Anthropic je ve druhém čtvrtletí za sebou ziskový, že má 80% marži, ale má to svoje velká ale.
1: A to jsou jaká? Ještě teda jednu věc jenom k tomu, že to je zajímavé, že to uniklo, veď? Takhle.
0: No přesně takhle. Tak. Zrovna teď, když bavíme o tom Doomsday, tak unikne, jak je to na tom Anthropic skvěle. Ta ale jsou podstatná, jako každý účetní by řekl, to vůbec nemá smysl o tom vlastně mluvit, když řeknu ta ale jsou, když odečteme kompenzaci lidí, kteří jsou placeni akciemi, to je jedna věc a ta není tak důležitá, ale musí se ještě odečíst odměna pro Amazon a další distributory a hlavně musí se odečíst náklady na vývoj těch modelů. A to jsou ty hlavní náklady, které v té společnosti jsou. Co tím Anthropic říká? My jsme v provozním zisku, ale musíme dát pozor na to, aby jsme nespálili další peníze v tom vývoji. Zatím já vidím, proč se vlastně taky teď mluví o tom zpomalení, že to nemusí být nutně jenom kvůli bezpečnosti, ale taky proto, aby prostě nespálili všechny dolary, které mají.
1: Nesmíme zapomenout tady na naší milovanou Evropu a taky Českou republiku. Jak jsme na tom tady v Evropě s AI, kdy mimochodem musím říct, že Evropa podle mě celkem správně jako od začátku trvá na tom, aby nějaké regulace v oblasti AI byly.
0: Já jsem s těmi regulacemi trochu v jiném názorovém táboře než ty, ale dobrá, Evropa vlaje trochu za Amerikou minimálně v těch valuacích, ale taky se stala minulý týden velká věc. Ten evropský šampion francouzský se jmenuje Mistral a dostal 3 miliardy euro minulý týden. Má tím pádem valuaci 21 miliard euro, což je skoro stokrát méně než ten Anthropic v té očekávané valuaci.
1: Ale počítá se to.
0: Se to. Investoval do něj Samsung, ale i Evropský Scale-up Fund. To celé hezky zapadá a zasazuje se do kontextu. Mistral je evropský šampion. Už tohle kolo z něj dělá největší investici v historii, ale pořád je to vlastně trpaslík ve srovnání minimálně s valuacemi těch amerických firm. Ale třeba, když se podívá člověk do Číny, DeepSeek z Číny je podle posledních investičních kol dvakrát, třikrát větší než Mistral a tam už není ta propast tak veliká.
1: Tam se asi o nějaké regulace, nebo tam je taky regulace, ale trochu
0: ale
1: jiná.
0: Ale mluví se právě vlastně jako ten
1: ve prospěch
0: týden,
1: čínského státu,
0: byla,
1: ne?
0: Ne, tam ale ta minulý týden byla vlastně strašně zajímavá diskuze o tom, že k té regulaci, kterou navrhuje Dario Amodei z Anthropicu, tak se připojil Elon Musk i šéf OpenAI Sam Altman a vyzvali i své čínské soupeře, aby se na té regulaci podíleli s nimi. Samozřejmě zatím z Číny se neozvalo vůbec nic. Jediný, kdo se ozval, je Donald Trump, který řekl, žádná regulace.
1: To je taky strašidelné. No a ty české firmy, tady se děje spousta zajímavých věcí. Nedávno jsme zaznamenali zprávy o tom, že jeden český startup, dá se říct, vybral spousta peněz na AI.
0: To jsme trochu zpátky u těch valuací miliardářů, protože české firmy ty valuace ještě nemají, protože nejsou na burze, ale právě už probíhají investiční kola a třeba jedna česká firma, která se jmenuje Equilibr Tech, dosáhla podle zpráv z července ohodnocení 500 milionů dolarů. Martin Schmidt, jeden z jejich zakladatelů, takhle informoval o investici v sérii A. Je to naprosto mimořádný výsledek, ale neví se, kolik vlastně peněz v té sérii A dostala. Pak je tu i firma Bottlecap Jaroslava Beka a Tomáše Mikolova. Ta žádnou valuaci pořád ještě nemá. Dostala taky už asi 7,5 milionu dolarů na rozjezd a má tedy valuace v desítkách milionů dolarů. A je tady taky Válka AI, generativní video, ta dostala 12 milionů dolarů od Rockaway v pre-seed, zase valuace jsou v desítkách milionů dolarů. Další firma Synhawk, ta se zabývá detekcí deepfake v AI a koupila její produkt letos česká a evropská pobočka Vodafonu a zase ty valuace nejsou jasné, ale jsou to minimálně desítky milionů dolarů. U těchto čtyř firm bych si troufl říct, že má smysl je sledovat a že se tam můžeme dočkat klidně nějakého českého jednorožce.
1: Tak to zní nadějně a doufejme, že to budou vyvíjet s etickým základem, bych řekla.
0: A s regulacemi z Bruselu, že jo, Jano?
1: Ne, ale já jako nechci, aby prostě se lidstvo zničilo. Mám děti, ty taky, ty jich máš, to ani se nedá spočítat. Tak jo, tak to je dneska všechno.
0: Přesně tak, další díl našeho pořadu Nic osobního, prostě biznis uslyšíte zase ve stejný čas za 14 dní.
1: Příští týden v tomto čase se uslyšíme jenom spolu v pořadu Peníze a vliv. Všechny díly obou pořadů jsou také v podcastových aplikacích.
0: Příjemný poslech přejí Petr Šimůnek
1: a Jana Klímová.
4: Baví vás rok?
5: Tak to jste u nás správně. Nalaďte si Rok je náš.
6: Rok je náš.
7: Rok je náš.
4: Každý pátek večer s Iliou Kučerou mladší.
6: Rok je náš.
5: Jedině na Rádiu Praha. Rádio Praha.

0: čistá hra Martina Procházky.
1: Úterý a čistá hra Martina Procházky je tu znovu, ale novinkou je to, že dnes už začne hokejová Tiv Sport Extraliga, událost, na kterou hokejoví fanoušci dlouho čekají a my také. Martin Procházka ve studiu, vítej, dobrý den.
2: Dobré dopoledne.
1: Dneska máme vzácného hosta na startu Extraligy, je tu reprezentační trenér, muž, který vyhrál mistrovské tituly s Třincem a teď povede národní tým. Zdeněk Moták, dobrý den.
3: Dobrý den.
1: A Petr Kadeřábek, hokejový reportér.
4: Dobré dopoledne.
1: Pane Motáku, jak moc vám osobně změní program vaší práce to, že začíná hokejová extraliga?
3: A já myslím, že moc ne, protože já jsem jezdil teďka ta přípravná utkání, ale bude toho samozřejmě více, ty zápasy určitě budou kvalitnější, takže já se na to těším.
1: Co všechno jste viděl?
3: Viděl jsem naposledy Hradec Králové se Štroubingem, viděl jsem Pardubice z Regle, viděl jsem Třinec, viděl jsem Vítkovice, Olomouc, Kometu Brnu jsem viděl jednu třetinu.
1: Tak je asi opravdu znát, že vám to moc ten program nezmění, jak tak slyším.
3: No.
1: Zdeněk Moták, hokejový trenér národního týmu u nás ve studiu na Radiožurnálu Sport i s Martinem Procházkou. Co z toho vypíchnout jako dobrou pozvánku na extraligovou sezonu z těch zápasů? Protože ty přípravy bývají někdy všelijaké, tak jaká byla nejlepší?
3: Já myslím, že ta utkání té ligy mistrů Pardubice Regle, to mělo svoji úroveň, to bylo opravdu, to byl mezinárodní zápas, už to byla soutěž, už to bylo prostě to, co od těch hráčů očekáváte, byl to velice kvalitní zápas, naposledy jsem viděl Hradec Králové se Štroubingem, to se mi taky líbilo.
2: A to potvrzuje jenom to, co říkám každou sezónu, že když někteří fanoušci kritizují to, že Liga mistrů je zbytečná, tak si myslím, že to je naopak, je to velmi dobrá příprava. Myslím si, že ty zápasy, přesně jak už potvrzuješ, tak jsou to prostě zápasy kvalitní, jsou to mezinárodní úrovně, ty týmy nějakým způsobem se chtějí ukázat a není to prostě jen taková příprava jednoduchá, kde se třeba zkoušejí dorostenci, naopak ty týmy jsou nabitý a je to skvělá příprava, takže za mě já to stále chválím a myslím si, že by se Liga mistrů měla stále hrát a mohla by se ještě více rozvíjet.
3: Já si myslím, že bychom tam mohli mít více mužstev, protože tři je málo. Myslím si, že i v těch zápasech, které já ještě jsem je hrával v pozici trenéra, tak i proti těm slabším týmům z, řekněme, neúplně hokejových zemí, tak ty zápasy byly kvalitní, protože v každém mužstvu je spousta cizinců, kteří vytvářejí tomu týmu ráz a určují jeho směr a opravdu ty zápasy byly fajn a myslím si, že to je nejenom zprostřední, ale i pro ty hráče je to dobrá nejenom příprava, ale možnost tak nějak zkontrolovat své síly v tom mezinárodním měřítku.
4: Dnes to začne na ostro u nás, v české extralize. Jak moc je specifický ten start sezóny i pro vás z pohledu reprezentačního trenéra? Protože ti hráči, mně to přijde, že budou vždycky takový natěšení, ale nerozehraní. Tak jak se na tyhle ty zápasy vidíváte?
3: Já myslím, že zapotřebí chviličku počkat ještě s nějakými soudy ohledně kvality nebo ohledně jednak týmu a jednak i jednotlivých hráčů, takže počkejme nějakou dobu, dejme jim prostor, šanci. My s Pavlem Grosem určitě budeme jezdit na utkání, budeme se dívat, ale myslíme si, že někdy na konci září ta forma bude, myslím si, že stoupat a bude se pomaličku, ne kulminovat, ale bude stoupat a už to pro nás bude trošičku relevantní.
4: Jedete do Karlových Varů, ne?
3: Jedu.
4: Takže si to protáhnete z Ostravy přes zastávku u nás do Karlových Varů, to je slušná štreka.
3: No, tak je to ze zastávkou, takže dostal jsem dobrou nebo výbornou kávu, trochu vody, takže...
1: nebo kávu s vodou. Zředěnou, ne, dobře. Zdeněk Moták, trenér hokejové reprezentace, je hostem pořadu Čistá hra Martina Procházky. Hokejová extraliga posílila velmi tedy Pardubice, ale i další týmy. Přišli hráči ze Zámoří, přišli mistři světa, vrátil se namátkou Michal Kempný. A my si pojďme poslechnout, co o nové sezóně říká brankář karlovarské Energie Dominik Frodl. Hokejisté měli před sezonou takovou povinnost, nechci mluvit za ně jak moc milou, ale jakousi

0: pane Motáku, on použil slovní spojení hvězdné války. Dá se to tak vnímat minimálně v kontextu minulých pár sezon?
1: Já bych byl raději, kdyby to bylo ještě hvězdnější samozřejmě, ale musím říct, že ta jména, která přišla do naší extraligy, jsou velká a já doufám, že přijdou i dobří cizinci, kteří tu úroveň ještě pozvednou. Ta úroveň je, si myslím, velice dobrá, ta úroveň má stoupající trend a ten návrat těch dobrých, nebo ne dobrých, ale výborných hráčů do Čechů, do extraligy, bude určitě znát.
0: Martine Procházko, hvězdné války, ano nebo ne?
2: Určitě, já s tím souhlasím. Na jednu stranu je to super, že právě hráči se NHL, když teda buď to už tam nějakým způsobem buď to končí kariéru v NHL, nebo tam se prostě nechytnou. Takže si vyberou tu cestu sem do extraligy, že nehledají cestu někam do Finska, do Švédska, jako to bylo dřív, nebo do Švýcarska, že jo, často hráči chodili tam. Samozřejmě to je nabídce, ale přesně, jak už zmiňovali právě Dominik Frodl, ty peníze, ta konkurence tady je obrovská, manažeři prostě dělají skvělou práci, schání ty peníze na to, ty rozpočty se zvedají. Teď se někde zaregistroval, že Kladno má rozpočet 150 milionů, což si nikdy nepamatuju, že by na takový rozpočet někdy byl. Možná mi to Petr Kržábek asi.
3: Na dva týmy možná.
2: Možná na dva týmy, ale ne na jeden. Ale to jsou obrovské změny a je to i díky těm majitelům, že jsou schopni prostě ty peníze do toho investovat, ať to je pan Drastil nebo pan Dědek v Pardubicích. Prostě sáno. Některým klubům se to možná tolik nelíbí, protože ty platy jsou vyšponované hodně vysoko, ale na druhou stranu zase to potvrzuje to, že ty hráči prostě si z toho váží, jdou sem do té extraligy a tím pádem extraliga roste prostě a budeme tady mít všechny ty hvězdy na očích.
3: No jde o to, jestli budou přicházet ještě další, protože já si úplně nedovedu představit, jak ty týmy musí být nafukovací. Když se jenom podívám, Pardubice, tak hvězdný tým, který vyhrál titul, přijdou tam dva mistři světa, jeden aktuální vítěz Stanley Cupu, to si nepamatuji, že by se vlastně aktuální vítěz Stanley Cupu vrátil zpátky do extraligy. David Kemp, další obrovská osobnost, Michal Kempný, teď Matěj Bliml, který je v nejlepších letech, Jiří Sekáč, já osobně se na něj obrovsky těším. Tohle jsou opravdu jména, která lákají. A ohledně třeba to, co říkal Zdeněk Moták ohledně těch cizinců. Já se těším na dobu, kdy cizinci nebudou hrát čtvrtou lajnu. A ta doba podle mě přichází, že už se nebudou kupovat zahraniční hráči do těch defenzivních line, ale že to prostě budou hrát čeští hokejisté. Zkrátka dobře, v těch prvních lajnách budou takové hvězdy, a jsou, že už prostě není místo vlastně v těch velkých lajnách nebo v těch rozhodujících pro ty české hráče a dostanou tu šanci, doufejme. Je to tak?
1: Ono, když se podíváš, jaké hráče berou na první, druhou lajnu do Švýcarska, kde jsou všichni hrát, nebo do Švédska, tak tam jsou velice kvalitní cizinci a mělo by to být samozřejmě i u nás.
0: Pokračuje pořad Čistá hra Martina Procházky, naším hostem je reprezentační trenér Zdeněk Moták. Když byly někdy vrcholné akce typu Světový pohár nebo olympijské hry a teď diváci a fanoušci spekulovali, kolik bude mít český tým hráčů z extraligy a že s tím nemůže uspět, tak je právě teď s tím letoškem, s začínající sezonou, prostě extraliga jako základním kamenem pro národní tým, notabene třeba i ty Pardubice?
1: Já myslím, že ano. Já myslím, že ta kostra, která se bude určitě v průběhu Eurohockey Tour a toho přípravného kempu, tak určitě ta kostra bude z extraligy. A já myslím, že je dobře, že ti hráči přišli a že se budou snažit rvát nejenom to týmové místo, ale i o ten reprezentační dres.
3: No my se podle mě vracíme zpátky vlastně tím předchozím i tímhletím ročníkem do dob Martina Procházky. Jenže tehdy hráči nemohli odcházet a teď nechtějí, protože ty podmínky mají i na domácích stadionech, na domácích týmech a uspěli v Naganu. Takže proč by vlastně ten národní tým z toho nemohl čerpat? Z toho, že ty největší hvězdy vy máte pořád pod kontrolou de facto.
1: No je to fajn, já se na to musím říct velice těším a Ta práce toho objíždění těch utkání, tak ta bude samozřejmě v pohledu na ty hráče veselější. No.
0: Jaká je to zpráva pro české hokejisty působící po Evropě, namátkou Christian Reichl? Bude míň pod očima národních trenérů, když se budete víc soustředit na extraligu? Asi ne.
1: Já myslím, že ne. Já myslím, že je budeme sledovat pečlivě všechny, ať už jsou to hráči ve Švýcarsku, ve Švédsku, ve Finsku, nebo máme dva hráče v německé Drelce, takže já myslím, že je budeme sledovat.
4: Čistá hra Martina Procházky.
0: Dnešním

0: Hostem je reprezentační trenér Zdeněk Moták a pokud vás něco zajímá, tak můžete zavolat k nám do studia Radiožurnálu Sport na číslo 221 552 222 a také budeme soutěžit o dvě vstupenky na zítřejší zápas Pardubice Hradec Králové, úvodní kolo, hned derby, poté co tedy dnes otevře hokejovou extraligu zápas Karlovy Vary Třinec od 18 hodin, tak zítra se budou hrát zbylá utkání úvodního kola, tedy 6 duelů na 6 stadionech. Jak plánujete moc objíždět extraligu, až začne? Když budou 3 zápasy v týdnu, budete mít ambice stíhat všechno, pokud to nějakým způsobem regionálně půjde?
1: Já myslím, že ano. Já myslím, že dneska uvidíme s Pavlem Karlovy Vary Třinec a já možná po zpáteční cestě stihnu ještě Olomouc Spartu nebo Vítkovice Kladno, takže i v jednom kole jde stihnout 2 utkání, ale já myslím, že se to dá stihnout, už máme naplánovaná nějaká utkání, Pavel tento má dokonce už do reprezentační přestávky, já jsem v tom opatrnější, takže já to mám do konce září a já myslím, že ty hráče budeme mít na očích, není nic lepšího, než je vidět na vlastní oči, není nic lepšího, než vidět, jak hrajou, jak komunikujou, jak působí na střídačce, takže já se na to velice těším.
2: Sdílený kalendář asi je úplně plný tedy. Doufám, že si to píšete společně.
1: Ale je dobré se potkali na některém zápase, třeba my jsme se potkali teďka Pardubice Regle a Hradec Straubing, takže tam jsme, je to tak na půl cesty, takže když bude nějaké parádní utkání Pardubice Sparta, Pardubice Kometa nebo cokoliv, jakékoliv jiné kvalitní mužstvo z popředí tabulky, tak nebo v mužstvo, kde budeme mít více zástupců, takže rádi podnikneme i další cestu.
2: Kolik máte těch vlastně hráčů v tom hledáčku? 110, 115?
1: No, tak ono to nebude asi tolik, ale celkem se to blíží.
0: Kromě Zdeňka Motáka, reprezentačního trenéra, je tu také Martin Procházka. Souhlasíš s tím, že by se mohl a měl možná ta kostra z národního týmu točit kolem Pardubic a těch hlavních posil, které teď přišly do extraligy? Nabízí se to?
3: Tak nabízí se to, ale zase si nemyslím, že by to muselo být úplně celá kostra. Ono to připomíná trošku, když jsem byl ve Vsetíně. Vsetín byl takový ten tým, který je podobný teďka Pardubicím, který byl nabitý prostě hráčema. Ať tam byl brankář Roman Čechmanek, ať tam byl Jirka Dopita, pak to samozřejmě postupovalo dál, takže se to nabízí, ale jak už říkal Zdeněk, je tady spousta hráčů, kteří prostě jsou i v těch jiných týmech, přišly velké hvězdy do dalších týmů, takže to určitě bude velmi těžká volba potom, ale zase je tam dost přípravy, dost přípravných zápasů, ať to právě ti hráči budou mít možnost se ukázat a všechno bude směřovat stejně a říkáme to každou sezónu, potom už až po playoff, kdy přijde playoff a kdy ti hráči budou určitě v těch nejlepších formách a připraveni na mistrovství světa, takže to si myslím, že ta volba těch hráčů a ta kostra toho týmu se potom ještě může jakkoliv pozměnit.
0: Už nám sem někdo volal, ale vzdal to, tak nevzdávejte a teď nevím, jestli to byl posluchač nebo posluchačka s dotazem, po případě se zájmem o 2 lístky na zítřejší zápas Pardubice Hradec Králové. Teď máme v našem vysílání hosta. Dobrý den, kdo se dovolal?
4: Dobrý den, tady Robert.
0: Dobrý den.
4: Já mám takový 2 věci na pana trenéra. Já jsem ho vždycky viděl jako naprosto klidného člověka a první věc je takový to poděkování za to, že se ukázal i jako emotivní člověk na Spartě, ale to už je pryč. A teď ta druhá věc, my už se to možná malinko nakousli, pro mě zůstávají 2 mistrovství světa v srdci, jedno je samozřejmě pražský, nedávno, 2-4, a potom rok 2010 z Německa, kde vlastně pan Hadamčík vzal hráče, kteří úplně nebyli, nechci říct top, jo, ale prostě celý národ si možná myslel, že to bude provár a nakonec toho byl titul. Tak jestli vlastně se uvažuje i tímhle směrem, že když máme tady teď takový jména v extralize a trošku jste o tom mluvili, jestli by nestálo za to to prostě vyzkoušet i tímto směrem, ono to možná ani jinak nepůjde, když by z NHL vlastně hráči nemohli přijet.
0: Rozumíme.
4: Díky.
0: Děkujeme za zavolání, dovolíme se opravit, nebyl to Aleš Horemčík, byl to tým Vladimíra Růžičky, ale Zdeněk Moták slyšel otázku.
1: Hokej je hra emocí k tomu prvnímu takovému nějakému dotazu, nebo to ani nebyl dotaz, a samozřejmě někdy ty emoce musíte upustit, a když máte dobré emoce, tak je to fajn, a někdy tam do toho zasáhnou i ty špatné, které musíte vždy někam upozadit, ale je to o emocích a nejenom hráči, ale i trenéři je mají. Druhá věc, samozřejmě já to trošičku otočím, protože jestliže máte kvalitní hráče v NHL, tak je to top třída, top class, a nemůžete je pominout. Jo, samozřejmě je to otázka komunikace, je to otázka jednání, je to otázka jejich zranění nebo nějaké nové smlouvy nebo cokoliv jiného, ale my jsme si už vlastně s těmi hráči řekli, že budeme hodně komunikovat, a myslím si, že to je dobrá cesta, a oni jsou na to připraveni. Já doufám, že se nám potom na konci k tomu mistrovství světa, jak to bude směřovat, tak podaří nominovat ty nejlepší hráči, kteří jsou, a jestli to budou z extraligy nebo z nějaké jiné evropské soutěže nebo z NHL, tak samozřejmě budeme se snažit, aby to byli ti nejlepší, aby to byli hráči, kteří jsou ochotní. A musím říct, že když jsme měli s těmi hráči pohovory, tak všichni jsou ochotní reprezentovat, všichni říkají, že to milujou, tu reprezentaci, že jsou oddáni tomu, takže my vezmeme i ty hráče, kteří prostě, nebo všechny hráče, kteří budou chtít se pro národní dres obětovat a vlastně udělají to nejlepší, co můžou.
0: Říká trenér hokejové reprezentace a muž, který stál třeba na střídačkách Třince, Sparty nebo Olomouce, Zdeněk Moták. Máme dalšího volajícího a nás zajímá, jestli voláte s dotazem nebo do soutěže o lístky na zítřejší utkání Pardubice Hradec Králové. Dobrý den.
5: Dobrý den, tady posluchač Marek. Já bych se chtěl zeptat, jestli už se pan Moták taky setkal s tím bývalým Adam, s tím Rulíkem, jestli už taky nějak hovořili, nebo...
0: Rozumíme.
5: Jestli bude taky sledovat pan Moták ty dvacítky.
0: Dobře, děkujeme za zavolání. Naslyšenou. Tak už jste se potkal s tím bývalým?
1: To byla naše první cesta. Naše první cesta vlastně vedla za Radimem Rulíkem, který nám dal spoustu neocenitelných rád, a pozval nás dokonce i na oběd, takže to bylo taky příjemné. Ale řekli jsme si důležité věci, které třeba vám nikdo, když je ta zkušenost je nepřenositelná, takže ty rady vám nikdo nedá, takže my jsme chtěli hlavně od něj slyšet, jaký má názor na věc, jaké má názory on, takže to byla první naše cesta. A ta druhá otázka byla...
0: Jestli budete sledovat mistrovství světa 20-letých?
1: Ano, ano, samozřejmě. Jestliže to jenom trochu dovolí finanční podmínky, tak bychom tam chtěli jet a chtěli bychom se na to podívat. Jak říkám, ta zkušenost z toho vidění toho zápasu je nepřenositelná a prostě je k nezaplacení.
2: Nevyzvídal naopak Radim Rulík od vás, jaké to je na té klubové úrovni, protože on už tam dlouho nebyl, teď se tam vrací.
1: A já myslím, že on je natolik zkušený trenér, že nepotřebuje vyzvídat, a to mužstvo je každé jiné. On si to skládá teďka podle sebe, podle svého, a já myslím, že tam udělá dobrou práci na kladě.
0: Říká trenér hokejové reprezentace Zdeněk Moták. My jsme se tady bavili o té kostře národního týmu a častokrát, a dává to smysl, zní jméno hokejových Pardubic. Na druhou stranu třeba Lukáš Sedlák odpovídal i na tu velmi oblíbenou fanouškovskou otázku. Vás je tam hodně a hodně kohoutů na jednom smetišti a v šatně to nebude fungovat. Každopádně je to téma třeba i pro Romana Červenku, který ve 40 letech stále pokračuje ve své hokejové kariéře a právě v dresu Pardubic.
6: Ty role vlastně to spíše o tom, jako je přijmout, no. Jo, prostě je nás tam hodně, je možný, že nám všem spadne ice time a budeš mít trošku méně času na to se prosazovat, ale zase je tam vyrovnanost těch line a tak dále. Prostě rozhodně to challenge bude a já doufám a věřím, že to bude fungovat, nicméně ten tým na papíře ti úspěch jako nezaručuje.
0: Hráčský pohled může nabídnout Martin Procházka, že úspěch na papíře když ono už se málo co tiskne, ale rozumíme si.
3: No já dnešní scénář mám od tebe vytisklý.
0: Dobře, tak jedeme po
3: starou. Ale jasně, nezaručuje to samozřejmě jistotu toho, že budete mít titul. Každopádně je to asi výborný pro ten tým, když mají možnost kde brát, když si to řeknu, protože ta sezona bude dlouhá, můžou přijít zranění. Někteří hráči prostě potom můžou být dlouhodobě zranění, co samozřejmě nikomu to nepřeju. Ale no... To, že potom některý kluci hold to budou muset, jak se říká, kousnout hold, nebo mít prostě třeba nebo hrát tolik přesilovek, to je ta konkurence a to bude o tom, aby se oni více snažili na těch tréninkách, aby prostě trenéři přesvědčili, že jsou to ti hráči, kteří si to zaslouží, ty přesilovky, že je hrají dobře, to samé vlastně oslabení, v dnešní době možná velmi populárnější ještě divné přesilovky, protože když vidíme, co ty kluci v tom oslabení zvládají, jak dělají, jak to plní, tak to jsou další věci. Takže ty hráči budou muset si ty role prostě takhle pozbírat. No a většina týmů už taky má teďka, když se říká, takový ty farmářský týmy, když to je tady moc u nás nepopulární, to je, ale mají B týmy, kde prostě ty kluci můžou hrát a můžou se ukazovat.
2: Ty jsi to zažil ve Vsetíně.
3: Já ale nebyl jsem na farmě ve Vsetíně.
2: To ne, ale ty jsi zažil ve Vsetíně ten vlastně...
0: Co by to bylo za farmu, kdyby jí měli, promiňte.
2: Jo, pojď. Ne, Vsetín byl prostě obdoba, dejme tomu, předonávají se teď Vsetín ve své nejlepší éře, teď s aktuálními Pardubicemi. Když jste přijeli někam na hřiště outsidera a prohráli jste, jak to tahle ta kabina nabitá těmi hvězdami zvládala? Já... Tohle to si myslím, že bude jako alfou a omegou toho, jestli to Pardubice ustojí, jestli budou zvládat i porážky. A oni přijdou. Proč by nepřišli? Přijedou, já nevím, já nechci nikoho urazit, ale rozhodně podle papírových předpokladů by Pardubice měly přejet minimálně Mladá Boleslav, Vítkovice, Olomouc a tak dále. Byť to třeba v přípravě tak nevypadá. Ale když ztratí se Spartou, dobře, asi jim to fanoušci odpustí, i v té kabině se to lépe asi vstřebá, nebo jak to vnímají ti hráči?
3: Ale ty porážky 100% přijdou. Já si to pamatuju, když jsme byli ve Vsetíně a přijeli jsme třeba do Plzně. A Plzeň, tým, který doma vždy hrál takový ty nepříjemný hokej, prostě řezal to. A nám se to moc nelíbilo, bylo to hodně vyhrocený. Fanoušci samozřejmě, že jakmile přijel Vsetín, tak okamžitě prostě vyprodáno. Atmosféra fantastická. A prohráli jsme tam 4-2. A říkali jsme, dobrý, fajn, víme, co máme zlepšovat, ale ten tým byl natolik silný, že si z toho tak velkou hlavu nedělal. Přišel další zápas, pak jsme třeba 2-3 za sebou vyhráli, ale pak zase třeba přišla nějaká jeden zápas, že jsme někde prohráli. Ono tam je, ono je těžké pro takovéhle týmy, které jsou takhle nabitý, takhle tohle hvězdama, zaprvé udržet nějakou takovou tu pořád 100% připravenost. My jsme v té první sezóně, kde jsme získali titul, tak jsme udělali snad nějaký rekord bodový, že jsme získali nejvíc bodů do té doby, teď už je to samozřejmě překonaný, ale... ten tým je natolik silný, že si s tím dokáže poradit, že si s toho nedělá žádnou velkou hlavu, že prostě ty porážky prostě přijdou. Víme, jak to v loňské sezóně bylo s Pardubicemi, taky se pomalu rozjížděli, než jsme říkali, že to není úplně ono, že to se dá. Roman Červenka byl zraněný dlouhou dobu, ale pak najednou postupem času Pardubice ukazovali, jak jsou silní, jak najednou víc plní ty pokyny. Ono za začátku se vám taky nechce moc padat do stranu, když chcete hrát celou sezónu. Tak ale postupem času potom ty hráči to začnou plnit ty pokyny. No a pak se ukazuje ta síla toho týmu. Myslím si, že někdo to může potvrdit u Třince, kolikrát jste, že jo, Třinec byl někdy, já nevím, 8. 7. Vůbec nic se nedělo, připravilo se to všechno až k playoff a k tomu, aby potom to bylo připravený ten tým. Takže no, takhle to může být samozřejmě případ Pardubic.
1: No a ty Pardubice mají opravdu velice kvalitní kádry, je to o těch rolích, o čem mluvil Červus a když jsme mluvili s Filipem Pešánem, tak já myslím, že on o tom ví, že ví, co má za mužstvo, ví, jak mu to bude klapat a už je na to pomalu připravuje a já myslím, že ti hráči, kteří přišli a to jsou jeho slova, vznesli do toho týmu další takový svěží vítr, že ta jejich tréninková morálka je úplně skvělá a nadstandardní a prostě od toho se to všechno odvíjí, protože ono už se teď říká, jak trénuješ, tak hraješ. Jo, prostě to tak je, že prostě ta mužstva se musí připravovat na 100% úrovni.
3: Tak my jsme to měli v tom setině trošku jinak.
1: No, vím, ale
3: tam se tak, jako, tak jak se, tak se trénovalo, tak se určitě nehrálo. No, ale samozřejmě to bylo jiná doba přesně.
1: Jiná doba, ten hokej se době, absolutně změnil.
3: V dnešní době se to úplně přesně změnilo, takže to je jenom takový zpestřeníčko.
0: V pořadu Čistá hra Martina Procházky se bavíme o tom, jaké to může být a je, když je tým nabitý hvězdami. Pane trenére, teď z pozice reprezentačního kouče, vy se pojedete dívat na extraligu a chcete ty hráče vidět co nejvíc. A samozřejmě ty některé pardubické budete muset vidět méně na úkor jiných hvězd. Na druhou stranu existuje i cesta, jak se dostat do reprezentace, může být jiná, že třeba někdo s nižším ice timem velmi zaujme, je takováhle cesta, protože třeba Radima Rulíka takhle zaujal Michal Kunc relativně nedávno ještě a dostal šanci na mezinárodních akcích.
1: Je to zase o těch rolích, jo, je to zase o tom, že ti roli, že ti hráči tu roli přijmou i v tom reprezentačním týmu, prostě, že budou mít nižší ice time, že budou prostě hrát oslabení, že budou prostě dělat práci, tu černou práci, jak se říká. A já myslím, že nikdo do té reprezentace nemá dveře zavřené, to v žádném případě.
0: Martine Procházko, koho ty jsi zažil, že by se dostal do reprezentace třeba s nižším ice timem v klubu, byť tehdy ty statistiky asi nebyly úplně takhle přesné, ale přece jenom to hráč vnímá, když je někdo trochu méně na ledě třeba.
3: Ježi, tak teď mě teda úplně teďka dostal, teď si nedokážu vůbec představit nějakého hráče, že bych nějakým způsobem takhle posuzoval. Za prý to asi nebylo ani jako nějak posuzování pro ty hráče, tohle to musí trenéři si mít, jakoby, jak se říká, na svědomí, jestli to se rozhodnou pro hráče, který třeba nemá takový ice time, protože přesně je to o těch rolích, je to o těch pozicích, někdo nemůže hrát každý první pětku, nemůže hrát druhou, prostě musí být případně hrát tu třetí, čtvrtou, kde samozřejmě se třeba hraje, nebo za nás se třeba hrávalo trošku jiným stylem. Bylo to rozdělené opravdu, že dvě pětky byly určené, jak se říká, trošku do té ofenzivní hry a dvě do té defenzivní. Teď je to úplně jinak. Teď se v podstatě říká, že všechny čtyři pětky hrajou stejně. Nebo že by měli hrát stejně, ale myslím, že to třeba není kolikrát, takže je tam většinou nějaká jedna pětka, která tam je na to úřadování, jak se říká, že je tam na to rozbourání soupeře nějakých těch týmů tam. Takže uvidíme a to, že některý hráč prostě i s menším ice timem může hrát za národní tým, v tom není vůbec žádný problém, nebo v tom nevidím problém žádný.
7: Čistá hra Martina Procházky.
0: Pokračujeme v našem hokejovém pořadu, každé úterý nás můžete slýchat a také vás můžeme pozvat na klasický a znovu začínající pondělní magazín hokejové extraligy. Petře, bude v pondělí?
2: Bude, každé pondělí od 14 hodin a znovu tam budou takové starší rubriky, jako je Hvězda týdne, tam se budeme muset snažit sehnat vždy toho hráče, který všechny reportéry v tom týdne radiožurnálu Sport nejvíce zaujal. Martin Procházka si bude volit svou lineu týdne, to znamená, že řekne brankáře, obránce a útočníka, bude o tom také vyprávět. Pak se podíváme také trošku do soukromých hokejistů a budeme vám představovat, ať už současné nebo bývalé hokejisty jednotlivých klubů, jaké mají záliby neúplně obvyklé. Namátkou můžu říct myslivost Ondřeje Beránka a tak dále. Máme tam i prodejce alkoholu. Teď myslím, ale už po vlastně hráčské kariéře.
0: A pouze to prodejce, předpokládám. Nikoli konzumenta.
2: Uvidíme z reportáže a uslyšíme. A pak samozřejmě chystáme i takovou novinku a to vlastně okénko pro naše fanoušky. A ne, myslím, radiožurnálu Sport, ale hokejové fanoušky, aby si řekli vlastně, co je zaujalo nejvíce. A pak to tady prostě prodiskutujeme a může to být i vlastně takový, dejme tomu, taková náplň nebo pro čistou hru, která bude následovat vždy každé úterý a Martin Procházka vše oglosuje.
0: A my využijeme toho, že je tady s námi reprezentační trenér Zdeněk Moták, který dlouhá léta působil na klubové úrovni v extralize. Kdo má nějakého obskurního koníčka z hokejistů? Myslivost už je pryč a prodej alkoholu také. Milan Gulaš, ten má slepice.
2: Hodně rybářů je tam,
1: jo,
2: bych řekl.
1: Jako řekl bych taky, že tam byli nějací rybáři.
2: Což ale je rozhlasově hodně špatně zpracovatelné.
1: Ale já si nevybavuju teďka rychle něco, čím bych mohl jako překvapit nebo něco od pasu vystřelit, takže obávám se, že
0: kluci ze Slovenska neměli nic specifického, co by je spojovalo, a v Třinci jich bylo dost. Dobře, tak vás nebudu.
1: A já myslím, že tam ta komunita byla celkem svázaná v tom Třinci, takže je, bylo celkem jedno, jestli je to Slovák nebo Čech.
2: Karetní virtuos, si myslím, že se nám tam asi také objeví.
1: Jo, jsou určitě, no.
0: Každopádně, kdo by chtěl na hokej zítra do Pardubic, Pardubice Hradec Králové, zápas, o který je velký zájem, derby hned v úvodním kole, tak může zavolat na číslo 221 552 222 a může vyhrát dvě vstupenky. Tak je to vaše, můžete volat, ale my pokračujeme se Zdeňkem Motákem. Pojďme se bavit i o těch jiných klubech, než jsou Pardubice v extralize. Sparta čeká dlouho, nová éra v Litvínově, kde to bylo hodně turbulentní, Kladno posílilo, tam přišel ten bejvalej, jak zaznělo od posluchače. Kdo vás zajímá takhle ještě napříč extraligou, nebo všichni samozřejmě, ale kdo vás zaujal, řekněme?
1: Tak těším se na Karlovy Vary, to může být zajímavý tým. Ne, těším se samozřejmě, že jsem viděl Hradec, tak se těším na Hradec Králové, to bude zajímavé, ta jejich styl hry mě bavil, to jsem si říkal, že to bylo velice dobré, to bylo opravdu hokejově, jsem se bavil jako fanoušek, když jsem se nechtěl dívat na jednotlivé hráče, tak to byla zábava. Samozřejmě Třinec, Vítkovice, Olomouc, to jsou tři týmy, kde jsem vlastně působil. Sparta mě určitě bude zajímat a zajímá mě určitě ten jejich posun, kam se budou vyvíjet. České Budějovice. České Budějovice, zajímavý tým. Sice hodně cizinců, jo, takže těch týmů, jak jsem říkal, nevynecháme žádný. Budeme se dívat, budeme se zajímat. Nerád bych Kometa posílila obranu, jo, takže famózně, takže z každého týmu by se dala si vybrat nějaká věc, která je pro nás, pro trenéry národního mužstva, zajímavá.
0: Děkujeme za odpověď, budeme pokračovat dál v čisté hře za malou chvíli, jen co se dozvíme, kdo se dovolal do soutěže posluchačů. Dobrý den.
8: No, dobrý den, Honzo, zdravím vás.
0: Dobrý den, Honzo. Chcete
8: já
0: lístky?
8: Chtěl bych lístky, ano.
0: Tak mi řekněte, kdo v minulé sezóně Tipsport Extraligy skončil na třetím místě.
8: Na třetím místě. Myslím, že to byly Karlovy Vary.
0: Je to správně. My se vám ozveme, děkujeme za zavolání, ještě vás využijeme k tomu, jestli třeba nemáte nějaký dotaz na pana Motáka, po případě Martina Procházku nebo reportéra Petra Kadeřábka.
8: Asi ne zatím.
0: Dobře, děkujeme za zavolání, užijte si hokej, my vám dáme vědět. Zatím naslyšenou.
8: Věděl
0: byste z voleje.
1: Jo.
0: Bylo to velké překvapení, nebo Karlovy Vary?
1: Já myslím, že ne, že tam tu práci dělají velice poctivě, Patý se to tam vede skvěle, s Kálou samozřejmě.
2: Pavel Patera, Jiří Kalous.
1: Ano. Mají vždycky progres, jo. Vždycky z nich vypadne nějaké jméno, nějaký klučina, ať to byl Vojta Čichář nebo Petr Tomek, jo. Prostě jsou to kluci, kteří jsou budoucnosti českého hokeje a já doufám jenom, že to nebude jenom z Varu, ale že někdo vypadne, že to bude nějaký nový hráč, který nás všechny překvapí.
2: Jako překvapil třeba mladíčký Galvas, který možná ale bude Liberci hodně chybět, kdyby se prosadil. A přejme mu to v NHL. Bude tohleto třeba jazyček na váh u Liberce, který já osobně pasuji mezi ty adepty na semifinále?
1: A myslím si, že tam zapracovávají Kachlíře, což je taky hokejové miminko, jak se říká. Asi podobný jako, když jsem ho viděl, tak podobný jako Tomáš Galovás. Ale já myslím, že Jirka Kudrnav to tam dělá velice dobře a ta jeho práce je vidět. Jo, loni skončili druzí nebo třetí po základní části. Velice špatně z hlediska cizího týmu, hostujícího týmu se v Liberci hraje, takže já nemyslím, že by to mělo až takový dopad na Liberec.
2: Ale pro oko diváka asi, protože to, co Tomáš Galvas předváděl na tom ledě, to je na jeho věk úctyhodné.
1: Tak samozřejmě, že to bude škoda, že jestliže zmizí, tak to bude určitě pro nás nejenom pro Liberec, ale i pro nás jako reprezentační trenéry, ale samozřejmě v neposlední řadě pro fanoušky to bude ztráta.
0: Galvas v jednom z přípravných zápasů v Detroitu teď nedávno projel celé kluziště, on s jeho postavou z pozice beka na tom malém kluzišti, kde to je všechno jako našlapané hodně, dal gól, tak spíš mě napadá, jestli se k vám dostanou i takové střípky ze zámoří teď z příprav a jakým způsobem tohle sledujete?
1: Já jsem to viděl, bylo to hezké, sice to bylo v přesilové hře, proti čtyřem, ale vzal to vlastně někde kolem modré čáry a projel celé hřiště a backendovým blafákem zakončil, takže určitě to sledujeme. I ta přípravná utkání, která jsou za mořem, tak nějaké takové věci se k nám dostanou a je to dobře, že je tam Čech zaujal.
0: Zdeněk Moták, reprezentační trenér, zůstává ve studiu Radiožurnálu Sport.
7: Čistá hra Martina Procházky.
0: Martine, na koho se těšíš v extralize, na jaký tým? Řeč byla od pana trenéra o mnoha týmech, pak můžeš se k tomu přidat.
3: Já se přidám. Kromě tady těch, který už jsme zmiňovali, samozřejmě týmy, které budou mít největší ambice na titul, tak já jsem letos zvědavý a dlouhé roky jsem, když jsem tady pracoval, tak jsem kritizoval Kladno, který hrál 3-4 roky baráž, protože tam nebyla žádná vlastně koncepce, nic, ale v té letošní sezóně se těším na tým Kladna. Už nejenom tom, že tam přišel celý nový realizační tým národního týmu, ale ten tým se prostě poskládal už konečně podle nějakých možností. Bylo to také tím, že už loni vlastně postoupil do předkola playoff, tím pádem už nějaký manažer Tomáš Plekanec mohl ten tým dávat dohromady. Takže se těším na Kladno. Jsem sám na ně zvědavý, mají výbornou fanouškovskou podporu, fanoušci na Kladně chodí opravdu teďka hodně rádi na hokej. A těší se, co takhle mám informace, tak se na to těší letos moc, už jenom díky tomu složení, díky tomu rozpočtu, který jsem zmiňoval, ti hráči prostě tam budou, takže jsem zvědavý, jak Kladno letos bude hrát, jestli bude hrát v klidu ve středu tabulky a třeba může být překvapivým černým koněm, jak jsme říkáme.
2: Já si myslím, že obzvlášť u Kladna mě zaujala brankářská dvojice, protože si myslím, že napříč těmi 14 celky není vyrovnanější na takové úrovni brankářská dvojice, jako má Kladno. Protože Brýzgar s Pavlátem jsou prostě reprezentační golmani na nějaké úrovni plus minus, to možná je spíš otázka na Zdenka Moták, jestli jsou reprezentační golmani, ale tu úroveň určitě mají. A když se podívám vlastně na ty ostatní celky, tak takhle vyrovnanou dvojici prostě nemají. A teď je otázka, jestli je to dobře nebo špatně. Jestli ten jeden toho druhého přechytá, jaké to bude v tom jejich, ale tam je zase Ondřej Pavlec, který si to asi dokáže srovnat. A Zdeněk Moták se tak podíval. No. Takže kdo bude nominován z Kladna?
1: Ono to není pro mě otázka brankářů, úplný šálek kávy, jo? Protože golmani a rozhodčí, to je jiná liga, to je o něčem jiném.
0: Vy máte nějaké rozhlasové školení, že když jste mluvil o šálku kávy, tak jste bouchnul tím porcelánem, to je jako dobře.
1: Ale těch golmanů, a nejenom v naší extralize, ale i v zahraničí a navíc v NHL máme velkou spoustu, je to, myslím si, že kvalitní práce trenérů a hlavně těch kluků, kteří na sobě dělají a pracují a makají a to je ten výsledek, jo, že nejenom Kladno má vyrovnanou brankářskou dvojici, ale všechny ty týmy mají kvalitní minimálně jedničku, ale myslím si, že mnohde se budou o to místo té jedničky prát, jo, takže ať je to skladná nebo z jakéhokoliv jiného mužstva, myslím si, že golmany máme kvalitní a Jarda Kameš, což je náš trenér brankářů, bude mít šťastnou ruku.
0: Posloucháte Čistou hru Martina Procházky a my se můžeme vydat ještě napříč extraligou dál, protože hokejová extraliga představila některé novinky pro novou sezonu a třeba ředitel extraligy Martin Loukota mluvil o tom, že bude třetí komerční přestávka, která se lze dohnat tím, že se urychlí vhazování, a pak také novinka, kterou známe ze stadionu NHL, že rozhodčí přijede, zapne si mikrofon a to jeho hlášení se ozve v celé hale. Tady jsou slova Martina Loukoty.
9: Já bych vypíchnul určitě to použití komunikátorů, prostřednictvím kterých budou rozhodčí hlásit, ať už to jsou tresty do haly nebo právě rozhodnutí o třeba trenérské výzvě, tak to si myslím, že je jako další posun právě, když to řeknu, pod vedením APK, kam se ta liga, jak to řeknu, sportovně, marketingově i mediálně posouvá.
0: Jak tohle může sportovně pomoci, pane Motáku? Nebo v rámci nějaké fair play třeba na hřišti?
1: Myslíte ti rozhodčí?
0: Že to řeknou prostě všem. Že nepřijedou k jednomu trenérovi a s tím se znám lépe a tomu to řeknu jinak a teď jedu vedle a ten je přísnější.
2: Mně se teď líbí reakce.
0: Moc ne, právě.
2: Protože on před chvílí říkal, že to není šále kávy golmani a rozhodčí. Takže otázka na golmany a teď pojďme do rozhodčí.
0: Mě úplně rozhodil, ten hrnek, takže jsem přeslechl, že rozhodčí. No tak pardon, ale už jsme s tím venku. Tak
1: dobře, takhle, ne, já jsem na těch zápasech teďka byl a buď tam měli technické problémy s tím pustit to do reproduktoru, anebo těm klukům to moc nešlo, jako ta mluva. Jo, takže jsem na to zvědavý, jestli na to vypilujou ještě do začátku soutěže, ale myslím si, že je to fajn, jako je to po nějakém vzoru, ať to ví všichni vlastně, za co ten rozhodčí vylučuje, ať to prostě ví celý stadion. Jako v tom problém nemáme, to možná s tou třetí reklamní pauzou. Z hlediska sportovního, ano, samozřejmě komerční účely jsou jasné, ale myslím si, že dvě klidně stačí, ale je to, netroufám si to vůbec komentovat, není to moje věc.
2: To bude poprvé, co na extraligových stadionech vlastně dojde k odpovědi ta otázka, co to pískáš? Pak je tam ještě nějaký dovětek, ale teď už se prostě dozví, co to píská.
1: Pátý pát.
2: Ano.
3: Ne, za mě, já jsem to říkal dneska taky dopoledne, tady ta novinka je skvělá, já si myslím, že to je pro spousty fanoušků to důležitý, protože teď nechci nějak všechny fanoušky schazovat, ale ne všichni tomu úplně přece vždycky rozumí, prostě vidí ten faul nějakým způsobem jinak a takhle to prostě dostanu vysvětlený. Je to populární, fanhal to je celkem naprosto už běžný a mně se to docela líbí. A já se přidám k té třetí komerční přestávce, myslím si, že to je, ano, vím, proč to je, samozřejmě to z důvodu sponzorů, ale pro ten spád hry. Už takhle víme, jak ty zápasy někdy měly obrovské prodlevy, jak to dlouho trvá. Teďka tam do toho se přidají video coach, challenge a něco všechno ještě možný. No a aby ten spád toho utkání, aby tohle to pak nebyl ten problém. Ty hráči, když vypadnou během nějaký delší doby prostě z toho takového toho aktuálního dění, už jenom díky tomu, že se tam bude něco vysvětlovat a teďka jako dohadovat, teďka do toho komerční přestávka, úklid ledu, teď samozřejmě si se to letošně zrychlí. Já se bojím, že ty utkání také mohou trvat někdy až 3 hodiny, protože to si myslím, že už by takováhle show. Samozřejmě za dnešní lidsky, které stojí tolik peněz, tak aspoň diváci budou delší dobu.
2: Hodinová sazba se sníží. Ne, je pravda, že mě to vlastně venkoncem nevadí. Je to proto, že prostě do hokeje plyne více peněz a je potřeba prodat větší ten reklamní balík. Ale co mě vadí, tak je nedodržování toho času těch vlastně komerčních pauz. Protože jestliže je nastavená minuta, tak prostě za minutu se má hodit. A ne se čekat na to, až zhasne ještě nějaké světlo a někdo si někde něco dopovídá. Prostě tohle je ta chyba, která to prodlužuje. Jestliže bude nastaveno 50 sekund, tak ale ve chvíli, kdy se to odpočítá, tak má padnout buly po 50 vteřinách, ne po 2 minutách, což se mnohdy na těch extraligových zápasech stává.
3: A jak tomu ještě přidám, se tady s Františkem před dnešním pořadem bavili ještě o tom úklidu ledu, uklízení, že se změní nějakým způsobem styl úklidu, že bude rychlejší, ale když já si představím, když si vzpomínu na ty zápasy, když se hrají, tak kolikrát ta četa, která tam uklízí, tak tam je ještě díl než celá komerční přestávka, nevím přesně nějaký čas. Přijde mi, že to je hrozně dlouhý, čeká se, než se zavřou dveře, než oni tam doplní sníh, než ho odvezou nějaký k tom barelu. A přijde mi, že to prostě tohleto všechno, když se nasčítá, ta třetina bude trvat minimálně za mě 40 minut teďka, nebude žádných 30, možná někdy i míň, podle mě to bude delší a s přestávkama, no. Já myslím, že tam jsme na 3 hodinách úplně v klidu.
2: Takže uvidíme, jak šikovné budou ty uklidové čety, ale na mezinárodní úrovni se to prostě stihne. Vejde se to do těch komerčních přestávek na vlastně Eurohockey Tour, na mistrovství světa, na olympijských hrách a to ještě na olympijských hrách nejsou zas až tolik nacvičené ty čety, ale když vidím třeba na mistrovství světa, když to sledujeme s Františkem, jak to tam trénují, jak to doopravdy drillují, tak aby prostě to odsýpalo a smetli opravdu celý ten led, tak tohle přece mohou v tom klubu udělat taky. Jsou to hráči toho klubu.
3: Musí to trénovat.
2: Ale měli by to natrénovat, no. Podle mě to není nic, co by se nedalo zvládnout.
0: Já jsem tehdy v Hartwall aréně viděl samotného rozhodčího, který si sám zkoušel házet puk na led. Vypadalo to komicky. Ale to jen tak, že se dá trénovat opravdu všechno. Stejně jako někdo trénuje telefonování k nám do studia. Dobrý den.
10: Dobrý den, zdravím vás všichni do studia.
0: My také.
10: Mám na vás otázku na všechny. Myslíte, že se objeví ještě na ledě letos Jaromír Jágr?
0: Děkujeme.
10: Nemáte zač?
0: Tak já začnu, ne. Pokud je myšleno, teda doufám v extraligovém zápase, bych tak pochopil tu otázku.
3: Já bych se tomu nedíval, že jo.
0: Zdeněk Motá.
1: Já si myslím, že na jeden zápas ano.
0: Aha, no. Zníte tajemně.
1: Ne, vůbec.
0: Něco se chystá?
1: Nevím o ničem, ne.
0: Dobře.
2: Ne. Já si myslím, že ne. A že ta rozlučka bude důstojná po této sezóně. A že to prostě bude nějaký velký zápas, nemyslím zápas, ale velká show, a Jaromír Jágr by si to určitě zasloužil, protože prostě je to prostě největší ikona českého, možná československého hokeje, tam bych si zabředl, jestli ho porovnávat s těmi zábrockými a novými a tak dále, ale Jaromír Jágr je prostě České republiky nejlepší hokejista historie. To je nediskutovatelné a měl by tomu mít i rozlučku a nemyslím si, že by to měl být třeba extraligový zápas.
3: S tím
2: to je ale můj názor.
3: S tím naprosto souhlasím, ale už jsem zaregistroval, že Jarda Jágr zase je na ledě, má závaží na bruslích, sice bez výstroje, ale už tam zase jezdí, už tam připravuje. Bylo myslím, že bylo světlo, že jako to bylo dopoledne.
2: Tak to bylo rozsvíceno.
3: Bylo světlo. Ale byl zase na ledě, už tam zase měl tu hokejku, už tam zase dělal ty svoje tity. Já myslím, že u něho je to otázka času, jestli schodí 10 kilo dolů. Může se stát, že na tom tkání nastoupí.
0: Pokračuje ještě chvíli Čistá hra Martina Procházky, reprezentační trenér Zdeněk Moták je s námi ve studiu. Pane trenére, kolik extraligových zápasů budete plus minus potřebovat pro to, abyste si utvořili s Pavlem Grossem a dalším nějakou představu o tom, jak by mohla být sestava na první turnaj sezony ve Finsku?
1: Tak tam je těch zápasů tuším 17. Nebo co jsem měl napsaných, tak včera tak jich, měl jsem jich napsaných 17. Nevím to přesně, ale určitě 15 zápasů já a 15 zápasů Pavel, takže myslím si, že to budeme mít tak nějak kvalitně zmapováno a zpracováno, takže uvidíme ty kluky v akci a ve hře.
2: A potom v O2 aréně, první zápas reprezentační na výšce, to bude parád.
1: Kéž by byla.
0: Dnes začíná hokejová Tip Sport Extraliga, u nás ve studiu ještě chvíli bude Zdeněk Moták, my si tak můžeme trochu připomenout a vám posluchačům připomenout to, že dál budou pokračovat naše přímé přenosy všech zápasů a ve vysílání radiožurnálu to třeba v roce 1998 znělo a vy to dost možná, pane Motáku, poznáte takhle.
11: Střetnutí Vsetín České Budějovice sleduje Ladislav Hocký.
12: Ve Vsetíně nám nějaké ještě 2 minutky zbývají do skončení přestávky. Po odehraných 40 minutách České Budějovice vedou překvapivě, ale řekl bych zaslouženě 4-2. A pojďme se podívat do Vítkovic, tam dnes hrají Hlava, u mikrofonu je Emil Bican.
13: Tak my jsme tady o minutu dále, protože za necelou minutu nám začne třetí třetina.
0: Už jen tak do podkresu dávám legendární pořad s mikrofonem za hokejem. Vy, když jste se vracel z hokejových štacích autem, poslouchal jste?
1: Jasně, tak to už vlastně od dětství to byl skvělý pořad. Gabo Zelenaj, že jo, ten to byla ikona rozhlasová slovenská a Aleš Procházka, že jo, to byly, nebo jsou ještě. Pro mě to bylo vlastně, ta obslužnost nebyla televizní ještě taková jako v tom rozhlase, takže to bylo skvělé. Já jsem to vždycky poslouchal a znal jsem ty sestavy pomalu na spaměť. Jo, protože oni se tam pořád opakovali a zdali jste sestavu Litvínova, Poldy Kladno anebo Komety Brno, nebo Zetoru Brno tenkrát ještě.
11: Děkuji, vyslechli jste základní informace ze 6 míst v České republice, kde se hraje hokej na nejvyšší úrovni.
0: I takhle to znělo v podání Václava Jindřicha ve studiu Radiožurnálu tehdy. Co byste popřál českému hokeji na závěr?
1: Já bych hlavně popřál hráčům hodně zdraví a samozřejmě i trenérům. Hodně zdraví, ať jsou zdraví a ať jsou silní, ať můžou rozdávat hokejovou radost a radost nám všem a přejmu, ať jde tomu hokej, ať jde pořád dál a pořád víš a zase znovu všechno nejlepší.
0: Taková byla čistá hra Martina Procházky s datem, během kterého startuje hokejová extraliga Karlovy Vary Třinec dnes v 18 hodin s Martinem Procházkou. Dnes, Martine, díky a za týden naslyšenou.
3: Děkuju,
0: vlastně
3: naslyšenou.
0: Našem vysílání i dříve. Petr Kadeřábek byl ve studiu, hokejový reportér.
2: Naslyšenou.
0: A reprezentační trenér Zdeněk Moták. Děkujeme a přejeme vám, ať se vám daří ve vaší funkci.
1: Děkuji moc, naslyšenou.
0: Příjemný poslech dalších pořadů Radiožurnálu Sport přeje František Kuna.

0: úterý po 10. hodině na Radiožurnálu Sport.
1: Na Radiožurnálu Sport. Čistá hra Martina Procházky.
0: Pražákům je hej na Rádio Praha.
1: Pražákům je hej.
0: Talk show o Praze, životním stylu, kultuře i světě velkoměsta.
1: Pražákům je hej.
0: Vojta Přívětivý a jeho hosté od pondělí do pátku po 12. hodině na Rádio Praha.

0: Ženy.
1: Každé pondělí na Rádiu Praha.
2: Na Rádiu Praha.
0: Dvě současné hvězdy a nejnovější alba v hlasování. Američanka Gracie Abrams a nejnovější Daughter from Hell. Nebo anglická blondýnka Ellie Goulding a horká novinka I Know Too Much. Gracie nebo Ellie? Kterou z nich si poslechneme v pondělí na Rádiu Praha? Rozhodněte na našem Facebooku.